0: 450 nakažených zemřelo. Epidemie, kterou Kongo vyhlásilo před 7 týdny, propukla na severovýchodě země a rozšířila se i do sousední Ugandy. Tam včera při sledování možného výskytu nemoci zdravotníci odhalili nákazu marburským virem. Nakazilo se jim asi 1,5roční dítě. Počet případů i obětí letošní epidemie eboly je pravděpodobně vyšší. Humanitární pracovníci a vědci tvrdí, že zdravotnické úřady virus odhalily příliš pozdě. Víc než 250 táborů v Jihočeském kraji nahlásili pořadatelé na začátku července hygienikům. Dohromady se jich zúčastní přes 27 000 dětí. Naprostá většina z nich jsou klasické tábory pro větší skupiny dětí. Počet nahlášených akcí a dětí je ve srovnání s loňskem nižší. Jihočeští hygienici začali s kontrolami letních táborů už v tomto týdnu, dodává jich ředitelka Květoslava Kotrbová.
1: Na prázdniny máme naplánováno 123 kontrol. Reagujeme samozřejmě především na aktuální situaci na táborech a počet provedených kontrol bývá nakonec ještě vyšší. Z praxe víme, že hlavně v průběhu července budou další akce přibývat.
0: Sport. Tenista Jakub Menšík končí na Wimbledonu ve druhém kole s Bulharem Dimitrovem, prohrál ve čtyřech setech. Karolína Plíšková také vypadla ve dvou sedách, nestačila na bývalou světovou jedničku Polku Švjontekovou. Postoupili naopak tři Češi, Linda Nosková vyřadila Kolumbijku Osoriovou, Marie Bousková Italku Grantovou a Jiří Lehečka Slováka Molčana. Fotbalisté Španělska postoupili po vítězství 3-0 nad Rakouskem do osmifinále světového šampionátu. Jejich soupeřem bude buď Portugalsko nebo Chorvatsko. Přímý přenos radiožurnálu Sport komentuje Adam Weidenthaler.
2: Portugalsko hraje s Chorvatskem 0-0 v zápase, ve kterém Portugalci jsou jasně lepším týmem, ale zatím nejsou schopni to přetavit v branku. Druhý poločas začne za zhruba 2 minuty a přímý přenos dál vysíláme na digitálním radiožurnálu Sport. Adam Weidenthaler, radiožurnál.
0: A v 5 hodin ráno ještě nastoupí Alžírsko proti Švýcarsku.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na Pražském okruhu, další na D5 na Berounsku. Na Pražském okruhu ve směru k dálnici D1 hlásil náš zpravodaj odstavený kamion před sjezdem na Stodůlky, kilometry 22 až 21 v pravém jízdním pruhu. Na kamerách vozidlo vidět není. Dálnice teď bez kolon, v Čechách místy zhoršuje dohlednost déšť. Na D5 z Prahy do Plzně za sjezdem na Cerhovice se stále vybočuje vlevo kvůli odstavenému nákladnímu autu. Stojí na 42. kilometru. Z krajnice částečně zasahuje do pravého pruhu. V Ostravě v Místecké ulici u Dolních Vítkovic ve směru do města. Čekejte, hustý provoz pokračuje tam. Hudební festival. A v Praze je zavřený Strahovský tunel obousměrně na Břevnov i Smíchov od včerejška do 5 hodin ráno. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Teď v noci se ochlazuje na 16 až 12 stupňů, ráno pak čekáme ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště, jinak přes den polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky, večer se vyjasní, nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Dále s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
5: 6 minut po 2. hodině pokračuje noční radiožurnál a teď pokračujeme soutěží. V té noční celý tento týden můžete vyhrát audioknihu na radiokartě s názvem Sestry a jedná se o psychologický román od spisovatele Martina Uhlíře. Robert jede na dovolenou léčit šrámy z rozvodu a narazí na dvě tajemné sestry, které jsou odlišné jako den a noc. A jak tohle setkání dopadne? To zjistíte, pokud s námi budete soutěžit. A to na číslech 221 552 155 nebo 255 na konci. A volat můžete právě teď, platí to pro ty z vás, co u nás nic nevyhráli za poslední 2 měsíce.
3: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Kurt Nielsen v nočním radiožurnálu a před námi je soutěž.
1: Radiožurnál pro vás má psychologický román Martina Uhlíře.
2: Sestry se ptát radši nebudeme. Zůstane to mezi námi, ano?
1: Robert na dovolené u moře nabírá sílu po rozvodu, ale stále ho vyrušuje přítomnost dvou sester, které skrývají tíživé tajemství.
2: Napadlo ho, že je opět vydán na pospas rozmarům jedné ze sester. Možná té šílenější.
1: Audioknihu Sestry na Radiokartě dostanete tento týden v soutěži nočního radiožurnálu.
0: A já se hned ptám, haló, kdo pak je na druhé straně telefonu?
3: Dobrý večer, u telefonu Jiří.
0: Jiří, předpokládám, že audiokniha by se někam k vodě na léto nebo na dovolenou asi hodila, že?
3: Určitě.
0: A máte už vybraný termín dovolené?
3: Mám, ale nebude v létě, ale až na podzim v září.
0: Jasně, a vyrazíte sám s rodinou, s přáteli?
3: S přítelkyní.
0: Tak já doufám, že si, ať už budete kdekoliv, užijete audioknihu, protože dnes není soutěžní otázka. Takže gratuluji k výhře.
3: Tak já vám moc rád děkuju, to byla jednoduchá soutěž.
0: Dneska to bylo jednoduché, někdy to tak i u nás v nočním radiožurnálu bývá. Já vás jenom tedy poprosím, vydržte mi ještě chviličku na telefonu.
3: Dobře, děkuju a přeju posluchačům krásný zbytek noci.
0: Díky moc. A vy ostatní budete mít příležitost s námi soutěžit kdy jindy, než zase zítra v nočním radiožurnálu, tradičně po druhé hodině. A i zítra tu na vás čeká audiokniha na Radiokartě Sestry od Martina Uhlíře.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Španělska po svém postupu přes Rakousko čekají na soupeře. Ten vzejde ze zápasu Portugalsko-Chorvatsko. Evropský duel vidí reportér Adam Weidenthaler.
2: Je proti Japonsku a Austrálii. Tady pozor na vysoký nákop za obranu a ten je na Cristiana Ronalda, jenže Cristiano Ronaldo nemůže rozjet svou oblíbenou gólovou oslavu, protože sice dává gól, přehazuje brankáře Dominika Livakoviče, jenže je to z offsideové pozice. Určitě už to někdy viděli oslavu Cristiana Ronalda, který udělá, řekněme, takové trochu delší gazelí kroky a po nich vyskočí do vzduchu, zakroutí prstem kolem hlavy a následně udělá to su, svoje oblíbené. Teď už k tomu skoro došlo, už se natahoval, už to byl takový ten rozběh, jako mají třeba výškaři ve výškařském sektoru atletů. Jenže nakonec k odpichu nedošlo, protože skutečně byl Cristiano Ronaldo v offsideové pozici za posledním obráncem po centru z pravé strany. Zajímavý balon, krásný balon, řekl bych, na Cristiana Ronalda, který byl schovaný za bukem a konečně mu to vyšlo, ale gol zatím neplatí. Kontrola video rozhodčího už je za námi, ve 62. minutě potvrzené Chorvati můžou rozehrávat, a to ne ze středového kruhu, ale od vlastní brány nebo od toho místa, kde došlo k přestupu, kde došlo k offsideu Cristiana Ronalda. Zatím tedy rozehráno není, ale grafický ukazatel už mluvil o tom, že by skutečně tenhle gól neměl platit. Cristiano Ronaldo už dal na světovém šampionátu 10 branek, tohle by byla 11. Za ním 9 branek Eusebiu, 4 Pauleta a s dalšími třemi. Pak několik dalších Portugalců, prostě nikdo není tak dobrý v portugalském dresu jako Cristiano Ronaldo, který nastoupil v 41 letech do vyřazovacího zápasu. Je tady první střídání na portugalské straně, trochu překvapivě odchází Vitinha, tedy tvůrce hry ve středu zálohy. S osmičkou taky Bruno Fernandes už nebude působit v portugalské akci. Možná tam je ještě jeden hráč, který může přijít. 63. minuta, stále se zkoumá onen offside. Cristiano Ronaldo, no, v náběhu byl a o, řekněme, půl hlavy taky v offsideu byl za posledním bránícím hráčem Josipem Šutalem. Všechno to Espen Eskas následně ještě Ronaldovi vysvětlil, takže skutečně branka neplatí. Stejně tak jako na druhé straně to není 2-0, tak ani tady to není 1-1. Dokonce 4 střídání vytáhl Roberto Martinez. Vitinha, Fernandes, Cancelu a Netu odešli z trávníku. Silva, Semedo, Ramos a Conceição přišli na trávník. Takže jeden obránce, jeden útočník, jedno křídlo a pak jeden tvůrce hry. To je tak zhruba výčet těch borců a jejich pozic, kteří přicházejí na trávník v portugalských barvách. No, zajímavá změna, tím spíš, když třeba Pedro Neto spolu s Vitinhou hráli docela slušný zápas. Ale Roberto Martinez zná své hráče mnohem lépe než já. V 64. minutě navíc rohový kop přichází po akci, kterou Portugalci měli jako gólovou, tak teď tady situace, kdy se můžou alespoň trochu spravit chuť. Nuno Mendes rozehrává a zase prudký centr na zadní tyčku a znovu to bylo nebezpečné. Portugalci byli ve čtyřech na zadní tyčce, zatímco Chorvaté spíš na té své přední bližší. A Rafael Leão zakončoval jako v podstatě osamocený hráč. Naštěstí pro Chorvaty netrefil bránu a bude se rozehrávat od Dominika Livakoviče, který rychle ukazoval, že nikdo balon netečoval. No je taky zajímavé, že Cristiano...
1: A v nočním Radiožurnálu se k utkání mezi Portugalskem a Chorvatskem samozřejmě ještě vrátíme.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: jedenáctka.
1: První zpravodajský podcast o Brně a okolí.
0: To nejdůležitější z celého týdne v 11 minutách.
1: Brněnská jedenáctka.
0: Reportáž v pátek na Radiožurnálu.
1: Celý díl pak poslouchejte v aplikaci Můj rozhlas nebo na všech dalších podcastových platformách.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dvě hodiny a 30 minut. Stručné zprávy připravil Martin Matějka.
3: Na řece Dyji ve čtvrtek uhynula zhruba tuna ryb na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi, totiž v noci klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Koncentraci kyslíku už se hasičům podařilo dostat zpátky na bezpečné hodnoty. Čtvrtečního jednání Bezpečnostní rady státu se poprvé zúčastnil nový náčelník generálního štábu Miroslav Hlaváč. Rada pokračovala v diskuzi o plánu na výstavbu armády do roku 2040. Jednání se účastnil i prezident Petr Pavel. Poprvé se na něm osobně potkal s premiérem Andrejem Babišem z hnutí ANO poté, co Babiš odmítl společnou schůzku kvůli blížícímu se summitu NATO v Ankaře. Podle mluvčího hradu Víta Koláře se rada summitu nebo složení delegace, která se na ní míří, nevěnovala. Čeští vojáci, kteří při služební cestě na Ukrajinu převáželi taky drony ze sbírky Drony Nemesis, neudělali podle kriminalistů nic protiprávního. Informaci serveru Seznam zprávy potvrdil Radiožurnálu Ivo Černík z okresního státního zastupitelství v Prostějově. Kriminalisté případ odložili a předali ho armádě k případnému kázeňskému řízení. Ta teď prověří, jestli jednání vojáků neporušovalo služební povinnosti a vnitřní předpisy. A britská policie minulý měsíc zatkla účastníka britské mutace reality show Svatba na první pohled kvůli podezření ze znásilnění. Informoval o tom server BBC, který na případ poprvé upozornil v květnu. Jeho reportáž popisovala obvinění ze dvou znásilnění a jednoho dalšího případu sexuálního násilí během natáčení. Tři poškozené ženy shodně tvrdí, že štápaní televizní stanice Channel 4 neudělali nic pro jejich ochranu. A britská stanice v reakci na reportáž stáhla všechny série tohoto pořadu.
1: Sport.
3: Hokejový brankář Jakub Dobeš prodloužil v NHL o 3 roky smlouvu s Montrealem. Platit mu začne po příští sezóně. Ročně si díky ní vydělá před zdaněním přes 5,25 milionu dolarů, v přepočtu tedy asi 113 milionů korun. Portugalští fotbalisté hrají s Chorvatskem první utkání playoff mistrovství světa. Stav a čas zná Adam Weidenthaler.
4: Teď rozehrávka autového vazování, dlouhý aut a úspěšný zákrok Diouga Košty. Maturina nakonec.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Omezení na Pražském okruhu, další na dálnici D5 na Berounsku. Dálnice plynulé průjezdné, teď bez nahlášených nehod. Na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni od sjezdu na D5 do Plzně. Údržba zavřela pravý pruh. Je to mezi kilometry 24 až 25, opravují tam vozovku. Na D5 se z Prahy do Plzně za sjezdem na Cerhovice se stále vybočuje vlevo. Na 42. kilometru stojí nákladní auto a silničáři vedle do pravého pruhu postavili šipku. V Ostravě v Místecké ulici u Dolních Vítkovic ve směru do města. Čekejte hustý provoz, zřejmě to souvisí s několikadenním hudebním festivalem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Ráno čekáme ještě v jihovýchodní polovině území doznívající deště, jinak přes den polojasno s kupovitou oblačností. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Pokračuje noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
2: Monumentální drátěná socha vulpsa výtvarníka Františka Skály opustila Zlín a zamířila do Telče. Operace to ale vůbec nebyla snadná. Uslyšíte o tom za chvíli v nočním Radiožurnálu.
5: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
5: I o prázdnu.

0: Vulpes Gott Dratoslav von Mischling, neboli Slávek, zmizel včera z centra Zlína. Čtyřtunový drátěný kolos připomínající psa představuje podle jeho autora, umělce Františka Skály, pomník ohrožených a odstrkovaných bytostí na okraji společnosti. Ve Zlíně uživoval 3/4 roku veřejný prostor a také upozorňoval na výstavu Němá tvář. Teď Vulpes zamířil na nové působiště do Telče. U demontáže a nakládání sochy byla naše reportérka.
1: A my jediný problém to, že si člověk připadá trošku jak jeskyňář, protože opravdu vlezete do tmavého úzkého prostoru, proto mám i tu čelovku, abych viděl.
2: Vysvětluje kurátor Krajské galerie ve Zlíně Ivan Bergman, který stojí u břicha drátěné sochy.
1: Budeme otevírat dvířka ze spodu vulpsa, kterými se musíme dostat dovnitř, tak, abychom mohli odmontovat jeho pravé ucho, které přečnívá tu povolenou šířku nadměrného nákladu, aby mohl odcestovat.
2: Vy tady máte vrtačku, bude to stačit na to odmontování toho ucha?
1: To ucho je přišroubované 4 šrouby, je to nasunuté na jekly a pomocí jeřábů to ucho váží nějakých 100 kg přibližně. Ten jeřáb ho potom nazdvihne a vysuneme ho ven.
2: Teď ten jeřáb to ucho vzal a přendává ho na to nákladní auto. Co to znamená teďka v tuto chvíli pro toho vulpsa, co se bude dít?
1: No, vulpes teďka hůř slyší na pravé ucho, pak se přikurtuje a už pojede.
2: A kam pojede, kam má teďka namířeno?
1: Pojede do Telče, kde od začátku srpna má vlastně samostatnou výstavu František Skála, obrazy a 3 tečky. A Vulpes vlastně na tu výstavu bude upozorňovat.
2: Je v plánu nějaká další socha tady v centru Zlína?
1: Samotná ta myšlenka veřejného umění, tak jak vyvolává emoce, klade otázky, kultivuje, tak si myslím, že je ve městě potřeba, takže mi to asi nedá a zase se třeba o něco pokusím.
2: Uzavírá 9měsíční etapu Vulpsa u zlínské tržnice kurátor Ivan Bergman. Michaela Kočendová, Radiožurnál.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Španělsko, Rakousko 3-0. Fotbalisté z Pyrenejského poloostrova tak po svém postupu přes Rakousko čekají na soupeře. Toho určí výsledek utkání Portugalsko-Chorvatsko. A my se tak spojíme se stanicí Radiožurnál Sport, protože

0: Tam kombinují Conceição a Semedo. Znovu Francisco Conceição na balónu, dává na Veigu, Veiga zpátky do levé strany, kde je připravený Rafael Leão. Ofenzivní talisman AC Milan zkouší svou rychlostí utavit Josipa Stanišiče, ale nezafungovalo to, tak raději přihrávkou vrací zpátky na nějakých 40 metrů od brány. Brankáře Livakoviče, Ruben Neves, Nuno Mendes teď zakombinovali na levé straně znovu s Rafaelem Leánem na hrotu útoku, na chviličku schovaný Bernardo Silva, ale teď už tam míří Gonçalo Ramos. Útočník Paris Saint-Germain, který je v těchto situacích velmi...
1: Momentálně je tedy utkání Portugalsko-Chorvatsko 1-1. Máme druhou minutu nastavení po 90 minutách. Zápas samozřejmě budeme sledovat a aktuální informace přineseme v nočním radiožurnálu i na stanici Radiožurnál Sport, kde můžete poslouchat přímý přenos.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Radiožurnál, jsou 3 hodiny. Martin Matějka a zpravodajský servis.
1: Prezident Pavel odmítl Babišovo řečení, že si vykládá ústavu podle sebe a poškozuje Česko. Soud Evropské unie potvrdil obří pokutu pro americkou společnost Google. Na místo Karviné budou hrát fotbalové evropské poháry v Jablonci. A dnes bude polojasno, na horách ojediněle přeháníky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Prezident Petr Pavel si podle Andreje Babiše z hnutí ANO vykládá ústavu, jak chce. Uvedl to v rozhovoru pro Deník CZ. Hrad v reakci na to premiéra vyzval, ať své tvrzení podpoří důkazy, nebo ať slova vezme zpět. Babiš serveru také řekl, že pokud prezident pojede na summit NATO v Ankaře, poškodí tím Českou republiku. Prezident ve vyjádření naznačil, že mu není jasné, jak by naplňováním svých pravomocí měl Česko poškodit. Hlava státu a vláda jsou kvůli složení delegace na summit ve sporu už několik týdnů. Babišův kabinet Pavlovu účast na něm odmítá. Ústavní soud ale na začátku týdne před běžným opatřením rozhodl, že prezidenta do delegace musí zařadit. Americká technologická společnost Google musí Evropské unii zaplatit 4 miliardy eur, tedy v přepočtu 100 miliard korun. Obří pokutu potvrdil Soudní dvůr Evropské unie. Dal za pravdu Evropské komisi, podle které Google zneužívá operační systém Android k potlačení konkurence v oblasti vyhledávacích služeb.
3: Pokuta pro Google je nejvyšší, jakou kdy Evropská komise kterékoliv firmě vyměřila. Soudní dvůr zamítl odvolání společnosti Google. Podle soudu nezákonně omezovala výrobce mobilních zařízení s operačním systémem Android a provozovatele mobilních sítí. Snažila se tak upevnit dominantní postavení svého vyhledávače. Prostřednictvím dohod o předinstalaci a licenčních podmínek pro určité aplikace Google vyžadoval upřednostňování svého vyhledávače a také prohlížeče Chrome. Společnost už v minulosti od Evropské komise dostala i další nižší pokuty, mimo jiné za zneužití svého dominantního postavení na trhu. Z Bruselu Zdenka Trachtová, Radiožurnál.
1: V Ostravě se budou vzdělávat technici se zaměřením na jadernou energetiku a tamní vysoká škola báňská reaguje na velkou poptávku kvůli dostavbě jaderných zdrojů v Dukovanech. Nový obor propojí energetiku se strojírenstvím.
4: Tak pracuje svařovací robot. Umí vyrábět 3D tiskem třeba i složité kovové součásti. Cílem je absolvent, který umí přesnou strojařinu a zvládá taky přesné předpisy spojené s jadernou energetikou, říká Ivo Hlavatý ze strojní fakulty Vysoké školy báňské.
5: Ti studenti můžou jít do technologie, můžou být energetici a to třetí je právě ten jaderný pohled, takže to je to novum, které tady ještě není.
4: Škola čeká velký zájem. Přijímací řízení do dvouletého navazujícího magisterského programu už začalo. Z Ostravy Martin Knitl, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Vedení Táborska se rozhodlo nevyužít nabídku od Ligové fotbalové asociace na postup do nejvyšší soutěže. Druholigový klub o tom informoval na svém webu. Za hlavní důvody uvedl situaci okolo stadionu v Českých Budějovicích a nedostatečný čas na sestavení kádru schopného hrát první ligu. Stále tak není jisté, kdo v příští sezóně mezi elitou nahradí vyloučenou Karvinou. Teď je na řadě Artis Brno, který má lhůtu do dnešních 16 hodin. Fotbalisté Španělska postoupili po vítězství 3-0 nad Rakouskem do osmifinále světového šampionátu. V zápase Portugalsko-Chorvatsko se hraje 13. minuta nastavení a teď je aktuálně stav nerozhodný 2-2. A v 5 hodin začne ještě v přímém přenosu Radiožurnálu Sport utkání Švýcarsko-Alžírsko.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nehoda na D10 na Liberecku a omezení na dálnici D1 u Brna. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd narazilo osobní auto do svodidel. 64. kilometr. Policie hlásí neprůjezdný levý pruh, nehodu bez zranění a úniku provozních kapalin. Dejte pozor, podle meteoradarů na trase prší. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy stojí osobní auto. Před sjezdem na Popůvky 182. kilometru na krajnici místo je dobře označené šipkou. Na D5 se z Prahy do Plzně za sjezdem na Cerhovice v 42. kilometru odklidili odstavené nákladní auto, několik hodin zasahovalo do pravého pruhu. A v Ostravě v Místecké ulici u Dolních Vítkovic ve směru do města stále čekejte hustý provoz. V místě je kvůli hudebnímu festivalu omezení zúžené jízdní pruhy. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Teď v noci se ochlazuje na 16 až 12 stupňů. Ráno čekáme v jihovýchodní polovině území doznívání deště. Jinak přes den polojasno s kupovitou oblačností. Na horách ojediněle přeháníky, večer se vyjasní. Nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů. Na jihu Moravy naměří až 27 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi noční radiožurnál a Adam Carda.
0: Ladíte noční radiožurnál necelých 6 minut po 3. hodině, dnes je pátek 3. července a teď otázka pro starší ročníky. Vzpomínáte si, na jaké filmy se v Československu chodilo do kina po pádu komunismu, tedy v roce 1990? Třeba na Skřivánky na niti, které režisér Jiří Mencil natočil už o 20 let dříve. I takzvané trezorové filmy připomeneme za chvíli v dalším díle seriálu o historii Karlovarského festivalu.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Už dnes se začne v Karlových Varech 60. mezinárodní filmový festival. A my se teď znovu díky rozhlasovému archivu i festivalové kronice Květoslava Kroči můžeme vrátit do minulosti. V seriálu o historii karlovarské filmové přehlídky nás tentokrát čekají 90. léta, tedy první festivalové ročníky po pádu komunistů.
1: Sametová revoluce otevřela trezory a z nich se na plátna kin dostalo tolik filmů, že pro ně Karlovarský festival vytvořil speciální sekci. Publikum tak tleskalo třeba Skřivánkům na niti režiséra Jiřího Mencla.
2: Tohle je pan profesor filozofie, bývalý knihovník hlavního města Prahy, který byl zařazen do výrobního procesu, protože odmítl dát do stoupy buržoazní prohnilou západní literaturu.
1: Režisér Mencl byl také hostem festivalu. Nenadchla ho ale ani úroveň přehlídky, ani její úvodní film Cyrano z Bergeracu s Gérardem Depardieu, ze kterého odešel v polovině.
3: Jo, je to moc hezký film, pečlivě udělaný, strašně drahý, ale já spím radši doma. Speciálně tenhle festival měl smůlu, nebylo dost času zajistit si dobrý film.
1: Připomínal Jiří Mencl fakt, že dlouho nebylo jasné, jestli se první porevoluční karlovarský festival vůbec bude konat. Nakonec největší ovace sklidili režisér Miloš Forman, který spolu s Teodorem Pištěkem dorazili do Karlových Varů na kole. Vítali se i s prezidentem Václavem Havlem a rozhodně se jim nestalo to, co o pár let dřív, tedy že by je někdo někam nechtěl pustit.
4: Já jsem tam byl už nějak v 80. letech. Doda Pištěk tam měl jako výstavu. No a oni najednou přišli, že prostě tady tenhle ten emigrant, že nesmí. A to za ani ty výstavy, že mě tam prostě nepustí. No, Doda se ten kraší, on mě rozčiloval na ně. Prostě to je moje výstava, tak dále. Tam prostě půjde. A oni řekli, no tak běžte, ale vypadne elektrika. Tak jsme tam pak nešli, no.
1: Vzpomínal Miloš Forman. Finanční problémy Karlovarského festivalu i organizační chaos se ale opakovaly i v roce 1992. Tehdejší ministr kultury Pavel Tigrid pak prohlásil, že stát o filmovou přehlídku v Karlových Varech nestojí, připomíná pozdější festivalový prezident Jiří Bartoška.
5: V roce 1993 stát se zřekl festivalu. A tak parta nadšenců s Igorem Ševčíkem se rozhodla, že založí nadaci. Aby ten festival přeci jenom, je to jeden z nejstarších festivalů na kontinentu, tak aby jako pokračoval a všichni lidi to odmítali a já tím, že jsem přeci jenom byl známý, tak jsem jako řekl, jo, já to teda podpořím tím ksichtem.
1: A znalost mi to zároveň podpořila filmová kritička a publicistka Eva Zaoralová.
6: Ten, kdo má dojem, že dělat festival obnáší prostě pozvat pár titulů a pár lidí, tak ten se bohužel hluboce mýlí. Já jsem si to možná tehdy, když jsem se dala naverbovat, myslela taky, ale časem jsem pochopila, že je to práce velmi složitá.
1: Snadnější od roku 1994 bylo alespoň počítání festivalových ročníků. Karlovy Vary se přestaly v pořádání filmové přehlídky střídat s Moskvou. Lenka Šumová, Radiožurnál.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.
7: I o prázdninách.

0: Posloucháte noční radiožurnál a před pár minutami skončilo utkání mistrovství světa prvního kola playoff, a to mezi Portugalskem a Chorvatskem. Utkání komentoval a také sledoval Adam Weidenthaler ze sportovní redakce a já mu tímto předávám slovo.
1: Hezký den, byl to velmi zajímavý zápas, až do posledních chvil Portugalci v něm zvítězili nad Chorvatskem 2-1, tak jsou dalším postupujícím zahrající se Španělskem v osmifinále mistrovství světa. Cristiano Ronaldo, který nakonec stanovil nový rekord, co se týče nejstaršího hráče, který kdy si zahrál takhle ve vyřazovací fázi světového šampionátu v 41 letech, dokázal dát gól, srovnal tím na 1-1, to bylo v 68. minutě z penalty, už předtím mu jedna branka nebyla uznaná, no a právě ty neuznané branky, to byl takový kolorit, protože poté, co v 94. minutě Portugalci otočili díky trefě Ramuše na 2-1, tak se Chorvati tlačili za vyrovnáním, jenže už v nastavené z té čtvrté minutě branka Guardiola nemohla platit kvůli drobné teči Igora Matanoviče, tenhle moment dokonce malo video, ale tedy branku neoznalo, bylo tam několik tedy neuznaných gólů. Chorvati nakonec končí na tomhle světovém šampionátu a neprodlouží tak svou současnou medailovou sbírku, protože oni brali stříbro na světovém šampionátu v roce 2018 a 2022 byli bronzoví. Naopak Cristiano Ronaldo, muž, který tak moc touží po světovém titulu šampiona a snaží se tím pádem vyrovnat Lionela Messiho, může dál snít, protože jeho tým je v osmifinále navzdory tomu, že Ronaldo přímo na trávníku u toho vyrovnávacího gólu nebyl, to už byl vystřídán. Takže suma sumárum Portugalsko-Chorvatsko 2-1.
0: Tolik Adam Weidenthaler, díky za donesené informace a naslyšenou.
1: Pěkné brzké ráno.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Hozier zazněl v nočním radiožurnálu a po fotbale ještě jedna sportovní reportáž. Je mu 19 let, jmenuje se Paul Sexas a právě začíná jeho možná nejtěžší období v životě. Je totiž velmi talentovaným francouzským cyklistou. Na jaře si připsal 2 vítězství na klasikách a na dalších závodech dokázal konkurovat tady Pogačarovi. Výkony mladého závodníka vzbudily velké nadšení, které bude gradovat na Tour de France. Ta začne v sobotu v Barceloně a na mladého závodníka je upřená velká pozornost.
1: Vlna euforie kolem Sexase byla v dubnu a květnu obrovská a nejspíš zapříčinila, že bude startovat na Tour de France. Mluvilo se o pozvolnějším postupu Sexase, ale po jeho jarních výkonech ho staj posílá hned na největší závod sezóny. A tomu řada expertů nerozumí.
2: Francie má obecně jeden neuvěřitelný dar, a to zničit si všechny svý nejlepší závodníky a adepty na vítězství na Tour. Udělali to už prakticky se všema závodníkama. Od Bardetta přes Pinota a všechny tady ty prostě kluky. No a dělej to dál.
1: Tvrdí Leopold Koenig.
2: Mít takovýhle želízko nebo takovýhle talent, tak prostě ho obrušuju jak diamant a vůbec by mě nenapadlo ani takovouhle věc udělat.
3: Fyzicky, psychicky úplně prostě ho zdeptat tou ambicí, aby prostě ty seš náš teďko, který nás spasíš, jo.
1: Říkal v kilometrech Jiřího Ješka sám šestinásobný paralympijský vítěz. Oba s Koenigem naráží na to, že Francie už 40 let nemá vítěze Tour de France a už skoro zoufale hledá někoho, kdo závod dokáže ovládnout. I proto se do debat okolo kvalit a vývoje Sexase zapojil i francouzský prezident Emmanuel Macron.
2: Vzpomeňte si na sebe, když vám bylo 19 let, a si představte, že vás řeší v 19 letech francouzský prezident. Jo? Řeší vás přes celá Francie a ještě vás pošlou na tu nejsledovanější událost, na kterou jste se ještě před 3 rokama koukali v televizi a přišlo na to nemožný vlastně tam být vůbec, jo. No a mě ho tam teďka pošlu jako vyhrát.
3: Jasně, postavil bych ho tam, ale řekl bych mu, hele, očuchej si to, máš 2-3 Tour de France, na to si to oskoušet, úplně bez tlaku, klidně si zkus vyhrát nějakou horskou etapu a uč se. A pak jednou třeba tu Tour de France vyhraješ. Tady Pogačar tady nebude jezdit do smrti a ty máš za 3-4 roky šanci se na té Tour de France ukázat. Ale pokud se tam zjeví on s touhletou aurou kolem něj a bude v pořádku a bude moci jet naplno, tak ty lidi ho zničejí a bojím se toho.
1: Paul Sexas bude lídrem stáje Decathlon. Podle předpokladů založených na výkonu, který ho nohy dokáží vyrobit, by mohl reálně bojovat o 2., 3. místo v celkovém pořadí. To, na co všichni poukazují, není jeho výkonnost, ale psychický tlak s tím spojený.
4: Pokud se mu podaří popasovat se s tím tlakem a spíš se třeba zaměřit na to, vyhrát nějaký etapy a nevyloženě se snažit hnedka jet na to celkový pořadí, tak si myslím, že může předvíst opravdu krásný výkony a tu Tour si užít a zažít tam úspěch hnedka takhle v tomhle mladém věku.
1: Martin Charvát, Radiožurnál. Chest to chest.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Začínáme v sobotu 4. července.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Máme přesně 15:30. Vysíláme zprávy s Martinem Matějkou.
3: Ministerstvo kultury zrušilo výběrové řízení na generálního ředitele Pražské národní galerie. Informoval o tom šéf rezortu Otto Klempíř za Motoristy. Podle něj se bude řízení opakovat a cílem je najít osobnost, která bude mít silnou mezinárodní vizi. A předchozí ředitelku galerie Aliciu Knast odvolal Klempíř z funkce v březnu. Zdůvodnil to snahou provést nutné změny v instituci, kterou dočasně vede Olga Kotková. Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. Bezmála 70 členů USAR týmu a 8 pátracích psů se v zemi zasažené zemětřesením zapojilo do záchranných akcí. Zemětřesení má aktuálně 2300 potvrzených obětí, pohřešují se ale desítky tisíc dalších lidí. Podle velitele týmu Petra Vodičky je ale v tuto chvíli šance na záchranu dalších přeživších malá. V tropickém Pacifiku nastal klimatický jev El Niño, oznámila to novozélandská výzkumná organizace Earth Sciences. Zároveň varovala před intenzivními dopady na počasí na Novém Zélandu v nadcházejících měsících. Na některých místech se očekávají velké výkyvy teplot. Letošní El Niño přitom může patřit mezi ty nejsilnější v moderní historii. Před Novým Zélandem výskyt tohoto meteorologického jevu oznámili taky Austrálie, Japonsko nebo Spojené státy. A oblastní charita v Hradci Králové získala ukončení hudebního festivalu Rock for People desítky stanů, spacáků a karimatek. Organizátoři v areálu rozmístili kontejnery, do kterých mohli návštěvníci dobrovolně odevzdat funkční vybavení, které už nechtěli odvážet domů. Charita darované věci využije v azylovém domě Matky Terezy i při pomoci lidem bez domova přímo v terénu.
0: Sport.
3: Fotbalisté Portugalska postoupili na mistrovství světa do osmifinále a zahrají si se Španělskem. Portugalci i díky gólu Ronalda porazili Chorvaty 2-1, Španělé si poradili 3-0 s Rakouskem. A basketbalista Patrik Auda se po skoro dvou dekádách zahraničí vrátí do české basketbalové ligy a bude hájit dres USK Praha. O příchodu bývalého reprezentačního pivota informoval klub na webu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehoda na dálnici D10 na Liberecku a omezení na D1 u Brna. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd narazilo osobní auto do svodidel. 64. kilometr. Policie hlásila neprůjezdný levý pruh a nehodu bez zranění. Kolona se v místě netvoří. Na dálnici D1 před Brnem z Prahy stojí osobní auto s defektem do vozovky. Před sjezdem na Popůvky 182. kilometru stojí na krajnici, místo je označené šipkou, opatrně kolem auta se pohybují lidé, vypadá to, že mění kolo. A na Pražském okruhu směr Ruzině od sjezdu na D5 do Plzně v noci opravují vozovku. Údržba zavřela pravý pruh mezi kilometry 24 až 25, místo je teď plynule průjezdné. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
3: Ráno čekáme ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště, jinak přes den polojasno a nejvyšší teploty 20 až 24, na jihu Moravy naměří až 27 stupňů. Tolik zprávy. A teď vám nabízíme dnešní díl našeho zpravodajského podcastu Vinohradská 12.
5: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. pátek začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.
6: Zavítají na něj hvězdy jako Maggie Gyllenhaal, Jesse Eisenberg, Dustin Hoffman.
7: Zároveň oslaví 80 let od konání vůbec prvního festivalu.
8: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary letos poprvé zahájí světelná show s dronem místo tradičního ohňostroje.
9: Program festivalu divákům nabídne 137 celovečerních filmů.
10: Stovky dronů, Dustin Hoffman a trochu širší červený koberec. Jsou to dostatečné oslavy 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. Jak se z něj vůbec stala takto úspěšná akce? A nejde spíš o biznis a mejdany než o filmy? Ptám se Jindřišky Bláhové, filmové kritičky z Respektu. Dnes je pátek 3. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
11: Dobrý den, děkuji za pozvání.
12: And the Oscar goes to Dustin Hoffman for Rain Man.
10: Dustin Hoffman jako pro mě teda aspoň nejznámější host na letošním ročníku filmového festivalu v Karlových Varech.
13: I'm very honored and I thank the Academy for your support.
10: Je to dost velké jméno na oslavy 60. ročníku, jubilejního 60. ročníku.
11: A 80. let od
10: tak,
11: 80.
10: Tak,
11: let
10: tak, díky, že mě doplňujete. Přesně tak.
11: 80.
10: Tak, 80 od startu a 60. ročník to je.
13: And to my father and to his new friends, here's looking at you. Thank you.
11: Dustin Hoffman je velká hvězda 60., 70., 80. let. On je opravdu jako velké jméno, to je, byť na začátek festivalu řekla bych jako relativně, jako ano i ne. Ono je velké, zároveň je trochu za Zenitem a zároveň je trochu problematické, vzhledem k tomu, že je spojovaný s nějakými obviněními ze sexuálního obtěžování Vary, protože nejsou úplně festival, kam by se hvězdy jakoby hrnuly a vůbec tím nesnižuji, jak jako těžké je získat jakoukoliv velkou hollywoodskou hvězdu na jakýkoliv festival. Jako 100% je to těžké, ale zároveň Vary mají nějakou pověst toho, že zvou hvězdy, které mají nějaký trouble, nějaký škraloup a ty západní festivaly se o ně příliš nederou, jako Johnny Depp nebo Mel Gibson. Nicméně jednu velkou symboliku, když mu těch dějin to má, protože, a nejsem si teda jistá, jestli jsou si toho organizátoři vědomi, ale on před rokem 1989 patřil Dustin Hoffman ve Varech k tvářím Hollywoodu. On byl jako vlastně, ne že by tam někdy přijel, on tam nikdy nepřijel, ale zároveň ho Hollywood ve spolupráci s americkou vládou velmi ochotně, nebo hlavně Hollywood, velmi ochotně ty jeho filmy vysílal, protože měl pocit, že jsou to filmy, které budou českoslovenští komunisté ochotní hrát. On nebyl žádné soutěže, byly to filmy mimo soutěžní. A hlavně Hollywood fungoval na takové logice, že vzhledem k tomu, že má kořeny na Ukrajině a v Rumunsku, tak to spojení s tím regionem, že je vlastně jako plus. A že zároveň hraje ve filmech, které jsou s ženskými hrdinkami, protože Hollywood se chtěl prezentovat ne jako producent Ramba, ale nebo jako Rocky, nebo drsných filmů, ale jako vlastně feminní, jemný, ne žádný jako válečný štváč, ale vlastně jako někdo, kdo je mnohem jako jemnější a smířlivější.
10: To jste šla takhle z kraje hnedka do hloubky. Já jsem tu otázku myslel tak jako povrchně. Není to DiCaprio, není to Scarlett Johansson, není to Keira Knightley, co tam byli v minulých letech, je to Dustin Hoffman, jestli to je dost?
11: To bych si docela dovolila tvrdit, že v tomhletom kontextu je víc než DiCaprio a víc než Scarlett Johansson, protože ani DiCaprio, ani Johansson do Varu nepřijeli jako hvězdy, ale jako začínající herci v začátku svých kariér. Jo, takže DiCaprio dneska by do Varu pravděpodobně nepřijel, nebo téměř jistě. A teďka doufám, že ho příští rok pozvou a přijede. Ale to byl mladíček, který přijel s babičkou a s dědečkem do Varu a žádnou hvězdou nebyl. Jo. Takže on se to retrospektivně jako říká, přijel DiCaprio, opravdu DiCaprio v 90. let nebyl DiCaprio, co je dneska.
10: Jeffrey Wright, Jesse Eisenberg a tak dále, těch hostů bude celá řada. Zapomněl jsem na někoho významného?
11: Přijíždí i Maggie Gyllenhaal, moje oblíbená herečka ze Sekretářky nebo z Donnie Darka. Přijíždí Juliette Binoche, nesmím zapomenout. Ta doprovodí jenom jednu projekci, takže je to velmi exkluzivní host k jedné projekci, věrné kopie Kiarostamiho. A já se třeba osobně hodně těším na kameramana Roberta Richardsona, který spolupracoval s Quentinem Tarantinem nebo s Oliverem Stonem, dělal jeho rané i pozdější filmy.
10: Velká dronová show je naplánovaná, stovky dronů, velký mejdan, rozšířený červený koberec jsem zaznamenal, že bude na jubilejní 60. ročník. No ne, znovu se vracím k tomu, tak 60. ročník, to je už něco, ne? To už něco znamená. Ty oslavy skutečně odpovídají tomu, jako jak velkou slávu má Karlovarský filmový festival za sebou?
11: Nevím, jestli je to velká sláva. On se ke svým dějinám Karlovarský festival úplně nehlásil docela dlouhou dobu, zhruba tak 30 let, protože ty komunistické dějiny byly dějiny zdiskreditované politické akce, se kterými nechtěl mít společného a stály trošku v protikladu k tomu hezkému, heroickému a velmi přehlednému příběhu o tom, jak Jiří Bartoška zachránil festival v 90. letech a jak ho vybudoval. A předstírat, že předtím ten festival měl nějakou hodnotu a nějak fungoval, to do toho narrativu jako nezapadalo. Takže teďka to naopak zapadá. Asi ano, je to nějakým způsobem, je tam mnohem větší důraz na, je to mnohem větší party, když to řeknu, je tam mnohem víc hudby, mnohem víc kapel. Je vidět, že je tam jako přijadej akcent na to, že to je jako ta oslava, takže je tam nějaká větší koncentrace prostě zábavy, která by mohla přitáhnout lidi. A je tam skvělá, za mě skvělá sekce Návraty k pramenům, kde je vlastně sestavoval umělecký ředitel Karel Och a je sestavená z filmu, které v minulosti buď ve Varech vítězily, nebo něco v těch dějinách důležitého znamenaly, nějaký milník. Takže to je, myslím, taková jako nenápadná. Drony to nejsou, není to vidět, ale jako v rámci té cinefilie a toho filmu je to fakt jako důležitá sekce.
10: Já když jsem zmiňoval tu slavnou historii, tak jsem samozřejmě tak nějak mezi řádky opomíjel tu komunistické období a myslel jsem to zahájení v roce 46, které bylo dřívější i než festival v Cannes, a tím se velmi pyšnili, že jo. Pravda je, nebylo to v Karlových Varech, ale v Mariánkách. No, ani, to je hrozně zajímavé.
11: Ani drony tam neměli.
10: Ani drony tam neměli.
11: Měli tam maximálně Vítězslava Nezvala a Štěpánka a různou jinou hegra, různou jinou hereckou honoraci. Ten festival začínal v Mariánských lázních, které měly po válce lepší pověst a lepší vybavenost v uvozovkách, což znamenalo jeden lepší společenský dům, takzvané kasíno, kde se dalo předělat na to kino, ten dům. A měli vlastně lepší pověst z hlediska nějaké pozice na té mapě, kam jezdily evropské elity v 19. století. Ty Vary trošku zaostávaly, byly takový jakoby trošku schátralejší a jednoduše se taky dohodli ty organizátoři mnohem snáze s tím městem. A s těmi Vary se prostě nedohodli, takže začali v Mariánských lázních, pak se promítalo ve Varech a v roce 48-49 vlastně přechází napevno do Karlových Varů.
10: To, že to bude v Sudetech, to bylo ale od začátku jasné. Mariánky, Karlovy Vary, že to nebude v Praze třeba ten festival?
11: Ne, Praha vůbec nebyla ve hře a Sudety byly pro komunisty v té národní vládě strašně důležitým místem, kde oni prosazovali svoji politiku, že oni jsou jediní, kteří vlastně jako zabrání nějakému pronikání toho německého živlu a obnoví, vlastně vytvoří nějakou novou společnost a jediní jsou schopní zastavit případně třetí světovou válku a tak dále. To byla ta poválečná politika. Takže tam to bylo vlastně hodně symbolické a zároveň i symbolické nejen čistě ideologicky, ale i proto, že pojďme prostě do západu, do Sudet, na západ Čech k německým hranicím implantovat a přinést českou kulturu, aby bylo jasné, že nepřijíždí do Německa, ale že přijíždíme do Čech. Je, takže tam to bylo hodně spojené s tím osvobozením se o Němců po válce.
10: No a potom roce 48, 49, 50, jak se to přesunulo kompletně do Karlových Varů, tak jak se pak ta ideologie projektovala do toho festivalu? To byla holá propaganda asi.
11: Jako byla a nebyla. Samozřejmě ten festival byl spojený s komunistickým režimem, byl spojený od začátku, propagoval znárodněnou kinematografii, propagoval státem vlastněnou kinematografii. Pak se to samozřejmě radikalizovalo a po roce 48 už jsou to komunistické ideje, už je to o tom, jak prostě propagovat komunistické ideje, propagovat sovětský nějaký internacionalismus. Tam vždycky byla sovětská kinematografie, za ní česká, pak nějaké jako lidově demokratické. Vary třeba byly fakt jako místem, kde se porovnával v 50. letech to, jak která východoevropská kinematografie správně postupuje nebo nepostupuje v zavádění socialistického realismu.
10: Jo, takže tam to byl takový summit až dokonce.
11: No, tak jako v těch momentech tam fakt tam byly
10: hodnotilo
11: jako
10: se tam,
11: hodnotilo se tam jako vyčítali si ti jednotliví zástupci, my to děláme dobře, vy to děláte špatně, sověti kárali, jakože že to ti jejich vazalové nebo ty satelity nedělají. Ta hesla to odrážela, že jo, formování prostě nového člověka, potom se přidal mír v 50. letech, kde to vlastně bylo nejvyhrocenější. No nejvyhrocenější období je tak jako řekněme 50 až 56 nebo 48-56 a pak se to otevírá západu, stejně jako se oteplovala studená válka, tak se vlastně ten festival začíná mnohem víc dívat na západ.
10: A stává se mezinárodním? Dnes je to mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, tak už v těch 60. letech je to mezinárodní filmový festival v Karlových
11: On byl mezinárodní, on byl prvně jenom v Československu s mezinárodní účastí a pak byl mezinárodní, protože, jakkoliv se to může nezdát, tak organizátoři velmi usilovali o to, aby byli v tom prestižním okruhu těch západních přehlídek. A to nešlo bez toho, aby vyjednávali s FIAP, což je asociace producentů a distributorů, která tehdy velmi jako určovala ten harmonogram, rozdělovala ty takzvané kategorie A, B, C. A ty organizátoři velmi usilovali od půle 50. let, aby to Ačko takzvaně jakoby měli, aby mohli být ten soutěžní mezinárodní a aby byly jako Cannes, jako Benátky, jako Berlín. Takže byl to 100% mezinárodní festival jako statusem a rozhodně mezinárodní festival zvanými kinematografiemi, protože tam třeba francouzští kritici chválili, jezdili se dívat na filmy z Číny, protože nikde jinde ty filmy hrané nebyly, zatímco Karlovy Vary dávali prostor zemím, kde se prosazovala komunistická revoluce, mezi něž patřila Čína a důsledkem bylo, že tam prostě se hrály filmy z Číny nebo z jiných zemí, které jinde nebyly.
10: Aha, takže takové provazování vlastně.
11: Byla to vždycky zóna kontaktu. Děkuju, že jste si skoro půjčili titul mojí knížky. Proplétání světu. Proplétání světu, ale je to tak, byla to vždycky zóna kontaktu, byť samozřejmě vychýlená nějak do té socialistické hemisféry.
10: A už tehdy to teda bylo místo i setkávání té herecké smetánky, místo plné červených koberců, okázalosti, spousta peněz, bujaré večírky.
11: Bujaré večírky byly, ale byly, nemůžeme si je představovat jako dneska večírky Česu nebo večírky v Bechersbaru. Opravdu to fungovalo jakoby jinak. Ten festival si budoval identitu v opozici vůči Cannes a Benátkám tím, že to není takzvané festiválení, že my se tam nejezdíme válet jako ty hvězdy v zahraničí, ale my jezdíme pracovat na ten festival. Ten festival byl pracovní, ten étos kolem hvězd, které se tam snažili dostat, včetně hvězd západních, jako je Claudia Cardinale nebo Henry Fonda, prostě jsou to skvělí herci, skvělí pracanti, skvělí jako charakterní herci.
14: J'avais très envie de venir à Karlovy Vary et j'espère pouvoir voir quelque chose demain matin.
11: Takže ten festival si vlastně budoval jako pověst festivalu, který je domácký, který je přívětivý, který je vstřícný, protože to mohl nabídnout, nemohl nabídnout ten luxus, ale mohl nabídnout naopak ta vřídla, tu léčbu, jako fakt takový ten domácí luxus. It was a wonderful experience for me, very funny, very unusual.
10: It's not what I would have expected to find in Czechoslovakia or almost. A uznávaní Češi tam jezdili, Jan Němec, Věra Chytilová, Miloš Forman.
11: Jezdili, ano i ne, jako Jan Němec tam myslím, možná se myhl, určitě tam byl Miloš Forman, byť jeho filmy nesoutěžili. V podstatě ti herci jezdili, museli, byli zvaní, byli součástí nějaké propagace, často tvořili ty hvězdné tváře, když prostě nebyly hvězdy západní, tak je dodávali jako československá kinematografie. Ale třeba čeští režiséři, Československá nová vlna byla mnohem víc vidět na západě. A to nejen proto, že by tam ti tvůrci chtěli jezdit, protože jejich filmy, když vyhráli, tak dostávali vedle ceny i finanční odměnu, což ve Varech neexistovalo. Ale
10: možná
11: to
10: taky angažmá, že jo?
11: Angažmá úplně ne, to ne. Ale jako některé, ano, mohli, někteří získali třeba nějakou spolupráci s Německem, se západním Německem, ale ona o to měla zájem i Československý státní film jako takový, protože to pro něj znamenalo devizi, znamenalo to větší viditelnost, znamenalo to prestiž, znamenalo to lepší export. A fakt v těch Varech vy jste v 60. letech narazil na dva filmy československé, a to Obžalovaný, který se mimochodem promítá tady i v té sekci Návraty k pramenům, který v roce 64 ten festival vyhrává.
10: Aha. A teďka se bude promítat?
11: Ano, bude se promítat jako jeden z těch historických filmů. A Rozmarný léto Jiřího Menzla, který ho vyhrává v roce 68. A to jsou dva filmy z kraje Nové vlny a zbytek tam prostě nic. To bylo schované jako ve vedlejších sekcích, na trhu a takové jako hobby měli ty zahraniční novináři, že se jako byli nasosaní, byli navnadění na to, že chtějí vidět ten československý zázrak, ale museli si ho horko těžko vyhledávat jako v těch vedlejších sekcích schovaný někde v projekčních místnostech.
10: Pokud festival začal před 80 lety a slaví jubilejní 60. ročník, kam se ztratilo těch 20?
11: Tak o jeden přišel kvůli smrti Stalina a Gottwalda v roce 53, nemohlo se festiválet, muselo se truchlit. Druhý v roce 55 se nekonal z organizačních důvodů a potom se festival od roku 59 střídá ve svém Moskvě, protože Sověti prostě chtěli mít také festival, protože mělo to nějakou jako prestiž, mělo to nějakou jako soft power, nějaká kulturní propaganda. A ve východním regionu, ve východní Evropě, FIAP, ta organizace chtěla mít jenom jeden áčkový festival, tak ta dohoda byla, pojďme se prostě střídat, aby jsme každý z nás mohli mít to áčko. Mm-hmm.
10: Když jsme se bavili na začátku o tom, co to znamená slavná historie, tak ta desetiletí, na která by nejradši ve Varech zapomněli, to jsou teda 40. léta, potom 50., 70., 80.
11: No, vlastně všechno před rokem 89, protože ono to nezapadalo v rámci toho porevolučního vyprávění, že antikomunistického naladění a těch nových začátků a nového jako budovatelského úspěchu ve smyslu budování nějaké akce, která není vlastněná státem, která není zkorumpovaná, která není dotovaná, ale která má za sebou záruku těch soukromých peněz, které znamenaly v 90. letech záruku kvality, jako to se v těch novinách fakt píše, že jako.
15: Jo, ale oni je teda nejdřív vůbec neměli, že jo, ale tam je ten problém, že ty začátky nebyly jednoduché úplně.
11: No nebyly, oni je, já se bavím tom ročníku 94 dále, jo, jo. Který je vlastně spojovaný s tím příběhem Evy Zaoralové, umělecké ředitelky a Jiřího Bartošky jako prezidenta. Oni ty dva první ročníky byly pořádané ještě pod záštitou Ministerstva kultury, protože ten ročník 90 se připravoval ještě před rokem 89. Pak do toho vpadnul 89, tak to jenom jako překlopili a trošku modifikovali, aby to odpovídalo tomu étosu nějaké jako demokratizace a nástupu demokracie a změně režimu. Ale většina těch lidí tam zůstala, že lidé, kteří to organizovali před rokem 89, kdo jiný by to mohl dělat? Jako nikdo jiný to nemohl dělat. A v roce 92 se stává prezidentem Jiří Menzel, Terza Brečková uměleckou ředitelkou, ale ten festival znovu, ty lidi to neumí dělat, je to takové chaotické, ale ten příběh toho festivalu po roce 89 musíte vnímat jako v rámci celé té proměny, jakoby té transformace celé transformace kultury.
15: Ne, určitě, tak teď se otevřou všechny ty trezory a to se dostane do toho festivalu, ne? Teď všichni se můžou dívat na ty filmy, které nikdo neviděl desítky let.
11: Ne, já jsem myslela, oni jako mohli, už v 80. letech se uvolňovaly trezorové filmy v Československu. Ta jako mýtus, že se ty filmy neuvolňovaly, ale jedna ta sekce, máte pravdu, že v 90. letech právě, co ukážeme? Ukážeme 60. léta, co jsme tady nemohli hrát a ukážeme trezorové filmy, takže byla vlastně jedna speciální sekce, která se jmenovala Filmy osvobozené, protože ten 90. ročník, ta 90. byl vlastně spojovaný s nějakou představou napravování křivd a napravování dluhů, které dlužíme těm tvůrcům, kteří byli zakázaní, kteří prostě museli emigrovat a tak dále, filmy, které byly zakázané. Takže se promítali Skřivánci na niti, promítalo se Ucho, promítali se všechny ty opravdu problémové filmy. A ty najednou byly vlastně jako tím výstavním a tím gestem, že končí stará éra a začíná éra nová, kdy se nic zakazovat nebude.
15: Vy jste ukazovala uvozovky u těch problémových, to jenom není vidět
11: ne, to
15: v podcastu.
11: To jsem nemyslela, myslela jsem, jako fakt, tak. Fakt je zlobivé, ty zlobivé filmy, zlobivých filmařů.
15: A pak přišla éra teda Bartošky, který ale udělal z Karlových Varů to Ačko, ale v tom 21. století, ne?
16: Jiří, jakého filmového favorita máte vy?
17: Já bych vám pravdu řekl, já jsem tady za úředníka. Ta funkce
15: ten festival je teď známý právě díky úsilí pana Bartošky.
17: Takže já opravdu bohužel uvidím filmy až v Praze na kazetě.
11: Jiří Bartoška byl velmi schopný podnikatel.
17: Peníze se sehnali, festival proběhl a věřím tomu, že stejně bezproblémově a myslím daleko méně komplikovaně proběhne příští ročník.
11: Ten festival vlastně vybudoval úplně skvělým způsobem. Já si myslím, že jeho role je velmi často jenom redukována na to, že je to ta známá tvář, která jako prezentuje ten festival jako navenek pro ty média, ale já, když jsem psala jeho nekrolog, tak si opravdu myslím, že ten jeho příběh je do určité míry fakt jako, že se podceňuje to, jak on byl schopný organizátor a schopný vlastně jako podnikatel, protože on ten festival přebírá v roce 94 s Evou Zaoralovou, pořádají ho, ale pořádají ho pořád v rámci nadace Film Festival Karlovy Vary, která je zřízená státem, který má stát nějaký podíl, ale pak stát rozhodne, že nesmí jakoby vznikat zisk v rámci nadací a ten festival se privatizuje a privatizuje ho na konci 90. let Jiří Bartoška jako jediný akcionář Film Festivalu Karlovy Vary, takže se stává jediným akcionářem a rozvíjí vlastně tu jako soukromou akci, ten soukromý podnik a rozvíjí ho s týmem, který byl schopný ho zorganizovat tak, aby to byl profesionální dobrý festival.
15: No, na druhou stranu řada kritiků by vám řekla, ve Varech jsem nikdy nebyl z toho důvodu, že to je prostě společenská akce z bohatlíků, tam se střetávají politické zájmy, všichni tam jedou jenom se ukázat, tak je to dnes vůbec ještě o filmech?
11: Ten festival je schizofrenní v něčem a často, když máte pocit, že byste jenom nebyl ve Varech a četl ty články, tak byste měl pocit, že sledujete úplně a prožíváte úplně jiný festival. Jo? Je to fakt jako mediální festival a pak je to festival, který žijete a můžete samozřejmě jít na večírky a na akce a pařit prostě před termálem do 3 do rána. A nebo můžete od rána od 8 chodit na argentinské filmy jako v kinosále.
15: A dělá to někdo tak?
11: Já si myslím, že určitě, jako, že to 100% někdo dělá. Tam jsou jako fronty lidí, kteří pořád chtějí, jedou za těmi filmy a naopak je jim třeba bytostně jako nepříjemné někde dělat nějakou party a pak jsou tam, já nevím, jak Zlatá mládež nebo někdo, kdo se chodí ukázat, protože ten festival

0: takže a zbytek jsou sponzoři. Takže 20 je nějaká dohoda, myslím, která je plovoucí, takže pokud se rozpočet zvedá, tak by měli dávat, stát by měl dávat víc. V současnosti je to asi 47 milionů.
1: Dobře, takže kdybyste měla tři varianty, je to spíš biznis, spíš společenská akce nebo stále v pořád filmový festival, tak volíte všechno dohromady asi.
0: Tak jasně, protože jedno bez druhého jakoby nemůže existovat, že jo, logicky, aby ta akce nějak z pohledu toho soukromého podniku jakoby fungovala, tak aby se mohly ty filmy promítat, tak je třeba tam mít i jiný druh. A ten festival hlavně taky využívají sami organizátoři k tomu, aby tam třeba uzavírali nějaké příští jako dohody. Jo, je to pořád jako na každém festivalu je nějaká jako jsou nějaké vrstvy. A jedna vrstva jsou cinefilové diváci, baťuškáři v vozovkách, kteří tam chtějí vidět a spějí v městečku a fakt chodí na 4 filmy, na 5 filmů denně. A pak jsou lidi, kteří chodí na večírky a hrajou golf. Jo. A protože ty zase přinášejí ty peníze a čím dál tím víc, myslím, že se ten festival stará velmi jako luxusně o své partnery a o své sponzory, jakože jim vychází velmi vstříc a opravdu je opečovává, protože bez nich nemůže jak si fungovat.
1: Vy jste mluvila o těch lidech, kteří jezdili v minulosti do Varu, aby se podívali na filmy z Číny nebo z Asie?
0: Z Číny, ano, no. Z Asie. No. Sadul velmi, velmi psal o tom.
1: Dneska si nutně ale nepotřebujete jet na filmový festival, abyste se podívala na filmy z jiné části světa, ne? Je to i ještě o tom?
0: Je i není, má to, je to nějaký jako kolektivní prožitek. Myslím si, že kdokoliv, kdo na nějaký festival jel, tak ví, že dívat se na festival v tisíci hlavém kolektivu a prožívat i takový jiný rytmus. Třeba jako vidět Barryho Lyndona na velkém plátně hotelu Thermal je neuvěřitelný zážitek. Jakože vidět fakt ty filmy, které jsou natočené pro velké plátno na velkém plátně. A to já sleduju kvůli práci hodně filmů na počítači a nic proti tomu nemám, ale pořád je tam něco nezastupitelného. Hmm. Pořád je to nějaký jako druh komunity, nějaký druh jako prožívání jiného druhu.
1: A to se nezmění do příštích 60 ročníků, které možná Karlovarský filmový festival přežije, nebo přejme mu to samozřejmě?
0: Těžko říct, jako jestli se to změní, že jo, covid změnil velmi návyky, ale ten festival každopádně dělá vlastně všechno pro to, aby jako ten soukromý podnik fungoval, protože se, že jo, synergicky rozpíná jiná, má kvy v televizi, jo, je to vlastně zajištěné Rockaway Capital, což je firma, které to Jiří Bartoška vlastně prodal, ten majoritní podíl. Jsou tam všechny ty přidružené vlastně jako podniky k tomu, takže asi přežije.
1: A konkurovat dál třeba těm velkým evropským festivalům dokáže?
0: On jim nekonkuruje.
1: Ne? On ne. Má svoje vlastní místo.
0: No přesně, ta hierarchie je podle mě daná. Tohleto je festival, který je regionálního významu, velmi, velmi solidního. Až vám řeknu jednoduše, jo. Vary jsou paradoxně vždycky, a měli to i ti organizátoři před rokem 89, vždycky mu paradoxně přisuzovali větší význam, než měl, a zároveň všichni domácí návštěvníci menší důležitost, než měl. Jo. Oni všichni organizátoři chtěli, aby to byl jako největší festival, jsme součástí Ačka a domácí diváci si říkají, no my jsme taková jako akce ušmudlaná. No to není pravda, on je to fakt jako solidní, velmi důležitý festival, který může být pro tvůrce ze střední Evropy nebo z Řecka nebo mimo Českou republiku v něčem strašně důležitý, jako býval v těch 60. 70. letech, kdy vlastně sem přijížděli, kdy ten festival objevil Cinema Novo, pomáhal prostě, objevil brazilskou kinematografii, objevil kubánskou kinematografii, jako hrál filmy od Pasoliniho, hrál Buñuela. Ten festival fakt měl pro kinematografie Latinské Ameriky, Asie a Afriky strašnou důležitost. Ti lidé tady ukázali svoje filmy, ukázali je světu, nebyly to malé kinematografie, které v Cannes by ten prostor nedostali. A tohle to si myslím, že platí pořád, že prostě tady, když přijedete, tak američtí novináři se setkají se segmentem kinematografie, který nikde jinde neuvidí.
1: No, tak vidíte, že má slavnou historii. Já jsem rád, že jsme se k tomu
0: já na závěr
1: dostali.
0: Já vím, že má slavnou historii, ale já jsem možná jediná, kdo to ví, že má slavnou historii.
1: My taky. Díky, že jste přišla.
0: Děkuji za pozvání.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jindřiška Bláhová, filmová kritička z Respektu a taky editorka knihy Proplétání světů o historii filmového festivalu v Karlových Varech. My jsme řešili samozřejmě, teda mimo jiné, jubilejní 60. ročník téhle populární společensko-kulturní akce, ze které i letos budete moct poslouchat živé vysílání naplněné informacemi a rozhovory na Radiožurnálu. Naslyšenou v úterý.

0: Radiožurnál, jsou 4 hodiny. Martin Matějka dodá zpravodajský souhrn.
1: Kvůli horku a nízkému tlaku vzduchu při bouřce na řece Deji uhynula asi tuna ryb. Čeští záchranáři opustí Venezuelu nejspíš v sobotu. Naděje na záchranu dalších obětí zemětřesení jsou mizivé. Evropská fotbalová unie vyloučila Karvinou z pohárů, ty si zahraje Jablonec. A dnes bude polojasno, na horách ojediněle přeháníky, večer se vyjasní, teploty až 27 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Zhruba tuna ryb uhynula ve čtvrtek na řece Deji na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi, totiž klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. A způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Hasičům se podařilo dostat koncentraci kyslíku zpět na bezpečné hodnoty.
3: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice. Hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
4: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku Deje pod jez, kde mají příznivější podmínky pro život.
3: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franc, Radiožurnál.
1: Záchranářům se 8 dní po ničivém zemětřesení ve Venezuele podařilo vyprostit živého člověka. 43-letý Hernán Gil zůstal uvězněný v sutinách na parkovišti obchodního domu. Týmy na jeho záchraně pracovaly přes 100 hodin.
5: Záchranáři slaví podobné úspěchy čím dál méně. V posledních 2 dnech se vedle zavaleného muže podařilo z trosek vyprostit jen jednoho živého člověka. Šance na záchranu dalších přeživších je malá i podle Petra Vodičky z českého USAR týmu nasazeného ve Venezuele. Aktuálně je tak nutné hlavně odklidit sutiny a do základů rozebrat trosky budov. Na tom už podle Vodičky pracují hlavně místní síly.
6: Proto bylo rozhodnuto o tom, že náš tým se bude vracet.
5: Návrat je pak plánovaný na neděli dopoledne. Matěj Kolář, Radiožurnál.
1: Hygienici začínají kontrolovat dětské pobytové tábory, zaměřují se mimo jiné na pestrost stravy. Od začátku letošního roku ale také platí nová pravidla pro fungování táborů. Už třeba není pevně stanovený počet umyvadel nebo toalet.
7: Děti se nově taky budou moci zapojit do přípravy teplých jídel. Důvod změn vysvětluje Matyáš Fošum z Ministerstva zdravotnictví.
8: Už není naším cílem, aby ten stát byl v tomhle tom jednoznačně direktivní.
7: Karel Kabelka, vedoucí tábora Hrdlořezy, vítá i to, že už nemusí být oddělené toalety pro chlapce a dívky.
9: Stejně nám ty děti chodili, ať tam měli panáčka, panenku, kam se jim zrovna chtělo.
7: Rodiče by před táborem neměli zapomenout na potvrzení o zdravotní způsobilosti dítěte. Připomíná pediatr Alena Šepková.
10: Velmi bych na to apelovala, aby rodiče toto si zajišťovali včas, protože jsme v době letních dovolených.
7: Loni hygienici zkontrolovali přibližně 2000 táborů. Pochybení zjistili asi v 80 případech. Michaela Bacílková, Radiožurnál.
2: Sport.
1: Evropská fotbalová unie UEFA vyloučila fotbalisty Karviné z důvodu korupční aféry ze svých soutěží. Poháry si tak nově zahraje Jablonec, který ve druhém předkole konferenční ligy narazí na chorvatský Varaždín. Rozhodnutí přijal s radostí majitel Jablonce Jakub Střeštík.
11: Už se jednalo o potenciální ztrátu 5. českého účastníka v evropských pohárech až po naší účast v předkole konferenční ligy, potenciálně evropské ligy, těch variant tam bylo X, až nyní začíná ta doopravdická radost a příprava.
1: Plzeň se posouvá na místo Karviné do 4. předkola evropské ligy a Hradec Králové se ve 2. předkole stejné soutěže utká s norským Tromso. Fotbalisté Portugalska v úvodním kole vyřazovací fáze zdolali 2-1 Chorvatsko a postoupili do osmifinále mistrovství světa. A gól dal i Cristiano Ronaldo, který už má dohromady 146 reprezentačních zásahů a je tak dál nejlepším střelcem mezinárodních utkání. A soupeřem Portugalců budou Španělé, kteří vyhráli nad Rakouskem 3-0.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
12: Nehoda na D10 na Liberecku a noční uzavírka na Pražském okruhu. Na dálnici D10 z Turnova do Prahy za sjezdem na Svijanský újezd před více než hodinou havarovalo osobní auto. Na 60. čtvrtém kilometru narazilo do svodidel. Nehodu šetří nebo odklízí následky. Kolona se v místě netvoří. Bez zdržení projedete nočním omezením na pražském okruhu směr Ruzině. Od sjezdu na D5 do Plzně opravují vozovku. Mezi kilometry 24 až 25 je zavřený pravý pruh. A omezený je taky nájezd z Rozvadovské spojky směr Ruzině. A v Praze skončila obousměrná uzavírka Strahovského tunelu. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Přes noc se ochladilo na 16 až 12 stupňů, ráno čekáme ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště, jinak přes den polojasno s kupovitou oblačností na horách ojediněle přehánky. Večer se pak vyjasní, nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27 a na horách bude většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Je s vámi Radiožurnál a Adam Carda.
3: Dobré časné ráno přeji všem, s vámi je páteční noční radiožurnál a začaly prázdniny a s nimi i letní tábory. Některé z nich už zkontrolovali hygienici. My jsme s nimi natáčeli na Pelhřimovsku a tak za okamžik uslyšíte, co všechno má takový táborový vedoucí na starosti.
2: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Hygienici zahájili kontroly letních pobytových táborů. Prohlížejí ubytování, sociální zařízení i kuchyni. Zvlášť se pak věnují administrativě a hlavně zdravotní dokumentaci dětí. Projít musí minimálně 30% všech nahlášených táborů. Například na Pelhřimovsku hygienici při kontrolách žádná pochybení neodhalili.
1: Chodíte potom na pravidelné kontroly úklidu?
2: Ano, bodujeme.
1: Prohlížíte i věci, aby nebyly vlhké.
3: No. Na kontroly úklidu v chatkách jsou děti tady na tábořišti kousek od žirovnice zvyklé. Teď ale místo vedoucího ubytování obchází hygienička Iva Holadová.
4: Ručičky, kontrola, jo?
1: Dobrý den. A kde máte uložený věci?
5: Tady. A tady.
1: Pořádku, děkuji.
3: Po ubytování obchází Iva Holadová také sociální zařízení.
1: Tady teda máme dámy.
6: Tady jsou holky.
1: Tady jsou sprchy,
6: holek.
3: Dále kontroluje kuchyni, uskladnění potravin a nakonec musí projít s táborovou zdravotnicí Kateřinou Vyskočil-Engilovou veškerou dokumentaci.
1: V případě klíšťat řešíte je jak?
7: Ne, to máme potom zase další papíry, kde...
1: A tohle teda kde informace pro rodiče.
3: Uh-huh. Právě zdravotní dokumentace dětí je podle vedoucího tábora Jana Vyskočila z těch administrativních věcí asi nejnáročnější.
8: Každý dítě musí mít prohlášení o bezinfekčnosti, různá potvrzení od svých obvodních lékařů, různé alergie, kterých samozřejmě přibývá, různá zdravotní omezení a podobně.
3: Vedoucí tak musí kontrolovat, zda sebou mají děti se závažnými alergiemi, třeba EpiPen a další potřeby. Současně musí organizátoři tábora podle Jana Vyskočila neustále sledovat aktuální legislativu. Pravidla pro táborníky se totiž neustále mění. Na letošní sezónu se například podle mluvčí krajské hygienické stanice Jany Bémové mírně rozvolnila.
9: Upravené podmínky pro sprchování, to znamená, že už není přesně stanovený počet vlastně těch růžic, sprchových není stanovený počet výtokových ventilů. Je ovšem třeba, aby byla zajištěna možnost hygieny.
3: V předchozích sezónách museli pořadatelé doložit, že mají pro určitý počet dětí stanovený počet toalet nebo sprch. Tereza Pešoutová, Radiožurnál.

0: Clash s vámi byli v nočním radiožurnálu a teď další reportáž. Umělý kloub na míru, který zároveň léčí. Takový je kloubní implantát, nebo takový kloubní implantát by v budoucnu mohli dostávat i čeští pacienti. Na jeho vývoji teď pracují odborníci z Vysoké školy chemicko-technologické a lékaři Motolské nemocnice. Základem je vytištěný 3D implantát na míru, který je porézní. Díky tomu se do něj může vložit léčivá látka, která se pak postupně uvolňuje do těla.
1: To, co tam teď můžete vidět, tak zrovna teď tiskneme model implantátu ve formě kolene.
2: S Jiřím Kubáskem z Ústavu kovových materiálů a korozivního inženýrství Vysoké školy chemicko-technologické jsme teď v jedné z místností, kde stojí taková velká bílá krabice.
1: Se jedná o velmi přesný stroj z pohledu detailů. Se dá využít při přípravě různých porézních struktur, které napodobují kostní tkáň například.
2: Teď zrovna bylo vidět, jak přejela hlavice a ten pruh je celý šedivý.
1: Na začátku model do toho systému nahrajeme stovky, někdy i tisíce vrstev. Nejprve se tam nahrne vrstva prášku, to je taková ta šedá vrstva.
2: A teď tam začíná blikat ten laser a začíná vytvářet nějaký tvar.
1: Čím se nám ta vrstva spojí s podkladovým materiálem a celý proces může pokračovat dál.
2: Za tu chviličku, co si povídáme, tiskárna vytvořila čtvrtou vrstvu. Kolik jich tam je celkem, aby z toho skutečně mohl být implantát vhodný pro koleno?
1: Já vám to hned řeknu, tady v tomhletom případě konkrétně máme celkem 1300 vrstev.
2: To znamená, že ty zelené už jsou hotové a ty žluté se teprve budou dělat.
1: Přesně tak. Celý proces trvá 10,5 hodiny.
2: Já si představuju kost, že je úplně celá vyplněná do nejmenšího detailu, takže to tak není.
1: Ne. Kostní tkáně je porézní, je to kvůli tomu, aby mohlo docházet k toku tělních tekutin. Velikost těch pórů se pohybuje v řádu desítek až stovek mikrometrů, což dokážeme pomocí téhleté tiskárny připravit.
2: Profesor Dalibor Vojtěch teď má tady před sebou 2, 4, 6 různých dílů. To všechno jsou implantáty, které patří do lidského těla?
3: Ano, všechno. Toto je takzvaný krátký dřík do kyčelního kloubu. To je část ramenního kloubu, toto je část kotníku, prostě titán, 3D vytištěný a stejná funkce. Dobře proroste kost a umí v sobě uchovat ty léčiva jako zásobní.
2: To je vlastně takový jakoby dutý váleček. Kam se přesně dává to léčivo? Právě do té výplně anebo na povrch?
3: Kamkoliv, kde je ta porézní struktura, tak my to můžeme nasáknout před tím operačním zákrokem přesně pro toho konkrétního pacienta.
2: Jak mi ale ve vedlejší, podstatně těžší laboratoři Vysoké školy chemicko-technologické ukazuje Dalibor Vojtěch, tak zatím je to o hledání vhodných materiálů.
3: Ta hmota musí sloužit jako nosič, který je pro tělo nezávadný, neškodlivý a hlavně se v těle pomalu a přesnou rychlostí rozkládá. Tady vidíme krásné vzorky.
2: Tak já si teď tu bílou v uvozovkách tabletu vezmu do ruky. Zespodu je ten implantát, pak vidím porézní materiál, který je napuštěný takovým bílým práškem nebo bílou hmotou.
3: A zrovna v tomto případě je tam naimpregnovan materiál na bázi síranů, fosforečnanů, také stříbra, které má antibakteriální účinek a je tam antibiotikum vancomycin, které vlastně slouží jako bariéra proti zánětům pooperačním.
2: Umělé klouby by tak v budoucnu mohly mít v sobě různá léčiva pro konkrétní pacienty. Eva Kézrová, Radiožurnál.

0: Je půl páté. Krátké zprávy má Martin Matějka.
1: Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS počítá se zkrácením řečnické doby i u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, podle které omezení není nutné. Počet obětí ruského úderu na ukrajinský Kyjev vstoupil na 25, jsou mezi nimi i děti. Oznámil to náčelník kyjevské vojenské správy Timur Tkačenko. Starosta ukrajinské metropole Vitalij Kličko nálety označil za zatím nejmasivnější útok na město s tím, že nejméně 9 desítek lidí utrpělo zranění. Moskva tvrdí, že cílila na vojenské objekty. Ruské drony a rakety v noci ale zasáhly v Kyjevě desítky obytných budov. Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí. Doporučuje proto při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Jinak mohou platbu přepočítat podle nevýhodného kurzu a zbytečně prodražit. Kartou v zahraničí platí většina Čechů, jak ukazuje studie společnosti Visa. Německé státní zastupitelství obžalovalo ukrajinského občana Sergeje K. Bývalý důstojník ukrajinské armády je podezřelý z útoku na plynovody Nord Stream 1 a Nord Stream 2 v Baltském moři v roce 2022. Podle prokuratury byl obžalovaný velitelem skupiny, která měla trvale zabránit dodávkám ruského plynu do Německa a znemožnit tak Rusku financování války na Ukrajině ze získaných peněz. Skupina podle vyšetřovatelů jednala na příkaz ukrajinských státních orgánů. Ukrajina ale svoji roli v kauze od začátku odmítá. Sport. Tenista Jakub Menčík končí na Wimbledonu ve druhém kole s Bulharem Dimitrovem, prohrál ve čtyřech setech a Karolína Plíšková také vypadla ve dvou sedách, nestačila na bývalou světovou jedničku Polku Švontekovou a postoupili naopak tři Češi. Linda Nosková vyřadila Kolumbijku Ozoriovou, Marie Bousková Italku Grantovou a Jiří Lehečka Slováka Molčana. Fotbalisté Portugalska postoupili po výhře 2-1 nad Chorvatskem do osmifinále mistrovství světa. Španělsko porazilo 3-0 Rakousko a za půl hodiny vyzve Švýcarsko Alžírsko. Přímý přenos nabídne Radiožurnál Sport.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na trase Ústí nad Labem Lovosice a uzavírka na Pražském okruhu. Na silnici 30 z Ústí nad Labem do Lovosic hlásí náš zpravodaj dvě nebezpečné situace. Odstavenou cisternu v jízdním pruhu a také jelena.
4: Ústí nad Labem stojí cisterna s pohonnýma látkama. Zabírá jeden jízdní pruh a je zasmutá, není nějak označená. A u dolních zálezel je bohužel uprostřed silnice jelen. Není sražený, chodí tam.
3: Dálnice teď bez kolon na Pražském okruhu ve směru na Ruzyni v noci opravovali vozovku. Od sjezdu na dálnici D5 do Plzně kilometry 24 až 25 je zavřený pravý jízdní pruh a omezený je taky nájezd z Rozvadovské spojky směr Ruzyně. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Ráno čekáme ještě v jihovýchodní polovině území doznívání deště, jinak přes den polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojedinělé přehánky, večer se vyjasní, nejvyšší páteční teploty 20 až 24 stupňů, na jihu Moravy naměří až 27 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A na Radiožurnálu je s vámi Adam Carda.
5: 4 minuty po půl páté ladíte noční Radiožurnál s datem 3. července a dnes začne jubilejní 60. ročník Karlovarského filmového festivalu. Jeho historie sahá ale až do roku 1946. Poprvé se totiž na západě Čech konal první mezinárodní filmový festival před 80 lety. Rozpor v číslech je ale jenom zdánlivý. I to se teď dozvíte a můžete si to připomenout v dokumentu o historii festivalu nazvaném V hlavní roli Vary.
6: Filmaři jsou kronikáři.
7: Ani já jsem nevěděla, jak se dělá program.
8: Radiožurnál uvádí rozhlasový dokument V hlavní roli Vary. Příběh festivalu, který překračoval hranice filmu i politiky. Historií karlovarské přehlídky provází autor Martin Hrnčíř.
9: V západočeské Láně se připravují na první poválečný filmový festival v Československu.
10: Začalo to doslova na zelené louce.
6: Tehdy v Karlových Varech roku 1946 postavili pořadatelé prvního ročníku velké letní kino.
9: V Karlových Varech, ve kterých budou promítány všechny cizí i naše filmy po své premiéře v Mariánských Lázních, se staví velké přírodní kino pro 5000 diváků.
10: Je tam spousta tehdejších prominentů, zejména teda té politické sféry. Vidíme tam samozřejmě ministra Václava Kopeckého, významnou osobnost. Vidíme tam vlastně i pana Holmana.
6: S Tomášem Hubáčkem z Národního filmového archivu sledujeme na plátně v pražském kině Ponrepo přípravy přehlídky, kterou dali organizátoři dohromady za 6 týdnů.
10: On ten festival, nebo jeho první ročník, vznikl neuvěřitelně rychle. To bylo od prvních plánů až po realizaci zhruba 2 měsíce. To, že ten festival nebude navazovat na ten zlínský, ale že se přesune právě do těch Mariánských Lázních, kde většina obyvatelstva byla ještě před válkou německého původu, tak i v tom jako já spatřuji poměrně význačné politikum, že teda ukazujeme, že teď ty oblasti, odkud odsuneme to německé obyvatelstvo, budou prostorem pro budování něčeho nového, lepšího a něčeho, co ponese určitý znak jako modernity a poválečného modernismu.
6: Už od prvních ročníků ale nebyl jen přehlídkou filmu. Nesl v sobě i představy o tom, jak má poválečné Československo vypadat.
10: To zařazení konkrétně tohohle týdeníku je zajímavé z toho, že on je celý o poválečné opravě českých příhraničních oblastí, bývalých Sudet, odkud bylo odsunuto německé obyvatelstvo. Vůbec první nejstarší dochovaný shot, který by se vyjadřoval ke vzniku festivalu zde ještě v Mariánských Lázních, tak vlastně je zařazen hnedka automaticky do toho kontextu přebudování té lokality, vybudování nějakého nového významu a to vlastně všechno velmi úzce souvisí s tou ideologií za těmi prvními ročníky toho festivalu.
9: Práce rychle pokračují a už za několik dní uvidí návštěvníci festivalu vybrané ukázky evropské filmové produkce.
10: Proč vlastně musel vznikat tak strašně rychle? Ono to bylo proto, že bylo hodně chápáno, že ta přehlídka bude k oslavě prvního roku znárodnění československé kinematografie. Festival neprobíhal tehdy na začátku července, jak jsme zvyklí, probíhal v srpnu a právě 11. srpna bylo velké výročí znárodnění českého filmu Benešovými dekrety. To byla i součást, opravdu velmi významná součást toho prvního ročníku festivalu v Mariánských Lázních, což my tady můžeme vidět právě v této dobové reportáži, kdy během opravdu velkého, velkolepého zasedání se hodnotily výsledky té roční práce. Opět tam slyšíme vlastně ten patos z toho, že nyní jsme nastoupili tu správnou cestu a teď konečně mohou vznikat filmy, které skutečně budou hodnotné, nebudou vlastně podléhat tomu přísně kapitalistickému buržoaznímu myšlení, ale budou to opravdu filmy, které budou spolu pomáhat nebo spolu vytvářet vlastně to nové svobodné Československo. Tady vidíme tehdejší funkcionáře, pan mluví Vítězslav Nezval. Ta akce měla skutečně jaký nádech jako určitého velikářství a opravdu to bylo něco mimořádného.
11: Uvítali jsme zde zástupce nejlepší kinematografie světa, filmové pracovníky sovětské.
6: 60 let snímků, hvězd, ale také politiky, která mnoho let rozhodovala o tom, co se bude promítat a o filmu psát. Karlovarská přehlídka tak byla už od začátku zrcadlem své doby.
8: Festival a propaganda.
11: Kinematografii Lidové republiky Čínské zde zastupuje delegace vedená předsedou čínské filmové administrativy Shi Tushanem.
6: Jsou tam jen estéčtí gurmandi a nudící se snobové z celé ČSR. Tak popisoval v roce 1948 časopis Tvorba Karlovarský festival, který už od svého počátku měl za vzor západní přehlídky v Benátkách nebo v Cannes. A někteří režiséři tendenčně dodávali, že si v Karlových Varech připadali jako za hranicemi Sovětského svazu.
11: Po něm pozdravil přehlídku pokrokového filmového umění člen předsednictva Světové rady míru, chilský básník Pablo Neruda.
6: Aby si připadali východní tvůrci jako doma, přejmenovali festivalové centrum Grand Hotelu PUP v roce 1950 na Grand Hotel Moskva.
12: Během procházení všech zmíněných materiálů poměrně často narážel na takové vlastně kuriozity dobové, které jsme třeba s kolegy neznali. A
6: Karel Och, umělecký ředitel Karlovarské přehlídky.
12: A jednu z nich jsem nalezl v jednom interním materiálu, který byl takové jako vnitřní hodnocení ročníku 1952, nejen jeho průběhu, ale jeho příprav, který je právě z raných 50. let a možná může něco nastínit. Cituji, USA se festivalu vůbec nezúčastnili a pozvaná firma MPEA na pozvání neodpověděla. Chaplin na pozvání sdělil teprve 26. tohoto roku, že film Světla ramp není dokončen. Neúčast Mexika nebyla odůvodňována pro odpor výrobců, nýbrž z oficiálních míst, které nechtěli nic mít společného s filmovým festivalem pořádaným za železnou oponou. Kromě toho výrobci trvali stále na požadavku, aby filmy uvedené na festivalu byly odkoupeny do normální distribuce za dolary a ceny pro nás neúnosné. Konec citace. Takže ta polarizace těch světů tam je patrná, zároveň z toho je jako jasné, že ten svět nebyl přetížen filmy a nějaká komunikace, byť samozřejmě mnohem pomalejší, tam probíhala. To, co my dneska řešíme s různými Jorgosy Lanthimosy a tak dále, Paolo Sorrentinovi, tak tehdy řešili jako s Charlie Chaplinem a podobně. Takové ty interní materiály a zmínky tohoto typu dokládají pozici a určitý typ respektu festivalu ve světě, nehledě na to, že byl právě za oponu.
11: Velkou cenu festivalu získal sovětský film režiséra Chiaurelliho Nezapomenutelný rok 1919.
6: Mužem, který měl festival dlouhá desetiletí pevně v rukou, byl filmový historik a kritik Antonín Martin Brousil. Jako jedna z klíčových postav tehdejší kulturní politiky nejen sestavoval program, ale stál také v čele poroty.
12: Což neznamená, že to byl demagog nebo velký cenzor. Naopak v roce 70. roky po invazi se dvěma členům poroty podařilo prosadit vítězství filmu Késke na louče. Přes Brousila se na festival dostala celá řada později slavných filmařů z Afriky, z Latinské Ameriky, Asie. Ale samozřejmě muselo se dohlížet na to, aby tam nedošlo k nějakým excesům a politickým výkyvům.
11: Za úmorného vedra neosvěžily ani léčivé prameny. Některé jsou totiž teplé a jiné zase zahřívaly zevnitř.
6: V 50. letech už byl festival soutěžním a nebylo výjimkou, že poroci udělovali 30, někdy i 40 cen.
11: Celkem 49 cen a čestných uznání předala porota filmovým umělcům celého světa, aby byla ještě více utužena mezinárodní mírová spolupráce pokrokových kulturních pracovníků.
12: Ta představa o letech 50., 60., 70., kterou má většina posluchačů zažitou, tak se reflektovala i v rétorice nebo způsobu psaní na festivalu. Ta šeť, která sála z těch papírů, deníků v letech 50. a 70. je matatelná, zatímco taková ta rozvívenost, rozpustilost let 60. se promítala i do reportování o filmech, mimo jiné velmi populární byla rubrika A až Z erotiky ve světovém filmu, což byla rubrika, která svým způsobem neměla nic společného s tím daným ročníkem festivalu, ale prostě v podstatě téměř po každé doprovodu explicitně polnahé herečky z nějakého filmu se dokládal velmi tak jako pseudoodborně fenomén erotického filmu, což jenom tak jako myslím, že vzniklo, protože prostě to šlo a pak samozřejmě to velice jako rychle bylo utnuto.
6: Na přelomu let 1967 a 68 už bylo ve vzduchu cítit příchod změny. Do života se pomalu vracela naděje, která pak dostala i jméno Pražské jaro. A právě v této atmosféře přijíždí na karlovarskou přehlídku mladá maturantka, která pracuje na festivalu dodnes.
8: Rok naděje.
13: Dobrý den, Martin Hrnčíř.
14: Počte, já vás usadím tam do vsedu, si se na
13: dobře.
6: Marii Grofovou, editorku filmového katalogu, najdete v jedné ze zadních kanceláří Karlovarského festivalu v Praze.
15: Já jsem měla čerstvě po maturitě a přišla jsem z malého podkrkonošského města do Prahy. Chtěla jsem studovat žurnalistiku, protože už na přelomu 67. a 8. prostě ta změna byla cítit ve vzduchu a mě to hrozně zajímalo. Bavilo mě psát, bavila mě politika, kulturní dění, tak jsem chtěla jít do praxe.
16: Kdo to myslí poctivo a totožně s Československou republikou, ale socialistickou republikou, že se může k tomuto připojit každý, kdo chce.
15: V lednu 68 se zakládal nový filmový časopis Záběr, kam odcházela jedna z redaktorek z tiskového oddělení Československého filmexportu a já jsem dostala nabídku, abych tam šla jako LFka, což jsem s radostí přijala a protože filmexport byl tehdy pořadatelem filmového festivalu, tak tím pádem jsem automaticky začala pracovat na přípravách Karlovarského festivalu.
17: Jiřina Bohdalová s Radkem Brzo Bohatým.
15: My jsme to brali jako velké nadechnutí, velké očekávání. To byla pro nás úžasná doba, byla zrušená cenzura, což bylo něco neuvěřitelného, protože předtím do toho dubna jsem musela s každou rukopisnou stránkou chodit potupně na tiskový dohled, aby nám na to dali razítko. Najednou to bylo zrušené, takže to bylo pro nás něco úžasného.
6: A pak přišla zpráva, která se zapsala nejen do historie přehlídky.
18: Senator Kennedy has been shot.
19: Senator Robert Francis Kennedy died at 1:44.
15: V začátku festivalu byl spáchán atentát na Roberta Kennedyho a tam v prostorách festivalu se konala trizna. A to nám nějak tak zatrnulo a tehdy jsme to pokládali za špatné znamení. To byl pro nás velký šok, protože Robert Kennedy byl velmi populární v té době.
6: I přesto se filmový svět nezastavil. Karlovy Vary dál žily projekcemi, debatami i ruchem kolonády, kde se potkávali diváci, filmaři i hosté z různých koutů Evropy. Festival už tehdy fungoval jako prostor, kde se promítaly jak artové filmy, tak divácky vděčné komedie, jako třeba Rozmarné léto režiséra Jiřího Mencla.
20: Tento způsob léta zdá se mi poněkud nešťastným.
6: Po červeném koberci se tehdy skutečně prošly i tváře světové populární kinematografie. Jednou z nejvýraznějších byla návštěva Pierre'a Brisse, francouzského herce, který se do srdcí diváků zapsal jako legendární Vinnetou.
21: Vinnetou svůj úkol splnil.
6: Černobílé fotky francouzského indiána najdete ve festivalovém deníku, který dávala dohromady Marie Grofová.
15: Festivalový deník, ten jsme připravovali částečně už s kolegou v Praze před Karlovými Vary, protože představte si, že jsme neměli žádné technické vymoženosti. Měli jsme jednu telefonní linku, poštu k zasílání a psací stroje značky Konzul. To bylo všechno. My jsme museli ze zahraničí schánět rukopisy, překládat je, schánět fotografie ve fyzické podobě samozřejmě, články od producentů a tak dále. To jsme si všechno připravovali v Praze. No a potom v těch Karlových Varech, tam jsme pracovali v prvním patře hotelu Sevastopol Horník, takhle se honosně nazýval dům tisku, kde bydleli všichni novináři. V přízemí hotelu Sevastopol bylo tiskové středisko a sídlila tam také festivalová pošta, odkud novináři mohli telefonovat a paní, úžasná paní u dálnopisu, která jim odesílala jejich psané články do celého světa. Fotografie pro festivalový deník a i pro celý festival pořizovala skvělá dvojice fotografů Skála Novák a jejich denní práce vyvolávala asistentka, s níž jsem sdílela pokoj v naší koupelně. Ostatně tato koupelna byla jediná na patře a používali ostatní členové redakce.
22: Takže místo Prádla tam tedy visely fotky a červené světlo.
15: Přesně tak.
23: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů. Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu státní hranice Československé socialistické.
15: Já jsem ještě před koncem srpna 68 stačila s přítelem odjet na dlouho plánovanou a vytouženou cestu po milované Francii. Návrat byl truchlivý, ale emigrace pro mě nepřicházela v úvahu. Já jsem měla dokonce na rok 69 prostřednictvím rodinných známých domluvenou roční stáž v novinách v Hamburku. Takže pro mě tehdy spadla klec, cesta na západ se uzavřela a my jsme se všichni stáhli do soukromí rodin a na venkov.
6: Festival v 70. letech pokračoval, ale už to byl jiný festival.
8: Normalizace. Festival všedi.
24: Nech odpadne, čo je kolísavé. Nech odpadne, čo je oportunistické. Ani je v tej straně zostane, čo je pevné, čo je charakterné, čo chce za tento národ zápasy, tak si myslím.
15: Ty šrouby se utahovaly postupně. Na tom prvním normalizovaném ročníku festivalu v roce 70 tam byly ještě trochu znát dozvuky minulých let a v té ideologické šedi se občas podařilo prosadit nějaké umění. Tehdy se pozoruhodně zachovali někteří členové mezinárodní poroty, francouzská herečka Marie-José Nat a Polák Křištof Zanussi, kteří se nenechali zlomit tlakem sovětské delegace, protože Sověti očekávali hlavní cenu a doslova vybojovali křišťálový globus pro britský film Kena Loache Cass.
25: This is Billy Casper. Billy Casper cheats, steals, lies.
15: A jak mi vyprávěla Eva Zaoralová, bylo to tak ostré, že členové poroty tehdy dokonce pohrozili, že odejdou z té poroty.
6: Do festivalového deníku se stále více promítala normalizační realita. Oficiální návštěvy, delegace ze socialistických zemí a pečlivě byl vymezený prostor i pro to, o čem se smí psát.
15: My jsme přesně věděli, co smíme, co nesmíme, co můžeme. A když se podíváte na to, jak ten festivalový deník vypadal od těch 70. let, tak už to nebyly žádné hvězdy. Byli to funkcionáři, tesilové obleky, vítání, filmové delegace ze socialistických zemí jezdili na exkurze do výrobních podniků, do zemědělských družstev, jezdili se družit s pohraničníky. Ani takové obvyklé glosy, vtípky moc nepřicházelo v úvahu, ani jsme do toho neměli chuť.
0: Jiná skupina zase obdivovala výrobu obřích číší v Mozerovské sklárně. Karlovarská setkání zbližují umělce, kteří jsou přesvědčeni, že film může víc než jenom bavit.
6: Mnohé české filmy mezitím skončily v trezoru. Snímky Věry Chytilové, Vojtěcha Jasného a mnoha dalších.
15: Ta cenzura, která byla nastavená, tak v podstatě znamenala, že mnohé české filmy se okamžitě odstly v nemilosti a někteří jejich tvůrci buď nemohli pracovat, anebo emigrovali.
0: Porota udělila velkou cenu sovětskému filmu Zkrocení ohně režiséra Chabrovického.
15: Zlomem v organizaci festivalu nebo ve fungování festivalu byl rok 78, kdy se konání festivalu přesunulo do nově vybudovaného hotelu Thermal.
1: Tyčí se na okraji lázeňského areálu a rázem změnil směr tradičních procházek lázeňských hostí.
15: Což bylo moderní centrum pro 1800 diváků, ačkoliv tahle stavba manželů Machoninových byla tehdy vnímána velmi kontroverzně, tak těm divákům nabídla v podstatě komfort a stala se do dnešních dnů ikonou festivalu.
2: No, i když jsme festival v Praze pečlivě připravili, byli jsme zaskočeni mnohými technickými nedostatky na zařízení v budově Thermalu, kde se festival konal. Pro příští ročník je nutné najít skromnější, studenčnější prostředí.
8: 80. léta a pěrestrojka.
15: 80. léta, zejména na konci se závanem perestrojky, tehdy přinesly určité rozvolnění a tehdy už Vary vítali Moniku Vitti, Julietu Mazinu, Bernarda Bertolucciho nebo Boba Hoskinse.
0: Přijel i slavný italský režisér Bernardo Bertolucci a přivezl snímek ověnčený 9 Oscary. Film, který vypravuje osudy posledního čínského císaře, má být uveden také v našich kinech. Při přípravě a natáčení jsem se snažil zůstat maximálně věrný průběhu událostí. Film Poslední císař je z historického hlediska věrnou rekonstrukcí.
15: Což už bylo takovým předznamenáním rozpadu režimu. Byla to dlouhá doba těch 20 let a v té svobodné tvorbě to setkávání lidí nesmírně chybělo. O to radostnější pak byl návrat k opravdovému osvobozenému festivalu po roce 1989.
8: Svobodný festival.
0: Lázně plus film se rovná filmový festival Karlovy Vary. Byl podivuhodný svojí atmosférou shledání se zakázanou minulostí naší kinematografie, zázračný návratem odešlých a umlčených filmových tvůrců.
3: V Americe tam dokonce nevidíte ani žurnály, ani týdeníky. Tam vidíte akorát pár reklam, než se zhasne a pak už jede hlavní film.
15: Ten první ročník se připravoval ve velmi hektické době. Vlastně od listopadu do jara se musel dát dohromady úplně jiný festival s úplně jiným zaměřením. Tehdy se toho ujal velmi zdatně Jiří Janoušek, ředitel Film Exportu. Rozhodl se, že se budou dělat dva katalogy. Jeden katalog soutěžních filmů, druhý katalog právě s přízněnou volbou. Scháněli jsme narychlo materiály, kopie filmů,

0: ochránce.
1: S Jiřím Bartoškou jsem se znala už od počátku 70. let z různých festivalů i z divadla. Kdybych teď zpětně ho mohla nějak charakterizovat po dlouholeté spolupráci, tak byl to férový chlap s obrovským nadhledem, s charakteristickým smyslem pro humor a s velkým osobním kouzlem.
2: Karlovy Vary, respektive Mariánský lázně, byly už koncem července, 46. Takže ty byly v tom roce vlastně první, protože i Kam bylo později.
1: A s Evou Zaoralovou jsem se také poznala v 70. letech. Potkávali jsme se na různých filmových přehlídkách a později v klubu filmových novinářů. Eva byla obdivuhodná žena, nejen, že byla velice fundovaná ve svém oboru a výstostná profesionálka, ale také velmi přátelská a vstřícná. A žádná funkce nebo postavení ji nikdy nedokázali změnit. Často na ní vzpomínám a hodně jsem se od ní naučila.
0: Ale od kterého roku ty Rusové dostali? Od 53.
2: Ne, od 59. měli.
0: Až 59. měli.
2: V 57. dostal Karlovarský festival kategorii A. Ale v 59. už ji najednou neměl, protože byl založený v Boskevský festival.
0: A
2: začalo se to dělit.
3: V roce 1994 pak přišel zlom. Jízda do Moskvy.
1: Ten festival se konal ob dva roky, což pro konání toho festivalu byl handicap, protože tam bylo určité dvouleté přerušení. Jiří Bartoška s Evou odjeli do Moskvy a tam prostě řekli a dost. My si festival budeme pořádat každý rok. V roce 94 se konal vlastně první Bartoškův festival, ještě to bylo všechno tak ve stavu zrodu, ale od 95. ročníku už to naskakovalo na ten řádný festivalový provoz.
0: Je pravdou to, že mám tady několik sjednaných schůzek, jednak se sponzory, kteří přispěli na tento festival, a jednak se sponzory latentními, které oslovují, vysvětlují jim, provádí mi festivalem, aby viděli prostředí, jak se koná a jak se to povedlo, tento festival, a přesvědčuje, aby do 30. ročníku vstoupili penězma. Takže jsem tak trošku jako za úředníka a nikoli za prezidenta, ale za ministra financí.
1: Mě Eva s panem Bartoškou oslovili právě na základě toho, že mě znali už z roku 90 a že jsem dělala festivalové deníky, jestli bych se neujala práce na katalogu, a od roku 95 už jsem sestavila svůj katalogový tým, který až na pár změn pracuje ve stejném složení dodnes.
3: Festival přežil okupaci, normalizaci i první svobodné roky plné zmatku, kdy nikdo nevěděl, co bude dál. Přežil přesun z Mariánských lázní do Karlových Varů. Přežil dobu, kdy se hlavní hotel jmenoval Moskva a na kolonádě pochodovaly delegace v tesilových oblecích. Přežil trezory, zákazy i emigraci těch nejlepších tvůrců. Lidé sem ale jezdili vždycky kvůli filmům a to se nezměnilo. 60 ročníků, ideologie přišla, odešla, festival ale zůstal.
4: Filmaři jsou kronikáři.
2: Ani já jsem nevěděla, jak se dělá program.
3: V rozhlasovém dokumentu vystoupili Tomáš Hubáček, Karel Och a Marie Grofová. Pořad doplňují archivní zvukové ukázky z československého filmového týdeníku a dokumentu Filmová lázeň režiséra Miroslava Janka. Rozhlasovým dokumentem v hlavní roli Vary provázel autor Martin Hrnčíř.
4: Filmaři jsou kronikáři, ale popisují také naději. A to je důležité.
5: Stále ještě je s vámi Noční radiožurnál. Slyšeli jste dokument radiožurnálu nazvaný V hlavní roli Vary, který se věnoval historii filmového festivalu, který dnes v lázeňském městě začne, a to 60. ročníkem. Samozřejmě veškeré informace z festivalu a hosty vám budeme přinášet po celou dobu ve vysílání radiožurnálu, a to až do konce festivalu, tedy do 11. července. A pokud se na festival vypravíte, tak nás najdete i přímo na místě v našem stříbrném Airstreamu, tak nás navštivte. A teď už nastal čas na střídání. Za dvě minutky, bude přesně pět, začne ranní radiožurnál s Petrem Králem a od mikrofonu se loučí a krásný pátek přeje všem Adam Carda. Tak příjemný poslech.
6: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
7: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s radiožurnálem.
6: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
7: Festivalové

0: hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
1: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
0: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
1: Radiožurnál ve Varech.
0: Začínáme v sobotu 4. července.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
4: Tady je Radiožurnál 5 hodin. Zprávy na Tereza Tomášková.
5: Český tým záchranářů se v neděli vrátí z Venezuely domů. Francouzská levice navrhla hlasování o nedůvěře vládě kvůli nezvládnutí vlny veder z konce června. Fotbalisté Portugalska a Španělska postoupili do osmifinále mistrovství světa. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty většinou do 25 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
5: Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. 69 členů USAR týmu a 8 pátracích psů se v zemi po zemětřesení zapojilo do záchranných akcí. Podle velitele týmu Petra Vodičky je v tuto chvíli šance na záchranu dalších přeživších malá.
6: V tomto okamžiku je velmi, velmi nepravděpodobné, že by se tam nacházela nějaká živá osoba. Neustále počítáme s tím, že v sobotu dopoledne odletíme a v neděli během dopoledne se dostaneme zpátky do České republiky.
5: Zemětřesení má aktuálně 2595 potvrzených obětí. Pohřešovaných jsou desítky tisíc. Velitelé českého USAR týmu budou hosty Jana Pokorného na Radiožurnálu dnes po 9. hodině. Francouzská vláda bude čelit hlasování o nedůvěře v souvislosti s vlnou veder, uvedl to server France 24. Návrh podali poslanci levicových stran, které menšinový kabinet viní ze špatného zvládání extrémních teplot, které zemi zasáhly koncem června. Poslanci vládě vyčítají, že kvůli škrtům a oslabení veřejných služeb se schopnost čelit podobným výkyvům počasí snížila. Podle francouzského úřadu veřejného zdraví horka způsobila nejméně 1000 úmrtí. Další vlna veder by Francii měla zasáhnout o víkendu a příští týden. Vláda pomůže českým firmám s jejich podnikáním na Ukrajině. České televizi to po jednání s představiteli kabinetu řekl viceprezident ukrajinsko-české obchodní komory Richard Benda. Zástupce firem na úřadu vlády přijal premiér Andrej Babiš a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček, oba z hnutí ANO. Podle Bendy by se na pomoci podnikatelům měla podílet Národní rozvojová banka.
7: Pan ministr Havlíček se zasadí osobně o to, aby Národní rozvojová banka konečně mohla plnit svoje, řekněme tomu, závazky ve smyslu poskytování garancí za aktivity českých firm na Ukrajině.
5: Vicepremiér Havlíček zároveň připravuje podnikatelskou misi na Ukrajinu. Její součástí má být i setkání s tamními vládními činiteli.
1: Sport.
5: Fotbalisté Portugalska a Španělska si proti sobě zahrají osmifinále světového šampionátu. Portugalci vyřadili obhájce bronzu z Chorvatska po vítězství 2-1. Španělé si poradili 3-0 s Rakouskem. Už se hraje i mezi Švýcarskem a Alžírskem. Stav a čas řekne Adam Procházka.
8: Konec třetí minuty, Švýcarsko hraje s Alžírskem nerozhodně 0-0. Adam Procházka, Radiožurnál.
5: Hokejový brankář Jakub Dobeš v NHL prodloužil smlouvu s Montrealem o 3 roky. Platit mu začne po příští sezóně. Ročně si díky ní vydělá přes 5,25 milionu dolarů, přepočtu tedy 113 milionů korun. V NHL zároveň pokračuje Alexandr Ovečkin, nejlepší střelec její historie. Ruský útočník zůstává ve Washingtonu, kde prodloužil smlouvu o rok.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Omezení na D1 u 9 křížů a neprůjezdná silnice na Jablonecku. Na dálnici D1 v Brně směr Ostrava už čekejte hustší provoz mezi sjezdy na Mikulov a Bratislavu. Kilometry 194 až 196 zdržení minimální. Na dálnici D1 z Prahy do Brna za 9 kříži začaly opravovat svodidla. Jsou na kilometru 169,5 v odstavném pruhu. Je to vlevo točivé zatáčce, pohybují se tam lidé a značení podél místa trochu zasahuje do pravého pruhu, proto tam některá auta vybočují do levého. A na silnici na Jablonecku, na silnici z Albrechtic v Jizerských horách do Žďáru spadl strom, místo nebo úsek je neprůjezdné, na místě už jsou hasiči a překážku odklízí, ta uzavírka by tedy neměla trvat dlouho. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Bude polojasno, s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky. Ráno na jihovýchodě oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Večer pak má oblačnosti ubývat až do vyjasnění. A teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28, na horách 15. Na Moravě bude přechodně foukat čerstvý vítr s nárazy až kolem 50 km za hodinu. Večer by měl slábnout. Tolik zprávy. A začíná ranní radiožurnál s Petrem Králem.
10: Dobré ráno, o to lepší, že je páteční, první červencový víkend, začne tedy co nevidět, tak vám přejeme, abyste do něj dorazili v klidu a v pohodě a vaše víkendové plány na volné dny vyšly podle vašich představ, anebo snad ještě lépe. 5 hodin k tomu, 6 minut, my vyrazíme za chvíli na Jižní Moravu, to je náš plán, tam totiž dozrává pšenice a naplno tam začaly také podle plánů žně. Podle zemědělců bude kvůli suchu zřejmě ta letošní sklizeň podprůměrná. Jak to vypadá na polích, zjišťovali naši reportéři. Vezmeme vás tam.

0: 9 minut po páté, tak už to začalo. Zemědělci se na jižní Moravě pustili do sklizně pšenice, ječmene a hrachu. Žně samozřejmě ovlivnilo sucho, se kterým farmáři bojovali na jaře. Výnosy tak podle nich budou letos znatelně nižší, než tomu bylo v loňském roce. Kombajny už teď konkrétně vyjeli na pole také třeba v Josefově na Hodonínsku.
1: Po schůdcích stoupám do kabiny kombajnu. Prostředí je to docela příjemné, fouká tu klimatizace. Kombajn dnes řídí Petr Sehnal.
2: Sklízíme pšenici a potom budeme pokračovat dál na střední Moravu, někde k Brnu a pak se stáhneme k nám do Jedovnic.
1: Takže teďka je potřeba se s kombajnem rozjet, vjet do pole a začít sklízet.
2: Ano.
1: Tak šťastnou cestu.
2: Tak jo, děkuju.
1: Nohama jsem opět na pevné zemi, kombajn odjíždí a zanechává za sebou typické strniště. Na okraji pole vše sleduje místní agronom Roman Zimák.
3: My si myslíme, že ta sklízeň půjde hladce, pokud se nepokazí počasí.
1: Kombajny tady v Josefově vyjeli i do polí s hrachem, za sebou už mají taky sklizeň ozimého ječmene.
3: Ten jsme sklízeli před týdnem s výnosem asi 55 metráků z hektaru, což je taky málo na ozimý ječmen.
1: Podobně jako většina ostatních zemědělců na jižní Moravě i tady bojovali se suchem. Srážky byly za první půl rok výrazně pod průměrem. Některé plodiny tak nezvládly dorůst do takového objemu jako obvykle.
3: Prostě v dubnu tady spadly 3 mm a to je vlastně nejvíc to rozhodující období, třeba pro tu pšenici a tak dále. Jo.
1: To se podle Romana Zimáka nejspíš podepíše nižším výnosem.
3: Budeme rádi, když sklidíme 50 metráků, možná 55.
1: Tedy asi o pětinu méně, než byl celorepublikový loňský průměr. Nižší výnosy v některých oblastech očekává i agrární komora. Kvalita úrody navíc může klesnout i kvůli vlně veder především tam, kde obilí ještě úplně nedozrálo a na žně teprve čeká. Z Josefova na Hodonínsku Šimon Franc, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 4:15. V ukrajinském hlavním městě Kyjevě je dnes den smutku. Vyhlásil ho tamní starosta Vitalij Kličko poté, co na ukrajinskou metropoli rozsáhle zaútočila Moskva. Při ruských úderech zemřelo nejméně 27 lidí. V Kyjevě jsou proto dnes vlajky spuštěny na půl žerdi a jsou zakázané všechny zábavné akce. Kvůli začínajícímu filmovému festivalu v Karlových Varech posilují dopravci autobusové spoje do města. Dálkové linky jsou na víkend z většiny vyprodané. Posilové spoje mají pokrýt zvýšený zájem cestujících během festivalu. Vůbec největší nápor bývá podle dopravců právě na jeho začátku.
1: Dnes po ránu je nad Českem oblačno až zataženo a místy se vyskytuje slabý déšť, to hlavně na Moravě a ve Slezsku. V noci totiž přešla přes naše území studená fronta a také zapršelo nejvíc na horách. Teploty se aktuálně drží mezi 18 a 14 stupni. Přes den pak bude převážně slunečno, dešťové přehánky se objeví jen výjimečně, spíše na horách. Na Moravě bude ale docela větrno. Odpolední teploty dnes příjemné od 21 do 25, na jižní Moravě do 28 stupňů, v 1000 metrech na horách naměříte kolem 15 stupňů. Krásné ráno.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: Přejeme dobré ráno, 10 minut před půl šestou. Vypadá to, že někde ještě může pomalu, ale jistě trošku pršet, ale přes den by se to mělo přece jenom ještě změnit. Večer se potom vyjasní, teploty dnes čekejte do 24 stupňů a maximum na Moravě 27. Tak výbor dnešek, počasí se ještě vrátíme. Teď ale míříme do Plzně, protože jedna po druhé tam mizely v uplynulých dnech z fasád domů velkoformátové reklamní plochy. Ty zakrývaly několikapatrové budovy anebo celé řady oken. Takovou reklamu vedení Plzně v rámci boje s vizuálním smogem od nového roku ale zakázalo. Na odstranění poutačů ale nechalo půlroční přechodnou lhůtu, která vypršela právě na konci června.
1: Tady v sadech 35. bylo na fasádách několik reklamních plachet. Některé tu byly do poslední chvíle toho přechodného období. Zmizely teprve na začátku tohoto týdne. Teď jsou pryč.
2: Jsou pryč a to je dobře, ale...
1: Paní Božena.
2: Mně se to nelíbilo. Jsem si i říkala, chudácí lidi, co tam bydlí.
1: No a na tramvaj tady čeká také Richard.
3: Vy tam z těch oken nemohli vidět ven, ne? Přes ty reklamy.
1: To nevím, já tam nebyl nikdy. Vyhláška určila, kde a jaká reklama být nemá a kde naopak být může. Narovnala i podmínky pro inzerci ve veřejném prostoru, jehož uživatele chrání před přemírou vizuálních vjemů.
4: Prostě byla tam jednoduchá snaha kultivovat veřejný prostor.
1: Dodává technický náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů. Jak se to podařilo?
4: Myslím si, že jsme na správné cestě, ale je tady spousta i maličkostí, kdy ten náš manuál požaduje omezení těch polepů i označování provozoven.
1: Tady v sadech 35. zůstanou ještě několik let i obrovské obrazovky, povolené podle stavebního zákona. Někde v centru ale zůstaly i ty velké reklamní plachty na fasádách. Porušují něco, kdo to posoudí?
4: Teď už to má na starost živnostenský úřad.
5: Občané mohou sami podávat podněty přímo na krajský živnostenský úřad nebo na útvar koncepce a rozvoje města Plzně.
1: Radí mluvčí plzeňského hejtmanství Kateřina Dobrovolná a vysvětluje, co s podnětem udělá krajský živnostenský úřad.
5: Prověří, zda se jedná o reklamu nebo o obchodní sdělení, které nepodléhá nařízení o šíření reklamy ve veřejném prostoru. Do ulic ale také vyrážejí přímo samotní zaměstnanci úřadu, aby kontrolovali dané nařízení.
1: Pokud úřady zjistí porušování vyhlášky, bude možné uložit až 2 milionovou sankci. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.
6: Escucha el ritmo.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Začínáme v sobotu 4. července.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Dobré ráno, 5:30. A začínají zprávy s Terezou Tomáškovou.
3: Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na slíbené letní tábory, protože je na poslední chvíli zrušil spolek Tábory Aurora. Dětské domovy zatím nedostaly zpět zaplacené peníze a předsedu spolku se nepodařilo zastihnout. Zrušení vysvětluje organizačními problémy a slibuje vrácení peněz. Na náhradní programy už ale vznikla sbírka, která má domovům pomoct situaci vyřešit. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 2600, oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová. Pátrání po přeživších přitom dál pokračuje. Pořešovaných jsou stále desítky tisíc. Na místě působí i čeští záchranáři z USAR týmu. Vrátit by se měli v neděli. Dnes v 10 hodin dopoledne skončí lhůta pro podání nabídek do soutěže na provozovatele rychlíkových vlaků mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem. Hodnota tendru je 3 miliardy a 360 milionů korun. Aktuálně na trase jezdí České dráhy. Nový dopravce bude linku obsluhovat od prosince 2028 dalších 6 let.
0: Sport.
3: Fotbalisté Portugalska porazili Chorvatsko 2-1 a postoupili do osmifinále mistrovství světa. V něm se utkají se Španělskem, které vyhrálo nad Rakouskem 3-0. Zápas Švýcarsko-Alžírsko vysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport a stav a čas teď přidá Adam Procházka.
4: 32. minuta, Švýcarsko vede nad Alžírskem 1-0. Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Odstavené auto na D7 před Prahou a nehoda na dálnici D2 u Hustopečí. Na dálnici D7 ve směru ze Slaného do Prahy zbystřete před sjezdem na Stehelčevesce. Na 10. kilometru stojí dost nebezpečně kamion.
6: Na 10. kilometru odstavený kamion v odstavném pruhu, ale já nevím, tak půl metru zasahuje do pravého jízdního pruhu. Silničáře už jsem mluvil.
5: Opatrní buďte i na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna za Hustopečemi. Na kilometru 22 havaroval kamion. Narazil do svodidel, průjezdný je teď pouze levý pruh. Provoz je slabý, je to zatím bez kolony. Provoz houstne na D1 v Brně směrem na Ostravu. Kamiony už se řadí v koloně před omezením na 196. kilometru. V pravém pruhu se brzdí teď zhruba na 185. kilometru. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnešní den bude slunečný, s teplotami běžnými pro červenec. Teď po ránu je ale ještě v jihovýchodní polovině našeho území oblačno až zataženo, místy ještě s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Přes den pak čekáme polojasnou oblohu s kupovitou oblačností. Na horách se velmi ojediněle vyskytnou dešťové přehánky. A večer pak budou mraky nad celou naší republikou ubývat až do vyjasnění. Teploty mezi 21 a 25 stupni, na jihu Moravy až 28 stupňů Celsia. Na horách dnes příjemný chládek kolem 15 stupňů. A foukat k tomu bude mírný severozápadní až severní vítr, který bude odpoledne na Moravě zesilovat a bude čerstvý dokonce i s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer ale bude společně s ubývající oblačností vítr slábnout. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní Radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
2: Dobré ráno, počasí s Marcelou Hálovou, pátek, tak ať se vám daří třeba tak jako tenisce Karolíně Muchové. Ta má v polovině roku už přes 30 vítězství. No jak ještě uslyšíte, tak další může přidat už dnes odpoledne.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál o spackání teď Xindl X, ale komu se určitě daří, to je tenistka Barbora Krejčíková a Nicole Bartuňková, ty se odpoledne utkají o účast v osmifinále Wimbledonu. O postup se budou snažit Karolina Muchová, která má za soupeřku úspěšnou kvalifikantku Savankanovou z Thajska. Muchová věří, že si udrží dobrou formu i tentokrát.
1: Strašně moc dělali ty zápasy, že jsem fakt vlastně v tom Bad Hamburgu měla dobrý výhry. Myslím si, že i to finále, když to byl jenom set, tak jsem se cítila na tom kurtu dobře, že jsem dominovala a to mi určitě dodalo hodně sebevědomí. Je teda nevýhoda hrát takhle rychle v jiné zemi, na jiné trávě, ale zase na druhou stranu je to docela výhoda v tom, že fakt mám to spoustu nahraného a cítím se dobře na tom kurtě.
2: Karolína Muchová měla v Londýně jenom málo času na přípravu turnaj v německém Bad Homburgu a začátek Wimbledonu odděluje jenom jeden volný den, takže i proto česká tenistka říká.
1: Mně přijde, že ten turnaj ještě jako neskončil v tom Bad Hamburgu, že vlastně furt navazuju, měla jsem jeden day off v neděli a furt jedu. Ale...
2: Vyprávěla tenistka před svým třetím zápasem ve Wimbledonu, ve kterém se bude pokoušet o 32. singlovou výhru v sezóně. Počet je to nebývalý, jsou v něm zabalené i další vzkazy, třeba dva tituly a také to, že je Karolína Muchová zdravá, což v minulých letech nebylo samozřejmostí, naopak.
1: Daří se mi, jsem za to ráda, cítím se dobře, plně si jako na sebe nedávám nějaký zbytečný tlak, ani nějaké očekávání, ale určitě je to moje nejlepší sezona. Možná víc cvičíme, ale jsou to fakt jako minimální změny.
2: Nemyslí si Karolína Muchová, že by dělala teď něco výjimečného oproti předchozím sezónám, ale nevšední zážitky ty sbírá. Kromě titulu třeba i to, že si nedávno v Berlíně zahrála deblový zápas vedle slavné Američanky Sereny Williamsové.
1: Pomohlo hrát i s tou Serenou docela, že mi jako dodala taky sebevědomí, že to bylo příjemný na pozbuzení.
2: Řekla Karolína Muchová, která se teď bude snažit o výjimečný grandslamový výsledek. Ten jí totiž v zatím výtečné sezóně ještě schází. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál 5.43 a teď opět sonda do našeho zdraví. Až 9 z 10 nemocí nějak souvisí s lidským mikrobiomem. Odhadují to věci z České akademie věd. Mikroby v našich střevech totiž působí na imunitní systém a my na ně na oplátku můžeme působit tím, co jíme a také co nejíme.
1: Mikrobiom je jako otisk prstu, každý ho má totálně jiný.
2: Říká Michal Kraus z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Střevní mikroorganismy sice váží jen malou část naší tělesné hmotnosti, za to mají mnohokrát víc buněk a genů.
1: Ty mikroorganismy mají dohromady snad 100 až 150 krát víc genetické informace.
2: Ale zároveň lidský organismus má imunitu, buňky, které by měly hlavně rozpoznávat vlastní cizí.
1: Mimo jiné je to také předmět studia naší laboratoře.
2: Vědci například zkoumají, jakou roli hraje střevní mikrobiom u lidí s autoimunitními nemocemi. Stav imunity přesně ukáže přístroj pro průtokovou cytometrii.
3: Ten stroj je schopný ty buňky seřadit jednu za druhou.
2: Předvádí Žaneta Slavíčková z Mikrobiologického ústavu.
3: Pak na ně svítíme laserem a to se převede v počítači. Pak dokáže spočítat, jestli je to víc jakoby prozánětlivý, protizánětlivý.
2: Na mikrobiom můžeme působit například tím, že jíme takzvané prebiotické a probiotické potraviny. Jenže probiotika nepůsobí na každého stejně a nedají se považovat za lék, upozorňuje Michal Kraus.
1: Mikrobiom mezi sebe nerad pouští nové návštěvníky. Probiotika, když je přestaneme brát, tak nám je zase výjdou.
2: Když nám určité probiotické jídlo jednou způsobí potíže, podle vědce není nutné se mu vyhýbat. Právě naopak bychom mu měli dát ještě šanci.
1: Začít ho dávkovat po malých dávkách, což znamená nevypít tu láhev kefíru a nesníst mísu toho kysaného zelí najednou, protože ten mikrobiom na to není zvyklý.
2: Probiotika bychom tak podle mikrobiologů měli jíst nejenom pravidelně, ale i nebojácně. Martin Srb, Radiožurnál.
0: Radiožurnál ve 3:45. O tom, co se děje, obstrukce ve sněmovně by od příštího roku mohly být menší. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu hlavně při debatách o programu schůzí. Česko získalo přes 500 miliardy eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů emisních povolenek. Oznámila to Evropská komise. Investice podle Evropské komise pomůžou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň také podpoří snižování emisí skleníkových plynů.
4: Nehoda na D2 u Hustopečí a překážka na D7 u Stehelčevse. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna zpomalte za Hustopečemi. Na kilometru 21,5 havaroval kamion, narazil do pravých svodidel a stojí částečně v pravém jízdním pruhu. Auta vybočují, brzdí se. Zatím je to bez policie označené pouze trojúhelníkem. Podobná situace i na dálnici D7 ve směru ze Slaného do Prahy. Na 10. kilometru před sjezdem na Stehelčeves stojí nepojízdný kamion půlkou v pravém pruhu, i tam se vybočuje. A na D1 už houstne provoz na průjezdu Brnem směrem do Ostravy. Brzdí se u Kývalky na kilometru 182 a nesouvislá fronta hlavně kamionů je pak až k omezení v Brně. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
5: V noci na dnešek na mnoha místech zapršelo a díky tomu klesly teploty v noci na osvěžujících 14 až 18 stupňů. Přes den pak vystoupají na pro nás typické letní teploty. Na teploměrech uvidíme od 21 do 25 na jižní Moravě až do 28 stupňů. A nebe bude zpočátku ještě s větší oblačností, postupně bude mraku ubývat a přes den čekáme převážně polojasno, jen s kupovitou oblačností. Srážek se objeví jen málo, většinou na horách. A ještě vítr, ten bude foukat mírně, odpoledne na Moravě zesílí na čerství a dokonce bude mít i nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině. Krásný den.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Adam Hurycu střídá teď ve vysílání Radiožurnálu Cristiano Ronaldo. Ano, to je možné, a to protože znovu skóroval. Na mistrovství světa to bylo letos po třetí. Celkově už má ale 146 reprezentačních gólů a je v tomto ohledu naprostým rekordmanem. Portugalský útočník pomohl své reprezentaci k obratu a vítězství 2-1 v utkání s Chorvatskem. Portugalce čekají Španělé, kteří porazili 3-0 Rakušany. No a na Radiožurnálu teď zjistíme aktuality z toho posledního nočního utkání, z toho posledního programu. Přímý přenos duelu Švýcarsko-Alžírsko komentuje Adam Procházka.
2: Hezké ráno, před malou chvílí skončil první poločas a lépe to zatím vypadá ve Vancouveru pro Švýcaři. Švýcarsko totiž vyhrálo tu úvodní část zápasu 1-0 a to díky momentu z 10. minuty. To se prosadil urostlý útočník Brel Embolo, ale tu velkou práci odvedl Johan Manzambi, tedy teprve 20-letý ofenzivní záložník Švýcarska, který se dostal do pokutového území, obehrál Belgáliho, no a potom přihrával v pádu levačkou před branku a pak už to měl Embolo jednoduché, stačilo doklepnout míč levačkou do prázdné odkryté brány a to se Embolovi povedlo. Takže Švýcaři vedou nad Alžírskem 1-0, je to poměrně vyrovnaný zápas, protože Švýcaři začali být trochu pasivní od té doby, co se dostali do vedení, takže třeba na střely vedou Alžířané, tedy 5-4, zatím to ale v brance neskončilo. Uvidíme, jak se bude Alžírsku dařit ve druhém poločase. Mimochodem, taková zajímavost, Alžírsko trénuje Vladimír Petkovič a ten je hodně propojený se švýcarským fotbalem, protože on sice byl narozený v Bosně, ale má třeba i švýcarský pas, no a ve Švýcarsku hrál, potom taky tam trénoval Lugano nebo Young Boys Bern a taky vedl právě švýcarskou reprezentaci, tedy svého dnešního soupeře, a to dlouhých 7 let, dokonce se dostal se Švýcarskem i do čtvrtfinále mistrovství Evropy, takže Švýcarsko a švýcarský fotbal zná velmi dobře tenhle současný trenér Alžírska, ale zatím se to na hřišti příliš neukazuje, protože, a to znovu opakuji, zatím jsou na tom lépe Švýcaři, kteří jsou poměrně blízko k tomu, aby poprvé v historii mistrovství světa dokázali na světovém šampionátu vyhrát tedy třikrát v řadě. Ještě jim tedy zbývá dohrát druhý poločas, takže opakuji, po tom prvním poločase Švýcarsko vede ve Vancouveru v úvodním kole playoff mistrovství světa nad Alžírskem 1-0. Adam Procházka, Radiožurnál.

Máme Radiožurnál, míříte-li na dovolenou do zahraničí, přidáme radši nějaké rady na vaši cestu, které se týkají plateb kartami, může se to hodit a může to ušetřit. No a nabídneme také další aktuální zprávy o všem, co se děje doma i ve světě. Ty začnou v našem programu už za půl minuty, tak buďte s námi.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Radiožurnál je 6 hodin. Zprávy s Teresou Tomáškovou.
3: V Kyjevě je dnes smutek za oběti včerejších ruských vzdušných útoků. V Karlových Varech začíná 60. ročník filmového festivalu. Fotbalisté Portugalska a Španělska si zahrají osmifinále mistrovství světa. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna brzdí provoz nehoda na 22. kilometru a bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: V Kyjevě je dnes den smutku za oběti včerejších ruských vzdušných útoků. O život přišlo 27 lidí, zraněných je asi stovka. Rusko vystřelilo na Kyjev desítky raket různých typů a vyslalo stovky nepilotovaných letadel s náložemi.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení prohlásil, že šlo o obzvlášť promyšlený úder, jehož cílem bylo způsobit co nejvíc škody a bolesti. Podle kyjevské radnice byly poškozeny nebo úplně zničeny obytné domy, knižní velkosklad, distribuční centrum nové pošty, velkosklad vín nebo haly ukrajinského Červeného kříže s humanitární pomocí. Ukrajinský prezident proto chce na summitu NATO v Ankaře navrhnout společnou evropskou výrobu systému protivzdušné obrany, schopných odrazit útok vedený balistickými raketami. Z Dněpra Martin Dorazín, Radiožurnál.
3: V Karlových Varech dnes začne 60. ročník filmového festivalu. Dorazili už všechny zahraniční hvězdy slavnostního večera. Publikum tak v sále hotelu Thermal pozdraví i herec Dustin Hoffman.
5: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello, darkness, my old friend. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukrářku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků. 60. ročník karlovarské filmové přehlídky můžete navštívit až do 11. července. Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
3: Tuna ryb uhynula ve čtvrtek na řece Dyji. Na jezu Bulhary pod Novomlýnskými nádržemi klesla hladina kyslíku ve vodě na nulu. Způsobily to vysoké teploty v kombinaci s poklesem tlaku vzduchu kvůli bouřce. Hasičům se podařilo dostat koncentraci kyslíku zpět na bezpečné hodnoty.
6: Hasiči dopoledne vodu provzdušňovali proudem z hadice, hladina kyslíku se vrátila na bezpečné hodnoty i díky slunci, které ve vodě obnovilo fotosyntézu. Pokračuje mluvčí povodí Moravy Jana Kučerová.
7: My jsme pomocí manipulací na jezu v Bulharech se snažili, aby ryby z nadjezí se přepustily do toku, kdy je podjez, kde mají příznivější podmínky pro život.
6: Na jez v Bulharech a taky v Břeclavi hasiči instalovali norné stěny na záchyt uhynulých ryb. Jejich likvidaci zajistí příslušné radnice. Povodí Moravy nevylučuje, že k úhynu může v následujících dnech opět dojít. Šimon Franc, Radiožurnál.
0: Sport.
8: Fotbalisté Portugalska a Španělska postoupili do vzájemného souboje na mistrovství světa. Portugalci prošli do osmifinále díky výhře 2-1 nad Chorvatskem. Jednou se trefil také hvězdný útočník Ronaldo. Španělé porazili 3-0 Rakousko. Ještě se hraje mezi Švýcarskem a Alžírskem. Z přímého přenosu Radiožurnálu Sport se hlásí Adam Procházka.
9: Krátce před začátkem druhého poločasu Švýcarsko vede nad Alžírskem 1-0 díky brance Embola z 10. minuty. Adam Procházka, Radiožurnál.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Nehoda na D2 u Hustopečí a kolony na D1 v Brně. Na dálnici D2 ve směru z Bratislavy do Brna zpomalte za Hustopečemi. Na kilometru 22 havaroval kamion. Stojí částečně v pravém jízdním pruhu. Auta vybočují a brzdí se. Na dálnici D10 ve směru z Prahy na Turnov zbystřete za sjezdem na Tuřice. Na kilometru 24 další nepojízdný kamion.
11: Ve odstavným pruhu stojí kamion, to zatáčce, jo, je to hrozně blbě vidět. On tam má trojúhelník akorát, ale má ho asi 10 metrů před tím kamionem.
10: Na D1 dejte pozor na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se prudce na kilometru 181, to i v levém pruhu. Kolona se pak u Kývalky rozjede, alespoň osobní auta, kamiony pokračují pomalu až k omezení v Brně. A taky na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Kladna a čekejte menší kolony. U letiště je zúžení a fronta od Středokluk zatím do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Bude polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky. Ráno na jihovýchodě oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin. Odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
2: Dobré ráno, pátek. Co nového na silnicích nám tlumočili naši dopravní zpravodajové a my za to moc děkujeme. Číslo do zelené vlny pro kohokoliv je 800 553 553. Co nového na silnicích víme a co nového je, nebo spíše bude v poslanecké sněmovně, tak to se teprve dozvíme.

0: Daft Punk s Pharrellem Williamsem, ranní radiožurnál pátek, 10 minut po 6. hodině. Pojďme se podívat do sněmovny. Ano, jsme zvyklí tam občas vnímat obstrukce, dlouhé projevy u řečnického pultíku, také schůzky bez schválení zákonů. Tak toto všechno by mohlo ve sněmovně už ubýt. Od příštího roku by se totiž mohl změnit jednací řád dolní komory parlamentu. Třetí čtení návrhu novely právě dnes mají opět na programu poslanci. No a víc nám k tomu teď poví Anna Millerová z domácí redakce. Vítej, dobré ráno.
1: Dobré ráno. Novela by měla omezit řečníky, hlavně při schvalování změn programu schůze. Nově by se měla vztahovat i na poslance s přednostním právem. Ty teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Původně měl mít výjimku z tady toho zákona jen předseda sněmovny, poslanci mu ji ale nakonec podle všeho nedají. Změnu navrhují koaliční poslanci společně se zástupci opoziční ODS a novelu plánuje podpořit i TOP 09, ale jen pokud začne platit až od příštího volebního období. Strana totiž už avizovala, že chce ve sněmovně blokovat obstrukcemi několik zákonů.
0: Anna Millerová, tak to se chystá. Díky a naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.
0: A chystáme taky další zprávy. Počasí, zelenou vlnu už za 4 minuty se k ním dostaneme. Dobré jitro. Ahoj.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Radiožurnál je 4:07. Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Například Centru pro ženy Rosa vzrostl počet telefonátů o více než 80%. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádí mimo jiné nový seriál o brněnské spisovatelce Simoně Muniové, kterou manžel týral a nakonec si zavraždil. Návštěvníci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech letos místo ohňostroje uvidí světelnou show z drony. Nad městem jich poletí 1300 a vytvoří obrazce široké až 220 metrů. Změna souvisí s letošním zákazem ohňostrojů na celém území Karlových Varů.
3: Ucpaná D1 u Brna, taky dálnice D7 před Prahou. Na D1 se prodlužuje kolona na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kamiony zastavují v pravém pruhu už na 176. kilometru, osobní jedou rychleji v levém pruhu. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy ze Slaného se zdržíte u letiště. Je tam zúžení do jednoho pruhu a kolona zatím asi na 10 minut od Středokluk. A krátká kolona teď je i na příjezdu do Kbelské ulice, do zúžení z Cínovecké ve směru z Ústí nad Labem. No a kolona i na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce. Po pojíždí u Velkého rybníka před semaforem zatím na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
4: Po horkých a bouřkových dnech si užíváme léto typické pro naše území. Teploty mezi 20 a 25 stupni, o pár stupňů víc bude na jižní Moravě a nebe většinou slunečné, místy se zvětšenou oblačností a také se ojediněle objeví lokální přeháňka. Takové počasí vydrží vlastně až do poloviny příštího týdne. K malé změně dojde v neděli, to by mohlo být na nebi o trochu víc mraků a kvůli tomu i častější dešťové přeháňky. V druhé polovině příštího týdne ale bude oblačnosti i srážek ubývat a také teploty lehce stoupnou. Krásný den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Radiožurnál Novinky z fotbalu. Evropská fotbalová unie UEFA vyřadila fotbalisty Karviné ze svých soutěží. Informovala o tom v tiskové zprávě na webu. Je to kvůli korupční aféře slezského klubu. O tom, co se pro české týmy tímto mění, teď bude mluvit Martin Charma ze sportovní redakce. Vítej.
1: Dobré ráno. Podstatné je, že český fotbal o místo v pohárové Evropě nepřijde. UEFA upravila nasazení a dosadila Jablonec jako pátý nejlepší celek loňské sezóny tuzemské šance ligy. A kompletní nasazení se posouvá následovně. Původní místo Karviné ve čtvrtém předkole Evropské ligy přebírá Viktoria Plzeň. Hradec Králové bude místo západu Čechů hrát druhé předkolo Evropské ligy s norským Tromsø a Králové hradecké fotbalisty nahrazuje právě Jablonec. Utká se s chorvatským Varaždínem ve druhém předkole konferenční ligy.
0: No a jak na tuhle změnu v Jablonci a v Hradci Králové reagují?
1: Králové hradečtí měli původně hrát jen dvojutkání v kvalifikaci konferenční ligy a kdyby prohráli s pohárovou Evropou, se loučí. Teď mají jistotu minimálně dvou předkol. Kdyby neuspěli v kvalifikaci Evropské ligy, budou hrát ještě tu konferenční. I to hodnotí pozitivně mluvčí Hradce Králové Petr Šatalík.
2: Rozhodnutí UEFA přijímáme. Jsme rádi, že v kvalifikaci evropských pohárů odhráme minimálně dvě dvojutkání. Norské Tromsø vnímáme jako atraktivního a kvalitního soupeře, takže se na dvojzápas s ním velice těšíme.
1: Králové hradečtí tak přenechávají místo Jablonci, který už je podle majitele klubu Jakuba Střeštíka z Východočechy v kontaktu.
3: Tou snahou samozřejmě je převzít, ať už jsou to hotelové kapacity a tak dále, od kolegů z Hradce.
1: Jablonec a Hradec Králové rozehrají jako první české kluby letošní předkola evropských soutěží 23. července na stadionech soupeře. Doplním, že pro nasazení pražských S se nic nemění. Mistrovská Slavia jde do základní skupiny Ligy mistrů. Spartu čeká třetí předkolo Ligy mistrů.
0: Fotbalové výhledy Martin Charvá, díky, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Meka světového filmu v Česku, Karlovy Vary, už tam jsou všichni, festival začíná právě dnes. I o tom bude řeč, a pokud vy plánujete cestu jinam než do Karlových Varů, třeba do zahraničí, tak vás bude zajímat, jak správně používat platební kartu při placení, abyste neutráceli více, než nutně musíte. Poradíme.
1: Dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve Vile Francových. Seriál Vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post-Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
2: Ženský světový tenis je zpět v Praze a větší než kdy dřív. Tradiční turnaj WTA Live Sport Prague Open, tentokrát na centru legendární Štvanice. 18. až 26. července. Více na livesportprageopen.cz. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
0: Radiožurnál půl sedmé. Právě s Terezou Tomáškovou.
3: Při nočních ruských úderech na ukrajinskou Sumskou oblast a město Krivý Rih zemřeli nejméně dva lidé. Úřady to oznámily na síti Telegram. Minimálně 8 dalších je po útocích zraněných. V Kyjevě mezitím záchranáři dál pátrají po pohřešovaných po včerejších úderech. Počet mrtvých stoupil na 27. Agentura Reuters označila úder Moskvy za nejhorší útok na Kyjev tohoto roku. Ve městě je dnes den smutku. Kvůli začínajícímu filmovému festivalu v Karlových Varech dopravci posilují autobusové spoje do města. Dálkové linky jsou na víkend zvětšeny vyprodané. Posilové spoje mají pokrýt zvýšený zájem cestujících během festivalu. Největší nápor bývá podle dopravců právě na jeho začátku. V Mikulčicích na Hodonínsku už obec chystá zázemí pro účastníky letošní Cyrilometodějské pouti. Ta bude v neděli na velkomoravském hradišti Vali, kde působili bratři Cyril a Metoděj. Pouť pořádá Mikulčická farnost spolu s obcí. Tradičně se jí účastní i lidé v krojích.
4: Sport.
3: Mezi fotbalisty Švýcarska a Alžírska se rozhoduje o dalším osmifinalistovi mistrovství světa. Hlásí se Adam Procházka.
5: 72. minuta, Švýcarsko vede nad Alžírskem 2-0. Adam Procházka, Radiožurnál.
3: Do osmifinále už postoupili Portugalci po výhře nad Chorvatskem 2-1 a Španělé, kteří porazili Rakousko 3-0.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Ucpaná D1 před Brnem a nepojízdné auto u Černé hory. Na dálnici D1 připomínáme silný provoz na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Kolona kamionů v pravém pruhu se sune od kilometru 174 až k omezení u D2 na 196. Osobním autem pojedete o něco rychleji v levém pruhu. Ten se zastaví na chvíli pouze u Kývalky v okolí 182. kilometru. Na silnici 43 ze Svitav do Brna dejte pozor za Černou horou. U parkoviště tam stojí nepojízdné nákladní auto. Objíždí se proti směrem a ve směru do Brna se dojíždí do krátké kolony. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy z Kladna a ze Slaného postojíte asi 10 minut před letištěm v koloně. Je tam zúžení do jednoho pruhu a fronta od Středokluk. Dost ucpaná už je v Praze taky ulice k Barandovu směrem do centra. V kopci před Vltavou pokládají nový asfalt, jede se jedním pruhem a opět je to asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:45.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnešní den přinese většinou slunečné, ale také větrné počasí. Ráno ještě dozní a v jihovýchodní polovině našeho území déšť, přes den pak zaprší spíše na horách. Srážek dnes ale bude málo. Nebe bude polojasné, místy s kupovitou oblačností, k večeru pak bude mraků nad celým naším územím ubývat. Teploty dnes do 25, na jižní Moravě do 28 stupňů. Sobota bude nejprve ještě slunečná, odpoledne a večer ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti a večer večer se hlavně v severních Čechách přidají dešťové přehánky. V neděli se počasí mírně promění. Na nebi proměnlivá oblačnost s občasným deštěm nebo přehánkami, na horách bude pršet častěji. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. V noci budou klesat teploty na 11 až 16 stupňů, přes den pak o víkendu uvidíme na teploměrech 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, pokud plánujete přes léto cestu do zahraničí, tak zřejmě tam budete platit kartou. Pak byste ale měli vidět, jak bezhotovostní platby správně používat, abyste se vyhnuli zbytečným poplatkům. Proč si dávat pozor na takzvaný dynamický převod měny, tak to popíše Anna Millerová z domácí redakce. Dobré ráno.
8: Dobré ráno. Pokud vám platební terminál v zahraničí nabídne zaplatit v českých korunách, je většinou lepší tuhle možnost odmítnout. Převod měny totiž v takovém případě neprovádí vaše banka, ale provozovatel platební sítě. Ten si může nastavit vlastní kurz, který bývá výrazně méně výhodný. Rozdíl může být i kolem 10% z ceny nákupu. Výhodnější proto zpravidla bývá zvolit platbu v místní měně. Převod pak provede vaše banka. Převodům na místě se dá vyhnout taky pomocí multiměnových účtů. Ty zřizují i některé české banky. Na nich můžete mít uložené peníze v několika měnách a při placení se automaticky strhne ta, která odpovídá zemi, ve které se právě nacházíte.
4: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: Radiožurnál a rok po zásnubách, je to tady zpěvačka Taylor Swift a hráč amerického fotbalu Travis Kelce pár snů slaví svou svatbu. Vybrali si legendární halu Madison Square Garden v srdci New Yorku, kde Swift mnohokrát koncertovala. Kolem haly stojí policejní zátarasy, město uzavírá okolní ulice a fanoušci i média drží hlídky. Co všechno o svatbě roku víme, to poví naše americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Co se tedy v Madison Square Garden bude dít?
1: Tak program je to třídenní, už vlastně začal takovou menší večeří pro asi stovku nejbližších lidí v Madison Square Garden a dneska ale nastává ten hlavní den. V 5:30 odpoledne začíná koktejlem, v 5:30 potom bude samotný obřad a to přímo na ploše arény, kde jindy hrají basketbalisté New York Knicks, nedávno tam získali titul a od 6:30 bude večeře a oslava, má povolení trvat až do 4 hodin do rána, čeká se asi tisícovka hostů a platí jedno železné pravidlo, Petře, absolutní zákaz telefonu. A to nejenom pro hosty, ale taky pro číšníky, pro techniky, pro ochranku. Prostě novomanželé chtějí mít pod kontrolou každou fotku, která z té svatby vyjde ven.
0: A proč si vybrali zrovna sportovní halu? To nezní zrovna moc romanticky ani v Americe.
1: Na první pohled ne, to je pravda, ale ve skutečnosti je to velmi promyšlené, protože a je to možná i symbolické. Jednak Madison Square Garden, to je ikonická lokalita, adresa, ale pro Taylor Swift jako zpěvačku domovská scéna. Mnohokrát tam vyprodala koncerty, New York oslavuje v písničkách, bydlí v New Yorku. Pro Kelceho to zase je sportovní aréna, to je přirozené prostředí, jakožto hráče amerického fotbalu a hlavně je to pevnost. Ta hala nemá okna, má hlídané vchody, má podzemní garáž, takže hosté dovnitř projedou, aniž by zahlédl jediný fotograf nebo dron. Svatby už tam byly, mimochodem v roce 74 se tam před tisícovkou fanoušků ženil funkový muzikant Sly Stone. A mimochodem spekuluje se taky o tom, jestli to celé není jenom taková kouřová clona, protože skutečný obřad se, jestli se náhodou nebude odehrávat úplně někde jinde. Před pár týdny se totiž objevil velký stan u sídla Taylor Swift na Rhode Islandu a fanoušci se tam okamžitě sjeli.
0: No jak moc tahle svatba zasáhne do života New Yorku?
1: Docela citelně. Policie uzavírá ulice kolem Madison Square Garden a už jenom to je komplikace, protože ta hala stojí přímo nad Penn Station, nejrušnější vlakové nádraží ve Spojených státech. A do toho to všechno se děje o prodlouženém víkendu, kdy se oslavuje 250 let nezávislosti země a ještě během naprosté vlny veder. Takže starosta Zoran Mamdány na dotazy novinářů odpovídal vtipy a nabádal hlavně k pití vody v horku.
0: Takže a v tomhletom všem si své ano zřejmě řeknou Travis Kelce a zpěvačka Taylor Swift. Zda to bude opravdu v Madison Square Garden nebo někde jinde, to se zatím ještě asi nedokážeme dozvědět. Ani od naší zpravodajky Jany Ciglerové ze Spojených států, která i tuhle událost bude sledovat. Tak Jano, děkujeme a naslyšenou.
1: Marně čekám na tu pozvánku. Naslyšenou.
0: A nedrží hlídku. 6:41. Taylor Swift.

0: Radiožurnál je 6:45. Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. Bezmála 70 členů USAR týmu a 8 pátracích psů se v zemi zasažené zemětřesením zapojilo do záchranných akcí. Zemětřesení má teď aktuálně 2595 potvrzených obětí. Pohřešují se ale desítky tisíc dalších lidí. No a čeští záchranáři z USAR týmu budou také nadálku hosty Radiožurnálu, a to dnes po 9. hodině. Ve Lhotě pod Lipčany na Královéhradecku začal 44. ročník sjezdu obcí, které mají v názvu slovo Lhota a nebo jeho obdobu. V Česku i na Slovensku je takových míst přes 400. Na setkání jsou na programu také koncerty, soutěže a rovněž společný průvod všech účastníků.
1: Úcpráda jednička u Brna a omezení v Praze u letiště. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Brzdí se u sjezdu na Ostrovačice na 178. kilometru a dost prudce v obou pruzích. Za Kývalkou se pak alespoň osobní auta rozjedou. Kamiony pokračují pomalu až do Brna k omezení. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného budete asi 10 minut popojíždět před letištěm. Je tam zúžení do jednoho pruhu a brzdí se za sjezdem na Středokluky. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce popojíždějí kolony v omezení u Velkého Rybníka. Jede se Kyvadlově, delší je fronta směrem z Pelhřimova do 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
2: V následujících dnech by nás v počasí neměly čekat žádné extrémy. Naše území totiž leží na rozhraní horkého západu a chladného severovýchodu. Francii a Španělsko proto čeká další vlna veder, kdy nebudou výjimkou teploty kolem 40. Také srážky se tam téměř nevyskytnou. Na opačné straně Evropy bude deštivo a chladno a Česko bude někde uprostřed. Proto čekáme nebe s proměnlivou oblačností, občasnými přeháňkami a teplotami, které by měly odpovídat dlouhodobému průměru. Tedy většinou mezi 20 a 25 stupni. Hezké léto.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál, no a teď se podíváme na fotbalové mistrovství světa. V kanadském Vancouveru hraje v prvním kole playoff Alžírsko se Švýcarskem. Švýcaři vedou 2-0. Kvůli zápasu si přistala také naše blízkovýchodní zpravodajka, která je právě v Alžíru. Jana Karasová. Jana, dobrý den.
1: Dobrý den, dobré ráno.
0: Předpokládám, že sledují Alžířané svůj národní tým někde na velkoplošných obrazovkách, ulicích nebo ve sportovních barech i takhle brzy ráno, je to tak?
1: Sledují ho například tady na jednom sportovním stadionu, fotbalovém stadionu. Je pravda, že teď už lidé trošilinku odcházejí, protože ten výsledek pro Alžírsko je jasný, už dál nepostoupí. Nicméně přišli lidé brzo ráno, jak jsem procházela s tím ještě stemnělým městem tady v Alžírsku, je přece jenom ještě o hodinu méně než v Praze, tak jsem viděla i spoustu hloučků, mladých lidí, kteří se dívali na telefony, různě posedávali po městě a otevřelo i několik barů. Lidé tady taky přišli samozřejmě s alžírskými vlajkami nebo v dresech, takže tady okolo sebe vidím spoustu bílé a zelené, což jsou národní barvy alžírského týmu.
0: No a kromě toho fotbalového výsledku, který tady už zřejmě asi bude zřejmý, čekají Alžířané také na výsledky parlamentních voleb. Byl větší zájem o fotbal nebo o volby?
1: Já bych řekla, že v tomto zápase vyhrál fotbal, slyšela jsem to od lidí už dříve. Ten předběžný výsledek, co se týče volební účasti, je ještě menší než v parlamentních volbách před 5 lety. Vypadá to, že k volbám přišlo asi jenom 1/5 Alžířanů a přece jenom často zmiňovali, že teď je více zajímá fotbal než politika.
0: Tolik tedy Jana Karasová toho času sledující fotbalový duel, který teď momentálně je na programu světového šampionátu Alžírsko-Švýcarsko. Jano, díky a naslyšenou.
1: Pěkný den, naslyšenou.
0: Tentokrát tedy přímo z alžírského pohledu. S vámi ranní Radiožurnál, 6 hodin a 51 minut. Za 9 minut další zprávy.
2: Jsme tam, kde se něco děje.
3: Přinášíme přehled o plánech světových lídrů.
2: Aktuality v regionech po celé zemi.
3: Sportovní výsledky. Dopravní situaci.
2: Hlavní zprávy Radiožurnálu.
3: Souhrn toho, co potřebujete vědět.
2: Denně ve 12 a v 18 hodin.
3: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Léto a Karlovy Vary, to patří neodmyslitelně k sobě.
1: Letos už po 60.
0: Připomeňte si s námi zásadní momenty z festivalového archivu.
1: Aneb to nejlepší z Varů.
0: Letní seriál Radiožurnálu, který vás naladí na filmovou notu ještě před oficiálním startem festivalu.
1: Jak vypadal premiérový ročník?
0: Proč musel představitel Videtua chodit po městě s ochrankou?
1: A kdo z hollywoodských hvězd pobavil publikum svojí češtinou?
2: To mě velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech. Máte otázky?
0: Festivalového archivu Aneb to nejlepší z Varů.
1: Každé ráno krátce po 8:45.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: Dobré ráno, je 7 hodin.

0: Posloucháte Radiožurnál a zprávy.
1: Poslanci by dnes měli schvalovat změny jednacího řádu. Novela má omezit obstrukce. Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na letní tábor. Organizátor akce na poslední chvíli akci zrušil a není k zastižení. Karviná si nezahraje v evropských pohárech. České týmy doplní Jablonec. Kolona popojíždí na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
1: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. Počítá s tím novela koaličních poslanců a zástupců opoziční ODS. Cílem je hlavně omezit obstrukce, a to zejména při navrhování změn programu schůzí. Limit řečnické doby by se nově vztahoval taky na poslance s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle všech opozičních stran. TOP 09 ale změny podpoří pouze v případě, že začnou platit až od příštího volebního období. Pokračuje předseda strany Matěj Ondřej Havel.
3: My dobře víme, proč tedy ta změna jednacího řádu přichází teď. V následujících měsících vy chcete zařadit řadu velmi kontroverzních zákonů. A já to nepovažuji vůbec za náhodu, já si myslím, že to je součást vašeho politického plánu.
1: Podle Havla by po změnách jednacího řádu snadněji prošla například mediální novela, která počítá s převedením financování Českého rozhlasu a České televize pod státní rozpočet. Opozice avizovala, že bude předlohu ve sněmovně blokovat. Desítky dětí z dětských domovů nepojedou na slíbený letní tábor. Organizátor spolek Tábory Aurora je na poslední chvíli zrušil. Radiožurnál na to upozornil školský ombudsman Štěpán Jílka. Peníze zpět dětské domovy zatím nedostali a předseda spolku není k zastižení. Štěpán Jílka popisuje, co on sám může udělat.
4: Těch jednotlivých zařízení vytáhnu informace, s kolegy se vlastně domluvím, zjistím podrobnosti a na základě toho můžu hromadně vlastně podat do tyhle všechny organizace trestní oznámení a doplnit tak vlastně ty jednotlivé cesty, které ty dětské domovy volí po své vlastní ose.
1: Předsedu spolku Romana Kaláška se nepodařilo zastihnout ani reportérům Radiožurnálu. V dopise domovům vysvětluje zrušení táborů organizačními problémy. Na náhradní programy už vzniká sbírka, která má domovům pomoct situaci vyřešit. Po Evropě má vlna veder zasáhnout taky východní pobřeží Severní Ameriky. Horko tak ohrožuje účastníky fotbalového mistrovství světa i oslavy výročí americké nezávislosti.
5: Při sobotních velkolepých oslavách amerického dne nezávislosti má být ve Washingtonu 38 stupňů Celsia. 36 bude ve Filadelfii, kde se v rámci oslav hraje i osmifinále fotbalového šampionátu Francie-Paraguay od 5 hodin odpoledne na stadionu bez umělého chlazení. V kombinaci s vlhkostí má nastat pocitová teplota, kterou hráčská asociace FIFPRO považuje za zdraví nebezpečnou. Podobně se horko a vlhkost projevily při vítězství Portugalska nad Chorvatskem v Torontu a postihnou i duel Argentiny s Kapverdami v Miami. Lidem na oslavách i na stadionu odborníci doporučují hodně pít a vědět, kam se jít schladit. Z Filadelfie Jan Kaliba, Radiožurnál.
6: Sport. Fotbalisté Jablonce si zahrají druhé předkolo konferenční ligy. Do soutěže se dostali na úkor Karviné, kterou Unie evropských fotbalových asociací UEFA vyřadila kvůli korupční aféře. Hradec Králové se tak posunul do druhého předkola Evropské ligy. Ve čtvrtém předkole stejné soutěže bude Viktoria Plzeň. U pražských S se nic nemění. Slavia má jistou hlavní fázi ligy mistrů, Sparta bude v jejím třetím předkole. Fotbalisté Portugalska a Španělska si proti sobě zahrají osmifinále světového šampionátu. Portugalci vyřadili obhájce bronzu z Chorvatska po vítězství 2-1. Španělé si poradili výsledkem 3-0 s Rakouskem. Zápas Švýcarsko-Alžírsko sledoval Adama Procházka.
7: Švýcarsko před malou chvílí porazilo Alžírsko 2-0. V 10. minutě otevřel skóre Embolo a hned na začátku druhého poločasu navýšil vedení Švýcarů na konečných 2-0 doje. Švýcaři zvítězili ve vyřazovacím utkání mistrovství světa poprvé po 88 letech. Adam Procházka, Radiožurnál.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Ucpaná D1 u Brna a v Praze omezení u letiště. Na dálnici D1 připomínáme silný provoz a kolony na příjezdu do Brna směrem z Prahy. Aktuálně od 174. kilometru kamiony. Osobním zastavíte o kus dál v okolí Kývalky na 182. kilometru. A celé se to rozjede až v omezení na 196. Pro kamiony je to na hodinu, možná dvě, pro osobní okolo 25 minut. Praze komplikuje dopravu omezení opravy u letiště. Ve směru do Prahy je tam zúžení do jednoho pruhu a zhruba 10-minutová kolona od Kněževsi. A chvilku se zdržíte před sjezdem na letiště i ve směru z Prahy. Zatím dobře průjezdná je v Praze Kbelská ulice přes omezení v obou směrech. No a kolona teď v ulici k Barandovu směrem do centra. Asfaltují vozovku v klesání před Vltavou a zdržíte se do 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky, na jihovýchodě ještě místy doznívající déšť. Večer má oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
0: Dobré ráno, včera touto dobou zbývaly ještě 2 hodiny času do momentu, než se začnou v Karlových Varech prodávat vstupenky na projekce a také festivalové pasy, ale teď už se všechno rozjíždí opravdu naplno. V Karlových Varech končí lázeňská sezóna a začíná festivalový ruch. Filmový festival startuje, je to 60. ročník a je to největší česká filmová přehlídka. Dorazili tam už také první festivalové hvězdy, mezi nimi i Dustin Hoffman. Kdo další? Dozvíte se.
2: Ranní radiožurnál a Petr Král.

0: Robbie Williams, 10 minut po 7 hodině, Oscarové hvězdy, premiéry i tisíce filmových fanoušků, tak nejenom o tom bude jubilejní 60. ročník Karlovarského filmového festivalu za účasti Radiožurnálu i za účasti Dustina Hoffmana.
1: Dvojnásobný držitel Oscara letos převezme křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. Na festivalu Dustin Hoffman uvede osobně i projekci filmu Absolvent, který z něj před téměř 60 lety udělal hollywoodskou hvězdu. Hello, darkness, my old friend. Mrs. Robinson, you're trying to seduce me. Dustina Hoffmana jako nervózního mladíka svádí ve filmu paní Robinsonová, což připomíná i stejnojmenná filmová písnička Dua Simon and Garfunkel. Na karlovarskou přehlídku dorazí i další Oscarem oceněná filmová hvězda, Juliette Binocheová. Francouzskou herečku si diváci můžou pamatovat třeba z romantické komedie Čokoláda. V ní si zahrála cukrářku, která dokáže přesně odhadnout chutě a vášně svých zákazníků. Do Karlových Varů už přijel Jesse Eisenberg. Ten se výrazně zapsal u diváků třeba rolí zakladatele sítě Facebook v dramatu Sociální síť. A mezi hosty nebude chybět ani Kevin Bacon, který stvárnil třeba jednoho z astronautů ve snímku Apollo 13. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.

0: Radiožurnál je 7.15. V ukrajinském hlavním městě Kyjevě je dnes den smutku. Vyhlásil ho tamní starosta Vitalij Kličko poté, co na ukrajinskou metropoli rozsáhle zaútočila Moskva. Při ruských úderech zemřelo nejméně 30 lidí. V Kyjevě jsou proto dnes vlajky spuštěné na půl žerdi a jsou zakázané všechny zábavné akce. Česko získalo přes 500 miliardy eur, tedy přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů emisních povolenek. Oznámila to Evropská komise. Investice podle Evropské komise pomůžou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí a skleníkových plynů.
1: Ucpaná D1 u Brna, kolony Humpolce na D1, stále sledujeme situaci v Brně. Na příjezdu z Prahy dlouhá kolona, kamiony už od 173. kilometru sunou se pomalu a místy stojí až na 196. omezení. Osobním autem zastavíte jen místy, třeba u Kývalky na 182. kilometru a pak i v Brně těsně před omezením. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce popojíždějí kolony v omezení u Velkého Rybníka. Jede se kivadlově na semafory a zdržíte se v obou směrech 10 až 15 minut. Na silnici 43 ze Svitav do Brna pozor za Černou horou. U parkoviště stojí nepojízdné nákladní auto, objíždí se kivadlově, kolony krátké v obou směrech. A další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: Dnes po ránu je nad Českem oblačno až zataženo a místy se vyskytuje slabý déšť, to hlavně na Moravě a ve Slezsku. V noci totiž přešla přes naše území studená fronta. Také zapršelo, nejvíc na horách. Teploty se aktuálně drží mezi 18 a 14 stupni. Přes den pak bude převážně slunečno, dešťové přehánky se objeví jen výjimečně spíše na horách. Na Moravě bude docela větrno. Odpolední teploty dnes příjemné 21 až 25 stupňů, na jižní Moravě do 28 stupňů Celsia. V 1000 metrech na horách naměříte kolem 15 stupňů. Krásné ráno.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál. Prázdniny se rozdělily naplno, ale ani to nezabránilo pokračujícímu sporu mezi částí rodičů žáků s vedením školy v Bašce na Frýdecko-Místecku. Mimořádně se kvůli tomu sešli zastupitelé obce. Vedení školy podpořili a rodiče žáků vyzvali k uklidnění situace. Špatnou atmosféru ve škole popsali někteří rodiče žáků v petici, kterou odevzdali obci. Potvrdilo ji také šetření České školní inspekce.
1: Já jsem chtěla požádat vedení. Klid na práci, protože ten celý rok nemám.
2: Ředitelka základní školy v Bašce Dagmar Tobolová a její vystoupení na zasedání zastupitelstva. Klid ale vypadá jinak. Rodiče části žáků chtějí ujištění, že incidenty, jako byla lednová facka žákovi, se nebudou opakovat. Mezi nimi Dagmar Kovalová.
3: Kdo tedy z vás bolhal? Protože do dneška vlastně ti rodiče nikde vlastně nevidí oficiální vyjádření.
2: Ředitelku přišel na jednání podpořit i bývalý kolega, nyní ředitel základní školy v Šilheřovicích, Jan Pavelka.
4: Dokáže být tvrdá k sobě, dokáže být občas velmi přísná i na děti, ano, ale má výsledky.
2: Školní inspekce uložila vedení školy opatření ke zlepšení špatného klimatu. Zastupitelé v čele s nezávislým starostou Tomášem Břeškem ředitelku podpořili.
5: Zastupitelstvo obce Baška vyjadřuje podporu vedení základní školy a mateřské školy Baška při zajištění společného cíle, kterým je bezpečné, klidné a důvěryhodné prostředí pro žáky, zaměstnance i rodiče.
2: Řada rodičů nevěří, že v září bude škola, ze které odchází 10 zaměstnanců, fungovat tak, jak má. Ani členka školní rady Tereza Hudečková.
6: Pro mě to úplně nekončí, já tam mám pořád jako dvě děti ve škole, tam zůstává 9 zaměstnanců. Za mě to jsou zásadní změny.
2: Ředitelka Dagmar Tobolová ale ujišťuje, že učitelský sbor bude v září kompletní. Poměry ve škole stále šetří i inspektorát práce. Z Bašky Marta Pilařová, Radiožurnál.

0: vámi Radiožurnál, co přinese dnešek. Tak třeba český minister zahraničí Petr Macinka z motoristů se v Budapešti setká s novou šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Míří tam také náš reportér. No a co nového přinese Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, to probereme s jeho uměleckým šéfem v ranním interview.
1: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
2: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
1: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
2: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
1: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
2: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
1: Radiožurnál ve Varech.
2: Začínáme v sobotu 4. července.
1: Radiožurnál. Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
3: Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení naději na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.
0: Je půl osmé. Zprávy a Tereza Tomášková.
4: Poslanci ve třetím čtení projednají změny jednacího řádu sněmovny. Cílem je omezit obstrukce a nastavit časové limity pro projevy poslanců, včetně těch s přednostním právem. Hlasovat o novele můžou poslanci dnes do 14 hodin. Návrh podporuje koalice i část ODS. Opozice je ale rozdělená. Část souhlasí, pokud změny začnou platit až od příštího volebního období. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů míří do Maďarska. V Budapešti bude jednat se šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. Mluvit mají hlavně o prohloubení spolupráce ve střední Evropě a na západním Balkánu. Macinka se chce setkat i s dalšími politiky, včetně zástupců opozičního Fidesu. Obce s názvem Lhota mají sjezd na Královéhradecku, Belhotě pod Lipčany. Akce se zúčastní až 5 000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehot nebo Lehotek. V Česku a i na Slovensku je takových míst více než 400. V plánu jsou koncerty, soutěže i společný průvod účastníků.
1: Sport.
4: Fotbalisté Švýcarska jsou v osmifinále mistrovství světa, potom co porazili Alžírsko 2-0. V dalších duelech vyhrálo Španělsko nad Rakouskem 3-0 a Portugalsko zdolalo Chorvatsko 2-1.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nebezpečí na D7 u sjezdu na Louny a kolona na D1 před Brnem. Na dálnici D7 ve směru z Chomutova do Prahy dejte pozor u sjezdu na Louny. Na kilometru 45 na začátku toho odbočovacího pruhu stojí kamion.
6: Je tam odstavený kamion a měnili tam na návěstu pneumatiku. Mají zaplý teda výstražky, ale je to na poslední chvíli vidět.
5: V Praze čekejte kolony v okolí letiště. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného se před zúžením u letiště zdržíte okolo 10 minut. Brzdí se za sjezdem na Středokluky. Taky v opačném směru z Prahy postojíte zhruba 10 minut, než se dostanete k terminálům u letiště. Menší kolony i na Pražském okruhu ve směru z D1 na letiště popojíždějí před sjezdem na Ořech a opět je to do 10 minut. Jinak v Praze provoz zatím mírný, třeba omezení ve Kbelské ulici je průjezdné bez problémů plynule. A ještě dálnice D1, příjezd do Brna z Prahy, kolona od 174. kilometru, kamiony, osobním autem zastavíte zhruba na 179. kilometru. No a pomalu pojedete až do Brna k omezení u D2. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
7: Dnešní den bude slunečný s teplotami běžnými pro červenec. Teď po ránu je ale ještě v jeho východní polovině našeho území oblačno až zataženo, místy s doznívajícím deštěm nebo přehánkami. Přes den pak čekáme polojasnou oblohu s kupovitou oblačností, na horách se velmi ojediněle vyskytnou dešťové přehánky. A večer pak budou mraky nad celou naší republikou ubývat až do vyjasnění. Teploty mezi 21 a 25 stupni. Na jihu Moravy bude odpoledne až 28 stupňů Celsia. Na horách horách dnes příjemný chládek kolem 15 stupňů. A foukat k tomu bude mírný severozápadní až severní vítr, který bude odpoledne na Moravě zesilovat na čerstvý, dokonce i s nárazy kolem 55 km v hodině. Večer ale bude společně s ubývající oblačností vítr slábnout. Tolik zprávy. A teď už pokračuje ranní radiožurnál a slovo má opět Petr Král. Dobré ráno.
0: Dobré ráno, řeč bude o Venezuele. Čeští specialisté tam prověřovali v uplynulých dnech několik signálů o možných přeživších pod sutinami po ničivém zemětřesení. Je to velmi náročná činnost, která je pro místní opravdu velmi důležitá, i když 100% potvrzení toho, že lidé pod sutinami jsou živí, třeba úplně nedostanou. Téma pro nás a také pro dnešní dopolední rozhovor.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: 7.36 a zemětřesení ve Venezuele. Tamní vláda odmítá, že by její reakce na ničivá zemětřesení z minulého týdne byla příliš pomalá. Místní obyvatelé si stěžují, že v postižených oblastech v prvních dnech po tragédii chyběli záchranáři i těžká vyprošťovací technika. Tvrdí, že země tak promarnila klíčové první dny po zemětřesení. Otřesy mají 9 dní po katastrofě téměř 2600 potvrzených obětí. Pohřešovaných zůstávají stále desítky tisíc. No a podrobnosti ve studiu teď poví Adela Bartáková ze zahraniční redakce. Vítej.
1: Dobré ráno.
0: Jak venezuelská vláda na kritiku reaguje? Čím se hájí?
1: Prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová na vůbec první tiskové konferenci od lednového nástupu do funkce řekla, že úřady reagovaly okamžitě. Nouzové protokoly podle ní aktivovaly do několika hodin po dvojici otřesů. Zároveň uvedla, že téměř všichni regionální úředníci v nejvíc postižené oblasti La Guaira při zemětřesení zemřeli.
0: Česko do Venezuely vyslalo specializovaný USAR tým, kde čeští záchranáři pracovali?
1: Čeští specialisté prozkoumávali poškozené a zřícené budovy právě v té nejvíc zasažené oblasti na severu země. Během uplynulých dnů prověřovali i několik signálů o možných přeživších pod sutinami. Pro místní je podle mluvčí hasičů Kláry Ochmanové takové 100% prověření místa profesionály důležité, a to i v případě, že se ukáže, že přeživší pod troskami nejsou. Pro pozůstalé je taky zásadní dostat se k ostatkům svých příbuzných. I s tím se jim český tým snaží pomoct, jak popisuje velitel Petr Vodička.
2: Za každým mrtvým, to není číslo, za každým se skrývá velký příběh a je to vlastně velká tragédie pro rodinu. A už to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, je, že aspoň v té smrti bude mít svou důstojnost.
1: Doplním, že další podrobnosti o české misi ve Venezuele si v našem vysílání můžete poslechnout od 9 hodin. Velitel týmu Petr Vodička a jeho zástupce Jiří Němčík budou totiž hosty Jana Pokorného.
0: Dnes v dopoledním radiožurnálu po 9. hodině pozvala nás teď Adela Bartáková ze zahraniční redakce. Díky za to a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: 7.38, páteční ranní radiožurnál s vámi.
3: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
4: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
5: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
6: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
3: Nezapomínejme na pravidla zipování.
5: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
3: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
5: Zelená vlna radiožurnálu.
3: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
5: Zelená vlna radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.

0: Ranní radiožurnál a inspirace na výlety. Jaké je to posedět na Cimrmanově lavičce, na které vás může osvítit a proniknout do vás právě něco z mistrovy geniality? No, upřímně na jeho stopy ostatně můžeme narazit v české krajině čím dál častěji. Po desítkách míst spojených s největším českým géniem putují v cyklu České televize Stopy Járy Cimrmana herci jeho divadla. Tento týden dotočili už v pořadí druhou sérii. No a poslední klapka, tak ta padla v Radvanci v severních Čechách.
1: Chce, vidíte tamhle tu lavičku?
2: To vypadá, jako kdyby ji někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
1: Jasan.
2: Já myslím, že to bude spíš topol.
3: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ní za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
4: To dřevo je jasan.
5: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
6: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky. A přece jenom už je taky půl deváté.
3: Marek Šimon, čtvrtý nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
5: Pátý,
3: pardon.
2: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
3: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
6: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v Pískovcových skalách.
3: V každém ze šesti dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Járy Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky, a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
2: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor.
3: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
7: Host Radiožurnálu.
8: Čeští záchranáři znovu pomáhají tam, kde je třeba. Tentokrát ve Venezuele, kterou zasáhlo ničivé zemětřesení. Hosty Radiožurnálu budou přímo z Venezuely velitel českého USAR týmu Petr Vodička a jeho zástupce Jiří Němčík. Jaké jsou jejich dosavadní zkušenosti s pomocí na místě? Jak se osvědčili záchranářští psi, origami a scissor námořník? A co rozhoduje o tom, jestli najdou ještě nějaké živé lidi?
7: Host Radiožurnálu.
8: Poslouchejte dnes
7: po 9. hodině.
8: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
0: Dobré ráno ve 7:45. Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů, tak například Centru pro ženy Rosa vzrostl počet telefonátů o více než 80%. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádí mimo jiné nový seriál o brněnské spisovatelce Simoně Muniové, kterou manžel týral a nakonec si zavraždil. Víc povíme ve zprávách 8 hodin. V rafinérii Orlen Unipetrol v Litvínově bude dnes dopoledne cvičení. Hasiči a také další záchranáři budou trénovat akci na únik zkapalněného amoniaku při výrobě čpavku. Krátkodobě bude kvůli tomu omezený provoz na silnici první třídy číslo 27, vedoucí právě podél rafinérie v Litvínově.
9: Komplikace na dálnici D11 u Jaroměře a ucpaná D1 u Brna. Na hradecké dálnici D11 na konci dálnice u Jaroměře čekejte kolony. Už za sjezdem z dálnice na kruhovém objezdu stojí nepojízdné nákladní auto a dost překáží. Tvoří se kolona už z dálnice a zdržíte se okolo 10 minut. Na D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy, aktuálně od kilometru 175 až do Brna. Hlavně kamiony osobním pojedete o něco rychleji, zastavíte jen místy a na chvilku. Na silnici 43 ze Svitav do Brna dejte pozor za Černou horou. U parkoviště překáží nepojízdné nákladní auto.
10: Už je to odtahová služba, budou ho odtahovat, jo, takže ho náhle se brzdí jak od Černé hory, tak od Brna.
9: Tak opatrně dojíždějte. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
11: V noci na dnešek na mnoha místech zapršelo a díky tomu klesly teploty na osvěžujících 14 až 18 stupňů. Přes den pak vystoupají na pro nás typické letní teploty. Na teploměrech uvidíme od 21 do 25 na jižní Moravě až do 28 stupňů. A nebe bude zpočátku ještě s větší oblačností. Postupně bude mraku ubývat a přes den čekáme převážně polojasno jen s kupovitou oblačností. Srážek se objeví velmi málo, většinou na horách. A ještě vítr ten bude foukat mírně odpoledne na Moravě slabě zesílí na čerství a dokonce bude mít i nárazy o rychlosti kolem 55 km v hodině. Krásný den.
8: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
8: I o prázdninách. Lili.

0: S vámi Radiožurnál, diváci Karlovarského festivalu budou tleskat letos světovým hvězdám, ale vedle hvězd festival tradičně sází hlavně na filmy, které budou udávat tón v příštích měsících světové kinematografie. Co letos rozhodovalo při sestavování programu a čím bude jubilejní 60. ročník výjimečný, ve vysílání nám to teď poví umělecký ředitel festivalu Karel Och. Dobrý den.
1: Dobré ráno z Karlových Varů.
0: Dustin Hoffman si ve Varech večer osobně převezme ocenění za přínos kinematografii a divákům představí legendárního absolventa. Proč jste z jeho filmografie vybrali právě tenhle snímek?
1: No, já se vám přiznám, že ten film si vybral pan Dustin Hoffman sám, což je něco, co nás velice potěšilo, protože samozřejmě, když člověk přehlédne filmografii tak velkého úžasného herce, tak vybrat ten jeden titul, protože jsme se domluvili na jednom titulu vzhledem k délce návštěvy pana Hoffmana by bylo takřka nemožné, tudíž on sám zvolil absolventa, kterého samozřejmě zbožňujeme a velice se těšíme na zítřejší projekci v velkém sálu.
0: Na festival znovu dorazí taky Harvey Keitel, je tam Jesse Eisenberg, přijede Juliette Binocheová. I oni měli nějaká speciální přání k filmům, které s nimi Karlovarský festival uvede?
1: Tak Harvey Keitel se svojí ženou a vlastně i synem přijíždí po třetí, první návštěva 2004, to ještě vlastně paní Keitlová nosila syna Romana v břiše, pak se vrátili o 11 let později. Teď přijíždí už vlastně s dospělým synem, je to pro ně, myslím, velmi srdeční a takřka rodinná záležitost. Při domluvání filmu jsme samozřejmě konzultovali a kdykoliv se bavíme o Harvey Keitlovi a rané fázi jeho kariéry, vždycky se bavíme o Špinavých ulicích Martina Scorseseho. Ta možnost lednou film neděli večer na velkém sále, myslím, bude jedinečná. Juliette Binoche, já jsem na to štěstí, jsem se s ní potkal loni na podzim v Lyonu, kde představovala svůj režijní debut V nás a tehdy jsme samozřejmě diskutovali právě o prezentaci tohoto filmu v české premiéře, nicméně paní Binoche nás poctí návštěvou na více dnů a tudíž jsme se domluvili na dalších dvou filmech. My jsme samozřejmě velmi stáli o to zahrát filmy, které natočila s jejími oblíbenými režiséry Krzysztofem Kieślowským a Abbasem Kiarostamim.
0: A Jesse Eisenberg?
1: Jesse Eisenberg doporučil Dvojníka sám, protože říkal, že to je film, který je takový středoevropský, je to volná adaptace Dostojevského stejnojmenné novely a on je velmi, myslím, citlivý nejen proto, že je teď už i polským občanem, ale vůbec na střední Evropu a na místo, odkud nějakým vlastně volnějším způsobem pochází jeho předkové. Je to člověk, který rok studoval ruštinu, jak nám včera řekl u večeře a myslím, že dokázal už ve svém druhém celovečerním režijním filmu Real Pain, že právě tomuto regionu velmi rozumí.
0: Když se podíváme na tu českou stopu letošního festivalu, co anebo koho byste z té domácí produkce vyzvihl? Je nějaký český film nebo tvůrce, kterému podle vás festival pomůže otevřít cestu do světa?
1: To je velmi zajímavá otázka. Já bych z těch tuzemských končin vyzdvihl tentokrát slovenské tvůrce, protože pokud jde o Čechy, tak to máme vlastně v programu spíše etablované tvůrce jako Zdeňka Tyce, Helenu Třeštíkovou nebo i Šimona Holého. Já bych vlastně připoutal pozornost posluchačů k debutu Martiny Buchelové Milovník, ne bojovník, což je film, který uvádíme v premiéře ve druhé soutěži Proxima. A je to velmi takový svobodomyslný, elegantní, mladý film ze současné Bratislavy. Taková neobyčejná romance a myslím si, že je patrné, že tato dřívější absolventka našeho programu Future Frames má před svou zářnou budoucnost.
0: A kdybyste zhodnotil ten letošní program jako celek, co je pro vás jeho hlavní tváří nebo silnou linkou, která ho spojuje napříč těmi všemi sekcemi, které tam jsou?
1: To je otázka, kterou dostáváme relativně často, ale nikdy na ní neodpovíme tak, aby tazatel byl spokojen, protože to v podstatě není možné. My na tom programu pracujeme zhruba 10 měsíců s kolegy. Jak víte, ten program je tvořen nejen novými snímky v soutěžních sekcích, ale i filmy z jiných festivalů v podstatě, které tak trošku sbíráme už od Benátek až po Kán. Já si myslím, že pokud něco ty filmy pojí, tak je to naše vášeň pro film, snaha hledat filmy, které mají mimořádně poutavý, zajímavý příběh a který je podán vlastně divákovi formou, která snad je trošku i třeba netradiční a méně konvenční.
0: Tak ať se to i letos při tom 60. výročním ročníku podaří. Naším hostem byl v ranním interview teď umělecký ředitel Karlovarského filmového festivalu Karel Och. Díky za to a naslyšenou.
1: Děkuji, krásný den, naslyšenou.
0: S vámi Radiožurnál, jak

0: Letní autoškola Radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně,
1: jedna otázka,
0: jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
3: Je 8 hodin. Další zprávy a Tereza Tomáškova.
4: Český tým záchranářů se v neděli vrátí z Venezuely domů. Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Tenisté Nosková, Bousková a Lehečka postoupili do 3. kola Wimbledonu. Končí Plíšková a Menšík. Kolony popojíždějí v Praze u letiště v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky a teploty do 25 stupňů.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.

0: Čeští záchranáři se z Venezuely vrátí v neděli. 69 členů USAR týmu a 8 pátracích psů se v zemi po zemětřesení zapojilo do záchranných akcí. Podle velitele týmu Petra Vodičky je v tuto chvíli šance na záchranu dalších přeživších malá.
1: V tomto okamžiku je velmi, velmi nepravděpodobné, že by se tam nacházela nějaká živá osoba. Neustále počítáme s tím, že v sobotu dopoledne odletíme a v neděli během dopoledne se dostaneme zpátky do České republiky.
0: Odjíždět budou i další zahraniční týmy. Zemětřesení má aktuálně 2600 potvrzených obětí. Pohřešovaných jsou desítky tisíc. Velitelé českého USAR týmu budou hosty Jana Pokorného na Radiožurnálu Dnes po 9. hodině. Na sbírku pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům už lidé poslali přes 2 miliony 400 tisíc korun. Původní cíl byl přitom 2 miliony. Dárci peníze poslali za jeden den. Vyplývá to z informací na webu znesnaze21.cz. Spolek Tábory Aurora na začátku léta zrušil tábory pro asi 100 dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé už přitom spolku zaplatili desítky tisíc korun. Díky sbírce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory. Na 30 stoupl počet obětí včerejšího ruského útoku na ukrajinský Kyjev. Informovali o tom ukrajinští záchranáři. Zraněných je víc než 90. Agentura Reuters úder označila za nejhorší útok na Kyjev z tohoto roku. Starosta metropole Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku. Moskva útočila na Ukrajinu i dnes v noci. Terčem byla podle úřadu Sumská oblast a město Kryvyj Rih. Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Například Centrum pro ženy Rosa zaznamenalo extrémní nárůst právě v posledních dnech. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádějí mimo jiné i seriál Moniová o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou manžel byl, psychicky týral a nakonec ji zavraždil. Pracovníkům krizové linky Rosa vzrostl počet telefonátů o víc než 80%. Potvrzuje to ředitelka organizace Martina Hronová.
2: Zvládáme to, ta linka je 116 016 a je bezplatná a je non-stop pro všechny ženy, které zažívají násilí v České republice. Poradně, která je teda jenom pražská, jsme teďka museli zastavit příjem klientek, protože máme na celý červenec už obsazené termíny.
3: Sport. Další tři čeští tenisté vybojovali účast ve třetím kole Wimbledonu. Z postupu se radují Linda Nosková, Marie Bousková a také Jiří Lehečka, který ve třech setech porazil Slováka Molčana.
4: Výsledek vypadal jednodušeji, než ten zápas reálně byl. On hraje velice nepříjemnou hru, která ještě tady na té trávě docela platí. Využíval moji energie, veškerou agresivitu jsem já musel nějak jako trošku tvořit. Ale naštěstí jsem velice dobře servíroval v druhém a ve třetím setu jsem se i velice slušně rozreternoval, takže ty úvody do těch bodů jsem měl velice dobrý a to mi přinášelo potom ty body.
3: Naopak ve druhém kole skončili Karolína Plíšková a Jakub Menšík.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na hradecké dálnici u Jaroměře a v Praze ucpané okolí letiště. Na dálnici D11 čekejte kolony na konci dálnice u Jaroměře směrem do Náchoda. Na kruhovém objezdu za dálnicí odtahovali nepojízdné nákladní auto. Už je pryč, ta kolona zhruba od 111. kilometru se začne rozjíždět. Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy kolona stále zhruba od 175. kilometru. Kamiony osobní popojíždějí až od Kývalky a zdržíte se před Brnem asi 25 minut v osobním autě. Pro kamiony je to na delší dobu. V Praze čekejte kolony v okolí letiště. Na dálnici D7 na příjezdu do Prahy od Slaného se před zúžením u letiště zdržíte okolo 10 minut. Brzdí se za sjezdem na Středokluky. A 10-minutová kolona i na příjezdu k letišti ve směru z Prahy. Od Evropské ulice až ke sjezdu. Ucpává se pomalu Kbelská ulice, respektive příjezdy ke Kbelské ulici do omezení. Ve směru z Ústí nad Labem se brzdí za sjezdem na Zdiby. V opačném směru do Ústí se plní Novopatská za Černým mostem. A ještě silnice 34 z Pelhřimova do Humpolce před omezením u Velkého rybníka, aktuálně kolony do 15 minut v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za 16:15.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Bude polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojedinělé přehánky, na jihovýchodě ještě místy doznívající déšť. Večer má oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách 15. Na Moravě bude přechodně foukat čerstvý vítr. Tolik zprávy. A pokračuje ranní radiožurnál s Petrem Králem.
7: Dobré ráno, pokračujeme za chvíli také se zpěvačkou LP, která vás letos překvapí na festivalu Colors of Ostrava v polovině července. I tam bude radiožurnál stejně jako na Karlovarském filmovém festivalu, který začíná právě dnes. A počasí, tak to je důležité pro všechny festivaly a nejenom pro ně. Počasí na našem území se totiž teď aktuálně uklidnilo, extrémy zdá se pominuly a před námi je týden s převážně slunečním nebem a příjemnými letními teplotami. A tak se na to za chvíli raději podíváme ještě podrobněji.
5: Ranní radiožurnál
8: a Petr Král.

0: 8 hodin, 10 minut, teploty mezi 20 a 25 stupni, polojasné nebe, déšť jenom výjimečné, tak to není sen, taková je předpověď počasí pro dnešní den a vypadá to, že docela poklidné počasí nás čeká i o víkendu. Detaily pro nás připravila kolegyně Marcela Hálová, dobré ráno.
1: Dobré ráno, máš pravdu Petře, dnes by mělo být převážně polojasno, jen místy se vytvoří kupovitá oblačnost, ze které může i zapršet nejčastěji na horách. Dnes a zítra ale bude také větrno. Během dne se totiž rozfouká hlavně ve východní polovině našeho území čerstvý nárazový vítr, který může dosahovat až 55-kilometrové rychlosti.
0: Neděle už ale bude poklidnější, je to tak?
1: Co se týče větru, tak ano, jinak se počasí lehce změní. Očekáváme proměnlivou oblačnost od severu s přeháňkami nebo občasným deštěm. Na horách budou srážky četnější a výjimečně se může objevit i bouřka. No a podobný bude i vstup do nového týdne. Nebe oblačné, místy dokonce zatažené a zaprší častěji. Teploty ale budou stále příjemné. Od 20 do 25 stupňů. Na jižní Moravě může být až 27 stupňů Celsia.
0: Nejde krásné léto. Marcela Hálová, díky, naslyšenou.
1: Přeji krásný den.

0: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
1: Každou sobotu od 21 hodin vám přinášíme příběh, na který se zapomnělo nebo se mělo zapomenout.
0: Příběhy 20. století s Adamem Drdou a Mikulášem Kroupou.
1: Podívejte se i na náš webový archiv pořadů na rozhlas.cz nebo se staňte členem Klubu přátel paměti národa.
0: 3x2tv.pamětnároda.cz
1: Příběhy 20. století na Radiožurnálu.
0: V sobotu od 21 hodin.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
2: Tady je Radiožurnál v 8.15. Obstrukce v poslanecké sněmovně by od příštího roku mohly být mírnější. Zajistě to má novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu hlavně při debatách o programu schůzí. Ve Lhotě pod Lipčany na Královéhradecku začal 44. ročník sjezdu obcí, které mají v názvu slovo Lhota anebo jeho obdobu. V Česku i na Slovensku je takových míst více než 400. Na setkání jsou připraveny v programu koncerty, soutěže a také společný průvod všech účastníků.
3: Ucpaná D7 u letiště a kolony na D1 u Brna. Na dálnici D7 čekejte kolony v Praze v okolí letiště. Opravují vozovku u sjezdu na letiště a tvoří se fronty. Ve směru ze Slaného se zdržíte 10 až 15 minut a ve směru z Prahy je tam kolona od Evropské ulice. Na D1 vázne provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony poprvé brzdí, zastavují za sjezdem na Domašov na 168. kilometru. Osobní auta až u Kývalky na kilometru 182 a celé se to rozjede až Brně v omezení u bratislavské dálnice. A D1 ještě jednou ve směru z Prahy do Brna. Dejte pozor za sjezdem na Sázavu. Na kilometru 36 leží podle policie deska v levém jízdním pruhu. Další zelená vlna nejpozději za čtvrt hodiny.
4: Po horkých a bouřkových dnech si užíváme léto typické pro naše území. Teploty mezi 20 a 25 stupni, o pár stupňů víc je na jižní Moravě a nebe většinou slunečné. Místy se zvětšenou oblačností a také se ojediněle objeví lokální přehánka. Takové počasí vydrží vlastně až do poloviny příštího týdne. K malé změně dojde jen v neděli. To by mohlo být na nebi o trochu víc mraku a kvůli tomu i častější dešťové přehánky. V druhé polovině příštího týdne ale bude oblačnosti i srážek ubývat a také teploty lehce stoupnou. Krásný den.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
5: Rád bych si koupil cukrovou vatu.

0: se podíváš.
1: A po štěstí je do nebezpečí dálnice D48 z Příbora na Český Těšín na obchvatu Frýdku místku pozor 51. kilometr. Dva velké balíky, černé balíky mezi pruhy. Teď už ale pojďme na nádraží a budeme sledovat jeden smutný obrázek, na kterém vidíme kufry zbalené a smutné děti a vlak, který není nikde. Více než stovka dětí z dětských domovů po celém Česku nakonec na letní tábory neodjela. Jejich ředitelé za pobyt sice zaplatili desítky tisíc, ovšem někteří dokonce i přes 100 tisíc, ale pořadatelé ze spolku tábory Aurora přestali komunikovat a na nádraží nedorazili vůbec. Příběh zvedl velkou vlnu solidarity a díky veřejné sbírce nakonec některé děti na tábor přece jenom pojedou. Podrobnosti Anna Millerová z domácí redakce, vítej.
2: Dobré ráno. Pro dětské domovy, které přišly o peníze, vznikla včera veřejná sbírka na webu Znesnáze 21. Organizátoři původně plánovali vybrat alespoň 2 miliony korun. Už teď ale lidé poslali minimálně o 400 tisíc víc.
1: A připomeň, co se vlastně stalo?
2: Tábor měli zaplacený třeba děti z domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku. Ředitelka Markéta Remešová dala spolku tábory Aurora za dva turnusy skoro 100 tisíc korun. Podle ní bylo nejhorší, že se o zrušení tábora nedozvěděli předem.
3: Některé organizace dostaly e-mail s upozorněním, že bohužel se tábory ruší. My jsme tuhle informaci neměli, takže vzhledem k tomu, že bylo domluveno, že děti budou čekat na nádraží, ne v dětském domově, tak se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl.
2: Na poslední chvíli se o zrušení dozvěděl i dětský domov v Lipnové u Šluknova. Ředitel Leoš Moravec proto musel stahovat vychovatele z dovolené, aby mohl zajistit provoz zařízení. Taky on podal na spolek trestní oznámení. Případ řeší i školský ombudsman Štěpán Jílka.
1: A jak reagoval pořadatel, tedy spolek tábory Aurora?
2: Telefon uvedený na webu nikdo nezvedal. Reportéři Radiožurnálu se proto vypravili na dvě adresy. Do pražských Stodůlek, kde je podle obchodního rejstříku sídlo firmy, a taky do Chomutova, kde má adresu vedenou předseda spolku Roman Kalášek. Na obou místech ale našli jen neoznačené zvonky a ani po zazvonění se nikdo neozval.
1: Anna Millerová, jeden smutný letní příběh. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: A dočíst si ho můžete také na našem zpravodajském serveru iRozhlas.cz. Radiožurnál 8.22.

0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál Macy Gray před dalšími zprávami, před námi volné dny, víkend. Až bude neděle, tak to bude den, kdy se budou z Venezuely vracet čeští záchranáři z USAR týmu i se svými čtyřnohými kolegy a právě se dvěma z nich, tedy míněno s těmi lidskými, budeme dnes dopoledne mluvit v dopoledním rozhovoru.
1: Film Service Festival Karlovy Vary vás zve na 60. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary. Přijeďte od 3. do 11. července do Varů a užijte si filmové projekce, setkání s tvůrci, koncerty, výstavy a skvělou atmosféru.
0: Radiožurnál 9. Aktuální zprávy a Tereza Tomášková.
2: Na 30 stoupl počet obětí včerejšího ruského útoku na ukrajinský Kyjev. Informovali o tom ukrajinští záchranáři. Zraněných je víc než 90. Agentura Reuters úder označila za nejhorší útok na Kyjev z tohoto roku. Starosta metropole Vitalij Kličko na dnešek vyhlásil den smutku. Moskva útočila na Ukrajinu i dnes v noci. Terčem byla podle úřadu Sumská oblast a město Krivý Rih. Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí. Doporučuje při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Jinak se platba může přepočítávat podle nevýhodného kurzu a zbytečně se prodraží. Kartou v zahraničí podle společnosti Visa platí většina Čechů. Na Královéhradecku začínají akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Třídenní program zahájí odhalení památníků ve Střezeticích a Máslojedech. Na Velkém náměstí v Hradci Králové výročí připomene série koncertů i večerní ohňová show. Dnes se otevírá taky nová expozice Muzea války 1866 na Chlumu.
3: Sport.
2: Trenér Julian Nagelsmann skončil u fotbalistů Německa. Rozhodl se tak po vyřazení od Paraguaje v úvodním kole play-off mistrovství světa. Dnes na šampionátu skončili Rakousko, Chorvatsko a Alžírsko. Rakušané prohráli se Španěly 0-3, Chorvati podlehli Portugalcům 1-2 a Alžírsko nestačilo na Švýcarsko a hrálo 0-2.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Překážka na dálnici ve Frýdku-Místku a kolony v Praze u letiště. Na dálnici D48 ve směru z Příbora na Český Těšín zbystřete teď na obchvatu Frýdku-Místku. Na kilometru 51 hlásíte balíky na vozovce.
5: Uprostřed cesty dva obrovské balíky, asi polystyrem to může být, ale je to uprostřed cesty, je to vidět na poslední chvilku.
4: Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Kamiony poprvé brzdí, zastavují u sjezdu na Domašov na 168. kilometru. Tam se pak kolona rozjede a opět zastaví na 178. kilometru u Ostrovačic. Pozor, na 180. kilometru řeší v odstavném pruhu srážku dvou aut, pohybují se tam policisté blízko jízdních pruhů. Ta kolona se rozjede až v Brně, v omezení osobním autem se zdržíte okolo 25 minut. V Praze se ucpává dálnice D7 v okolí sjezdu na letiště. Ve směru na Prahu zúžení a 10-minutová kolona od Středokluk. Ve směru z Prahy je fronta o něco větší k letišti od Evropské ulice a je to na 15:15. Pozor na D7 taky zaslaným směr Chomutov. Na stavbě dálnice u Kutrovice rozházené dopravní značení brzdí se a vybočuje. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
6: Dnešní den přinese většinou slunečné, ale také větrné počasí. Teď ale ještě doznívá na jihovýchodě a východě našeho území déšť, přes den pak zaprší spíše na horách. Srážek dnes ale bude velmi málo. Nebe bude polojasné, místy s kupovitou oblačností, k večeru pak bude mraků nad celým naším územím ubývat. Teploty do 25, na jižní Moravě do 28 stupňů. Sobota bude nejprve slunečná, odpoledne a večer ale začne od severozápadu přibývat oblačnosti a večer se hlavně v severních Čechách přidají dešťové přehánky. V neděli se počasí mírně promění. Na nebi proměnlivá oblačnost s občasným deštěm nebo přehánkami, na horách bude pršet opět častěji. Výjimečně se mohou objevit i bouřky. V noci budou klesat teploty na 11 až 16 stupňů. Přes den pak o víkendu uvidíme na teploměrech 20 až 25, na jihu Moravy až 27 stupňů. To byly zprávy. A po nich dál posloucháte ranní radiožurnál s Petrem Králem. Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Nezáří jako Messi nebo Mbappé, přesto má Cristiano Ronaldo na letošní mistrovství světa ve fotbale další velmi přesný zásah, který se za chvíli propíše i do ranního radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Myslím si, že on je hodně cílevědomý a snažil se o to delší dobu a možná právě proto, jak on moc chce, tak někdy to nejde úplně zase tak snadno, ale myslím si, že ukazuje tu svoji extra třídu a byl pod velkým tlakem, že samozřejmě jeho největšímu konkurentovi Messimu se obrovsky daří, ale on už se taky trefuje, takže z tohohle pohledu to je velký úspěch zase.
1: Portugalci porazili Chorvaty 2-1, Ronaldo se prosadil z penalty, rozhodující gól už ale padl, když nebyl 41-letý útočník na trávníku. Jak důležitý je Ronaldo stále pro portugalskou reprezentaci? Ono někteří tvrdí, že dostává až moc prostoru na to, že v některých herních činnostech už prostě nestačí.
0: Já myslím, že Cristiano Ronaldo je takový hráč, na kterého prostě to mužstvo musí trošku makat. Čiže on je opravdu extra třída a z tohohle pohledu to prostě dává smysl a myslím si, že jeho role tam není jenom proto, že to, co dokáže na hřišti, ale jaký vliv má na ten tým a jakou obavu z něho má právě soupeř. Takže z tohohle pohledu jeho role dává pořád smysl velký, ale samozřejmě tu minutáž už nebude mít takovou. A taky jsme měli možnost, že úplně ne dobře snášel to, že ho trenér vystřídal.
1: Chorvaté končí v roli medailistů z posledních dvou světových šampionátů. Připomeňme, že v roce 2018 byli stříbrní, v roce 2022 bronzoví. Je tohle definitivní konec té jejich úspěšné generace a hráčů jako Modrič, Peršič nebo Kramarič?
0: Tak definitivní konec je asi silné prohlášení. Na druhou stranu každá ta země si prochází nějakým obdobím a myslím, že ta zlatá generace to v tuhletu chvíli bude mít částečně za sebou a budou muset prostě se dostat na to výsluní další. Podobně to vlastně řešíme i u nás v Česku.
1: Portugalce čekají v osmi finále Španělé, kteří tedy porazili Rakušany 3-0. No a úřadující evropští šampioni byli podle statistik jasně lepší. Počítáte je mezi favority na celkové vítězství, protože v té jejich cestě je nejenom teď v osmi finále Portugalsko, ale výhledově třeba také domácí Američani nebo silní Francouzi.
0: V mých očích Španělsko opět jako ukazuje, jak se dělá fotbal. Myslím si, že to jak hrají, jak aktivně jsou schopni bránit, jak hrají jeden za jednoho, nikdo vlastně v zásadě nic nevypustí, okamžitě se snaží získat balon, vytváří tlak na soupeře. Já myslím, že z tohle pohledu i kvalitou těch hráčů jsou rozhodně jedním z favoritů a troufám si tvrdit, že přes Portugalce rozhodně přejdou.
1: Zatím ten poslední zápas, který byl na šampionátu dohrán, tak byl ten mezi Švýcarskem a Alžírskem, který vyhráli Švýcaři 2-0. Je to podle vás očekávaný výsledek? Jaké šance tedy mají Švýcaři v osmi finále, a to ať už se utkají s Kolumbií anebo s Ghanou?
0: Tak tam už se to těžko odhaduje. Myslím si, že tady ty soupeři už jsou dost jako nepředvídatelný. Myslím si, že spoustu afrických týmů ukazuje, že jsou mnohem taktičtěji vyzrálejší, než byli v dřívějších dobách, takže z tohohle pohledu už se mi jako těžko typuje. Pokud se mě ptal na Španěli nebo na některé z těch favoritů, tak by to bylo samozřejmě snažší, ale tady u těch už to opravdu bude o drobných detailech.
1: Nebudu vás tlačit ke konkrétnějšímu výroku, tohle nám stačí. Hostem Radiožurnálu teď byl v našem ranním vysílání fotbalový expert a bývalý ligový hráč Antonín Rosah. Díky za to a naslyšenou.
0: Moc díky a naslyšenou.
1: Radiožurnál 8 hodin a 42 minut k tomu.

0: Radiožurnál 3:15. Na sbírku pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům už lidé poslali více než 2,5 milionu korun. Původní cíl byl přitom 2 miliony. Dárci peníze poslali za jeden jediný den. Vyplývá to s informací na webu znesnaze21.cz. Spolek Tábory Aurora na začátku léta zrušil tábory pro asi 100 dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé už přitom spolku zaplatili 10 000 korun. Kvůli začínajícímu filmovému festivalu v Karlových Varech posilují dopravci autobusové spoje do města. Dálkové linky jsou na víkend z většiny vyprodané a posilové spoje mají pokrýt zvýšený zájem cestujících během festivalu.
1: Nebezpečí na D1 u Koberovic a v Praze kolony u letiště. Na dálnici D1 ve směru z Brna do Prahy dejte pozor za Koberovicemi. Na kilometru 76 ve stoupání hlásíte nebezpečně odstavené auto.
2: Ve stoupacím pruhu tam stojí malá dodávka a je to ještě v pravotočivý zatáčce, že to je dost nepřehledný a dost nebezpečný. Pán stojí venku o kousek dál a ukazuje, že tam něco je, jo.
1: Tak pozor, 76. kilometr směrem do Prahy. Na D1 silný provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Jede hodně kamionů, ty zastavují poprvé už u 9 křížů a ta roztrhaná kolona je pak až do Brna. Osobním výrazněji zpomalíte až od Kývalky. Na dálnici D7 připomínáme kolony u letiště v Praze, a to v obou směrech. Delší je fronta s Prahy z centra asi na 15 minut od Evropské ulice. Směrem ze od středu Kluk je to na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15:15.
3: V následujících dnech by nás počasí neměly čekat žádné extrémy. Naše území totiž leží na rozhraní horkého západu a chladného severovýchodu. Francie a Španělsko proto čeká další vlna veder, kdy nebudou výjimkou teploty kolem 40. Také srážky se tam téměř nevyskytnou. Na opačné straně Evropy bude deštivo a chladno. No a Česko je někde uprostřed. Proto čekáme nebe s proměnlivou oblačností, občasnými přeháňkami a teplotami, které by měly odpovídat dlouhodobému průměru, tedy většinou mezi 20 a 25 stupni. A to je ode mě pro dnešek všechno. Přeji vám krásný pátek.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

0: S vámi Radiožurnál 8.51, filmový festival v Karlových Varech slaví kulaté výročí. Ano, v Karlových Varech začne 60. ročník filmového festivalu a první čestní hosté, tak ti můžou získat křišťálové globy. My teď letos ještě jednou a tedy naposledy otevřeme vyhlasnou kroniku Květoslava Kroči a taky díky rozhlasovému archivu se můžeme vracet do doby, kdy vůbec nebylo jisté, že tento významný karlovarský filmový festival bude do dnešních dnů vůbec prestižní mezinárodní akcí.
1: 29. ročník Karlovarského festivalu byl pro Jiřího Bartošku první v roli prezidenta přehlídky. Na jeho konci si tak myslel, že má to nejtěžší za sebou.
2: Peníze se sehnaly, festival proběhl a věřím tomu, že stejně bezproblémově a myslím daleko méně komplikovaně proběhne příští ročník.
1: To se ale Jiří Bartoška přepočítal. Karlovarský filmový festival přišel v roce 1995 o prestižní kategorii A, kterou získal nově vzniklý konkurent Pražský mezinárodní filmový festival Golem. Filmaři se tehdy vlastně rozdělili na ty, kteří jakou přehlídku podpoří. Režisér Jan Svěrák právě proto uvedl v Karlových Varech svou jízdu, za kterou získal křišťálový globus.
3: Karlovy Vary se vlastně zmobilizovali, protože ucítili, že by mohli o ten festival přijít. Tak celý ty Vary tím žili, tím festivalem a byli hodní i policajti, i lidi v krámech. Prodavačky chodili do kina.
1: Popisoval režisér Svěrák svůj dojem z 30. ročníku, kdy se ukázalo, že lidé festival v Karlových Varech chtějí.
4: Zatímco sály Pražského filmového festivalu kategorie A zely prázdnotou, karlovarská kina praskala ve švech. Pozdější návštěvníci stěží hledali v přeplněném městě ubytování. Někteří nadávali a stěžovali si na neschopnost pořadatelů, jiní řešili danou situaci velmi kreativně. Buď vydrželi bez spánku a pak se chvílemi prospali v setmělém sále, ale nebyl vzácný obrázek pochrupujících posluchačů doprovodných kulturních akcí, které nezřídka trvaly až do rána. Dalším ve výdrži vydatně pomáhal termální bazén, volně přístupný na zelenou akreditační kartu.
1: Popisovala na Radiožurnálu redaktorka Marie Kalubová. A diváci v roce 1996 mohli v Karlových Varech potkat i řadu hvězd. Tou největší byl Gregory Peck. Slavný herec vzpomínal, jak o českém humoru něco ví, protože kdysi natáčel s Hugo Haasem, který sarkasticky komentoval společnou práci. Karlových Varech byla tehdy i Whoopi Goldbergová, která tvrdila, že se smyslem pro humor už asi narodila, i když si není jistá, protože se tehdy neviděla. Či poněkud vážnější Pierre Richard, než diváci čekali. A pomyslnou cenu festivalového sympaťáka by v roce 1996 s přehledem získal herec Alan Alda.
5: Pro mě velké potěšení. Vy tady v Karlových Varech máte otázky? Mluvím moc dobře česky, ale nerozumím nic.
1: Diváci naopak Aldovi evidentně rozuměli. S rokem 2000 se pak změnila hlavní festivalová cena. Místo křišťálové oplatky se od té doby předává těm nejlepším soška ženy s obří křišťálovou koulí.
6: To je krásno, opravdu to je překrásno.
1: Říkal režisér Otakar Vávra, který za přínos světové kinematografii dostal v roce 2001. Lenka Šumová, Radiožurnál.
7: Zelená vlna Radiožurnálu.
8: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
7: Tisíce aktivních zpravodajů.
8: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
7: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
8: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
7: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
8: 800 553 553.
7: Radiožurnál.
8: Každý den s vámi.

0: Potlesk pro Nirvánu, ale může být i pro naše dva hosty, kteří jsou ještě ve Venezuele, ale budou se o víkendu vracet. Jan Pokorný s nimi ale mluvil.
1: Mluvili jsme s nimi, kvůli časovému posunu jsme rozhovor předtočili, takže našimi hosty budou velitel českého USAR týmu Petr Vodička a jeho zástupce Jiří Němčík, kteří stojí v čele 69 členého týmu lidí, ale taky psů, kteří operují ve Venezuele a snaží se potom zemětřesení najít aspoň někoho živého. Zatím se jim to bohužel nedaří, což je pro ně neuvěřitelně frustrující. Ono stačily i ty problémy s odletem, potom viděli tu krizi nevídaných rozměrů a stále se jim nedaří najít někoho živého, takže to vypadá, že oni v sobotu sednou na letadlo a budou se vracet do České republiky. Jsou to pro nás obrovští hrdinové.
0: 70 lidí, 8 psů a 2 z nich budou našimi hosty.
2: Experiment. Technologie budoucnosti.
3: Lékařské novinky.
2: Překvapivé vynálezy.
3: Sobotní ráno na Radiožurnálu patří Experimentu.
2: Experiment.
3: To nejzajímavější ze světa vědy a moderních technologií.
2: V sobotu
3: od 9 hodin.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: Je 9 hodin. Právě s Terezou Tomáškovou.
4: Poslanci by dnes měli schvalovat změny jednacího řádu. Novela má omezit obstrukce. V Kyjevě je den smutku za oběti včerejších ruských vzdušných útoků. Fotbalisté Portugalska otočili zápas s Chorvatskem a postoupili do osmifinále mistrovství světa. V Praze se ucpávají příjezdy k letišti po dálnici D7 a bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
4: Obstrukce ve sněmovně by od příštího roku mohly být menší. Má to zajistit novela jednacího řádu, kterou by dnes měla schvalovat sněmovna. Novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS má omezit řečnickou dobu, hlavně při debatách o programu schůzí. Časový limit by se mohl týkat nově taky poslanců s přednostním právem. Podle Jaroslava Foldyny za vládní SPD ale není omezení řečnické doby nutné.
5: Já se opravdu domnívám, že obstrukce jsou součástí demokracie, jsou nepříjemné, ale jsou součástí principu a je to o nás, jestli se jsme schopni domluvit. Podpořím návrh

0: který koalice předložila, nicméně mám s tím ohromný problém.
1: Pro úpravy jednacího řádu jsou i všechny opoziční strany, třeba TOP 09, ale návrh podpoří, jen když budou změny platit až od příštího volebního období. V Kyjevě je den smutku za oběti včerejších ruských vzdušných útoků. O život přišlo 30 lidí, zraněných je asi stovka. Rusko vystřelilo na Kyjev desítky raket různých typů a vyslalo stovky nepilotovaných letadel s náložemi.
2: Udar speciálně produmaný.
3: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení prohlásil, že šlo o obzvlášť promyšlený úder, jehož cílem bylo způsobit co nejvíc škody a bolesti. Podle kyjevské radnice byly poškozeny nebo úplně zničeny obytné domy, knižní velkosklad, distribuční centrum nové pošty, velkosklad vín nebo haly ukrajinského Červeného kříže s humanitární pomocí. Ukrajinský prezident proto chce na summitu NATO v Ankaře navrhnout společnou evropskou výrobu systému protivzdušné obrany, schopných odrazit útok vedený balistickými raketami. Z Dněpra Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: V rafinerii Orlen Unipetrol v Litvínově právě začíná havarijní cvičení. Hasiči a záchranné složky budou zasahovat po simulovaném úniku zkapalněného amoniaku. Krátkodobě kvůli tomu bude omezený i provoz na silnici vedoucí podél rafinerie.
4: Podle vedení chemičky je cílem cvičení prověření účinnosti havarijního plánu skupiny Orlen Unipetrol. Test koordinace podnikových hasičů a provozních zaměstnanců při řešení mimořádné události, včetně evakuace osob. Během cvičení, které nepřesáhne hranice výrobního areálu, se mohou ozývat výstražné signály. Z Mostecka Jan Beneš, Radiožurnál.
5: Sport. Fotbalisté Portugalska v prvním kole play-off mistrovství světa porazili Chorvatsko 2-1. Portugalci sice prohrávali po gólu Perišiče z úvodu druhého poločasu, obrat ale nastartoval Cristiano Ronaldo. Jeho první gól sice rozhodčí po kontrole u videa pro offside neuznal, ale portugalský útočník pak proměnil penaltu a v nastavení dal vítězný gól Gonçalo Ramos. Pokračuje Ronaldo pro televizi Fox Sports.
6: Moc to pro nás znamená. Nejenom výhra, ale i způsob, jakým jsme vyhráli. Když jsme dostali gól, trochu jsme spanikařili, ale po mém gólu z offsideu lidi začali věřit. Fanoušci nám pomohli a po mé penaltě se to překlopilo na naší stranu. Vytvořili jsme si pár šancí a nakonec jsme si zasloužili vyhrát.
5: Do osmifinále postoupili Španělé, kteří porazili Rakousko 3-0 a také Švýcaři po výhře 2-0 nad Alžírskem.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Úspora D1 u Brna, v Praze kolony u letiště. Na dálnici D1 připomínáme silný provoz a kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony poprvé brzdí u sjezdu na Velkou Bíteš na 162. kilometru. Je to hodně roztrhaná kolona až do Brna k omezení na 196. Osobním autem zastavíte jen místy v úseku od Kývalky k omezení. Na dálnici D6 z Prahy do Karlových Varů pozor za sjezdem na Kněževes. Mezi 53. a 55. kilometrem omezení, údržba v levém pruhu. Kolona tam není, ale jsou tam rozházené kužely na vozovce. Tak pozor na to. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti v obou směrech. Ve směru od Slaného je tam zúžení do jednoho pruhu a kolona od Středokluk na 10 až 15 minut. Ve směru z Prahy je fronta ještě o něco větší, po pojíždí od Evropské ulice až do sjezdu na letiště a zdržíte se 15 až 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru z letiště na D1 vázne provoz před sjezdem na Ořech. Pomaleji pojedete od plzeňské dálnice, asi 10 minut. Naopak dobře průjezdná je v Praze Kbelská ulice přes omezení v obou směrech. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
7: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Kde polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky, na jihovýchodě ještě místy doznívající déšť. Večer má oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28. Tolik zprávy. A teď už je tu Jan Pokorný a jeho hosté.
9: Posloucháte Radiožurnál, čeští záchranáři znovu pomáhají tam, kde je třeba. Tentokrát ve Venezuele, kterou zasáhlo ničivé zemětřesení. Vyžádalo si nejméně 3000 obětí, několik desítek tisíc lidí se pohřešuje. Hosty Radiožurnálu jsou teď přímo z Venezuely. Velitel českého USAR týmu Petr Vodička, dobrý den.
10: Dobrý den.
9: A jeho zástupce Jiří Němčík. Vítejte ve vysílání, dobrý den.
11: Dobrý den.
9: Jenom vysvětlím, že za zkratkou USAR se skrývá Urban Search and Rescue. V překladu se dá říct, jde o prohledávání a záchranu osob v městské, tedy urbanizované zástavbě, v městském prostředí. Páni plukovníci, jaký byl dnešní den?
10: No, on nám ten dnešní den v podstatě začíná, vzhledem k tomu časovému posuvu. Je to den, další den práce, další den, kdy se snažíme pomoci postiženému obyvatelstvu, další den, kdy se snažíme prohledávat trosky. Samozřejmě už se snažíme stále najít ještě živou osobu, snažíme se nějaký zázrak, ale jestliže se tento zázrak neobjeví, tak se snažíme alespoň tomu postiženému obyvatelstvu pomoci v tom, že jim pomůžeme lokalizovat, případně umožnit přístup k mrtvému příbuznému, protože za každým mrtvým, to není číslo, za každým se skrývá velký příběh a je to vlastně velká tragédie pro rodinu. A už to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, je, že aspoň v té smrti bude mít svou důstojnost.
9: Ono se říká, že vždycky je alespoň promile naděje na zázrak. Platí to i při pokusu zachránit přeživší osoby, když den za dnem jejich počet objektivně mizí?
11: Já za sebe můžu říct, že samozřejmě ty statistiky jsou neúprosné a opravdu víme, že ty nejzásadnější jsou první tři dny, kdy opravdu ta pravděpodobnost toho, že ten člověk, který je někde uvězněný v těch troskách a neutrpěl nějaké zásadní zranění, tak je schopen relativně ty tři dny ještě přežít a potom ale den po dní a hodinu po hodině od tohoto okamžiku ty šance velice rychle klesají. My jsme vlastně ještě včera měli jednu naději na jednom místě v jedněch sutinách, které už začaly rozebírat bagry. Jsme díky psům a technickým zařízením objevili signály o žijící osobě, takže jsme vlastně od 4 hodin rána včerejška našeho času pracovali až do večera na nějaké záchraně potenciálně toho člověka, který v těch sutinách evidentně tam byl. No, několikrát nám to potvrdili psi, ale bohužel ta sutina byl 12-patrový dům se 60 bytovými jednotkami. Ta sutina má 7-8 metrů na výšku a opravdu i za pomocí bagru a všech těch technických prostředků, byť jsme vynaložili veškeré úsilí, tak v těch večerních hodinách ta signalizace i psů, i té techniky přestala. To znamená, bohužel jsme to štěstí neměli a ty situace jsou na místě opravdu tak nebezpečné a ty postupy musí být tak opatrné, aby to neodskákal ještě někdo další. Takže zázraky se dějí, bohužel včera se nám to nepovedlo.
7: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, jsme propojeni s těžce zkoušenou Venezuelou a mluvíme s velitelem českého USAR týmu Petrem Vodičkou a jeho zástupcem Jiřím Němčíkem. Když přišla žádost o pomoc, jak rychle se dá sestavit potřebný tým?
1: Tak samozřejmě, jestliže přijde žádost o pomoc, tak začínáme okamžitě pracovat. Na jedné straně se připravuje dokumentace, formalizace, schání se přeprava, protože to je pro nás klíčovým bodem. Na straně Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a některých dalších začíná aktivace a mobilizace týmu tak, aby všichni členové byli do 12 hodin připraveni k odletu, to znamená zbaleni, připraveni, zkontrolováni lékařem, kontrola osobních dokladů, u psů k tomu přibývá veterinární kontrola, kontrola čipování a v podstatě sedíme na batozích a jsme připraveni vyrazit.
2: Já bych to s dovolením ještě doplnil, ono to totiž je prakticky tak, že my jsme připraveni kdykoliv. My máme připravené procedury na předbalené věci a vlastně ve chvíli, kdy se objeví první informace o tom, že někde nějaké zemětřesení je, tak se vzájemně informujeme, protože to samotné nasazení pak je samozřejmě rozhodnutí za prvé té postižené země, že zažádá o nějakou zahraniční pomoc. Potom je to o tom, jestli Česká republika umí a chce zareagovat na tuto výzvu. A i když se rozhodne, že ten tým pojede, tak je to zase jako právo té vyžadující země, že si rozhodne, jestli Českou republiku a její záchranný tým teda akceptuje či nikoliv. Takže ono už některé věci běží ještě předtím, než vlastně dojde k tomu schválení. My se vždycky snažíme právě připravit se co nejrychleji, aby ty následné procedury a ten čas, než sedíme na těch batozích, byl co nejkratší.
0: Tentokrát bylo vidět, že jste připraveni mnohem dřív než třeba letadlo. V čem byl hlavní problém při schánění patřičného letadla, které by naložilo všechny členy týmu, i ten materiál, i to zařízení, které jste potřebovali odvést?
2: Vy jste to vlastně vyjmenoval, jo? Ten limit je ten, že ten tým je velký, je to velký počet osob, my potřebujeme relativně i velké množství zavazadel a vybavení, které si vezeme s sebou, protože jednou ze základních premis tady tohohle typu speciálních odřadů je to, že vlastně přiletá do té postižené země, která má sama se sebou obrovské problémy i s lokálním obyvatelstvem, ať už z hlediska nějakého nouzového ubytovávání, stravy, pitné vody a tak dále, takže my tam přiletáváme se základnou nebo se stany a v jejich vybavením tak, aby jsme byli schopni tady minimálně 10 dní fungovat bez potřeb požadavků na tu místní zemi, na tu postiženou zemi. Samozřejmě jediné, co jsme tak relativně limitováni, je pitná voda, kterou si bereme na první 3 dny, byť máme nějakou čističku vody a jsme schopni i z nějaké užitkové vody dělat vodu pitnou a pak jsou to třeba věci, jako je benzín, který potřebujeme do generátoru nebo do vybavení, které pak používáme na těch sutinách. Tam jsme zase limitováni leteckými předpisy z hlediska množství hořlavých kapalin, které můžeme převážet. Takže to je ta jedna komponenta, pak jsou to ta obrovské množství nějakého speciálního nářadí na vyprošťování, pak jsou to psy, jsou to klece pro ty psy a to všechno nějak váží a zabírá nějaký objem a ne každé letadlo je to schopno zvládnout. Bohužel kapacity třeba armády České republiky jsou nedostatečné. Samozřejmě svou roli hrají ta vzdálenost. Venezuela je prakticky nejvzdálenější místo, kdy jsme byli někde nasazeni. Takže tam jsou ty limity a samozřejmě i když pak se rozlíneme dookola, jestli někdo další nemá vhodné letadlo, tak i spousta států evropských reagovalo na tuto výzvu, takže i ty kapacity, které možná běžně i v komerční sféře jsou dostupnější, tak v tu chvíli byly vlastně vybírány i některými jinými státy.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: velitel českého USAR týmu Petr Vodička, jeho zástupce Jiří Němčík jsou hosty radiožurnálu po linkách přímo z Venezuely. Nakonec jste sehnali letoun NATO, který odvezl tým a zařízení na ostrov Curaçao, což je, řekněme, skoro na dohled od Caracasu. A pak už jste se do dalšího letadla zase nevešli všichni, bylo to tak?
1: Bylo to tak, byť teda ten veškerý letový plán byl schválen a nikdo z nás nečekal tuto komplikaci, tak opravdu po přistání na Curaçao, kde došlo i nějakému ještě zpožděnému příletu oproti původnímu plánu, tak jsme se potýkali s dvěma faktory, které byly jako dost stresující, a to bylo to, že pokud to nestihneme zhruba do hodiny všechno vyřídit, přebalit, tak neodletíme, protože piloti měli nějaký time slot, do kterého se potřebovali vejít. A ta druhá ještě varianta horší byla ta, že přišli s tím, s prvotní nabídkou, že nám vezmou lidi, ale z těch šesti palet obrovských, které jsme měli s tím vybavením, že vezmou jenom tři, ať si vyberem, které tři potřebujeme, což jako vlastně nepřipadá v úvahu. My jsme buď se museli zbavit toho, kde budeme stavět základnu, s čím budeme stavět základnu, anebo s čím budeme zachraňovat lidi. Takže to prostě to nešlo, takže jsme po nějaké jako intenzivní diskuzi a kontrole všech podkladů nákladových to nějakým způsobem dodefinovali tak, že to vyšlo, že nám vezmou veškeré vybavení, vezmou nám 8 psů, ale z toho celkového počtu 69 lidí 19 musí zůstat na Curaçao. Takže to opravdu asi byla jediná reálná možnost, kterou jsme v tu chvíli měli, aniž bychom ohrozili to, že když se nerozhodneme zavčasu, tak zůstaneme všichni na Curaçao a třeba nám uteče den až dva možnosti pomoct těm lidem.
0: To přece i pro vás jako pro zkušené záchranáře musí být neuvěřitelně frustrující, že jste 65 kilometrů od místa akce a víte, že každou hodinou, každým dnem a každou hodinou je ta šance na přežití menší a menší a menší. Jak se na tohle dá získat psychická odolnost?
2: Samozřejmě byla to velmi nepříjemná situace. Samozřejmě jsme museli tam nechat 19 lidí, kteří nám sice snížili kapacitu našeho nasazení, ale neohrozili ho. To znamená, například nemohli jsme tam v žádném případě nechat psy. Nemohli jsme tam nechat další součásti týmu, ale bohužel došlo ke snížení kapacity. Snažili jsme se alespoň ten zbytek týmu dostat komerčním letem, prostě to zaplatit, přiletět. Bohužel se nám to spojilo i s tím, že komerční lety nebyly přijímány. To znamená, ani ten komerční let, který měl letět druhý den ve 12 hodin, což by bylo naprosto pro nás dostačující, nebyl k dispozici. Lidi, kteří dorazili do Venezuely, ty samozřejmě ty makali, ty byli zapojení. Horší to měli právě ti, kteří nám tam zůstali. Samozřejmě se trápili tím, že nemůžou dělat to, pro co tady jsme, protože to je základ naší práce, jinak bychom to nedělali. My nechceme jezdit v úzovkách na výlet do Venezuely, my tam chceme zachránit. Nechceme zůstat na ostrově, možná tam jsou i pláže, ale my chceme prostě se dostat tam, kde jsme, proto tady na to jsme cvičení. Nicméně, jakmile se podařilo díky spolupráci se kolegy ze Slovenské republiky náměstem dopřipravit, tak okamžitě se zapojili všichni, co tam byli, okamžitě se zapojili do práce, téměř okamžitě byli nasazeni a vlastně s velkým nadšením a se pustili do práce a zase naopak ty, kteří už tady nějakou dobu pracovali, tím získali celou noc na to, aby se vyspali.
3: Vinohradská 12. Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
4: Stovky dronů, Dustin Hoffman a trochu širší červený koberec. Jsou to dostatečné oslavy 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech? Zeptám se.
3: Taková je dnešní Vinohradská 12.
5: V předpremiéře v 15:30 ráno.
3: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
5: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
3: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
5: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Začínáme v sobotu 4. července.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Radiožurnál je 9:30. A vysíláme zprávy. Poslanci ve třetím čtení projednají změny jednacího řádu sněmovny. Cílem je omezit obstrukce a nastavit časové limity pro projevy poslanců, včetně těch s přednostním právem. Hlasovat o novele můžou poslanci dnes do 14 hodin. Návrh podporuje koalice i část ODS. Opozice je ale rozdělená. Část souhlasí, pokud změny začnou platit až od příštího volebního období. 13 000 domácností v Praze 4 je bez teplé vody. Je to kvůli poruše na důležitém teplovodním potrubí na rozhraní Michelské a Ohradní ulice. Na Facebooku o tom informoval starosta Prahy 4 Ondřej Kubín. Výpadek se týká Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Pražská teplárenská očekává obnovení dodávek dnes večer. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 2600, oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Pátrání po přeživších přitom dál pokračuje, i když jsou šance najít někoho živého čím dál nižší. Pohřešovaných jsou stále desítky tisíc. Na místě působí i čeští záchranáři z USAR týmu. Vrátit by se měli v neděli. V 10 hodin dopoledne skončí lhůta pro podání nabídek do soutěže na provozovatele rychlíkových vlaků mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem. Hodnota tendru je 3 miliardy a 360 milionů korun. Aktuálně na trase jezdí České dráhy. Nový dopravce bude linku obsluhovat od prosince 2028 dalších 6 let.
0: Sport.
2: Fotbalový Artis Brno musí do dnešních 16 hodin říct, jestli chce hrát nejvyšší soutěž. Artis dostal možnost posunout se do šance ligy po tom, co Táborsko odmítlo. Ligová fotbalová asociace hledá doplnění soutěže po vyloučení Karviné kvůli kauze s ovlivňováním zápasů. Kdyby nabídku odmítl i Artis, dostala by možnost Dukla, která na jaře z šance ligy sestoupila.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 před Brnem a ucpaná dálnice D7 v Praze u letiště. Na D1 připomínáme silný provoz a kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Poprvé se brzdí v obou pruzích se sjezdem na Velkou Bíteš na kilometru 163. Nesouvislá kolona s volnými mezerami je pak až do Brna. Platí, že osobním autem pojedete v levém pruhu rychleji. Zastavíte jen místy a zdržíte se před Brnem do půl hodiny. Na dálnici D6 ve směru z Karlových Varů do Prahy teď velký pozor za sjezdem na Řevničov. Mezi 34. a 36. kilometrem dva dřevěné špalky na vozovce a vybočuje se. V Praze jsou ucpané příjezdy k letišti v obou směrech. Ve směru ze Slaného je tam zúžení do jednoho pruhu a kolona od Středokluk na 15 minut. Ve směru z Prahy je kolona o něco větší po pojíždí od Evropské ulice až do sjezdu k letišti a zdržíte se 15 až 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přehánky, večer má oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy až 28 a na horách 15. Tolik zprávy. A za chvíli pokračuje dopolední Radiožurnál s hosty Jana Pokorného.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o práci.

0: Velitel českého USAR týmu Petr Vodička, jeho zástupce Jiří Němčík jsou hosty Radiožurnálu po linkách přímo z Venezuely. Kdo a za jakých okolností rozhoduje o návratu a o ukončení operace?
1: To je vždycky několik hledisek. Za prvé, samopostižená země může rozhodnout o ukončení záchranných prací. Za druhé, i naše země může rozhodnout o tom, že záchranáři se budou vracet zpátky. No a pak je to spíš o té dohodě, jestli další pobyt těch záchranných jednotek je ještě na místě potřeba, jestli je dostatečně efektivní. A právě do tohoto stádia už se dostáváme, kdy už vlastně k dispozici, nebo kdy ještě otevřené pracovní místa jsou takové, kde jsou výškové budovy, kde došlo k jejich sesunutí a je nutno zasahovat pomocí těžké techniky. Bagry, jeřáby, případně buldozery. Ta daná sutina se rozvírá od zhora, to zná vrstvu po vrstvě, a vezměte si, že máte 15-patrový dům, který se sesune na výšku řekněme 8 metrů, kde je jedna vrstva železobetonu na druhé. Zaprvé v tomto okamžiku je velmi, velmi nepravděpodobné, že by se tam nacházela nějaká živá osoba, ale za druhé, aby jsme se kamkoliv dostali, musí se celá sutina rozebrat od zhora. V tomto okamžiku jsou nasazeny místní síly, místní firmy, stavební, které tohoto rozebírají, a ty jednotlivé objekty v podstatě rozebírají až na základ. A to je přesně ten okamžik, ke kterému už došlo, a proto bylo rozhodnuto o tom, že náš tým se bude vracet.
0: Kdy?
1: Vracet se budeme v podstatě v sobotu dopoledne a předpokládáme, že se dostaneme domů v neděli. Samozřejmě máme přesné časy. Nicméně přesné časy jsou takové naprosto optimální, to jsou optimální varianty, ale neustále počítáme s tím, že v sobotu dopoledne odletíme a v neděli během dopoledne se dostaneme zpátky do České republiky.
0: Jak se na místních lidech projevuje tahle mimořádná krizová situace?
2: Je třeba si opravdu uvědomit, že ta katastrofa má obrovské rozměry. Jsou to stovky velkých domů, několika patrových, které se zřítily. To znamená, že samozřejmě je to o velké množství lidí, kteří zahynuli, protože to zemětřesení a ta reakce těch budov na ty dva otřesy, i ta kombinace vlastně dvou zemětřesení v necelé dvou minutách, to je prostě ta kombinace, která případně ty domy, které první vlnu přežili, třeba narušili tak, že tou druhou vlnou samozřejmě šli k zemi taky. To znamená, je to o velké tragédii těch zesnulých, kteří zůstali v těch troskách, ale pak je to samozřejmě o tom, jak to město vypadá, vypadnou veškeré mobilní signály, datové signály, elektřina, voda, nic nefunguje, je třeba nějakým způsobem řešit okamžitě, co s těmi lidmi na těch ulicích, protože musí se někde shromáždit, musí někde přespat. Naštěstí případ Venezuely a počasí, které tady, tak není jako tragické z pohledu zimy, jak jsme tomu třeba měli v Turecku, kde ty teploty v noci sahaly pod nulu, to znamená i ti lidi, kteří byli venku na těch ulicích, tak měli problém s tím, že jim byla zima, nejenom, že měli hlad nebo žízeň, takže to samozřejmě nějakým způsobem tady doléhá. Jsou to prostě stovky a tisíce lidí, kteří se pohybují po těch ulicích. Zaprvé mají ambici a tendenci ještě zachraňovat tam, kde došáhnou v těch sutinách, ale samozřejmě je to taky o tom, že jsou to celé rodiny, které se ani nechcou vracet do budov, byť třeba nejsou narušené, ale opravdu z toho zážitku, který měli, tak nevěří tomu, že se do těch domů můžou vrátit, že to třeba nepřijde znova. Takže ta situace je pochopitelně z tohohle pohledu jako dost jako obtížná pro ty místní, nicméně na druhou stranu musím říct, že je tady z jejich strany vidět obrovská vděčnost za to, že jim někdo přijde pomoct. Nesetkali jsme se tam s ničím, co by nás nějakým způsobem konfrontovalo, že by tam někdo po nás křičel nebo nějak násilně se nás snažil přetáhnout. Samozřejmě jsou ty ambice, kdy někdo přijde a požádá, že někde vedle někoho má, byť už ví, že není naživu, ale že by ho chtěl vytáhnout. Ne všemu se dá nějakým způsobem vždy a hned víc vstříc, takže na druhou stranu, ale musím říct, že díky tomu, že tady máme překladatelku, což je policistka, která perfektně mluví španělsky, nám to zásadně rozvazuje ruce, protože umíme relativně přesně popsat, proč a nebo nač jsme na tom místě, kde jsme a jestli můžeme a z jakou důvodu případně nemůžeme jim pomoct. Jo. Takže to je obrovská pomoc, to, že máme buď to tady tuto překladatelku nebo ad hoc občas nám půjčí nějakého překladatele místního člověka, který hovoří anglicky a španělsky a díky tomu jsme schopni nějakým způsobem se s tím místním obyvatelstvem domluvit. Ale říkám znova, opravdu jsou tu majoritně projevy vděčnosti s negativními nějakými reakcemi na naši práci nebo na naši činnost jsem se nesetkal.
1: Já bych možná ještě doplnil jeden takový příběh, který se nám tady udal, mimo to, že jak kolega říkal, že se pro nás, že se nás to žádají, tak to byl i příběh, kdy přišli nás přišli požádat o radu, jak vlastně právě tou těžkou technikou, co nejšetrněji a nejefektivněji vlastně tu budovu rozebírat, protože se s ním v životě nesetkali, takže i takovou formu může mít ta pomoc, která nebyla v tomto případě ani rukama, ani přístrojema, ale spíš takovou tou, teď myslím, že tím know-how, spíš takovou tou znalostí situace a i tom vlastně může pomoct té postižené populaci.
2: Ono totiž součástí našeho týmu jsou i dva statici studovaní, kteří jsou nejenom zcela zásadní pomocí pro nás, když se pohybujeme v těch sutinách, protože opravdu to suťoviště a všechny ty materiály, které jsou tam přes sebe tak různě naskládány, můžou ohrozit ty zasahující, zachraňující hasiče. Takže nejenom to, že nám pomáhají pro ty naše postupy, které chceme my, ale samozřejmě jsou schopni posoudit případně ty požadavky, ať už místních lidí, anebo těch třeba i záchranářů, kteří tuto znalost nemají.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A nebezpečí na karlovarské dálnici D6. Na D6 se ve směru z Prahy do Karlových Varů pozor mezi sjezdy na Nové Strašecí a Řevničov. Před 34. a půltým kilometrem leží dřevěné špalky na vozovce. Jejich několik v jízdních pruzích. Na místo už míří policisté to uklidit. Další zelená vlna nejpozději za 20 minut.
3: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Velitel českého USAR týmu Petr Vodička, jeho zástupce Jiří Němčík jsou hosty radiožurnálu Po linkách přímo z Venezuely. Nikdo z nás tří, pánové, by si asi neodpustil, kdybychom nemluvili o pomocnících nad jiné ceny. A to jsou psi, kteří tam jsou s vámi. Speciálně vycvičení. Hasiči ukazovali na Facebooku práci kynologů s ovčačkou Origami z Libereckého kraje, z hasičského záchranného sboru, a pak s ovčákem Sizorem námořníkem, zase z Jihomoravského kraje. Jak se takový psi snesou?
1: Za prvé, doteďka nebyl vymýšlen, zkonstruován lepší přístroj na identifikaci lidí v sutinách, než je pes. To je první okamžik. Opravdu všechny ty profesionální týmy spoléhají při té první identifikaci, pokud nemají jako vyloženě fyzický kontakt s někým, kterého slyší volá nebo někde ťuká, tak pokud je ta tichá sutina, tak není nic přesnějšího než ten pes. Ti psi jsou speciálně cvičení, ti se snesou, jsou to opravdu speciálně i vybírání a trénovaní psi, takže oni v průběhu toho výcviku, který se nedá určitě udělat za pár měsíců, tak jsou vyprofilováni tak, aby byli spolehliví, klidní a snesli se nejenom s lidmi, ale i mezi sebou, takže tady nevidíme vůbec žádný problém. Samozřejmě ideální bylo se zeptat samotných kynologů, my jeden kynologové jako specialisté nejsme, nicméně z těch zkušeností, které máme, tak prostě víme, že to tak je a ti psi jsou prostě naprosto nedílnou součástí našeho týmu.
0: Vy pracujete ve velmi náročných podmínkách, už jste mluvili o tom, že ve Venezuele je docela teplo, možná až horko. Jasně, lidé si dovedou nastavit nějaký režim, střídáte se logicky častěji. Jaký režim mají vaši pomocníci psi? Jak ti odpočívají?
2: A ta právě tady je jedna z velkých úloh právě kynologů, jejich páničků, který vlastně jsou tady mimo toho, že nám přetlumočí to, co ten pes ví, ale jejich zájem je i o to, aby ho udrželi neustále v dobré kondici. Čili snaží se jim vždycky připravit takové místo, ve kterém se i na tom, při tom nasazení, ve kterém jsou schopni si odpočinout, najdou stín, samozřejmě pitný režim pro psy, aby se psy taky trošku rozptýlili, aby se si odpočinuli. A ta vazba mezi kynologem a jeho psem je strašně úzká. Prostě on se o něj stará, to je v mnohých případech, to jsou v podstatě členové rodiny a on se snaží, aby byl v co nejlepší kondici, aby byl připraven na nasazení, aby byl schopen podávat co nejlepší výkon, ale jedna z možností, kterou samozřejmě tady využíváme, je častější střídání těch psů. Vždycky pes provede vyhledávání, označí, neoznačí, a ne, nastupuje další, pak se zase odpočinou, případně můžeme povolat dalšího psa, proto máme těch psů 8, aby jsme vlastně mohli takhle pracovat. Když jsme měli 2, 3, 4 psy, tak je vlastně zlikvidujeme, utaháme hned první nebo druhý den, čili opravdu jeden základní úkol kynologů je postarat se dobře o své psy, aby byli schopni podávat perfektní výkon. Ano, je pravdou to, že v tomhle vedru je to velmi obtížné, ale o to je ta jejich práce zásluženější.
1: Na druhou stranu ti psi jsou opravdu na to cvičení, oni ti kynologové ví, přesně znají ty limity, poznají na tom psovi, jestli je nebo není unavený. Někteří ti psi jsou, až jako někde člověk vidí, jak oni se těší jako na to, že to budou dělat, ale jak to říkal kolega, oni přesně ví a stejně jako my lidi střídáme podle toho, jak vidíme, jak jsou unavení, tak tahle střídáme i ty psi, protože ta procedura, třeba to vyhledávání je vždycky o dvou psech minimálně, to znamená, pokud nějaký z těch psů projde tu sutinu, ať už zareaguje nebo ne, tak se to překrývá vždycky druhým psem, což jako je relativně náročný koloběh, protože se i někdy v průběhu toho nasazení opakuje to prohledávání té sutiny, takže opravdu je potřeba i na to brát ohled na ty psy.
0: Je to možná banální otázka, ale už jsme probrali, jak tam žijí psy. Kde bydlíte vy?
2: My bydlíme na naší operační základně týmu, ze které vyrážíme, takzvaná Base of Operation. Báze je postavena na stanech, to znamená ve stanech jsou ložnice, ve stanech je kuchyně s jídelnou, ve stanech je to, co je z hygienických důvodů velmi důležité, to znamená, máme sebou i stany, ve kterých máme vytvořenou sprchu, máme tady šatny, ve kterých naši členové, kteří se vrátí od zásahu, si nechávají to oblečení, ve kterém přišli, dál pokračují přes sprchu a vlastně čistí se nám vracejí do tábora a zase naopak, když jdou na nasazení, jdou, vezmou si to svoje oblečení. Jako tým musíme být naprosto nezávislí, včetně toho, že si vyrábíme elektřinu, jsme schopni si především vyrobit i vodu a žijeme v takovém našem prostoru, v takové té naší bublině a trávíme tady vlastně 24 hodin denně, samozřejmě odsaď se vyjíždí a odsaď se vrací. A je to vlastně první věc, kterou si při příjezdu musíme vybudovat. Čili okamžitě pro příjezdu začne se budovat základna, jestliže v nějakém stádiu rozestavenosti první tým může jít na nasazení, ale je to až v tom okamžiku, kdy máme jistotu, že až se bude vracet, už se můžou převlíknout, už se můžou vysprchovat, už se můžou najíst a můžou si jít odpočinout.
1: To není žádná jako ad hoc záležitost. Ty věci, které tady jsou jako naprosto do detailů vyprecizovány tak, aby jsme tady měli všechno to nejnutnější, co opravdu potřebujeme, protože všechno to má vliv na objemy a tuny, které převážíme sebou. Takže opravdu všechno, co tu je, je zcela nezbytně potřebné. Nemá tady nějaké zásadní jako věci, které by byly aspoň nějakým náznakem ve směru k luxusu. Když kolega zmínil sprchy, tak je třeba si představit, že to jsou tlakové outdoorové sprchy, které si můžete vzít do běžného kempingového stánu. Jo? Takže nemáme tady sestavu sprchy s teplou vodou a něco takového, kachličkované koupelny. Je to opravdu outdoorové řešení, minimalistické, tak, aby jsme se vešli do těch tun a objemů, které tu jsou, ale zároveň, aby to splňovalo nejpřísnější pravidla z hlediska hygieny, protože ti lidé se v těch sutinách pohybují opravdu ve všem. Manipulují s mrtvými, ty sutiny, tam lítá prach, všechno chodíte prostě ve všem, co v těch domech bylo a tohle si nesmíme zavléct vlastně do toho kempu, takže máme tu hygienickou smyčku, že opravdu než vejdou vůbec do toho kempu, tak procházejí ať už dekontaminací, dezinfekcí, obuvi, vyslékají se ve špinavé sprše, pak jdou ve špinavé šatně, pak jdou do sprchy a pak teprve můžou vlastně vstoupit do toho prostoru té základny, aby jsme minimalizovali jakýkoliv zdravotní problém, protože jakákoliv infekce, která se tady dovleče, tak vlastně může vyautovat celý tým z těch záchranných prací.
0: Pane plukovníku Vodičko, pane plukovníku Němčíku, děkuju vám za rozhovor. A s obrovskou hrdostí v hlase vám chci říct, že Radiožurnál a jeho posluchačky a posluchači jsou na vás neuvěřitelně pyšní. Děkujeme celému vašemu týmu za práci a nashledanou.
1: I my bychom chtěli určitě poděkovat za podporu, kterou vnímáme i od veřejnosti z České republiky a opravdu věřte, že nám to pomáhá.
2: Děkujem.
0: Mějte se hezky.
2: Nashledanou.
1: Nashledanou.

0: Dobrý den, je 10 hodin. Radiožurnál vysílá zprávy.
1: Poslanci se vrátili ke schvalování změn jednacího řádu. Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Trojice českých cyklistů se chystá na zítřejší start Tour de France. Kolony popojíždějí v Praze u letiště v obou směrech. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přeháňky, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Poslanci by dnes měli dokončit třetí čtení novely jednacího řádu. Ta počítá hlavně s omezením obstrukcí ve sněmovně. Jednání sleduje reportérka Adéla Burešová.
3: Novela koaličních poslanců a zástupců ODS má zkrátit řečnickou dobu hlavně u načítání programu, které zabírá i několik hodin. Časový limit by se mohl týkat taky poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně. K předloze poslanci načetli ve druhém čtení pozměňovací návrhy, tím asi nejdiskutovanějším bude lex střízlivost, který chtějí prosadit do návrhu starostové. V sále by podle něj museli být poslanci střízliví, v opačném případě by pak hrozily sankce. TOP 09 pak chce, aby nový jednací řád platil až od příštího volebního období, tedy od roku 2029. Změny už od příštího roku tak strana nepodpoří. Do rozpravy se teď hlásí ještě 9 poslanců, hlasovat o novele můžou do 14. hodiny. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Česko získalo přes 500 miliardy eur z výnosů z emisních povolenek, oznámila to Evropská komise. Přepočtu jde o více než 12 miliard korun. Celkem z takzvaného modernizačního fondu komise uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie.
4: Modernizační fond shromažďuje výnosy z emisních povolenek a unijní exekutiva z něho nově podpořila celkem 51.

0: 21 energetických projektů v 11 členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: Návštěvníci Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech letos místo ohňostroje uvidí světelnou show z drony. Nad městem jich proletí 1300 a vytvoří obrazce široké až 220 metrů. Změna souvisí s letošním zákazem ohňostrojů na celém území Karlových Varů. Podle ředitele produkce Petra Lintimera drony zakončí zahajovací večer. Létat budou nad Sokolským vrchem.
2: To místo se vybralo tak, aby na ně byl nejlepší výhled od hotelu Termál nebo třeba ze Smetanových sadů, protože ta dronová show není pouze vizuální, ale je doprovozena i hudbou a hudební složkou, která bude slyšet před Termálem.
3: Sport. V sobotu začne 113. ročník cyklistické Tour de France. Závod odstartuje v Barceloně týmovou časovkou a po třech etapách ve Španělsku dojedou závodníci na francouzskou stranu Pyrenejí. Hlavním favoritem je vítěz posledních dvou ročníků, Slovinec Tadej Pogačar. Po 9 letech bude mít česká cyklistika trojnásobné zastoupení. Představí se Pavel Bittner, Jakub Otruba a český mistr Matias Vacek. Ten má teď výbornou formu, kterou by Vacek měl využít hlavně jako pomocník pro sprintera Pedersena i vrchaře Ayusa.
4: Budu pomáhat Ayusovi vlastně, aby získal to pódium na Tour de France, což taky nebude jednoduchý, ale budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku, nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolony na D1 před Brnem a omezení na silnici Pelhřimov-Humpolec. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte silný provoz. Kolona kamionů se sune od 9 křížů 166. kilometru až do omezení v Brně. Je to nesouvislá kolona s volnými mezrami. Osobním autem zastavíte jen místy, teď třeba mezi sjezdy na Ostrovačice a Popůvky v okolí 180. kilometru. Na silnici 34 z Pelhřimova do Humpolce se zdržíte. Před omezením u Velkého rybníka kolona aktuálně okolo 15 minut v obou směrech. Na dálnici D7 vázne provoz v Praze v okolí letiště. Celková oprava sjezdů na letiště a zdržíte se v obou směrech. Ze Slaného od Středokluk kolona asi na 10 minut a okolo 15:15 budete popojíždět i směrem z Prahy od Evropské ulice k letišti. Provoz vázne i na okruhu ve směru z letiště na D1 a to před sjezdem na Ořech. Kolona je tam do 10 minut od plzeňské dálnice. A menší kolona i v Cínovecké ulici směrem z Ústí nad Labem popojíždí do omezení ve Kbelské ulici. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Bude polojasno, místy oblačno, na horách ojediněle přehánky, večer má oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28. Tolik zprávy. Teď už posloucháte dopolední Radiožurnál s Janem Pokorným.
7: 10:05, dobré dopoledne, tak dnes vyrážíte. To bude dobré, jen co si vzpomenete, kam jste dali večer klíče od auta, jen co se vám povede zavřít nad okraj naplněný kufr, jen co se uklidníte, že jste si chtěli na cestu do termosky udělat kafe, ale ono došlo. A vůbec proč děti ještě nejsou připravené, když se jasně řeklo, že se vyjíždí v 10? Ano, takové bývají začátky dovolených, ale pak to přijde. Zurčení Horské Bystřiny, výšla plidu prázdnou panenskou přírodou, koupání v laguně blankitně modrou vodou, po případě zpěv trampských písní kolem ohně. Tak ať vyjedete a ať vám to vyjde.
5: Dopolední Radiožurnál s Janem Pokorným.

0: Posloucháte Radiožurnál. Ještě před několika dny čekali děti z dětských domovů z batohy na nádraží marně. Pořadatel jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Dnes už je ale jasné, že o prázdninové zážitky nepřijdou. Mezi lidmi se zvedla velká vlna solidarity a za jediný den ve veřejné sbírce vybrali přes 2,5 milionu korun. Celý příběh shrne Anna Millerová z domácí redakce. Dobrý den.
1: Dobré dopoledne. Ředitelé dětských domovů za tábory zaplatili desítky tisíc korun, někteří i přes 100 tisíc. Pořadatelé ze spolku Tábory Aurora ale přestali na poslední chvíli komunikovat, jak popisuje ředitelka dětského domova ve Vrbně pod Pradědem Markéta Remešová.
2: Bylo domluveno, že děti budou čekat na nádraží, ne v dětském domově, tak se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje a kde je chyba.
1: Dětským domovům tak vznikly velké organizační potíže. Museli stahovat vychovatele z dovolených, aby se měl kdo o děti postarat. Bylo taky najednou potřeba zajistit celodenní program nebo stravování. Ředitelé domovů kvůli zrušeným táborům podali na provozovatele trestní oznámení. Případ řeší školský ombudsman. Právě na podporu domovů vznikla sbírka na webu Znesnáze 21. Cílem bylo vybrat 2 miliony korun. Cíl se podařilo splnit za den a přispěvatelé ho ještě přesáhli o 500 000 korun.
0: Anna Millerová, díky naslyšenou.
1: Díky naslyšenou.
0: A my jsme teď ve spojení právě se spoluorganizátorem sbírky, filantropem a sportovcem Tomášem Slavatou. Dobré dopoledne.
3: Dobré dopoledne a zdravím všechny posluchače.
0: Přes 2,5 milionu korun. Co se ve vás odehrává, když vidíte tuhle vybranou částku?
3: Je to velký nadšení a vlastně i velká úcta vůči všem, kteří se do toho zapojili a nesmírně vlastně všem děkuju. A je to i takový vlastně výraz té vlastně společnosti, vlastně ten projev jakoby té úcty vůči těm dětem a těm domovům a toho já si nesmírně vážím.
0: A kolik dětí by ta vybraná částka mohla podpořit a půjdou ty peníze primárně na letní tábory nebo i nějaké jiné aktivity?
3: Je to vlastně, bavíme se tady od začátku, je to kolem 100 dětí, vlastně, který se tahleta jakoby nešťastná událost vlastně stala nebo se jich týká a vlastně všechny ty peníze půjdou právě na ty letní, na pobyty, tábory a na zajištění těch náhradních vlastně věcí, které vznikly těm domovům, ale samozřejmě někde i se bavíme, že budeme potřebovat vlastně těm domovům i pomoct vlastně v tom, že budou muset pokrýt ty náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově a ten domov byl nějakým způsobem jede v tom prázdninovém režimu.
0: Jak jste se vlastně o tom případu zrušených táborů dozvěděl? Byť jste člověk, který s dětskými domovy spolupracuje dlouhodobě.
3: No je to právě díky té dlouhodobé spolupráci, kdy opravdu já jsem v tom prostě v tomhletom prostředí desítky let, pomáháme těm domovům každodenně, jsem s nima jakoby v každodenním nějakým kontaktu, takže ke mně se ta informace dostala ještě v nějakém zárodku, kdy jsme dokázali na to okamžitě reagovat, zjišťovat, kolika domovů se to týká a vlastně jsem víceméně jenom postupoval tak, jak to dělám vždycky, kdy se vlastně snažím těm domovům vypomoct vlastně v tom, co skutečně v tu chvíli potřebujou a tou transparentní a přímou výpomocí vlastně vůči nim.
0: Kdyby ještě někdo chtěl přispět na tu sbírku, dokdy to může udělat?
3: No, my jsme tu sbírku zastavili, protože opravdu se chceme vlastně společně s týmem z Nesnáze a blíž domovu jakoby zachovat transparentně v tom smyslu, že chceme opravdu vybrat pouze peníze, které pokryjou právě ty ztráty těm domovům, což vlastně v tuhletu chvíli jsme zvládli a nechceme vlastně vybírat další finance, nebo vnímal bych to už prostě to zase potřebujou vypomoci jiný příběhy a jiný lidé, protože v tuhletu chvíli opravdu vlastně pokryjeme všem těm domovům ty vzniklé ztráty a to, co a to málo, co je jakoby navíc, tak vlastně pak rozdělíme mezi ně stejně zase na ty volnočasové aktivity, ale prostě nechceme, nebo já to vnímám tak, že určitě nechceme vlastně zneužívat ty vlny, ty solidarity. Prostě chceme to dělat jakoby správně.
0: Tomáši Slavato, děkujeme vám nejenom za rozhovor. Hezký den.
3: Já vám moc děkuji a mějte se moc krásně. Opravdu si toho moc vážím. A naschledanou.

Při cestě do zahraničí spousta lidí spoléhá na platbu kartou. Ne každý ví, jak ji správně používat, aby se vyhnul zbytečným poplatkům. Detaily vysvětlíme už za pár minut.

0: Plánujete přes léto cestovat do zahraničí a platit tam kartou? Pak byste měli vědět, jak kartu správně používat, abyste se vyhnuli zbytečným poplatkům. Jak funguje takzvaný dynamický převod měny a jakou výhodu mají třeba multiměnové účty, které nabízejí některé banky v Česku, tak to řekne redaktor Dominik Horon. Dobrý den.
1: Pěkný den.
0: Vyplatí se ještě schánět hotovost do zahraničí, nebo už se dá většinou všude platit kartou?
1: Třeba v Evropě už je možné zaplatit kartou téměř všude, horší je to například v Africe nebo Asii. Říká to expert České bankovní asociace Tomáš Hládek. Zároveň ale upozorňuje, že i bezhotovostní platby mají svá specifika. Například se nás terminál zeptá, jestli chceme platbu dokončit v místní měně nebo v českých korunách.
2: V případě, že nám nabídnou v zahraničí, že můžeme rovnou platit v korunách, tak ten převod provádí provozovatel nějaké sítě nám v tu chvíli neznámým kurzem. A pokud si nedokážeme přepočítat, kolik by to asi tak mělo být, můžeme zaplatit nemalé poplatky, které s takovým převodem jsou spojeny.
1: Rozdíly můžou být velké, občas se dá jedním kliknutím přeplatit třeba i o 10%. I proto se vždy vyplatí zaškrtnout raději platbu v místní měně. Převod pak provádí zpravidla naše banka, která se řídí předem daným a dohledaným ceníkem.
0: Dominiku, bohužel i naše rodina ví, o čem mluvíte, tak díky za vysvětlení. Dá se převodům na místě nějak vůbec vyhnout?
1: Ano, některé banky v Česku nabízí možnost zřídit si takzvaný multiměnový účet. Jeho výhody při platbě v zahraničí přibližuje za Komerční banku Lucie Leixnerová.
3: V rámci jednoho účtu si mohou držet až 14 různých měn a před cestou si jednoduše směnit koruny na eura nebo dolary přímo v aplikaci KB+. Když pak v zahraničí platí kartou, částka se strhne přímo z příslušné měny, takže už nedochází k další konverzi při samotné platbě.
1: Multiměnový účet u Komerční banky má víc než polovina klientů za příplatek. Vyplatí se hlavně těm, kdo cestují do zahraničí častěji. Lidé to často ani neví, že mají takové možnosti, říká to country manažer společnosti Visa pro Českou republiku Petr Polák.
4: Řada lidí stále nevyužívá služby, které už ke své platební kartě má. Často jde například o cestovní pojištění, výhodnější směnné kurzy nebo účty v cizích měnách.
1: Podobný produkt nabízí v Česku všechny velké banky, mimo jiné Raiffeisen Bank, Česká spořitela na Airbank nebo Moneta Bank.
0: A jak je to v zahraničí s výběry z bankomatů?
1: Podle Tomáše Hládka z ČBA existují v určitých zemích lokální sítě, které nemusí přijímat karty společností Visa a Mastercard. Jinde se opět může za výběr platit poplatek v řádech desítek korun. Často platí, že bez poplatku je možné vybírat u bankomatů, které patří mateřským nebo spřáteleným bankám. Klienti České spořitelny můžou bezplatně vybírat v bankomatech mateřské rakouské společnosti Erste Group a podobně.
0: Dominik Hron, díky, naslyšenou.
1: Hezký den.

0: Karlových Varech dnes odpoledne začne 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Na slavnostním večeru převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii dvojnásobný držitel Oscara, 89-letý herec Dustin Hoffman.
1: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
0: Radiožurnál půl jedenácté. Zprávy s Kateřinou Causidisovou.
2: Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně zhruba o 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš skoro o pětinu nižší než loni. Česká bankovní asociace varuje před poplatky při platbách kartou v zahraničí. Doporučuje proto při nabídce dynamického převodu měny na terminálu vždy zvolit místní měnu. Jinak se může platba přepočítat podle nevýhodného kurzu a zbytečně prodražit. Kartou zahraničí platí většina Čechů, jak ukazuje studie společnosti Visa. Úřady v New Yorku vyšetřují upálení muže poblíž sídla OSN. Podle exilových tibetských médií šlo o Tibeťana, který chtěl upozornit na otázku nezávislosti tohoto území, které od 50. let okupuje Čína. Newyorská policie stanici CNN řekla, že večer přijala tísňové volání. Záchranáři 52-letého muže převezli s těžkými popáleninami do nemocnice. Tam zemřel. Kvůli začínajícímu filmovému festivalu v Karlových Varech dopravci posilují autobusové spoje do města. Dálkové linky jsou na víkend většinou vyprodané. Posilové spoje mají pokrýt zvýšený zájem cestujících během festivalu. Největší nápor bývá podle dopravců právě na jeho začátku. Sport. Český brankář Jakub Dobeš prodloužil v NHL o 3 roky smlouvu s Montrealem. 25-letý gólman se Montrealu upsal do roku 2030. Nová smlouva začne platit od přes příští sezóny. Dobeš si díky novému kontraktu vydělá v průměru ročně přes 113 milionů korun.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Ucpaná D1 před Brnem a nehoda u Vysokého Mýta. Na dálnici D1 na příjezd do Brna z Prahy čekejte silný provoz. Kolona kamionů se sune od sjezdu na Velkou Bíteč 163. kilometru až do omezení v Brně. Je to nesouvislá kolona s volnými mezerami. Osobním autem zastavíte jen místy, teď třeba mezi sjezdy na Ostrovačice a Popůvky, to je okolí 180. kilometru. Tam stojí i levý pruh. Na dálnici D35 u Vysokého Mýta pozor ve směru na Hradec Králové. Na konci nového úseku dálnice u Mýta nehoda. Je to už ve sjezdu mezi dálnicí a kruhovým objezdem. Srazilo se osobní auto s nákladním. Na místě hasiči projíždí se kyvadlově a už jsou tam kolony z obou stran zatím do 10 minut. V Praze se zdržíte v okolí letiště na dálnici D7, kolony opět z obou stran a postojíte asi 10 minut. Provoz vázne i v Cínovecké ulici ve směru z Ústí nad Labem do omezení ve Kbelské ulice. Pojedete pomaleji za sjezdem na Zdiby a opět je to zdržení do 10 minut. Provoz houstne na silnici 3 z Prahy do Tábora. Menší kolony už se objevily u Senohrab a pak ještě před Benešovem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Bude polojasno, místy oblačno, na horách ojediněle přehánky, večer má oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Janem Pokorným.
0: Děkujeme za zprávy, předpověď počasí i důležitou zelenou vlnu. Posloucháte Radiožurnál a my za to taky děkujeme. Hodiny ukazují 10:30, 3:30.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Dopolední radiožurnál a další informace. Další města v Česku regulují vizuální smog a omezují reklamu ve veřejném prostoru. Úplný zákaz velkoformátové reklamy platí od července v centru Plzně a podrobnosti vám přímo z místa dodáme za chvíli.

0: Mimořádná zelená vlna Radiožurnálu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A máme zprávu ze silnice 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy. Za štoky se srazila dvě nákladní auta. Podle našeho zpravodaje je to vážná nehoda s následným požárem.
3: Hodně to tam kouří, jeli tam hasiči, vrtulník. Teď to začali asi hasit, protože už to přestává kouřit, ale je to neprůjezdný z obou stran.
2: Objíždějte osobním autem přes Petrovice, nákladním přes Humpolec. Má další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Další města v Česku bojují s takzvaným vizuálním smogem. Ve snaze dostat z veřejného prostoru křiklavou reklamu nebo jiné rušivé prvky přistupují radnice k regulaci. Například ve Vsetíně mají nový manuál označování provozoven a reklamy. Pokud se mu podnikatelé přizpůsobí, můžou na označení své provozovny získat dotace. Ještě dál je v boji s vizuálním smogem Plzeň, kde už přistoupili i k zákazům. Podrobnosti má reportér Radiožurnálu Lukáš Milota. Dobré dopoledne, Lukáši.
4: Dobré dopoledne. Manuál v Plzni už platí několik let. Trnem v oku některým plzeňským politikům ale byly obří reklamní plachty přes fasády domů v centru, hlavně v sadech 35níků, kudy projde nebo projede hodně lidí. Koalice ANO, STAN, Pirátů a pro Plzeň proto nařízením zakázala v centru šíření reklamy mimo provozovnu. Vyhláška specifikuje, kde reklama být může a kde být nesmí a stanovila i přechodné období na nápravu do konce června. V minulých dnech mizela z centra jedna plachta za druhou. Někde zmizely i reklamy z laviček, některé obří reklamy ale v centru zůstaly. Město v létě centrum zmonitoruje a dá podněty krajskému živnostenskému úřadu, který na dodržování dohlíží. Sám úřad bude centrum kontrolovat a pokud prokáže, že reklama je v rozporu s vyhláškou, může šiřiteli uložit sankci až 2 miliony korun. No a přidat můžu i pohled do České Lípy, kde reklamní a jiná sdělení reguluje už 3 roky manuál veřejných prostranství závazný pro městské domy. Soukromníci ho respektovat nemusí a podle vedení města ho někteří ani nerespektují.
0: Tolik pro tuto chvíli, Lukáš Milota, díky za informace. Naslyšenou, Lukáši.
4: Naslyšenou.
0: A teď se podívejme do Litomyšle, kde reklamu regulují už delší dobu. Teď ale město vydalo manuál s novými pravidly. Víc o tom ví reportérka Radiožurnálu Naďa Kubínková. Dobré dopoledne, Naďo.
5: Hezké odpoledne, tak ten nový
0: dopoledne.
5: Manuál. Dopoledne. Ještě je dopoledne, je to tak. Tak ten nový manuál nese název Litomyšl kultivovaná, obsahuje skoro 20 pravidel. Podle starosty Daniela Brýdla z hnutí generace 89, ale není v žádném případě jeho cílem reklamu podnikatelům nějakým způsobem zakazovat, ale spíš má jak si nastavit jasná doporučení. Týká se to například vývěsních štítů, digitálních tisků v oknech nebo výlohách. Já když jsem se ptala na ten způsob komunikace radnice s podnikateli, tak mi bylo řečeno, že to funguje na jakémsi individuálním přístupu. Pokud například tedy podnikatel chce umístit nějakou reklamu před svoji provozovnu, tak mu buď konkrétní úředník nebo tento manuál může doporučit nějaké konkrétní technické řešení, například doporučí místo klasických samolepek do oken nějakou děrovanou, nebo to, že vlastně nemusí nic lepit na výlohy do oken, ale že může dát tu reklamu až za tu samotnou výlohu. Těch možností je samozřejmě hodně a můžou vlastně takovýmhle způsobem zlepšit celkovou vizuální stránku historického centra Litomyšle, kde je památka UNESCO. A já ještě možná doplním, že ten manuál zároveň obsahuje informace o dotacích, které můžou podnikatelé využít při úpravě svých provozoven.
0: Říká reportérka Radiožurnálu Naďa Kubínková. Díky, hezký večer.
5: Hezké dopoledne.

Posloucháte dopolední radiožurnál. Nikola Bartuňková je teď známější jako tenistka, ale prý by se možná nestratila ani jako fotbalistka. Proč? Ze slavného tenisového Wimbledonu o tom víc uslyšíte už za chvíli.

0: When you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Tři české tenistky budou odpoledne bojovat o postup do osmifinále Wimbledonu. Karolína Muchová se utká se Savankevovou z Thajska, Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková si zahrají proti sobě. Ten, kdo 20-letou Nikolu Bartuňkovou nezná a potkal by ji v londýnském areálu, mohl by si klidně myslet, že reprezentuje jinou zemi než Českou republiku.
2: Když Nikolu Bartuňkovou tady v areálu potkáte na cestě k tréninkovým kurtům, na sobě má dres nebo bundu argentinské fotbalové reprezentace.
3: Taky podporuju, nebo koukám hodně na mistrovství světa, takže podporovala jsem Česko, no. A to bylo trošku horší, ale tomu teda ještě podporuju Argentinu a Španělsko, no, takže mám docela velký nároky. V Argentině hlavně Lionel Messi, no, toho mám fakt ráda. Zase ze Španělsko mám jině mal, no. Já jsem hrála fotbal, když jsem byla malá, takže to hodně sleduju a hodně mě to baví, takže i mimo mistrovství světa to hodně sleduju, no.
2: Prozradila Nikola Bartuňková, že také fotbal hrála v dívčím týmu a dávala góly i chlapeckým celkům.
3: Ne, s holkama. Bylo holčičí tým, no, takže jsem byla v holčičím týmu a pak jsem hrála. Proti nám byli kluci, no, ale to jsme dostávali klidně 52 třeba.
4: Fakt, jo.
3: Ty dva góly jsem dala já teda, ale nejsi dobrý.
4: Někde?
3: Já jsem byla tak vše možný. Já jsem nechodila na tréninky moc, oni mě chtěli na zápasy, protože já jako docela jsem hrála dobře, můžu říct, takže mě vždycky chtěli na zápasy, tak jako vše možný, ale hlavně asi útok nebo záležník. No.
4: A bylo to někdy na hraně, že jste vybírala, jestli fotbal nebo
3: ne? Ne.
2: Ale přestože se Nikole Bartuňkové dařilo, nikdy to prý nebylo tak, že by musela vybírat mezi fotbalem a tenisem.
3: Tenis byl vždycky jako základ. A k tomu jsem chtěla jako hrát něco ještě, bavil mě fakt fotbal.
2: Vypráví Nikola Bartuňková, která teď zrovna i jako tenistka běhá po trávě.
3: Jako mám třeba trošku víc ten klukovský pohyb, tím pádem střást už od malička prostě jsem hrála hodně sportu a na té trávě mi to asi sedí, ale myslím si, že hlavně mě to na té trávě baví a ta hra hlavně platí tam, ale takže tak, no.
2: Řekla Nikola Bartuňková, kterou čeká duel s Barborou Krejčíkovou o postup do osmifinále Wimbledonu. Z Londýna Jaroslav Plašil, Radiožurnál.

0: Blíží se ostře sledovaný summit NATO v Ankaře. I o něm budeme po 11. hodině mluvit. Pořadu, co se děje se světem, rozhovor s Vlastislavem Břízou začne už za chvíli.
1: Vinohradská 12.
2: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
3: Stovky dronů, Dustin Hoffman a trochu širší červený koberec. Jsou to do

mi tak blízko, že myšlenka slabá na malý zločin se mi do hlavy vkrádá, hluboko pod kůži.

0: 11 hodin. Radiožurnál přináší zprávy.
1: Ústecký kraj je připravený pomoct dětským domovům, které řeší problém s letními tábory. Počet obětí ruského masivního útoku na Kyjev stoupl na 30. Tři české tenistky budou bojovat o postup do osmifinále Wimbledonu. Silnice u Štok na Jihlavsku je po nehodě neprůjezdná a bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
1: Na letní tábory neodjela zhruba stovka dětí z dětských domovů. Spolek Tábory Aurora, který je měl pořádat výjezdy, na poslední chvíli zrušil a nekomunikuje. Ani reportérům Radiožurnálu se předsedu spolku Romana Kaláška nepodařilo zastihnout. V Ústeckém kraji se to týká 7 dětských domovů. Některým pracovníkům proto ruší dovolené, aby se o děti postarali, a také hledají jiné tábory. Na podporu domovů v této situaci lidé ve sbírce za jediný den vybrali skoro 3 miliony korun. Ústecký kraj jako zřizovatel dětským domovům také připravený pomoct, řekla jeho mluvčí Magdalena Fraňková.
3: Ředitelé zatím vše zvládají vlastními silami i díky vstřícnosti svých zaměstnanců. Zároveň zajišťují pro děti náhradní tábory, kam by děti mohly co nejdříve vyjet. V tuto chvíli tedy nejsou na kraji žádné požadavky, ale jsme s nimi v kontaktu a v případě potřeby kraj určitě pomůže a děti ani ředitele v tom nenechá.
1: Ředitelé dětských domovů podali na pořadatele táborů trestní oznámení. Situací se zabývá také školský ombudsman. V Kyjevě dnes vyhlásili smutek za oběti včerejších ruských vzdušných útoků. Zemřelo nejméně 30 lidí. Rusko vystřelilo na Kyjev desítky raket různých typů a vyslalo stovky dronů s náložemi.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním videohlášení prohlásil, že šlo o obzvlášť promyšlený úder, jehož cílem bylo způsobit co nejvíc škody a bolesti. Podle kyjevské radnice byly poškozeny nebo úplně zničeny obytné domy, knižní velkosklad, distribuční centrum nové pošty, velkosklad vín nebo haly ukrajinského Červeného kříže s humanitární pomocí. Ukrajinský prezident proto chce na summitu NATO v Ankaře navrhnout společnou evropskou výrobu systému protivzdušné obrany, schopných odrazit útok vedený balistickými raketami. Z Dněpra Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Průtoky na řekách povolí.

0: Povodí Orlice na východě Čech dál klesají. Podle povodí Labe se na většině toků pohybují jen mezi 10 a 45% dlouhodobého průměru. Sucho už evidují vodohospodáři na několika místech Tiché i Divoké Orlice. Důvodem je především dlouhodobý nedostatek srážek a vysoké teploty, které zvyšují odpar vody. Pokračuje mluvčí povodí Labe Petr Prokopec.
1: Obecně stavy řek jsou na nízkých číslech, řekněme na nějakých 10 až 45% dlouhodobého průměru. Voda v Orlici má setrvalé klesající tendenci, ty srážky, které v předchozích dnech trochu pomohly, mají jen bohužel dočasný a nepatrný efekt.
2: Sport. Minimálně jedna z českých tenistek jistě postoupí do osmifinále Wimbledonu. Ve třetím kole se totiž utkají krajanky Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková, která se na souboj s předloňskou šampionkou z Londýna těší.
3: Vyhrála to tady, pro mě by to byl zase výborný zápas. Když jdu na ten zápas, tak mě vlastně nezajímá, kdo je na druhé straně. Já se koncentruji na sebe, na svůj výkon. Už jsem jako rozehraná hodně. Už teď je to fakt obrovský úspěch pro mě.
2: O postup do osmifinále se bude snažit taky Karolína Muchová, která se utká se Savankevovou z Tajska. Oba zápasy s českými hráčkami začnou v pozdějším odpoledni.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nehoda na plzeňské dálnici před Prahou a neprůjezdná 38 už tok. Na dálnici D5 čekáme teď kolony na příjezdu do Prahy z Plzně. Na kilometru 4,5 benzínky se srazily dvě dodávky. Je to větší nehoda, na místo jedou hasiči a zatím se projíždí jedním pruhem na Prahu. Silnice 38 z Havlíčkova Brodu k dálnici D1 je zavřená za štoky, a to v obou směrech. Mezi štoky a D1 se srazily dva kamiony. Podle našeho zpravodaje je to na dlouho.
6: Teď policie tam řekla chlapům, že to bude snad 50 hodin zavřený. Padá to tam špatně. No.
5: Osobním se to dá objet přes Petrovice, nákladním přes Humpolec. Dost ucpaná je tam i silnice 34 z Humpolce do Pelhřimova. Mezi Vystrkovem a Velkým Rybníkem je omezení a zdržíte se okolo 20 minut. Na silnici 7 u Slaného komplikace. Na křižovatce na Mělník na 16 hlásíte čerstvou nehodu.
7: Už se tvoří kolona a je to de facto neprůjezdný, to auto je nepojízdný, sešrotovaný. Naštěstí směr na Chomutov jede.
5: A silnice 35 ze Stradouně do Vysokého Mýta je u zámrzku ucpaná. Je tam nehoda na přivaděči k dálnici u Mýta a projedete Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude polojasno, místy oblačno, na horách ojediněle přehánky, večer má oblačnosti ubývat až do vyjasnění a teploty většinou do 25 stupňů. Tolik zprávy. Teď už posloucháte pořad Co se děje se světem, slovo má Jan Pokorný.
8: Dobré dopoledne, 11 hodin a 6 minut. Dnes začínají už úplně všude prázdniny, část médií přeřadila na letní program, ne vždycky to jde a v případě rozhovorů, co se děje se světem, to snad nejde vůbec. S expertem na mezinárodní vztahy a bezpečnost Vlastislavem Břízou z Univerzity Karlovy se budeme potkávat i v době dovolených. Dobrý den.
9: Dobrý den i vám.
4: Co se děje se světem?
8: Nejdřív blahopřeju k přesnému odhadu, jak jste před několika týdny předpovídal, tak se stalo. Na mistrovství světa ve fotbale v ostře sledovaném zápase remizoval Irán s Egyptem 1-1.
9: No, tak byla to odlehčená předpověď nás dvou, ale je pravda, že to vyšlo.
8: Je před námi další ostře sledovaná, omlouvám se za nadužívání toho sousloví, akce Summit NATO v turecké Ankaře. Bude 7. a 8. července. Až spolu budeme mluvit příští pátek, zřejmě rozebereme jeho výsledky a rozličné reakce. Zatím se říká, že se očekává ostrý střet mezi evropskými zeměmi a americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Myslíte si to taky?
9: V tomto případě ovšem to slovo ostře sledovaná událost není natužívané a hodí se mi strně. Dvakrát bych ho potrhl, že jste ho zvolil zcela správně.
8: Jsem ho dvakrát použil, tak byste ho dvakrát
9: potrhl. Dobře, ale ono to tak opravdu bude. Ta Ankara bude výjimečná. Není to tak, že to bude jeden z řady summitů. Těch důvodů je víc, těch témat tam bude 5 nebo 6, které budou opravdu významná. Jedním z nich je to, co vy říkáte na začátku. Ano, očekává se střet mezi euroatlantickou civilizací, doslova, mezi břehy Atlantiku, mezi Spojenými státy a Evropou. Já bych však nečekal žádné fatální křičení. Já bych to spíš viděl, že celým tím summitem se potáhne jako červená nit určitá hořká pachuť stran Spojených států toho, jak se evropské státy NATO postavili ke kampani v Perském zálivu, která začala 28. února. Kdybych to měl shrnout, tak bych čekal výtky stran neangažovanosti evropských zemí v tomto konfliktu, respektive dokonce i některých zemí, kteří házeli dokonce klacky pod nohy Spojeným státům. Na druhou stranu, proč si myslím, že ve finále to nebude tak vyhrocené a bude tam ta hořká pachuť, jak jsem to nazval, tak bude angažovanost Marka Rutteho, generálního tajemníka. Krásně to předznamenala jeho cesta minulý týden za oceán k Donaldu Trumpovi, kde vedle těch grafů ukazoval, jak narostly výdaje na obranu, právě konstatoval, že ne, že je to mýlka Spojených států, že by Evropa nepomohla dostatečně, ale ukázal jasná fakta z Evropy během oné kampaně v Perském zálivu, války Spojených států proti a Izraele proti Iránu, odstartovalo 4 až 5 tisíc amerických letadel. Je vidět, že Evropa se angažovala. Není to tak, že ne, angažovala ve smyslu, že nebojkotovala, naopak vycházela vstříc. On tam dokonce uvedl i krásný příklad Bukurešti, která musela na určité sloty časový perimetr uzavřít svoje mezinárodní letiště pro civilní provoz, protože tam odsud startovaly americké tankery. Takže Mark Rutte se to pokusí obrousit.
8: A propos, Mark Rutte ve středu říkal, že NATO sice zůstane transatlantickou aliancí, ale že ve vztahu Evropy a USA je potřeba najít novou rovnováhu, cituji doslova. Jak se taková nová rovnováha asi tak přibližně hledá?
9: To bude jeden z hlavních bodů toho summitu NATO. Já bych to nazval jako NATO 3.0. Spojené státy tam přijedou s hlavním a zásadním požadavkem odlehčit svým konvenčním silám v Evropě, tak, aby mohli je rozmístit, dislokovat v Indo-Pacifiku a být připraveni na tu novou potenciální hrozbu. Je to vlastně prosazování nového fáze vývoje aliance, která se má vrátit blíže k pojetí kolektivní obrany. Tak to bude to ten americký postulát, jakési rovnocenné partnerství. Já bych to ilustroval na příkladu. Kdyby se Čína se s Ruskem dohodli, rozumějte, to není scénář, který vlastně je úplně sci-fi, protože mezi nimi platí ono partnerství bez hranic, a Čína by zkusila zaútočit na Tajván a Rusko by jí mělo odlehčit útokem na evropské křídlo NATO. Tak si představte tu situaci, kdy vlastně Evropa by žadonila Spojené státy, aby jí pomohly. A Spojené státy by nebyly schopny vést válku na dvou frontách takové intenzity. Proto Spojené státy chtějí to rovnocenné partnerství. A má to svoji logiku. Evropa si silná, 80 let po válce, bohatá, postav se na konvenční nohy sama, ubraň Evropu. My se postaráme o tu hrozbu v Indo-Pacifiku v Číně. Takže to bude podle mě to poselství, které tam bude diskutováno, jakési NATO 3.0, nové rovnocenné partnerství, odlehčení Spojených států, stažení konvenčních sil z Evropy.
8: S tím v podstatě souvisí takový vzkaz, který vyslal americký prezident Donald Trump, když říkal, kdyby se summit nekonal v Turecku, nemyslím si, že bych na něj jel. Jedu tam z úcty k prezidentu Erdoánovi. Čím je Trumpovi Erdoğan teď?
9: Já bych to trochu odlehčil. Myslím si, že by tam jel i přesto. Nicméně máte pravdu, že on jak má určité periody, kdy někoho má oblíbeného, dokonce se i někdy do někoho zamiluje, vys Elon Musk, vzpomněte, jestli do něj doslova do písmene zamiloval, potom byla ta roztržka zase partnerská s ním a mezi Elonem Muskem, když jsem to teď zlehčil, tak v tuto fázi je na výsluní Erdoğan. Tam to není tak fyzické, jako to bylo s Elonem Muskem, ale jednoznačně mezi nimi funguje chemie. To je vidět. Vlastně oni mají i navíc podobné vzorce chování. Jsou to razantní lídři, ostatně to Donald Trump má rád, když někdo je razantní lídr a je schopen prosadit to, co avizuje. Čili to je vlastně shrnutí toho, jak teď ti dva spolu fungují. Dokonce, když bych měl citovat přesně prezidenta Trumpa, on konstatoval, tuším před minulý týden větu, když něco potřebuje na to od Erdoğana, tak volá Trumpovi. To je věta Donalda Trumpa, čímž vystihuje to, že Turecko většinou dělá obstrukce, ale ve chvíli, kdy na to, respektive Mark Rutte zavolá prezidentu Trumpovi, aby to zprostředkoval, tak potom Erdogan vyjde vstříc. No je to i hra Erdogana.
8: Když to řekneme možná trochu eufemisticky, uvnitř Severoatlantické aliance je tedy teď před summitem živo. Myslíte, že vznikají uvnitř aliance další podaliance?
9: Jednoznačně ne, vznikají. Oni tam jsou ale přirozeně. Není to tak, že by to mělo být něco negativního. Namátkou jich mohu zmínit hned několik. První Seversko-Balská skupina. To je ale logické, protože je to ten tlak z východu, navíc Finsko, Švédsko, noví členové NATO, takže se minimálně v oblasti nákupu dávají dohromady a snaží se zajistit lepší přísun materiálu za výhodnější ceny. Další je východní křídlo. Tam spadají vedle pobaltských států, nebo začněme Finskem, pobaltské státy, Polsko až po Rumunsko. To je ta vozba proti potenciálnímu nepříteli Rusku. No a pak dlouhodobě to jsou velké evropské mocnosti. Francie, Německo, Británie. To má taky logiku, protože tyto tři státy, největší vlastně v rámci Evropy, když se dohodnou, tak ostatní následují. Takže ano, jsou tam určité, a to není pnutí, jsou tam určité subaliance, které ale ve finále spolupracují na té vyšší míře.
8: Vy jste na začátku mluvil o tom, že summit Severoatlantické aliance v Ankaře bude mít na stole 5-6 hlavních témat. Zkusím odhadnout, kolik budou dávat členové NATO na obranu a zda mají platit závěry z Hágu?
9: Jednoznačně to bude první téma. V Čechách vznikla jakási iluzorní představa, že se tam budou řešit 2%, které byly schváleny v roce 2014, protože my je dodnes ani neplníme. My, poslední tři státy, my Albánie, Slovinsko. Ale tak to vůbec nebude. Bude to přesně, jak říkáte, tam se budou řešit už 3,5 plus 1,5%. Ta trajektorie, jak se k ním dostat, to nemusí být příští rok, ale 2% už je dávno ze stolu. To už není téma. V tomto my tam pojedeme vlastně s křížkem po funuse.
8: Dobrá, tak to první téma máme za sebou. Pak bych zkusil odhadnout, za jakých podmínek se budou státy NATO snažit nebo nesnažit pomáhat Spojeným státům v případě podobných akcí, jako byla ta vůči Iránu.
9: To souvisí s tím NATO 3.0. Odlehčením Spojených států, stahováním konvenčních jednotek a role rovnoměrná, rovnocenná partnerská ve vazbě na Spojené státy. Ale víte, ono nám to ve finále pomůže, protože obzvláště v tom turbulentním světě, ve kterém žijeme, v době mezivládí, v době, kdy síla dominuje mezinárodním vztahům, mezinárodní právo již neplatí tak, jak platilo, menší státy nemají takový význam, jaký mývaly, tak prostě jednoduše platí ta hard power, ta tvrdá síla. A my, když se osamostatníme, budeme jí mít, tak to pověstné já pán ty pán, my ve vazbě na Spojené státy, byť partnersky, bude platit více. A ten hlas ve Washingtonu evropského křídla NATO bude zohledněn více. Budeme už v budoucnu moci sedět u toho stolu, pověstného stolu pro dospělé. Jak s Čínou, tak ve vazbě na rusko-ukrajinský konflikt, tak i z očí do očí podívat se Spojeným státům. To si myslím, že vlastně je i v náš prospěch. Takže ano, to bude to druhé stěžení téma.
8: Ono se to občas objevuje v řádcích, nebo spíše mezi řádky, kdo by měl mít hlavní slovo při jednání s Ruskem po konci války na Ukrajině. Myslíte si, že Donald Trump by připustil, aby to byl někdo jiný než on?
9: No, myslím si, že čím dál tím větší slovo, a je to krásně vidět v posledních 6 měsících, bude mít paradoxně Ukrajina sama. To, že se dokázala emancipovat, to, že dokáže její vojensko-průmyslový komplex vyrábět nezávislé zbraňové systémy, to, že je schopna tyto zbraňové systémy efektivně používat, narušovat logistické vazby v Ruské federaci, narušovat schopnost Ruska vyvážet ropu, jiné komodity, nedostatek benzínu, to, co vlastně vydáme teď nově, je to poslední týden, jsou to útoky na velitelská centra, která spojují družicové systémy a pozemní vojska, satelitní snímkování. To všechno jsou vlastně nezávislé kroky, které Ukrajina dělá sama a tím pádem nutí Ruskou federaci přemýšlet více nad tím tu válku uzavřít. Protože kdybyste se mě zeptal, co donutí Rusko uzavřít mír, tak podle mého názoru to je jedna jediná věc, že prezident Putin si spočte, že na bojišti toho docílí méně než za jednacím stolem. Takže Ukrajina. A vedle toho si myslím ano a souhlasím s vámi, že to budou Spojené státy, protože to je partner, kterého i ruská strana prostě bere jako velkou těžkou váhu. Takže Ukrajina sama plus role Spojených států.
8: Vybral jsem za sebe tři témata, o kterých soudíme, tedy že se objeví na stole při jednání Severoatlantické aliance v Ankaře 7. a 8. července. Která byste dodal vy?
9: Určitě nesmíme zapomenout Ukrajinu, rusko-ukrajinský konflikt. Nesmíme zapomenout separátně Blízký východ jako takový, včetně Libanonu, nejenom ten Irán. A potom téma, které bude rovněž důležité, a to je vlastně, málo to zaznívá, protože to není tak chytlavé. Ale my jsme v situaci, kdy válka velké intenzity na Ukrajině nám ukázala, že to, co jsme si 30 let říkali, že budou pouze malé chirurgicky přesné řezy speciálních jednotek, nemusí být tak docela pravda. A my jsme díky tomu nevytvářeli žádné zásoby munice. Na to především evropské křídlo není připraveno na to vést dlouhou válku vysoké intenzity, protože by jí došly zásoby munice. A to musí být změněno, na tom se již pracuje a budou tam dokonce i speciální pracovní skupiny na toto téma, jak to napravit. A část summitu bude věnována setkání významných zbrojařů s představiteli NATO, jak toto vákuum v úvozovkách zaplnit a zamezit tomu, kdyby taková válka přišla, aby nám nedošly zásoby munice. Takže to bude ještě další důležité téma toho summitu.
8: A pak je tam ještě jeden nikoliv nepodstatný rozměr. Dá se předpokládat, že ty diskuse budou alespoň uvnitř vzrušené. Jejich aktéři ale by možná měli být obezřetní, protože i tady platí, že nepřítel naslouchá. Co asi čeká od summitu Vladimír Putin?
9: Tak jeho největší sen by byl, kdyby Donald Trump práskl do stolu, řekl, že s Evropou nedala nepočítá a odletěl. To si ale nemyslím, že nastane. Potom by měl ještě druhý sen, totiž, že by Spojené státy řekly, že vedle omezení konvenční přítomnosti v Evropě zvažují i omezení jaderného deštníku nad Evropou. Ale myslím si, že to jsou dva sny, které nebudou vyplněny. Donald Trump zůstane a vůbec nebude zpochybňován jaderný deštník nad evropskými spojenci. Takže to jsou hlavní sny, které by prezident Putin měl, ale jinak se samozřejmě pokusí doufat, že bude naplněno ono latinské divide et impera, rozděl a panuj. To znamená ty spojence rozdělit, aby se navzájem pohádali a on, aby se smál jako ten třetí vzadu. Ale myslím si, že ta pravděpodobnost není tak velká. Na druhou stranu je pravda, že se bude odehrávat ve specifickém prostředí, na specifickém místě, v Turecku. Turecko je poslední půl rok ještě významnější, než se může zdát. Ono to má několik rozměrů. Za prvé poloha, protože je to stát, který částečně leží v Evropě, částečně v Asii. Kontroluje, je klíčem k úžinám Bospor Dardanely, taky podstatné z hlediska jak dějinného, tak i současného uspořádání. Je to vstupní místo na Blízký východ, další důležitý bod. Je to stát, který se snaží lavírovat a dělat prostředníka mezi Ruskem a Ukrajinou. To je další rozměr. On dodává oběma stranám vlastně všechno, od potravin přes munici, prostě jede, snaží se na tom vydělat co nejvíce. No a konečně poslední málo zmiňovaný rozměr za mě sehrálo negativní roli v tom americko-iránském konfliktu nebo izraelsko-americkém proti Iránu, protože aktivně hordovalo za to, aby se Kurdové, proti kterým on Turecko tak význačně vehementně bojuje, protože se jich bojí právě ve vazbě na to, aby nebyl vyhlášen Kurdistán, vlastně právo na sebeurčení Kurdů, kteří žijí v tuto chvíli mimo jiné v Turecku, v Iráku, v Iránu, těch států je víc. A zamezil aktivně, podílel se na zamezení aktivní účasti iráckých Kurdů proti Iránu během té americko-izraelské kampaně. Takže je vidět, že on opravdu funguje na více frontách. Navíc právě tou chemií, o které jsme se bavili s Donaldem Trumpem, on se snaží zamezit roztržce, která v minulosti vznikla, protože je podstatné Turecko. V minulosti objednalo F-35. Spojené státy je schválili, načež došlo k tomu, že Turecko koupilo protivzdušný systém protivzdušné obrany S-400 od Ruska. V tu chvíli ten kontrakt byl stopnut, protože samozřejmě by se mohlo cvičit v úvozovkách to vojsko na F-35 ve vazbě na ten protivzdušný ruský systém a mohly by se dostat nepříjemné informace k protivníkovi, protože bezesporu určitě do nich náhled má Federace. A dokonce se stalo to, že i ty F-16, kterých má Turecko rovněž dost, tak jeden čas museli být uzemněny, protože neměli náhradní díly. Tak se snaží prezident Erdogan právě těmi osobními vazbami toto narovnat. Takže těch rovin tam je více.
8: Říká Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost, který působí na Univerzitě Karlově.
4: Co se děje se světem? Události končícího týdne v kontextu.
8: Počet obětí čtvrtečního ruského útoku na Kyjev stoupl na 30. Záchranné týmy dnes v noci objevily další 3 mrtvá těla. Rusko přitvrzuje?
9: No, když máme čísla, tak to tak úplně nevypadá v tom smyslu, že by se ty útoky nějak zintenzivňovaly. Protože v červnu vlastně proběhly 2 takto podobně velké útoky. Předtím jich bylo více. Těch důvodů je několik. První důvod je, že Rusko se právě na podobný útok snažilo shromáždit co nejvíce útočných prostředků. Druhý důvod je, ten jsme ještě nezmínili, protože Ukrajina, která spustila minulý týden 40-denní kampaň, jejímž cílem je dostat Rusko k jednacímu stolu, vytvořit tlak pomocí různých stupňů a form útoků proti Ruské federaci, tak jeden z nich je útoky na vojensko-průmyslový komplex vyrábějící balistické rakety. To je podstatné z toho důvodu, k tomu se právě dostaneme, že největší penetrační schopnost v případě ruských vojenských útoků proti Ukrajině leteckých mají právě balistické rakety. Protože oni mají největší rychlost jak letu, tak dopadu, letí několik málo minut a vy máte jenom omezenou škálu prostředků, která proti nim může být nasazena. Mimo jiné americké patrioty. Nedostává se právě těch raket do patriotů, tím pádem ta penetrace opravdu je vyšší. Když se podíváte na strukturu toho útoku, tak zhruba z těch 500 dronů jich bylo 95% zastaveno. Klobouk dolů, snad ani nelze říct větší poklonu proti dronové obraně Ukrajiny, než prostě buď mlčet, anebo břinknout čelem o zem, kdybych to měl takhle doslova říct. Potom to jsou střely s plochou dráhou letu. Tam dokonce u některých typů kalibr, což jsou střely s plochou dráhou letu, které letají pod zvukovou rychlostí, jsou většinou odpolované z Černého moře, ať už ponorek nebo hladinových lodí Ruské federace, tak byla 100% úspěšnost, byly zastaveny všechny. Podobně to byly střely odpolované z letadel Ruské federace, ze strategických bombardérů, které doletnou k území Ukrajiny a odpálí střely H-101. I tam byla ta úspěšnost kolem 90%, takže velká, ale u balistických raket tomu tak nebylo. Tam drtivá většina prošla, jak těch Iskanderů. Navíc oni se Rusové ještě naučili dávat na ně klamné cíle, takže ta protivzdušná obrana je zahlcená. Tak potom u těch Zirkonů, to je hypersonická střela s plochou dráhou letu, která opravdu má rychlost kolem 8-9 machů a tam prošly všechny. Takže abych dokončil tu myšlenku z úvodu té odpovědi, Ukrajina se zaměřila na ten vojensko-průmyslový komplex, který vyrábí balistické rakety. Začala útočit na továrny, které vyrábí elektroniku, avioniku, odpalovací zařízení. A to je jeden z těch důvodů, proč ten minulý měsíc jich nebylo použito tolik. Takže kombinace toho, že Rusko se snaží dát dohromady víc systémů, k tomu porušení toho dodavatelského bretelského řetězce a třetí důvod. Teď jsme si všimli, to byl první útok, kde byla větší část těch dronů, ne, že by to byla většina, ale stoupá podíl dronů, které jsou rychlejší. Ne na vrtulový pohon, ale na proudový pohon. A Ruská federace teď předělává ten řetězec výrobní tak, aby jich mohla vyrábět víc. Takže tyto tři důvody vedly k tomu, proč v tom červnu byly jenom 2 velké útoky, ale teď ten červencový již měl trošku jinou strukturu a proto tak velká účinnost.
8: Vlastislav Bříza, expert na mezinárodní vztahy a bezpečnost z Univerzity Karlovy, byl hostem rozhovoru Co se děje ke světem. Mějte se hezký víkend.
9: Moc díky, krásný prodloužený letní víkend, už ne tak tropický všem.

0: Světový baseball se vrací do Prahy. Sledujte bitvy českého národního týmu proti absolutní světové špičce. Jubilejní 45. ročník pražského baseballového týdne se v areálu Eagles Praha koná od 5. do 8. července. Přijďte fandit našim klukům v soubojích s mistry Evropy z Nizozemska nebo světovými šampiony z Tchajvanu. Více na Prague Baseball Week EU. Hlavním mediálním partnerem akce je Radiožurnál Sport.
1: Radiožurnál je 11:30. Zprávy a Kateřina Cousidisová.
2: Sněmovna má dnes opět na programu třetí čtení novely jednacího řádu. Ta má omezit obstrukce při parlamentních debatách. Návrh koalice a části ODS počítá se zkrácením řečnické doby i u poslanců s přednostním právem. Proti se staví část opozice, podle které omezení není nutné. Moldavský premiér Alexandru Muntanu končí ve funkci. Svou rezignaci oznámil na síti X. Důvod neupřesnil. Jeho odstoupení ale znamená pád celé moldavské vlády. Muntanu byl v čele kabinetu od loňského listopadu. Agentura Reuters označila dnešní oznámení za překvapivé. Demokratická republika Kongo hlásí už 1460 potvrzených případů eboli. Za den tak počet nemocných stoupl o více než 50. Téměř 450 nakažených zemřelo. Epidemie, kterou Kongo vyhlásilo před 7 týdny, propukla na severovýchodě země a rozšířila se taky do sousední Ugandy. Stezkou přes údolí Bílé Opavy prošli za jeden den přes 3000 lidí. Nový rekord podle agentury ochrany a přírody České republiky padl začátkem května. Vyplývá to z aktuálně vydaných statistik. Agentura proto začala taky zveřejňovat tabulku, kdy a v kolik hodin je na stezce nejméně turistů. Sport. Druhý muž draftu NHL Ivar Stenberg podepsal smlouvu se San Jose. Kalifornský celek dal švédskému útočníkovi tříletý nováčkovský kontrakt. Jedničkou draftu byl Kanaďan McKenna, kterého si vybralo Toronto. V úvodním kole byl z českých hokejistů vybraný pouze Adam Novotný, kterého vzal Vancouver.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zavřená plzeňská dálnice před Prahou a nehoda už tok na 38. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně neprůjezdná. Na kilometru 4,5 benzínky se zrazily dvě dodávky a osobní auto zasahují hasiči. Dá se to objet přes přilehlou benzínku, kam silničáři už dopravu odklánějí. Kolona se prodlužuje aktuálně od 6. kilometru a zdržíte se asi 20 minut. Na dálnici D35 ve směru z Mohelnice do Olomouce dejte pozor u Křelova. Na kilometru 256 hlásíte nebezpečně odstavené auto v pravém pruhu.
5: Pravo točí ve zatáčce osobní auto a není tady odstavný pruh, takže na poslední chvíli opravdu kamiony budou vybočovat do levého pruhu.
4: Na D1 na příjezdu do Brna z Prahy čekejte kolony. Aktuálně od Velké Bíteše až do Brna k omezení nesouvislá fronta. Pro osobní auta je to zpoždění na půl hodiny, pro kamiony na delší dobu. Silnice 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy je za štoky neprůjezdná. Zrazily se tam dva kamiony a začaly hořet a dva lidé na místě zemřeli. Silnice bude zavřená delší dobu. Osobním autem objíždějte přes Petrovice, nákladním přes Humpolec. A nehoda i na silnici 7 z Chomutova do Prahy u Slaného. Na křižovatce na Mělník kamion s osobním a projedete Kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno, místy oblačno a na horách ojediněle přehánky, večer má oblačnosti ubývat. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy 28 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Pokračuje dopolední Radiožurnál s Janem Pokorným.
6: Dobrý den, pokud náhodou jedete na dovolenou do Rakouska, možná by vás mohla zajímat následující zpráva. Klimatické změny vedou v Rakousku k rychlejšímu úbytku ledovců, sněhové pokrývky i permafrostu. Vyplývá to z druhé zprávy projektu Cryomon AT, která shrnuje měření z let 2022 až 2024. Podle autorů se země potýká s rekordními teplotami, výrazným táním ledovců a zkracováním doby, po kterou zamrzají jezera. Tady je Radiožurnál 11:30.
3: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Velké zvýšení počtu obětí domácího násilí zaznamenalo v posledních dnech Centrum pro týrané ženy ROSA. Vysvětluje to mimo jiné uvedením seriálu Moniová, který se problematikou domácího násilí zabývá. V Česku přibývá násilníků vykázaných z bytu i lidí odsouzených za domácí násilí. Podle neziskových organizací to není tím, že by agrese v domácnostech rostla. Spíš se zlepšuje osvěta a oběti častěji hledají pomoc. Detaily má reportérka Radiožurnálu Alena Hesová. Dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Jak vytížení teď jsou pracovníci telefonní krizové linky nebo přímo kamenné poradny ROSY, která pomáhá obětem domácího násilí?
1: Za několik uplynulých dní jim vzrostl počet telefonátů o víc než 80%. Potvrzuje to ředitelka centra Martina Hronová.
2: Zvládáme to, ta linka je 116 016 a je bezplatná a je non-stop pro všechny ženy, které zažívají násilí v České republice. Poradně, která je teda jenom pražská, jsme teďka museli zastavit příjem klientek, protože máme na celý červenec už obsazené termíny.
1: Klientky často zmiňují, že se rozhodly svou situaci řešit po tom, co viděli seriál o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou v srpnu 2011 ubodal její manžel. Dlouhodobě se na ní dopouštěl domácího násilí. ROSA na vytvoření seriálu spolupracovala a na konci každého dílu je zveřejněné číslo její krizové linky.
0: A zaznamenaly podobné zvýšení v poslední době i další neziskové organizace?
1: Tak extrémní nárůst jako ROSA aktuálně nezaznamenali. Třeba brněnská Perzefona zaměřená na oběti domácího a sexualizovaného násilí, ale upozorňuje, že některé nové klientky seriál Moniová zmiňují. V policejních statistikách se případný dopad projeví až s odstupem, ale dlouhodobě případů domácího násilí přibývá. Stejně tak roste počet lidí, které za tento typ kriminality odsoudí justice. V roce 2024 jich bylo podle Ministerstva spravedlnosti přes 700, loni o stovku víc.
0: Jak často se vlastně policisté setkávají s násilím v domácnostech nebo s agresory, které musí vykázat z bytu?
1: Policie začala domácí násilí samostatně evidovat před 5 lety. Za tu dobu každý rok případů přibylo. Loni ale změnila metodiku. Domácí násilí teď spadá do incidentů mezi členy domácnosti. Za loňský rok jich eviduje necelých 9200, letos do konce května víc než 4300. A vykázaných násilníků z domácnosti přibývá. Loni jich za celý rok bylo v Česku skoro 1650, letos do konce května už téměř 1000.
0: Informace přinesla reportérka Radiožurnálu Alena Hesová. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: máme tady další užitečné informace pro řidiče.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně po nehodě neprůjezdná. Na kilometru 4,5 likvidují hasiči následky nehody dvou dodávek a osobního auta. Dopravu odklánějí silničáři přes přilehlou benzínku Rudná. I tak je tam kolona už od 7. kilometru a je to asi na 20 minut. Dá se sjet na Loděnici, 10. kilometr a celé to oběd po silnici 605. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Letošní mistrovství světa ve fotbale je pro trenéry velmi rizikovým turnajem. Kvůli neuspokojivým výsledkům na šampionátu v Severní Americe jich o práci přišlo už 7. Zatím posledním byl kouč německé reprezentace Julian Nagelsmann.
1: Byl tam velký tlak na to, aby uspěli na tom turnaji, protože další období nebylo úplně ideální. Přijde mi to jako logicky vlastně vyústění toho po neúspěchu na mistrovství světa, že prostě zkusí jinou cestou.
2: Vysvětluje si konec německého trenéra Nagelsmanna bývalý asistent reprezentačního kouče Šilhavého Jiří Chytrý. Němci, co by fotbalová velmoc od titulu mistrů světa v roce 2014 a bronzu na Euru o 2 roky později na velkých turnajích propadali. Na světových šampionátech 2x skončili ve skupině a naposledy vypadli v prvním kole play-off po penaltách s Paraguají. Po zápase Nagelsmann na tiskové konferenci řekl:
3: Nehodlám utíkat z boje. Nestalo se to poprvé. Už nějakou dobu se nám na turnajích nedaří. Jsou některé věci, nechci o nich mluvit do detailů, které se za všech okolností musí změnit. Vím, jak to chodí. Určitě je tu spousta lidí, kteří by nechtěli, abych zůstal. Ale pokud si bude s vás přát, abych pokračoval, tak zůstanu.
2: Ať už Nagelsmann v tu chvíli věděl nebo ne, že u reprezentace končí, jeho rétorika se v mnohem shodovala s vyjádřením Miroslava Koubka po českém neúspěchu na turnaji.
4: Já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
2: Případy Nagelsmanna a Koubka jsou podobné v tom, že několik dnů po konci na šampionátu se trenér s Národním svazem dohodli na ukončení smlouvy. Dalších 5 případů konců trenérů v průběhu letošního mistrovství se ale těžko porovnává, říká Jiří Chytrý.
1: Některé ty konce mi přijdou trochu z cesty, takový unáhlený rozhodnutí, některé asi mají nějakou logiku, vždycky asi je to o tom, za jakým účelem prostě byl ten trenér tomu mužstvu jako uvedený, co se od něho čekalo, jestli prostě to splnil, jestli na to dostal čas nebo ne, takže u některých těch trenérů bych řekl, že se to čekat dalo, u některých mi to přijde jako taková zbytečně alibistická reakce, jenom aby se jako něco udělalo.
2: Jako první odstoupil po debaklu 1-5 se Švédskem už v úvodním duelu na mistrovství světa trenér Tuniska. Kouč Skotska rezignoval hned po tom, co se potvrdilo, že jeho tým nepostoupí do play-off. Po vyřazení z mistrovství skončili taky trenéři Nizozemska, Ekvádoru a Jižní Koreji. Krištof Kousal, Radiožurnál.

0: Před okamžikem přišla zpráva, že Interpol pátrá po 39-leté Ukrajince Anastázii Berezovské, je podezřelá z bombového útoku na ukrajinského oligarchu Vladima Jermolájeva v Monaku. Posloucháte Radiožurnál, u druhého mikrofonu moderátor Tomáš Pancíř. Dobrý den, Tomáši.
1: Dobrý den.
0: Co uslyšíme po 12. hodině v tvém podání a v podání tvých hostů?
1: Poslanci jednají o návrhu, který by měl omezit možnosti sněmovních obstrukcí. Příslušnou novelu jednacího řádu předložili koaliční poslanci spolu s předsedou klubu ODS Markem Bendou. Jak výrazný efekt by tahle novela mohla mít a jestli je na místě požadavek některých opozičních poslanců, aby začala platit až od nového volebního období, tak to nám řekne politolog Lukáš Jelínek. 100 000 korun zaplatili některé dětské domovy za letní tábory pořadateli, který je ale na poslední chvíli zrušil. Případem se už začal zabývat zmocněnec pro ústavní a ochrannou výchovu ministerstva školství Štěpán Jílka a právě on bude naším hostem, takže řekneme víc. A mluvit budeme také o Mezinárodním filmovém festivalu Karlovy Vary. 60. ročník začíná právě dnes. Proč pořadatelé pro letošek změnili a rozšířili tradiční červený koberec a jak je to s financováním festivalu, to nám řekne jeho výkonný ředitel Krištof Mucha.
0: Těšíme se na rozhovory Tomáše Pancíře po hlavních zprávách po 12. hodině. Tomáši, naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Letní autoškola radiožurnálu.
1: V čem za volantem nejvíce tápeme?
0: Na co bychom si měli dávat větší pozor?
1: Radiožurnál připravil z nejčastějších dotazů řidičů letní seriál, a to ve spolupráci s dopravní policií.
0: Jedna minuta denně?
1: Jedna otázka?
0: Jasná odpověď.
1: Zapojte se i vy a pomozte nám společně dělat české silnice bezpečnější.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
2: Je 12 hodin. Radiožurnál, hlavní zprávy.
3: Stovce dětí z dětských domovů organizátor na poslední chvíli zrušil letní tábor. Češi na jejich podporu vybrali ve sbírce přes 2,5 milionu korun.
4: Je to velký nadšení a vlastně i velká úcta.
3: Poslanci řeší změny jednacího řádu, vláda i část opozice si od změn slibují omezení obstrukcí.
5: Pozor na to načasování, pozor na tu dobu. Sedáte na lopatu, když podpoříte jednací řád v tuhle chvíli, odzbrojíte opozici.
3: Fotbalisté Portugalska otočili zápas s Chorvatskem a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně po nehodě neprůjezdná. Bude polojasná až oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty do 25 stupňů. Je pátek 3. července, hezké poledne přeje Kateřina Couserisová.
0: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
3: Češi poslali přes 2,5 milionu korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Peníze lidé poslali na veřejnou sbírku během jediného dne.
6: Děti se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
7: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 000. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
8: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
7: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podaly trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Radiožurnál.
3: Sněmovní jednací řád by se od příštího roku mohl změnit. Jeho úpravy mají zajistit omezení obstrukcí. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou ve třetím čtení projednávají poslanci. Ve sněmovně je u toho reportérka Adéla Burešová.
9: O novele by mohli za malou chvíli začít poslanci už hlasovat. Největší debatu během toho projednávání vyvolal pozměňovací návrh opozičních starostů. Do novely jednacího řádu chtějí přidat paragraf označovaný lex střízlivost, tedy povinnost, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu. Pokračuje poslanec Jan Berky ze starostů.
10: My se tu pořád všichni tváříme, že se tu prostě nepije, že sem nechodí lidi ve stavu, kdy mají něco v sobě. Já ten dojem teda rozhodně nemám.
9: Předsedající by mohl podle návrhu z jednání opilého poslance vykázat. To je podle místopředsedy ANO Patrika Nachera ale problematické.
11: Mně to přijde úplně absurdní. Jak já to budu kontrolovat? Já budu říkat, mám dojem, že někdo je pod napilí.
9: Po hlasování o této novele by měla sněmovna začít projednávat třetí čtení novely stavebního zákona. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
3: Lidé v Kyjevě dnes drží den smutku za oběti včerejšího masivního

0: ruského útoku. Podle záchranářů ho nepřežilo 30 lidí. Dalším úderům čelila Ukrajina i dnes. V Krivém Rihu odstraňují následky raketového útoku. Ruské drony mířily i na čerpací stanice na několika místech země.
1: Přílet ruské balistické rakety do Krivého Rihu zaznamenaly kamery průmyslové televize. Podle městské vojenské zprávy bylo zraněno 10 lidí a poškozeno nejméně 5 obytných domů a garáže. Rusko dnes drony zaútočilo na 2 čerpací stanice v Dnipropetrovské oblasti. Další benzínky se staly cílem ruských útoků v Sumské oblasti, kde zahynula podle tamních úřadů 1 osoba a 3 byly zraněny. Počet obětí nočního ruského útoku na Ramenský okres Sumské oblasti dosáhl 5 a 26 lidí bylo zraněno, z toho 5 dětí, oznámila oblastní vojenská zpráva. Z Dnipra Martin Dorazín, Radiožurnál.
0: Venezuelská vláda odmítá, že by její reakce na ničivá zemětřesení z minulého týdne byla příliš pomalá. Podle prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové úřady aktivovaly nouzové plány do několika hodin od katastrofy. Lidé si ale stěžují, že v postižených oblastech chyběli záchranáři i těžká technika.
2: Rodriguezová na kritiku reagovala na své vůbec první tiskové konferenci od lednového nástupu do funkce. Uvedla mimo jiné, že téměř všichni regionální úředníci v nejvíc postižené oblasti La Guaira při zemětřesení zemřeli.
3: Nikdo nebude pohřbený v masovém hrobě. Všichni naši forenzní specialisté pracují na tom, aby bylo každé tělo řádně identifikováno.
2: Doplnila venezuelská prezidentka. Otřesy mají 9 dní po katastrofě téměř 2600 potvrzených obětí. Pohřešovaných zůstávají desítky tisíc. Čeští záchranáři už se připravují na odjezd z oblasti. Hlavní část týmu by se do Česka měla vrátit v neděli. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
0: Porota u soudu v americkém Anchorage rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera vedlo i fatální zpoždění záchranné akce. Informoval o tom právní zástupce rodiny František Honza. Kellnerovým porota přiznala odškodnění v přepočtu asi 158 milionů korun.
4: Někdejší majoritní vlastník investiční skupiny PPF Petr Kellner se v roce 2021 vydal na Aljašku lyžovat. Podle jediného přeživšího nehody byl po pádu vrtulníku prokazatelně naživu a komunikoval. Zraněním ale podlehl před příjezdem pomoci, a to kvůli nečinnosti odpovědných firem.
5: Všechny tři společnosti se podílely určitou měrou na tom, že došlo k nehodě helikoptéry, ať už to bylo z důvodu špatného plánování společnosti Todeloč, anebo nedokonale vytrénovaného pilota ze společnosti Soloy. A dále se podíleli také na nedostatečné záchranné operaci.
4: Vysvětlil právní zástupce Kellnerových František Honca. Lukáš Pastejřík, Radiožurnál.
0: Za nehodou podle vyšetřování nebyla technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek.
6: Radiožurnál. Hlavní zprávy.
7: Víme, co se děje u vás.
0: Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Například Centrum pro ženy Rosa zaznamenalo extrémní nárůst právě v posledních dnech. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádí mimo jiné nový seriál Moniová o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou manžel byl psychicky týral a nakonec ji zavraždil. Pracovníkům krizové linky Rosy stoupl počet telefonátů o více než 80%, potvrzuje ředitelka organizace Martina Hronová.
8: Zvládáme to, ta linka je 116 016 a je bezplatná a je non-stop pro všechny ženy, které zažívají násilí v České republice. Poradně, která je teda jenom pražská, jsme teďka museli zastavit příjem klientek, protože máme na celý červenec už obsazené termíny.
0: Začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu v Karlových Varech. Na místo už dorazila většina slavných hostů, včetně Dustina Hoffmana a nebo Harveyho Keitla. U festivalového centra v hotelu Termál je i reportér Martin Hrnčíř.
9: Desítky prvních návštěvníků v letních šatech už postávají, fotí se u zábran vedle červeného koberce. Ten je letos větší, vyvýšený a místo rampy je tu menší schodiště. Větší fronty na lístky teď zatím u pokladen nevidím. Na pódiu u hotelu Termál ale zkouší na večerní koncert už od rána hudebníci. Slyšeli jsme tak třeba Dana Bártu, Lenku Dusilovou nebo rapera Izomandiase. Baťuškáři a filmovými fanoušky se už zaplnili také nedaleké Dvořákovy sady a právě tudy budou přijíždět auty na červený koberce. koberec první herecké a filmové hvězdy už ve 4 hodiny odpoledne. Mezi nimi bude také Oscarem oceněný herec Dustin Hoffman, který pak zamíří do velkého sálu v Termálu a tam převezme cenu za mimořádný přínos světové kinematografii. Z Karlových Varů Martin Hrnčíř, Radiožurnál.
10: Sport. Fotbalisté Portugalska v prvním kole play-off mistrovství světa porazili Chorvatsko 2-1. Portugalci sice prohrávali po gólu Perišiče z úvodu druhého poločasu. Obrat ale nastartoval Cristiano Ronaldo. Jeho první gól sice rozhodčí po kontrole u videa pro offside neuznal, ale portugalský útočník pak proměnil penaltu a v nastavení dal vítězný gól Gonçalo Ramos. Do osmifinále postoupili také Španělé, kteří porazili Rakousko 3-0 a Švýcaři po výhře 2-0 nad Alžírskem. Večer a v noci skončí úvodní kolo vyřazovací fáze. Od 20 hodin bude hrát Egypt s Austrálií, od půlnoci Kapverdy proti Argentině a v 15:30 ráno nastoupí Kolumbie a Ghana. Tenistky Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková se střetnou ve třetím kole Wimbledonu. Zatím proti sobě nehrály. Premiérou bude i duel mezi Karolínou Muchovou a Tajkou Savenkevovou. Oba duely jsou na programu v pozdním odpoledni.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na plzeňské dálnici před Prahou a zavřená 38. Uštok. Dálnice D5 je na příjezdu do Prahy z Plzně neprůjezdná. Na kilometru 4,5 likvidují následky vážné nehody. Dá se to objet přes přilehlou benzínku. I tak je kolona od 7. kilometru asi na 20 minut. Na D1 se zdržíte na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od Velké Býteše osobní od 180. kilometru. A je to až na půl hodiny směrem do Brna. Silnice 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy obousměrně neprůjezdná. Za Štoky se srazily dva kamiony. Objíždějte přes Petrovice nákladním přes Humpolec. A na silnici 3 z Prahy do Tábora už je silný provoz. Před Benešovem budete popojíždět asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Bude polojasná až oblačno, teploty většinou 21 až 25 stupňů. Tolik zprávy. A posloucháte Publicistiku s Tomášem Pancířem.
12: Může novela jednacího řádu sněmovny zabránit nepřiměřeným průtahům v projednávání legislativních návrhů? Nakolik varovný je případ spolku, který vybral peníze na letní tábory pro dětské domovy, ale děti v daném termínu nikam neodjeli? A proč pořadatelé jubilejního 60. ročníku Karlovarského filmového festivalu rozšířili tradiční červený koberec před hotelem Termal? Poslanci se dnes v závěrečném třetím čtení věnují novele jednacího řádu, která má omezit možnosti sněmovních obstrukcí. Kromě jiného výrazně délku projevu při jednáních o programu schůze. Tím v poslední době pravidelně poslanci tráví na začátku schůzí řadu hodin. Změny jednacího řádu předložila skupina koaličních poslanců spolu s předsedou klubu ODS Markem Bendou. Mnozí další opoziční politici jsou proti nebo navrhují odložení účinnosti změn do konce tohoto volebního období. A víc teď dodám s politologem Lukášem Jelínkem. Dobrý den.
13: Pěkné poledne.
12: Jak výrazně může v praxi ta novela, pokud tedy bude za chvíli schválena, omezit sněmovní obstrukce?
13: Samozřejmě, že může, protože se jedná za posledních 30 let o nejvýraznější úpravu jednacího řádu sněmovny a tím, že se zaměřuje na takové věci, jako jsou třeba řečnické lhůty, ať už pro řadové poslance nebo pro ty řečníky s přednostním právem, tak v těchto věcech samozřejmě do té délky projednávání zákonů i do těch obstrukcí, se kterými se stále častěji potkáváme, zasáhnout může, ale zase na druhou stranu šikovný zákonodárce si dokáže najít i nějaký jiný způsob obstruování. Já odkážu na slova Marka Bendy, předsedy klubu ODS, který před časem, když byl tázán, tak řekl, já jsem ještě obstruovat ani nezačal. Takže ti, kteří dobře znají jednací řád sněmovny a kteří znají všechny jeho slabiny, tak si určitě dokážou najít i nějaké jiné způsoby, jak zkomplikovat vládní většině projednávání zákonů, u kterých opozice o něco takového stojí.
12: Není ta změna jednacího řádu a její schvalování právě teď ze strany vládní koalice účelovou záležitostí? Nejde koaličním poslancům třeba o to, aby omezili opozicí už řadu týdnů avizované obstrukce při očekávaném jednání o změně financování médií veřejné služby?
13: Bohužel v České republice je úroveň parlamentní kultury na tak nízké úrovni, že se obávám, že skutečně tady toto je ta hlavní motivace. To znamená snaha omezit opozici. Ostatně jinak by zákonodárci z hnutí ANO nebo SPD byli ochotni něco podobného přijmout už v předchozím volebním období, kdy sami byli v opozici, ale to by si samozřejmě pod sebou podřezávali větev. Takovýto návrh má samozřejmě smysl, buď to směřovat až k tomu dalšímu volebnímu období v zájmu nějakých férových a předvídatelných pravidel, anebo je tady prostor pro to, aby se našla široká shoda mezi sněmovními stranami, mezi vládou a opozicí, a v takovém případě by asi nic nebránilo tomu, aby novela jednacího řádu sněmovny platila už v tom volebním období, kdy je přijata. Já si nejsem úplně jistý, jestli podpora ODS je znakem takového širokého konsenzu. Na druhou stranu přiznejme si, že ten chod poslanecké sněmovny je v současnosti tak výrazně blokován nebo sabotován opozicí v různých volebních obdobích z různých zájmů samozřejmě. Ovšem výsledkem je, že legislativní proces zadrhává a že i důvěra veřejnosti ve sněmovnu dál klesá. Proto si myslím, že stejně dříve nebo později nějaké úpravy jednacího řádu budou muset projít a samozřejmě jsou tam i mnohem závažnější body než ty, které se týkají obstrukcí. Například to, že se zvětšuje prostor pro projednávání zákonů ve třetím čtení, tak to si myslím, že je věc, kterou Česká sněmovna potřebuje už dlouhá léta.
12: A také dnes poslanci strávili docela dost času debatou o přístupu k alkoholu při jednání sněmovně. I k tomu směřuje jeden z pozměňovacích návrhů, ale já se vrátím k tomu, o čem vy už jste částečně mluvil, a to, co jsem říkal v úvodu, nebo o čem jsem mluvil v úvodu, někteří opoziční politici navrhují, aby se účinnost změn jednacího řádu odložila až k začátku příštího volebního období. Považujete to za legitimní požadavek?
13: Já už jsem vlastně naznačil, že to je legitimní požadavek, protože pokud má být jednací řád, který je zákonem předvídatelný a pokud má skutečně mít férové podmínky pro všechny, tak je logické, aby platil až od nového volebního období. Jenže s takovou se také může stát, že bychom se nikdy už žádné novely nedočkali. Proto v tomhletom ohledu asi může být ta podpora občanských demokratů tomuto jednacímu řádu klíčová, protože v takové situaci skutečně nakonec se projít může, dá se říct, že alespoň s podporou části opozice, ale jistá pachuť samozřejmě na jazyku zůstane dál.
12: Říká politolog Lukáš Jelínek. Díky, naslyšenou.
13: Nemáte zač, hezký zbytek pátku.
12: Stovka dětí z dětských domovů měla trávit tyto dny na dětském táboře. Domovy za pobyty zaplatili 100 000 korun. Ředitelka dětského domova ve Vrbně pod pradědem popisovala Radiožurnálu, že děti čekali hodinu a půl na nádraží na místě srazu. Zástupci domova se snažili dovolat organizátorům, ale marně. Organizátor spolek tábory Aurora totiž tábory na poslední chvíli zrušil a přestal z domovy komunikovat. Případ už řeší školský ombudsman, zmocněnec ministerstva školství pro ústavní a ochranu výchovu Štěpán Jílka, a právě toho teď vítám v našem vysílání. Dobrý den.
14: Dobrý den vám i posluchačům.
12: Jaký je a bude váš postup v téhle věci?
14: Tak my od těch prvních okamžiků, kdy jsme se vlastně o tomhle dozvěděli od kolegů z dětských domovů, tak shromažďujeme veškeré informace o rozsahu toho poškození, o termínech, o počtech dětí, kdy, jaká měly jet, a snažíme se vlastně vytvořit nějaké podklady, které následně i v návaznosti na to, jakým způsobem se nám podaří domluvit s tím organizátorem, využijeme vlastně k dalším krokům.
12: Kolik to v tuto chvíli, nebo jak to vypadá, kolik účastníků ten tábor měl mít, o kolika víte?
14: Ono tak obecně to souhlasí s těmi informacemi, které jsou veřejně dostupné. Jde asi zhruba o nějakou jako stovku dětí a o zhruba 10 dětských domovů.
12: Dá se mluvit ze strany pořadatele o podvodu? Máte takové podezření?
14: No to právě záleží na tom, jakým způsobem s ním následně ta komunikace s tím pořadatelem bude probíhat. Nám se podařilo navázat nějakou komunikaci, na dalších podrobnostech jsme se vlastně spolu domluvili, že se ještě spojíme a tam vlastně nám jde o to i nějakým způsobem vlastně jako dojít tomu, co se přesně stalo, jaké byly k tomu důvody, ale zejména hlavně k tomu, jak s tou situací, která vlastně nastala, nějakým způsobem konstruktivně naložit a vlastně docílit toho, aby to mělo co nejmenší negativní efekt a dopad na děti, které se na ty tábory těšily, a samozřejmě taky na kolegy ze zařízení, kterým to udělalo nejen čaru přes rozpočet, ale vlastně jako velké provozní problémy.
12: Jak to odůvodňuje pořadatel táboru, když říkáte, že jste v nějakém kontaktu?
14: Jo, to zatím je čistě ještě v nějaké komunikaci, k tomu ještě vlastně nemůžu sdělovat žádné jako podrobnosti.
12: Jak se vlastně k dětským domovům dostala nabídka tohoto konkrétního tábora a bylo tam něco, když to tak řeknu, podezřelého, mělo podle vás vedení domovů nějaký důvod k pochybnostem?
14: Já myslím, že ke kolegům se to dostalo naprosto standardně. Ono jako v téhle oblasti je zvykem, že je spousta organizací a pomáhajících služeb, které vlastně dětem v dětských domovůch i kolegům nabízí služby, které vlastně dokáží naplňovat potřeby dětí, které tam máme. A v 95% případů jsou tyhle služby vlastně jako kvalitní, dobré, bezpečné. Nicméně občas se vlastně narazíme na to, že to tak není. A to byl vlastně i tenhle případ. A ono jako teďkom optikou těch všech dostupných informací se může vidět, že prostě na začátku je jasné, že nějak jako mohlo jít o podvod, ale já se tady musím jako výrazně zastat ředitelů a ředitelek, protože mnoho z nich jednalo i na základě dobrých referencí o bezproblémovém průběhu třeba loňského ročníku toho daného tábora, jednali i na nějaké základě osobních setkání s předsedou té organizace a vlastně jednali i na základě třeba dostupných informací, například jako televizní reportáže, případně veřejné sbírky přímo pro toho organizátora, která byla zveřejněna na ověřeném darovacím portále. A důležité, co je taky říct, je to, že vlastně ti ředitelé a ředitelky a obecně lidi v zařízeních před prázdninama zajišťují jako enormní množství věcí, co koordinují pobyty dětí u rodičů a blízkých, posílají děti na sportovní soustředění a organizují je, a včetně třeba zahraničních zájezdů. Takže s tím souvisí jako obrovská míra administrativy a to vlastně jako vůbec nezmiňuje ani nějaké organizační a provozní záležitosti, jako třeba koordinaci dovolených zaměstnanců nebo nějaké řešení nutných oprav a údržby objektů, případně vnitřních prostor. A to vlastně všechno jako jenom poukazuje na to, kolik toho vlastně ti jako ředitelem a lidé v zařízení obecně mají naloženo, a proto se může stát, že třeba nějaké informace, které teďkom hodnotíme jako, že vzbuzují pochybnosti, tak třeba mohly jako uniknout v tom závalu všeho ostatního.
12: Vy jste se zmínil o tom, že na financování tohoto tábora se měly využít i peníze z veřejných sbírek. Komplikuje to nějak celý ten případ?
14: Ne, to si myslím, že ne. Nebo obecně. Teď nevím přesně, o jaké sbírce jako máte na mysli, jestli vlastně tu, kterou svolával ten organizátor.
12: To je jedna a zároveň, jestli jsem dobře četl, tak byly sbírky i pro jednotlivé nebo pro některé dětské domovy, aby ty měly peníze pro ty své děti.
14: Ne, tak to hodnotím právě naopak jako skvělý počin, a jde vlastně o sbírku na serveru z Nesnáze, která vlastně byla počinem Tomáše Slavaty a jeho kolegů z organizace Blíž domovu, a já jim vlastně za to hrozně moc děkuju. Protože stejně tak jako i všem lidem, kteří do té sbírky přispěli nebo ji sdíleli mezi své známé i neznámé, protože vlastně ty prostředky, které se získaly v prostřednictvím té sbírky, tak vlastně umožní dětským domovům rychle a vlastně promptně a bez nějakých jako zádrhelů reagovat na tu nastalou situaci, zajistit dětem náhradní programy, které vyžadují jako zvýšené třeba náklady nebo nějaké provozní obtíže. A vlastně pomůže to těm dětem nějakým způsobem zahojit ty zážitky, o které tím zrušením minimálně těch prvních turnusů, o které vlastně jako přišly. Takže já naopak za to jsem jako velmi rád, a ještě tím efektem je i to, že ta vlna solidarity, která vlastně se tohle sbírkou prokázala, tak dětem v dětských domovech i vlastně lidem, kteří s nimi pracují, tak ukázala, že vlastně nejsou sami a že při nějakých jako nesnázích nebo karambolech, které sem tam v životě přijdou, tak že se ve společnosti pořád najde jako velké množství lidí, kteří je dokáží podržet a podpořit. A takovým vedlejším efektem té sbírky je i taky to, že pro nějaké jako organizace je to takový jako signál, že vlastně jako děti z dětských domů tady nejsou nějakým způsobem jako bezbrané nebo vystavené k nějakému možnému zneužití a že jsou jako snadným zdrojem příjmu, ale že za nima určitá skupina lidí stojí a stejně tak jako se rodiče nebo vlastně jiní blízcí zasazují za své děti třeba z běžných rodin, tak tady tohle vlastně supluje ta společnost, případně někteří jedinci, kteří v těch dětských domovech pracují nebo se kolem nich pohybují.
12: My samozřejmě všechno okolo této kauzy, okolo tohoto tábora budeme dál sledovat ve vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Za rozhovor děkuji zmocněnci Ministerstva školství pro ústavní a ochranou výchovu Štěpánu Jílkovi. Díky, naslyšenou.
14: Naslyšenou.
12: V Karlových Varech začíná jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Ten nabídne přes 130 filmů. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme při dnešním slavnostním zahájení dvojnásobný držitel Oscara Dustin Hoffman. My jsme se před vysíláním spojili s výkonným ředitelem Karlovarského festivalu Krištofem Muchou. Zeptal jsem se ho mimo jiné na zatím asi nejviditelnější změnu, se kterou letošní ročník přichází. Proč pořadatelé změnili uspořádání před hotelem Thermal a rozšířili proslulý červený koberec?
15: My jsme s tím sledovali více věcí. Jedno je, že jsme si uvědomili, že nemáme hezké fotky z červeného koberce a že ta naše krátká varianta je velmi vlastně nekomfortní, protože musíte překrýt ty schody k hotelu Thermal, takže to byla taková nakloněná rovina a nebylo to příjemné pro hosty, kteří přijížděli na slavnostní zahájení nebo zakončení a pro delegace soutěžních filmů, který přijíždějí před hotel Thermal. Takže jsme udělali delší červený koberec a je srovnaný a věříme samozřejmě i dosvícený a tak, takže ty fotky by měly vypadat mnohem lépe. A druhá věc, že jsme si přáli využít to místo k tomu, aby to byl i vchod do velkého sálu na normální běžné projekce, aby si lidé stejně jako na festivalu třeba v Cannes nebo v Benátkách užili to, že chodí na film po červeném koberci, protože červený koberec patří k filmovému festivalu.
12: Takže opravdu každý návštěvník může mít svoji fotografii z opravdového červeného koberce. Letos je to jubilejní 60. ročník Karlovarského festivalu. V čem chcete, aby ten letošní kulatý ročník byl mimořádný?
15: My jsme si uvědomili v loňském roce jednu věc, když zemřel Jiří Bartoška a my jsme dělali tady tu velkou výstavu v ulicích Karlových Varů, tak spousta lidí chodilo a říkalo, to je stejně dobře, že pan Bartoška založil ten filmový festival. A my jsme říkali, ale pan Bartoška ho nezaložil, on ho zachránil, ale ten festival tady byl od roku 1946 a hrál větší či menší roli během celé té historie a uvědomili jsme si, že náš úkol je připomenout nejenom ty velká jména jako Jiří Bartoška, Eva Zárolová, Antonín Brousil, kteří prostě na festival posouvali, aby si ty lidi uvědomili, že to je fantastický, že v České republice existuje akce už 80 let a stále se udržela nějakou svoji roli mezi festivaly na světě. A to jsme si říkali, že je potřeba, abychom připomněli a jsme rádi, že se to snad daří.
12: Chtějí vlastně návštěvníci novinky, protože když jezdím do Karlových Varů, když zažívám tu festivalovou atmosféru, když vidím ty nadšené lidi, tak si říkám, jestli vlastně v takové míře nepřijíždějí rok co rok, protože se těší, že to bude stejné jako v loni.
15: Přesně tak. My jsme, vždycky o tom mluvíme s Markem Ebenem, který říká, pro Boha nic neměňte, ať zůstanou aspoň nějaké jistoty v životě, v tom roce našem, v našich životech a měl by to být právě Karlovarský filmový festival. Vy se samozřejmě nevyhnete novinkám a samozřejmě musíme se stále posouvat, aby ten festival nějakým způsobem nezakrněl. Musíme reflektovat na ty nové trendy a možnosti, které vám technologie přináší, ať jsou to rezervace lístků a tak dále, tak dále. Ale včera to bylo vidět na těch nádherných obrovských frontách diváků, kteří stojí tady už dva dny, čekali, než se otevřou pokladny a oni říkají, my bychom si to bez toho už neuměli představit, protože to je i sociální. My se tady povídáme s našima kamarády. A seznamujeme se, potkáváme se tady jednou za rok, jsme tady po 15., po 20., po 30. A to je krásný. Pojďme zachovat Vary jako místo, které přináší nějaké jistoty.
12: Už včera do Karlových Varů přijela asi největší hvězda letošního festivalu Dustin Hoffman. Jaký program jste mu připravili a budou mít návštěvníci, kromě těch oficialit přímo ve velkém sále Thermalu, budou mít možnost se s ním setkat?
15: Dustin Hoffman, ano, přiletěl včera, on je samozřejmě mu 89 let, takže ten jeho program je takový jako klidný. On dneska přijede na Červený koberec před hotel Thermal, protože večer bude dostávat cenu za přínos světové kinematografii, což bylo naše velké přání. A zítra uvede tady také ve velkém sále hotelu Thermal svůj film Absolvent. Takže tady budou asi nejjednodušší ty příležitosti k tomu ho vidět. On se těší, strašně se mu líbí ve Varech už včera. Přišli tady na soukromou večeři a byli nadšení, jak to tady vypadá. A, takže myslím, že se chce i projít po Karlových Varech a tak. A naštěstí Karlovy Vary, ten půdorys je tak relativně malý, že tady je šance, že se lidi budou pořád potkávat. Takže věřím, že návštěvníci na něj někde narazí tady na kolonádě.
12: Festivalové vstupenky se prodávají už od včerejška, nebo vstupenky a lístky na jednotlivé filmy. Vy jste oproti loňsku nezdražili. Je to udržitelné a jak je to vlastně s financováním festivalu? Jak velkou část získáváte od státu, od kraje, od města, jak velkou část od sponzorů a jak velkou částí přispívají sami návštěvníci?
15: My věříme, že se nám ceny lístku podaří udržet takhle nízko, protože samotný pobyt pro naše návštěvníky v Karlových Varech je poměrně dost drahý, tak nechceme, aby lístek stál stejně jako třeba na festivalu v Benátkách 30 euro, protože to by pro naše návštěvníky už bylo strašně složité to ufinancovat. Takže díky Ministerstvu kultury a našim partnerům jsme stále schopni držet tu cenu lístku takhle dole. My dostáváme od Ministerstva kultury řádově 20% rozpočtu a dalších 10% rozpočtu pokrývá město Karlovy Vary a Karlovarský kraj. Ale zároveň tam to spíš vnímáme trošku jako takovou půjčku, protože tady se během těch 10 dnů festival utratí skoro 700 milionů korun, takže ten přínos pro město a pro kraj je zcela jasný. A my, Karlovarský festival, oproti festivalům filmovým ve světě, je financován v obraceném poměru. My máme jenom řádově 30%, řekněme, z veřejných zdrojů a 70% až 80% od sponzorů. Když se podíváte na festivaly, jako je Cannes, Benátky nebo Locarno například, tak to financování obrácí z veřejných zdrojů. Oni mývají až 80% a 20% od sponzorů. U nás to je v tom opačném gardu.
12: Říká výkonný ředitel Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary Krištof Mucha. Díky, naslyšenou.
15: Děkuju, moc hezký den a těším se ve Varech.
12: A ještě dodám, že i letos bude přímo v Karlových Varech mobilní studio Radiožurnálu, ze kterého budeme vysílat po celou dobu filmového festivalu. To už je z polední publicistiky hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu plus všechno. Hezké odpoledne přeje Tomáš Pancíř.
16: Zprávy a Kateřina Cousidisová.
0: Česko získalo přes 500 milionů eur, tedy v přepočtu přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Oznámila to Evropská komise. Celkem z takzvaného modernizačního fondu uvolnila 2,5 miliardy eur na energetické projekty v členských státech Evropské unie. Přibližně 13 000 domácností v Praze 4 je bez teplé vody. Může za to porucha na důležitém teplovodním potrubí na rozhraní Michalské a Ohradní ulice. Na Facebooku o tom informoval starosta Prahy 4 Ondřej Kubín z ODS. Výpadek se týká Michle, Nuslí, Podolí a Krče. Pražská teplárenská očekává obnovení dodávek dnes večer. Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa, anebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Ženy můžou nadále využít i původní způsob se žádankou. Na Královéhradecku začínají vzpomínkové akce ke stému 60. výročí bitvy u Hradce Králové. Program potrvá 3 dny. Na Velkém náměstí v Hradci Králové pak výročí připomene série koncertů anebo večerní ohňová show.
16: Sport.
0: Čeští volejbalisté nastoupí dnes do semifinále mistrovství Evropy hráčů do 22 let. Výběr trenéra Nekoli vyzve od 17 hodin Izrael. Ve druhém semifinále se utkají Francie a Polsko.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: Nehoda na D5 se před Prahou a zavřená silnice 38 Uštok. Na dálnici D5 se rozjíždí kolona na příjezdu do Prahy z Plzně. Na kilometru 4,5 už se u nehody projíždí alespoň jedním pruhem. Kolona se teď přesouvá z D5 na Pražský okruh. Na dálnici D1 připomínáme kolony na příjezdu do Brna z Prahy. Kamiony od sjezdu na Domašov osobní poprvé zastaví až na 177. kilometru. Osobním před Brnem počítejte minimálně půl hodiny navíc. Na D1 silný provoz už taky před Šmejkalkou směrem do Brna. Zhruba od 18. kilometru na 24. pojedete 10 minut. Na dálnici D1 ve směru z Prahy do Brna se teď nedá sjet na 56. kilometru na Zruč nad Sázavou. Ve sjezdu zasahují záchranáři u nehody, sedí tam i vrtulník. Policisté sjezd zavřeli, sjíždějte až u Lokte, kilometr 66. Silnice 38 z Havlíčkova Brodu do Jihlavy je za Štoky neprůjezdná. Srazily se tam čelně dva kamiony. Silnice bude zavřená delší dobu. Osobním objíždějte přes Petrovice, nákladním přes Humpolec. A ještě silnice 3 z Prahy do Budějovice před Benešovem postojíte asi 20 minut v koloně, už je silný provoz. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
6: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Je polojasno, místy už je oblačno a na horách ojediněle přehánky. Večer má oblačnosti ubývat až do vyjasnění. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední radiožurnál s Janem Pokorným.
17: Dobré odpoledne. Chcete, aby do vás proniklo něco z Cimrmanovy geniality? Nepotřebujete židli Cimrmanovku nebo také řečenou jarušku. Stačí se posadit na Cimrmanovu lavičku. Právě na ní tento týden herci divadla Járy Cimrmana dotočili druhou sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana. Za největším českým géniem vás vezmeme už za chvíli.
6: Radiožurnál.
7: Každý den s vámi.
6: I o prázdninách.

0: Kdyby to nebylo tak obtížně vyslovitelné, chtělo by se říct, jestli ono není přecimrmanováno. Cimrmanovo ohniště, Cimrmanovo pádlo nebo skalní věž Jára Cimrman. Síť míst propojeným po největším Čechovi je stále hustší. Herci divadla Járy Cimrmana po těch nově objevených putují už v druhé sérii České televize Stopy Járy Cimrmana. Tento týden cyklus dokončili. Poslední klapka klapla v severních Čechách.
1: Chce, vidíte tamhle tu lavičku?
2: To vypadá, jako kdyby ji někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
1: Jasan.
2: Já myslím, že to bude spíš topol.
3: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ní za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
4: To dřevo je jasan.
5: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
6: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky. A přece jenom už je taky půl deváté.
3: Marek Šimon, čtvrtý nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
5: Pátý,
3: pardon.
2: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
3: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
6: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v Pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Járy Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek,
3: Místní cimrmaniak
6: ji takhle krásně opravil.
3: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
6: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v Pískovcových skalách. Nejdřív to byly Prachovské skály, potom jsme se podívali na Pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního.
7: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli, jo?
3: Miroslav Táborský tento týden natáčí Stopy Járy Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
2: No je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá. No.
3: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Járy Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky, a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
2: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolo jdoucí a taky je i trochu pobavit.
3: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Radiožurnál.
0: A jestli chcete soutěžit, tak zavolejte na telefonní číslo 221 552 255 221 552 255 a chtějte Járu Cimrmana.

0: Do soutěže Radiožurnálu se dovolal posluchač Milan Fridrich z Velkého Borku. Pane Fridrichu, dobrý den.
1: Dobrý den, pane Pokorný.
0: Dobrý den, nejste vy ten Milan Fridrich, ne, jste jiný Milan Fridrich.
1: No, jsem ten Milan Fridrich.
0: Jste ten Milan Fridrich, ale z Velkého Borku.
1: Ano.
0: Měli jsme jako téma různá místa, která nesou jméno Járy Cimrmana. Když uhádnete a odpovíte správně na všechny tři otázky, tak dostanete voucher, tedy poukaz od společnosti Volt v hodnotě 3000 korun. Výhoda je, že si můžete objednat ze stovek obchodů nebo i z online supermarketu Volt Market se širokým sortimentem. To tedy, když dostanete, když odpovíte správně na tři odpovědi, když na tři otázky, když odpovíte jenom dvě otázky, tak dostanete vlastně tip na letní výlet na Šumavu, a to do rodinného areálu Lipno. Máme pro vás jednak vstupenky na tamní stezku korunami stromů, což je fakt unikátní projekt, a k tomu můžete dostat buď vstupenky do tamního areálu Království lesa, a nebo si místo vstupenek do Království lesa můžete vybrat vstupenky do Aquavordu Lipno a užít si odpočinek ve vířivce s výhledem na Lipenské jezero. A kdybyste odpověděl správně na jednu otázku, ani tentokrát neodejdete s prázdnou. Tak, takové jsou ceny. Znáte pravidla soutěže?
1: Znám pravidla soutěže.
0: Takže víte, že je tam časový limit, jedna otázka, ano. Druhá otázka, třetí otázka, a pak už si můžete užívat některou z těch cen. Takže pojďme soutěžit, začínáme teď. Jak se jmenuje obec v severních Čechách, kde je Cimrmanova lavička, a odkud byla reportáž, kterou jsme slyšeli?
1: Je to Sloup v Čechách.
0: Je to u Sloupu v Čechách, ale ta vesnice se nějak jmenuje... Začíná na R a končí na C.
1: Radvanec.
0: Ano, já vám to uznám, odpověděl jste správně. Tak, otázka číslo dvě. Který herec, nejen divadla Járy Cimrmana, je průvodcem pořadu České televize Stopy Járy Cimrmana?
1: No, já neodpovím, protože bych chtěl cenu útěchy od Radiožurnálu, jelikož jsem fanoušek.
0: Jo, takhle vy to máte, to je pro nás velká čest.
1: Takže ano. Já už jsem se jednou dovolal, ale nepřišla mi cena. Ale to,
0: no, to byla právě ta cena útěchy, no.
1: Ano, ale...
0: Její problém je, že nechodí.
1: Dobře, tak ne, po časovém limitu odpovím, že to byl pan Záborský.
0: Dobře, tu odpověď vám rozhodně neuznám, protože byla po časovém limitu. Děkuju. Pozor, a blížíte se k vytoužené ceně útěchy, takové posluchače máme nejraději.
1: Ano.
0: A osobně dohlédnu na to, aby ta cena útěchy k vám dorazila. Tak se snažte neodpovědět správně. Slyšeli jsme o dalších místech, která diváci v druhé řadě cyklu uvidí, ve kterém městě najdeme základní uměleckou školu Járy Cimrmana.
1: Ve kterém, no tak řeknu Mělník.
0: No zkuste to jinak.
1: Tak řeknu Byšice, Bíkev, Biškovice, Čelákovice.
0: No tak dobře, už zavřete, Milane, ten atlas, jsou to Františkovy lázně. A vy tedy dostáváte od Radiožurnálu cenu útěchy, která přijde v dohledné době na vaši adresu. A děkujeme, že jste svým způsobem
1: já
0: i podpořil Radiožurnál, který vás má taky rád.
1: Ano, děkuju a zdravím. Mějte se krásně.
0: Takhle vypadá nelíčená radost. Mějte se krásně. Milan Fridrich.
2: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdně.

0: Barceloně začne zítra Tour de France a na startu bude i trojice českých cyklistů. V různých týmech pojedou Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba, kteří budou mít i velmi odlišné role ve slavném etapovém závodu.
1: Já bych byl spokojený samozřejmě, kdyby Mats získal zelený dres.
2: Mats Pedersen byl nejlepším spurtérem loni na Giro d'Italia a Matyáš Vacek si tehdy udělal velké jméno tím, jak ho k tomu dovezl. Teď by rád stejný úspěch svého kolegy zopakoval na Tour de France.
1: Aspoň kdybychom získali půlku toho, co jsme získali loni na Giro, tak by to byl extrémní úspěch. Chci, aby jsme tam měli dobrou atmosféru, aby jsme jeli na takový tý naší vlně a užívali si to a zároveň vlastně každý den podávali ten nejlepší výkon. Budu pomáhat Ajusovi vlastně, aby získal to pódium na tý Tour de France, což taky nebude jednoduchý, ale budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
2: Pomáhat spurterovi a zároveň být v kopcích k dispozici Juanu Ayusovi, to je pro Matyáše Vacka nesmírně náročná úloha. Ale na nedávném závodě kolem Švýcarska ukázal, že má výbornou formu. Pro Vacka to bude premiérová Tour de France, stejně jako pro Jakuba Otrubu. Jeho méně známá formace Caja Rural Seguros je na Tour de France na pozvánku a Otruba se do finální sestavy propracoval na poslední chvíli.
3: Určitě to bývá, že pokud ten člověk není vyloženě lídr toho týmu, tak ta nominace se dělá na poslední chvíli. Kuba se skvěle ukázal na mistrovství republiky, už předtím jsem četl, že měl dobrou šanci jet, takže je možný, že až po těch jeho výkonech na mistrovství republiky pár dní zpátky teprve opravdu 100% to místo mu potvrdili.
2: Komentuje to bývalý závodník Petr Vakoč. Po druhé bude na Tour Pavel Bittner, který se chystá především na sprinterské dojezdy na rozmezí prvního a druhého týdne závodu. Rád by vylepšil loňské čtvrté a páté místo v etapě.
4: Na Pavla Bittnera jsem se ptal Marka Cavendishe, jakože nejlepšího sprintera vlastně Tour de France historie, tak jsem se ptal, jak vidí Pavla Bittnera a on říkal, že to je pro něj zajímavé jméno, už jenom tím, že Pavel Bittner bude vlastně hlavním highlightem toho jeho týmu Picnic Post NL. Ten tým by měl jet na něj a měl by mu připravovat ty pozice. Taky je to skvělé, že máme českého závodníka, který je jakoby lídrem své stáje, což je úplně jako výjimečná záležitost a podařilo se to jen několika cyklistům v historii, že by celý tým na ně pracoval.
2: Říká šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek, náš reportér na Tour, od kterého uslyšíte každý den aktuální informace přímo od trati. Martin Charvát, Radiožurnál.

Vinaři z České republiky získali na mezinárodní soutěži Portugal Wine Trophy v portugalském Trás op Monte 32 zlatých a 5 stříbrných medailí. To je dobrá zpráva. Další uslyšíte na Radiožurnálu ve 13 hodin, což bude za 3 minuty. Dobrý poslech.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 13 hodin. Zprávy připravila Kateřina Cousirisová.
1: Česká bankovní asociace varuje před nevýhodnými platbami kartou zahraničí. Zemětřesení ve Venezuele nepřežilo téměř 2600 lidí. Tenistky Bartuňková a Krejčíková se utkají o postup do Wimbledonského osmifinále. Nehoda komplikuje provoz na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně na 4. kilometru. A bude polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky, teploty do 25 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Přes 60% Čechů plánuje i v zahraničí platit kartou. Ukazuje to studie společnosti FISAH, ve které se v dubnu zúčastnilo přes 1000 respondentů. Česká bankovní asociace ale varuje před zbytečnými poplatky. Expert ČBA Tomáš Hládek lidem radí, aby při dynamickém převodu měny na terminálu volili možnost platit v místní měně a ne v českých korunách.
3: V případě, že nám nabídnou v zahraničí, že můžeme rovnou platit v korunách, tak ten převod provádí provozovatel nějaké sítě nám v tu chvíli neznámým kurzem. Pokud si nedokážeme přepočítat, kolik by to asi tak mělo být, můžeme zaplatit nemalé poplatky, které s takovým převodem jsou spojeny.
1: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupl téměř na 2600. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová s tím, že pátrání po přeživších dál pokračuje. Stále se pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Ve spolupráci s ním chce Venezuela vytvořit fond na opravu a výstavbu nových domů, ve kterém má být přepočtu přes 4 miliardy korun. Prezidentka taky poděkovala za zahraniční pomoc. Do té se zapojil i český USAR tým, který se má z Venezuely vrátit v neděli. Část linky C pražského metra čeká týdenní výluka. Od zítřka do 10. července nepojede z nádraží Holešovice na Pražského povstání. Technici budou vyměňovat zabezpečovací zařízení. Cestující budou muset využívat náhradní autobusovou dopravu s označením XC, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.
4: Náhradní autobusová linka XC bude v sobotu a v neděli jezdit v intervalu 2 minut, ve špičkách pracovního dne v intervalu 80 sekund a v průběhu celého týdne brzo ráno a večer v intervalu 3 minut.
5: Sport. Tenistky Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková se odpoledne utkají o účast v osmifinále Wimbledonu. O postup bude bojovat také Karolína Muchová, která má za soupeřku úspěšnou kvalifikantku Savankivovou z Thajska. Muchová věří, že si udrží dobrou formu, do které se na trávě i díky nedávnému titulu v Bad Homburgu dostala. Odpoledne se bude snažit o 7. výhru v řadě v součtu s minulým úspěšným turnajem.
6: Strašně moc dělali ty zápasy, že jsem fakt vlastně v tom Bad Homburgu měla dobrý výhry. Myslím si, že i to finále, když to byl jenom set, tak jsem se cítila na tom kurtu dobře, že jsem dominovala a to mi určitě dodalo hodně sebevědomí. Je teda nevýhoda hrát takhle rychle v jiné zemi, na jiné trávě, ale zase na druhou stranu je to je docela výhoda v tom, že fakt mám to spoustu nahraného a cítím se dobře na tom kurtě.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nehoda na D5 u Prahy a uzavřená 38 Štoků. Na dálnici D5 jsou komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně. Za Rudnou na 4. kilometru u Orlenů odklízí nehodu dodávky z levém pruhu.

0: Kolona ze 6. kilometru je asi na 10 minut a silný provoz pak pokračuje i dál na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Celkově pak čekejte dalších 20 minut navíc. V Praze dopravu komplikuje oprava k Belské ulice. Jezdí se vždy pouze jedním pruhem a kolony jsou už z dálnice D8 od Ďáblic, teď asi na 10 minut. Plní se pak i Liberecká od sjezdu na Prosek ke Belské na 10 minut a dost zaplněné je i okolí třeba Letňany nebo Vysočany. Na dálnici D1 je silný páteční provoz z Prahy směrem do Brna před zúžením na Šmejkalce. Fronta od Popovic je ze 16. kilometru asi na 10 minut a vázne provoz také na příjezdu do Brna. Tam kamiony postávají už od Velké Bíteše z kilometru 165 až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196. Na D1 jsou pak komplikace čerstvě i z Brna do Prahy u Tasova na kilometru 154 hlášená nová nehoda, brzdí se před kolonou. A silnice 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu je neprůjezdná po nehodě u Štoků. Dá se to objet osobním autem přes Petrovice, kamionem přes Humpolec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Bude polojasno s kupovitou oblačností, na horách ojediněle přeháňky, večer má oblačnosti ubývat, teploty většinou do 25 stupňů, na jihu Moravy kolem 28. A ještě informace o energetické situaci. Základní stupeň platí po celých 24 hodin, odběr zemního plynu podle základního odběrového stupně. Tolik zprávy. Teď už odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Dobré odpoledne vám všem. Několika hodinové debaty o programu schůzí sněmovny by mohly od příštího roku skončit. Počítá s tím novela jednacího řádu, která má výrazně omezit obstrukce. Časový limit se má týkat všech, tedy i poslanců s přednostním právem, kteří dosud mohli mluvit nepřetržitě. O dění ve sněmovně budeme mluvit v odpoledním Radiožurnálu už za pár minut. Dobrý poslech vám všem.
1: Odpolední Radiožurnál
4: a Zuzana Burešová.

0: Jak budou vypadat schůze ve sněmovně od příštího roku, tak to by měl určit nový jednací řád, o kterém ráno opět začali jednat poslanci. Novela má omezit hlavně obstrukce ve sněmovně. Přibylo k ní ale taky několik dalších pozměňovacích návrhů. Víc informací o jednání poslanců už přidá reportérka Adéla Burešová. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Tuhle novelu si poslanci schválili teprve před chvílí, celkem hlasovali o více než 20 pozměňovacích návrzích. Tím asi nejkontroverznějším, který mezi sebou rozdělil koaliční poslance, byl lex střízlivost, který do novely chtěli přidat opoziční starostové. Šlo by o povinnost, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu. Předsedající schůze by pak z jednání mohl takového opilého poslance vykázat. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD řekl, že tento pozměňovací návrh podpoří. Připustil ale, že kontrola alkoholu by byla problematická.
2: Tady je ordinace ve sněmovně, takže by zřejmě musel být ten lékař vyzván, aby tedy přišel, já nevím, odebrat krev nebo dát fouknout. A co se stane, když ten poslanec odmítne třeba tu dechovou zkoušku, protože my ho nemůžeme podle ústavy žádného poslance přinutit k tomu, aby tu dechovou zkoušku si tady udělal. Ten návrh je z tohoto pohledu nedotažený.
1: Tento pozměňovací návrh ale nakonec neprošel, a to jen těsně. Z celkem 131 přihlášených poslanců hlasovalo pro 47 a proti jich pak bylo 48. Zbytek se tedy zdržel. Opoziční TOP 09 pak chtěla prosadit, aby novela jednacího řádu platila až od dalšího volebního období, tedy od roku 2029, a ty důvody vysvětloval na plénu předseda strany Matěj Ondřej Havel.
3: Pozor na to načasování. Pozor na tu dobu. Sedáte na lopatu, když podpoříte jednací řád v tuhle chvíli, odzbrojíte opozici v boji za nezávislost veřejnoprávních médií, a to bude bitva, která nebude úplně jednoduchá.
1: Ani tento pozměňovací návrh ale neprošel a novela by tak měla platit od ledna příštího roku.
0: A jak tedy ve výsledku bude nakonec vypadat ten upravený jednací řád?
1: Jak už bylo řečeno v úvodu, tak hlavním cílem této novely je hlavně omezit obstrukce. Má zkrátit řečnickou dobu hlavně u načítání programu, která zabírá i několik hodin. Časový limit by se pak měl týkat taky poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit prakticky neomezeně. A na závěr ještě dodám, že teď už se poslanci věnují třetímu čtení novely stavebního zákona.
0: My se ale na Radiožurnálu budeme za chvíli věnovat už jinému tématu. Za reportérkou Adélou Burešovou se ale do sněmovny vydáme v průběhu vysílání ještě několik. Pro tuto chvíli díky a naslyšenou.
1: Taky díky, naslyšenou.

Pokud jedete autem, další téma odpoledního radiožurnálu oceníte. Za chvíli vám totiž nabídneme další díl našeho letního projektu Prázdninová autoškola radiožurnálu. Tentokrát nás bude zajímat, jak to s telefonováním za volantem.

0: A co najdete v našem vysílání právě teď? Jednu radu pro řidiče z naší série Prázdninová autoškola Radiožurnálu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: V letní autoškole Radiožurnálu se věnujeme situacím, které řidiči řeší dnes a denně. Jednou z nich je i používání telefonu za volantem. Možná navigace, možná rychlý hovor a člověk si říká, co je vlastně ještě v pořádku. Takže jednoduchá otázka dnešního dne. Smím telefonovat během jízdy? Plukovník Jan Straka nám to objasní. Pane plukovníku, mohu nebo nemohu telefonovat?
3: Můžete telefonovat. Samotné telefonování není trestné, nicméně, jak zákon hovoří, řidič nesmí držet v ruce telefon nebo jiné obdobné zařízení. V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, telefonovat můžete. Tady je důležité ještě říct, že samozřejmě to samotné držení telefonu jako jedna z těch hlavních příčin nevěnování se řízení není ale jediná. I když telefonujete, tak pořád platí ta povinnost, že se musíte plně věnovat řízení vozidla.
2: Co znáte z vaší praxe, že lidé dělají za volantem?
3: Není možné, aby člověk při tom hovoru koukali nám, hledal něco v taškách, dejme tomu, případně vykonával další činnosti, které nesouvisí s tím samotným řízením. Byť to není telefonování ani držení hovorového zařízení v ruce, ale je to nevěnování se řízení jako takové.
2: Takže nemůžu za jízdy držet telefon, i když jen koukám do navigace?
3: Ano, je to špatně. To je právě to držení hovorového nebo jiného záznamového zařízení v ruce za jízdy. Nemůžete. Jediné, co asi můžete, je přijmout hovor tím, že si ťuknete na displej.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Aby bylo naše zpravodajství pro řidiče kompletní, přidáme ještě dopravní informace.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A začínáme na dálnici D1. Tam jsou teď čerstvě velké komplikace z Brna směrem do Prahy za Velkou Bíteší. Před sjezdem na Tasov na kilometru 153,5 v zúžení je velká nehoda. Srazilo se 6 osobních aut, auta jsou hodně poškozená, na místě už jsou hasiči, také záchranáři a projíždí se velmi pomalu pouze levým pruhem v areálu omezení. Kolona rychle narůstá, od Brna na Prahu už má skoro 5 kilometrů. Na dálnici D1 hlásíte nově komplikace i z Prahy směrem do Brna, a to za Prahou za sjezdem na Velké Popovice. Na 16. kilometru v koloně před omezením na mostě Šmejkalka stojí nepojízdný kamion.
6: V pravém pruhu zahraniční kamion začal vyndávat rukavice, nářadí a jde to opravovat. Takže kolona těch kamionů a všeho z Prahy bude.
5: Ještě dálnice D8 s Ústí nad Labem do Prahy za sjezdem na Roudnici nad Labem na 21. a 0,5 kilometru hlásíte velký výmol, je neoznačený, je to nebezpečné.
7: Začíná se tam propadat vozov, nevšiml jsem si teda vůbec, že by to bylo označený, a je to tak ve velikosti velkého kulatého kanálu.
5: A na dálnici D5 připomínáme komplikace na příjezdu do Prahy z Plzně za sjezdem na Rudnou na 4. kilometru u čerpací stanice Orlen. Tam stojí dodávka po větší nehodě v levém pruhu. Je to označeno, vybočuje se a kolona ze 6. kilometru je tam asi na 10 minut. Další zelená vlna nejpozději ve zprávách o půl.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Zprávy z domova a vašeho regionu.
1: Informace ze světa, sportu, kultury a dopravy.
0: To je zpravodajství na Radiožurnálu.
1: Aktuální servis. 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou skupina ČES, Rohlík.cz a Karlovarský kraj.
1: Posloucháte Radiožurnál, je 2:30 odpoledne. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
2: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát. Počet obětí zemětřesení ve Venezuele stoupl na 2600. Oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Pátrání dál pokračuje, i když jsou šance najít někoho živého čím dál nižší. Pohřešovaných jsou stále desítky tisíc. Na místě působí i čeští záchranáři z USAR týmu. Vrátit by se měli v neděli. Dopoledne skončila lhůta pro podání nabídek do soutěže na provozovatele rychlíkových vlaků mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem. Hodnota tendru je 3 miliardy a 360 milionů korun. Aktuálně na trase jezdí České dráhy. Nový dopravce bude linku obsluhovat od prosince 2028 dalších 6 let. V Mikulčicích na Hodonínsku už obec chystá zázemí pro účastníky letošní Cyrilo-metodějské pouti. Ta se koná v neděli na velkomoravském hradišti Vali, kde působili solunští bratři Cyril a Metoděj. Pouť pořádá mikulčická farnost spolu s obcí a tradičně se jí účastní i lidé v krojích.
3: Sport.
2: Hokejový obránce Bohumil Jank po 2 letech opouští extraligový Třinec. Bude hrát na Slovensku za Poprad, kde podepsal 2letý kontrakt. V Litvínově bude i nadále chytat brankář Tomek. Smlouvu prodloužil o rok.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nehody na D1 u Velké Bíteše a také na D11 u Chlumce. Na dálnici D1 jsou výrazné komplikace z Brna do Prahy u Velké Bíteše. Na kilometru 154 v omezení hromadná nehoda celkově 6 vozidel. Projíždí se v místě oprav areálem stavby, takže velmi pomalu a ta kolona od exitu Velká Bíteš z kilometru 160 je asi na půl hodiny prodlužuje se. Na dálnici D11 z Prahy směr Hradec Králové u Chlumce nad Cidlinou na 68,5 kilometrů. Kamion po nehodě blokuje pravý pruh, kolona z kilometru 67,5 je asi na 10 minut, ale brzdí se do kolony v nepřehledném úseku z plné rychlosti. Silný provoz tradičně v pátek na D1 z Prahy do Brna. Před omezením na mostě Šmejkalka asi 20 minut se jede pomalu od Velkých Popovic a také příjezd do Brna z Prahy. Kamiony stojí už od Velké Bíteše, osobní auta zastavují u Kývalky a pak pokračují pomalu do Brna. Na silnici 35 na tahu z Liberce do Prahy je velké zdržení u Hodkovic. Je tam omezení do jednoho pruhu, kolona má skoro 5 kilometrů od Rádelského mlýna na půl hodiny. A silnice 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu je neprůjezdná po těžké nehodě u štoku obousměrně. Osobním autem se to dá objet přes Petrovice, kamionem přes Humpolec. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Většinou je polojasno s kupovitou oblačností, na horách čekejte ojediněle přehánky. Večer má oblačnosti ubývat, teploty do 25 stupňů, na jihu Moravy tepleji kolem 28. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
5: Dobré zprávy se vždycky dobře poslouchají. Jednu vám teď přečtu. Češi poslali přes 2,5 milionu korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Peníze lidé poslali na veřejnou sbírku během jednoho jediného dne. Podrobnosti si už sami přečtěte na našem zpravodajském serveru iRozhlas.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: V odpoledním radiožurnálu vám nabízíme další téma. Britský premiér Keir Starmer se omluvil za nucené adopce dětí, na který se stát téměř 30 let podílel. Tuto praxi označil za skvrnu na historii Británie.
1: The shame is not yours.
2: Není to vaše hanba a nikdy nebyla. Jménem celé země říkám, je to naše hanba. Každému, koho se to dotklo, se hluboce a upřímně omlouvám.
0: Starmer tak vyslyšel zástupce adoptovaných dětí, které o omluvu usilovali 10 let. A to už je téma pro Jaromíra Marka ze zahraniční redakce. Dobré odpoledne.
3: Krásné odpoledne.
0: Tak o jaké době vlastně mluvíme a kolika lidí se právě tohle dotklo?
3: Bavíme se o období mezi roky 1949 až 76, tedy skoro 30 roků, a během té doby v Anglii a Walesu, ale ve Skotsku také, ale tato omluva se týká Anglie a Walesu, tak během té doby bylo odebráno úředně matkám 185 tisíc dětí. A ten důvod byl jediný, jednalo se o svobodné matky. A ty děti byly v rámci toho programu dány do péče náhradních rodin, samozřejmě velmi často nebo zpravidla o tom vlastně vůbec nevěděli. A to téma bylo opravdu dlouhou dobu v Británii tabu a britský parlament se jim začal zabývat až vlastně nedávno, v roce 2021, a to poté, co BBC odvysílala reportáž, která právě na tento neblahý fenomén upozornila.
0: Předseda britské vlády zřídil zvláštní fond, do kterého vložil 4 miliony liber, asi tedy 110 milionů korun. K čemu přesně budou sloužit?
3: Bude to k tomu, že vláda zřídí systém, který těm lidem umožní přístup k jejich záznamům o adopci, aby se dozvěděli konečně po těch letech, a mnozí z nich jsou opravdu už ve vysokém věku, kdo jsou jejich biologičtí rodiče, jak to s tou jejich adopcí bylo, jaké třeba mají zdravotní zázemí v té své vlastně biologické rodině, a také ty peníze budou použity na programy na podporu duševní zdraví těch dotčených lidí, protože mnozí opravdu to trauma sebou vlečou celý život.
0: Na nucených adopcích se v Británii podílely i církve, omluvili se už i jejich zástupci.
3: Ty se omluvili vlastně dřív než britská vláda, katolická církev už v listopadu roku 2016, anglikánská církev letos v červnu, ale to až vlastně s nástupem nové arcibiskupsky z Canterbury. No a zajímavé je to, že parlament vyzval vládu k omluvě už v roce 2023, ale tehdejší premiér Rishi Sunak, respektive jeho úřad, to odmítl. Včera večer se ty oběti konečně dočkali, někteří se dokonce setkali s premiérem Starmerem v Downing Street, ale nutno říci, že mnozí lidé se toho vlastně vůbec nedožili.
0: Předseda britské vlády se omluvil za roli státu při nucených adopcích a my jsme o tom v odpoledním radiožurnálu mluvili s Jaromírem Markem ze zahraniční redakce. Díky za to, naslyšenou.
3: Naslyšenou.

Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa se ze všech sil snaží omezit imigraci všeho druhu. Přesto se letošní fotbalové mistrovství světa, hrané hlavně ve Spojených státech, stalo svým způsobem festivalem imigrantů. Ostatně sami se přesvědčíte, když si za chvíli poslechnete další reportážní zápisník našeho zvláštního zpravodaje. Poslouchejte proto dál Odpolední radiožurnál.

0: Zápisník Jana Kaliby.
1: Pohled do zákulisí mistrovství světa ve fotbale.
2: Zápisník vám předkládáme právě teď ve 13 hodin a 48 minut. Prezident Donald Trump se marně snažil zrušit ústavní nárok dětí narozených cizincům na území Spojených států na americké občanství. Kromě toho spolu s deportacemi lidí bez dokumentů vláda zatýká taky řádné žadatele o azyl v USA, ruší ochranu uprchlíků a snaží se omezit ilegální cestování do Spojených států. Pocítili to i někteří z těch, kdo plánovali účast na fotbalové mistrovství světa. Přesto se dá tento šampionát označit za turnaj imigrantů.
3: Američtí fotbalisté se těší na osmifinále proti Belgii, ale kdyby bylo na prezidentu Trumpovi, střelec postupového gólu ze zápasu s Bosnou Folarin Balogun by za Spojené státy nehrál. Narodil se v New Yorku nigerijským rodičům. Nejvyšší soud tento týden potvrdil, že podle ústavy náleží i takto narozeným dětem americké občanství. A podobných případů najdeme v této zemi spoustu. Jesús Henao je velkým příznivcem prezidenta Trumpa a jeho imigrační politiky, i když ani on by podle Trumpa neměl být Američanem, v USA se narodil přistěhovalcům z Kolumbie.
4: Jsem hrdý, že jsem Američan a jsem moc rád, že tady žiju a zároveň jsem rád za své kolumbijské dědictví a kdyby se někdy stalo, že proti sobě budou hrát Spojené státy a Kolumbie, tak v každém případě vyhraju.
3: Jak slyšíte, s Jesusem mluví i fotbalový fanoušek a mistrovství světa sleduje. Trumpova administrativa také zastavila programy na ochranu uprchlíků ze zemí jako Kuba nebo Venezuela, ale i utečenců před islamistickými režimy v Iránu či Afghánistánu. Agenti imigračního úřadu ICE také zatýkají žadatele o azyl prchající třeba před válkou na Ukrajině. Právě uprchlíci před autoritářskými režimy nebo před válkami a jejich potomci jsou nezanedbatelnou součástí americké společnosti a často patří i k těm, kdo vášnivě sledují mistrovství světa, jako třeba bosenská Američanka Aida.
5: Utekli jsme sem před genocidou v Bosně v roce 1995. Amerika je můj domov, dala mi svobodu a možnost začít nový život. Ve fotbale jsem při vzájemném zápase přece jen fandila své původní zemi. Byl to splněný sen, vidět je tu hrát proti Spojeným státům.
3: Americký národní tým tvoří víc než z jedné třetiny právě imigranti nebo děti narozené v USA imigrantům. V tomhle ohledu ale nejsou Američané výjimkou. Skoro čtvrtina všech hráčů na šampionátu se nenarodila v zemi, kterou reprezentují. Rekordních 25 fotbalistů z týmu Curaçao se narodilo v Nizozemsku, takže americký Holanďan René Hojsen měl na výběr dokonce ze tří týmů, kterým mohl fandit a označovat je za své.
6: Ale celý tenhle koncept zemí je jedna z nejhloupějších věcí, které jsme kdy vymysleli. Lidi se po téhle planetě odjakživa pohybovali z jednoho místa na druhé a měli bychom to přijmout a oslavovat. Podívejte, jak tu lidi jeden den fandí v mexickém dresu a druhý den ti sami oblékají americké dresy a křičí USA. Není nutné přísahat věrnost jedné vlajce.
3: Myslí si René, jeden z mnoha, kdo tu během šampionátu chodí fandit různým týmům, které považuje za své. Lidé jako on dělají z letošního mistrovství světa skutečný festival migrantů. Ze Spojených států Jan Kaliba, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Stovky dronů, Dustin Hoffman a trochu širší červený koberec. Jsou to dostatečné oslavy 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech? Zeptám se.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
0: V předpremiéře v 3:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 8:30 večer.
0: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi. Zan.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Zlatý věk pařížských kabaretů v převratné době.
2: Zničila jste mi život.
1: A děsivá minulost.
3: Hledat pravdu často znamená otevřít monstru.
4: Tady mám šanci.
1: Záře reflektorů a temné stíny duše.
5: Musím žít dál.
1: Premiéra seriálu Montmartre. Dva díly v jeden večer.
6: Čekají tě krásné noci.
1: Poprvé ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
7: Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin. A poslechněte si také zprávy s Kateřinou Caussidisovou.
8: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit. Oslavy výročí americké nezávislosti i zápasy fotbalového mistrovství světa ohrožuje vlna veder. Basketbalisty čeká kvalifikace mistrovství světa ve Švédsku. Hromadná nehoda komplikuje provoz na D1 z Brna do Prahy na kilometru 154. A bude polojasno až oblačno. Na horách ojediněle přehánky teploty do 25 stupňů.
1: Radiožurnál. Zprávy. Víme, co se děje.
8: Sněmovní jednací řád by se od příštího roku mohl změnit. Cílem je hlavně omezit obstrukce při navrhování změn programu schůzí. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou dnes schválila sněmovna. Omezení řečnické doby při navrhování programu by se nově mělo vztahovat i na poslance s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle opozice. Poslanec KDU-ČSL Marek Výborný je přesto považuje jen za kosmetické. Jednací řád by si podle něj zasloužil hlubší změny.
9: Skutečně po těch 30 letech je na místě se podívat na ty zkušenosti z této sněmovny. Je na místě také reflektovat zkušenosti s jednacími řády z jiných zemí, jiných parlamentů a pokusit se nalézt nějaký konsenzus v této věci.
8: Alkohol si poslanci ve sněmovně nezakázali. Návrh opozičního hnutí STAN neprošel. Podle kritiků je populistický a těžko vymahatelný. Normu teď dostanou k posouzení senátoři. Vedra na východním pobřeží Severní Ameriky ohrožují účastníky fotbalového mistrovství světa i oslavy 250. výročí americké nezávislosti.
10: Při sobotních velkolepých oslavách amerického dne nezávislosti má být ve Washingtonu 38 stupňů Celsia. 36 bude ve Filadelfii, kde se v rámci oslav hraje i osmifinále fotbalového šampionátu Francie-Paraguay od 5 hodin odpoledne na stadionu bez umělého chlazení. V kombinaci s vlhkostí má nastat pocitová teplota, kterou hráčská asociace FIFPRO považuje za zdraví nebezpečnou. Podobně se horko a vlhkost projevily při vítězství Portugalska nad Chorvatskem v Torontu a postihnou i duel Argentiny s Kapverdami v Miami. Lidem na oslavách i na stadionu odborníci doporučují hodně pít a vědět, kam se jít schladit. Z Filadelfie Jan Kaliba, Radiožurnál.
8: Autobusoví dopravci posilují dnes a o víkendu dálkové spoje do Karlových Varů, kde začíná Mezinárodní filmový festival. Stále spoje už jsou třeba podle Flixbusu a Regiojetu téměř vyprodané a rychle se plní i přidané autobusy. Pokračuje mluvčí Regiojetu Lukáš Kabát.
11: Na pátek je aktuálně z Prahy směr Karlovy Vary vypraveno 15 pravidelných spojů, které jsou téměř vyprodané a dalších 17 posilových, kde se zaplňují poslední místa. Další posily jsou již nasazeny také na sobotu, neděli i pondělí. Podle aktuální poptávky budeme kapacitu autobusů navyšovat po celou dobu festivalu.
12: Sport. Čeští basketbalisté nastoupí ve Stockholmu v 19 hodin k utkání kvalifikace mistrovství světa proti domácímu Švédsku. Pro potvrzení postupu do další fáze kvalifikace potřebují výhru v jednom z posledních dvou zápasů. Trenér Luboš Bartoň o soupeři říká.
13: Hrajeme proti velmi silnému soupeři Švédům, kterým vlastně nechybí nikdo. Budou hrát doma, určitě budou mít plno. Musíme být připraveni na fyzického soupeře, který bude mít větší kvalitu a bude hrát před vlastním publikem. Takže koukat se na ten šestý zápas doma s Estonskem je zbytečný. Budeme se snažit vyhrát ten zápas ve Švédsku.
12: Úvodní část kvalifikace Češi zakončí pondělním utkáním v Brně proti zmíněnému Estonsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nehoda je na D1 u Popovic a také u Velké Bíteše. Na dálnici D1 jsou komplikace za výjezdem z Prahy do Brna. Za sjezdem na Velké Popovice na 16. kilometru překáží nepojízdný kamion v pravém pruhu. Kolona je tak od Pražského okruhu asi na 20 minut. Vázne provoz na D1 pak je na příjezdu do Brna. Kamiony postávají od Domašova z kilometru 168. Osobní auta pak souvislejí od Ostrovačic z kilometru 177. Zdržení

0: pak do omezení v Brně pro ně 25 minut. Na D1 jsou větší komplikace z Brna do Prahy, a to u Velké Býteše. Na kilometru 154 v omezení odklízí hromadnou nehodu, kolona z kilometru 160 asi na půl hodiny. Velmi silný provoz je na tahu 35 z Vysokého Mýta do Mohelnice. Kolona asi na 40 minut se táhne od Hrušové do centra Litomyšle a pomalu se pak jede také okolo Svitav a u Moravské Třebové. Na dálnici D5 je plný příjezd do Prahy z Plzně. Kolony jsou od Rudné z 5. kilometru, a to až na okruh k Ořechu, zdržení celkově 25 minut. 20 minut se v Praze popojíždí i pojížní spojice od Lanového mostu za Průmyslovou a také Cínovecká se ucpává od Ďáblic a Liberecká od Proseka, vždy kvůli omezení ve Kbelské. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zatím je většinou polojasno až oblačno, na horách ojediněle přehánky, večer má oblačnosti ubývat. Teploty 21 až 25 stupňů, na jihu Moravy 28 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Ve zprávách už jste slyšeli o oslavách 250. výročí americké nezávislosti. Budeme o tom mluvit i po 17. hodině, i když v jiné souvislosti. Bude nás zajímat, kam směřují Spojené státy pod vedením prezidenta Donalda Trumpa. Hostem moderátora Vladimíra Kroce bude Tomáš Klvaňa, odborník na Spojené státy a zároveň výkonný ředitel Aspen Institute Central Europe. Rozhovor uslyšíte v pořadu 20 minut Radiožurnálu, jako vždy krátce po 17. hodině.
1: Odpolední Radiožurnál
4: a Zuzana Burešová.

0: Další reportáž odpoledního radiožurnálu vás, vlastně nás zavede všechny za vámi do západních Čech. Lidé v Letcích na severu Plzeňska se obávají, že přijdou o zdroj pitné vody. Bydlí v sousedství vytěženého kaolínového lomu, kam až do roku 1989 vyváželo město Plzeň veškerý komunální i průmyslový odpad, včetně nebezpečných chemikálií. Bývalá průmyslová skládka je od 90. let zakonzervovaná. Teď se ale objevil soukromý investor, který nad ní chce drtit stavební odpad. Vliv tohoto projektu na životní prostředí aktuálně posuzuje plzeňské hejtmanství v rámci procesu EIA.
1: Bojím se o tu vodu,
2: říká Jarmila Kubíková. Strach o vodu mají i další obyvatelé Letců, třeba Richard Gabriel.
3: Bojíme se, že už nebude ani užitková.
2: Půl kilometru od chystaného záměru a bývalé skládky v Letcích u Plzně je zoopark Vlasta Urbánková.
1: Máme strach z kontaminace spodních vod.
2: K záměru vybudovat nad zakonzervovanou průmyslovou skládkou recyklační centrum na stavební drť se mohli vyjádřit majitelé sousedních pozemků, jako třeba Luděk Sláma z rekreační lokality Ledny Krkavec.
4: Investor zmínil, že když máme obavy a došlo by ke znehodnocení našich zdrojů pitné vody, že případnou škodu máme vymáhat na město Plzni.
5: Neustálá bagatelizace ze strany investora.
2: Popisuje atmosféru veřejného projednávání na krajském úřadě nezávislá místostarostka Letců Veronika Kulhánková.
5: Bude stavět recyklační centrum na staré ekologické zátěži.
6: Spodní vody řeší bývalá skládka,
2: tvrdí spolumajitel plánovaného recyklačního centra Daniel Fikerle.
6: Ekologické zátěže a to jde za státem a za stávajícím majitelem té skládky. To znamená město Plzeň.
7: Ta skládka je města Plzně, vznikla ještě za socialismu.
2: Náměstek primátora města Plzně pro životní prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
7: Před 15 lety posudek určil, že není nutno s tou skládkou v podstatě nic dělat, máme jim zachovat ten současný stav.
2: Tedy zakonzervovat a monitorovat.
7: Teď se tady ozývají hrozby, jestli ten stavební záměr něco na tom nezmění.
2: Stanovisko EIA k chystanému záměru v Letcích by mělo být podle mluvčí krajského úřadu Natálie Vajnarové známé do několika měsíců. Z Plzně Pavel Hala, Radiožurnál.
8: Radiožurnál. Každý den.

Ministr zahraničí Petr Macinka jedná v Budapešti o oživení Vyšehradské čtyřky a taky o společném postupu s Maďarskem v Severoatlantické alianci a Evropské unii. Na místě i náš reportér, se kterým se za chvíli spojíme.

0: tak všechno mám.
1: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů sobě je v Budapešti. Ve vztazích mezi Českem a Maďarskem je podle Černínského paláce silný potenciál. Macinka se dnes v krátké době už podruhé sešel se šéfkou tamní diplomacie Anitou Orbánovou. V Budapešti je i náš zvláštní zpravodaj Ladislav Novák, kterého zdravím. Dobré odpoledne.
2: Hezký den.
1: Tak jaký program má šéf české diplomacie v Maďarsku?
2: Ministr Macinka přijel jednat o bilaterální spolupráci, ale třeba také koordinovat společný postup Prahy a Budapešti v mezinárodních institucích, například ve vyjednávání dlouholetého rozpočtu Evropské unie nebo před blížícím se summitem Severoatlantické aliance v Ankaře. Ten hlavní bod programu té jednodenní návštěvy má už ministr Macinka za sebou. Šlo o setkání se zmíněnou šéfkou maďarské diplomacie Anitou Orbánovou. My už čekáme, za několik okamžiků by nám měl podat shrnutí, čeho dosáhl. Krom toho se také Macinka sešel i s vedením zahraničního výboru parlamentu. Přijal ho i šéf poslaneckého klubu opoziční strany Fidesz a blízký spolupracovník Viktora Orbána Gergely Gulyás.
1: A navazuje Macinková návštěva i na summit premiéru Vyšegrádské čtyřky z minulého týdne. Věnuje se tedy V4.
2: V4 je rozhodně jedním z hlavních témat. Maďarský premiér Péter Maďar minulý týden prohlásil, že Vyšegrádská skupina je zpátky po těch několika letech, kdy vztahy mezi Maďarskem, Polskem, Českem a Slovenskem ochladly, zejména kvůli rozdílným pohledům na ruskou válku na Ukrajině. Lídři se téměř nescházeli a je to právě iniciativa maďarského premiéra Pétera Maďara vdechnout této platformě nový život. Tím impulzem bylo jeho vítězství a jeho strany TISA v dubnových parlamentních volbách v Maďarsku. Ohledně Petra Macinky, jedno z prvních poselství, které dnes přednesl na jednání v parlamentu, bylo, že V4 umožňuje našim zemím mluvit silným společným hlasem v Evropské unii a proto je pro Česko tak důležitá. Ocenil také, že V4 chce koordinovat svůj postoj před každou Evropskou radou a spolupráci, že prohlubují i parlamenty všech čtyř zemí.
1: Už jsme v tom rozhovoru zmínili, že ministr zahraničí Macinka má v programu i setkání s politikem strany Fidesz. Jak on, tak i premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Fidesz podpořili před nedávnými volbami. Jak se tedy českým představitelům daří zbližovat s aktuální vládou, když ve volbách veřejně vystupovali proti ní?
2: Zdá se, že obě strany, jak tedy maďarská, tak česká vláda, obrátily list a staví na pragmatické spolupráci, kterou často zmiňují jak Andrej Babiš, tak Péter Maďar. Macinka byl Viktora Orbána dokonce osobně podpořit v Budapešti před volbami. Tehdy o něm řekl, že osobnosti jako on se rodí jen jednou za 500 let, nebo řekl, že když Orbán vejde do místnosti, jako by vešlo celé Maďarsko. Přesto si teď prý dobře rozumí už i se zmíněnou ministryní zahraničí Anitou Orbánovou ze strany TISA. Dnes se setkali už po druhé po nedávné schůzce na bezpečnostní konferenci Globsec v Praze. A ostatně o tom pohledu vpřed a odložení neschod stranou byl už i ten zmíněný summit Vyšegrádské čtyřky. Premiéři na něm hledali ty styčné body, oblasti, ve kterých si rozumí, a naopak odkládali ty neschody. A k těm novým pragmatickým vztahům obecně z maďarské strany pomáhá také snaha Budapešti napravit si po 16 letech vlády Fideszu reputaci a zlepšit vztahy, které má Maďarsko s partnery jak v blízkém regionu, tak v celé Evropské unii.
1: U jednání šéfa české diplomacie v Budapešti jsme mluvili s naším zvláštním zpravodajem Ladislavem Novákem. Díky za to a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Začínáme v sobotu 4. července.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Slunce je zlatou skobou na obloze přibitý. Pod slunce

0: pravidelném přehledu vám hned řekneme, po kom je vyhlášeno mezinárodní pátrání. Posloucháte Radiožurnál, je 14 hodin 30 minut. Zprávy připravila Kateřina Cousidisová.
1: Interpol pátrá po 39-leté Anastazii Berezovské z Ukrajiny. Mezinárodní policejní organizace o tom informovala na svém webu. Žena je podezřelá z pondělního bombového útoku v Monaku. Exploze vážně zranila ukrajinského oligarchu Vadima Jermolajeva a jeho partnerku. Lehčí zranění utrpěl i jejich 13-letý syn. Podle monacké prokuratury byla Berezovská v přestrojení za muže a žije v Německu. Z Monaka zmizela přes Francii a Itálii. Státní zástupce podal obžalobu na 3 lidi a 1 firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Informovala o tom Česká televize a potvrdil to i náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnily. Dráhy už dříve uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Prodej nových osobních aut v Česku roste. Za první polovinu letošního roku se meziročně zvýšil skoro o 6% na necelých 130 tisíc vozů. Oznámil to Svaz dovozců automobilů. Největší zájem byl o značku Škoda, druhý skončil Volkswagen, třetí byla Hyundai. Podle svazu stoupá taky poptávka po autech s alternativním pohonem. Sport. Vodní slalomářka Bára Galušková obsadila na mistrovství světa v Krakově 3. místo v závodě kajakářek do 23 let. 19-letá reprezentantka ziskem bronzu navázala po 3 letech na titul juniorské mistryně světa.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Nebezpečí na D10 u Březiny a kolony na D1. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova opatrně za sjezdem na Březinu. Na 65,5 kilometru je hlášený předjezd na vozovce. V jízdním pruhu jsou balíky polystyrenu, tak pozor. Na dálnici D1 stále čekejte komplikace za výjezdem z Prahy do Brna. Za sjezdem na Velké Popovice na 16. kilometru přikáží nepojízdný kamion. Blokuje pravý pruh a kolona je kvůli tomu už od Pražského okruhu asi na 20 minut z 12. kilometru. Vázne provoz na D1 také na příjezdu do Brna od Prahy, kamiony a tranzitní doprava poprvé zastaví u Domašova na kilometru 168, osobní auta pak stojí od Ostrovačic kilometru 180 a zdržení pro ně pak do Brna asi 30 minut. Na D1 pak zůstává velká kolona z Brna do Prahy u Velké Býteše na kilometru 154, tam v omezení odklízí hromadnou nehodu 6 aut. Kolona je tam asi na 30 minut z kilometru 160. A velmi silný provoz je na tahu 35 z Vysokého Mýta do Mohelnice, 40 minut se jede do centra Litomyšle.
4: Provoz je teda hrozný ve směru od Hradce, jako fakt hustý, takže to bude ještě narůstat podle mě. A řekl bych, že tam nic nebylo, že je to opravdu snad jenom provozem.
3: Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
2: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Většinou je polojasno s kupovitou oblačností a na horách ojediněle přehánky. Večer má oblačnosti ubývat, teploty 21 až 25 stupňů a na horách kolem 15. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Zuzanou Brešovou.
0: Na vaši cestu, ať už jedete domů z práce, na dovolenou, za přáteli nebo na nákup, vám posíláme skupinu Jelen a písničku, která se jmenuje Jediný, co chci. No a my chceme, ať se vám Radiožurnál dobře poslouchá.
2: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

Už jsme o tom dnes mluvili. Dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora letního tábora. Inkasoval od nich peníze, ale tábor zrušil. Lidé ve veřejné sbírce za jediný den vybrali peníze na náhradní pobyty pro děti. Detaily má náš reportér, za chvíli si je dozvíte i vy, pokud dál budete poslouchat odpolední Radiožurnál.

0: Češi poslali přes 2,5 milionu korun na podporu dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Na prázdninový pobyt pořádaný spolkem Tábory Aurora měly odjet desítky dětí. Spolek ale bez vysvětlení všechny turnusy zrušil. Dětské domovy už spolku zaplatili desítky, možná stovky tisíc korun. Organizátor táboru ale přestal komunikovat. Detaily už má reportér Jan Beneš, kterého zdravím. Dobré odpoledne.
1: Hezké odpoledne. Předsedou spolku Tábory Aurora je Roman Kalášek z Chomutova. Na jeho adrese se nám ho ale nepodařilo zastihnout. Nereaguje ani na volání, SMSky a e-mail. Jen v Ústeckém kraji čekali marně na příjezd autobusů děti ze 7 dětských domovů. Například z Krupky a Tuchlova na Teplicku, Vysoké Pece na Chomutovsku, Dlaškovic na Litoměřicku nebo Chomutova. Na Vysočině neodjedou děti z dětského domova v Jemnici, v Olomouckém kraji pak děti z Plumlova.
0: A kdy se objevily první pochybnosti, že něco není v pořádku?
1: Většina dětských domovů začala mít pochybnosti, když chtěli zaplatit doplatek za pobyt. Z Chomutova mělo odjet 2x22 dětí za necelých 200 tisíc korun. Pokračuje Petra Petreková, pověřená vedením dětského domova.
2: Pár týdnů před uskutečněním toho tábora se přestal ozývat, přestal brát telefon. Protože jsme měli zaplacenou polovinu toho tábora, tak jsme se chtěli zeptat, jako jak ten doplatek, a vlastně vůbec nebyla žádná komunikace. Nic.
1: Roman Kalášek se jim podle ní ozval až den před odjezdem a oznámil, že tábory ruší. Děti tak čekali na příjezd autobusu marně, říká Petra Petreková.
2: Ráno seděli, měli připravené batohy, měli připravené odtet Astridů svačiny a prostě čekali na ten autobus.
1: Na tábor mělo odjet 22 dětí, mezi nimi i tato desetiletá dívka.
3: Těšila jsem se hodně.
4: Jaký to bylo, když potom si se dozvěděla, že se nikam nejde?
3: Byla to smutná.
1: Domovy museli narychlo odvolávat vychovatele z dovolených, aby se o děti postarali. Podle policie teď domovy podávají na spolek Tábory Aurora trestní oznámení.
0: A kam děti vlastně měly jet?
1: Původně to mělo být rekreační středisko Hrachov na Sedlčansku. Jeho provozovatel Roman Houška Radiožurnálu potvrdil, že Romana Kaláška zná a že ho od loňského listopadu kontaktoval asi 3x. Podle něho se vyptával na ubytování dětí, ale vždy byl nekonkrétní, co se týká počtu dětí i termínů. Naposledy poptával ubytování od 1. července do 7. července pro 100 dětí. Houška ho odmítl, že už je pozdě. Roman Kalášek pak na poslední chvíli oslovil provozovatele areálu v Rejdicích v Jizerských horách. Ten nám pod podmínkou anonymity potvrdil, že na začátku týdne osobně s Kaláškem řešil ubytování pro 130 dětí a zároveň i dalších 5 turnusů. Den před příjezdem dětí v Rejdicích nakoupili potraviny za 42 tisíc, zajistili program pro děti, ale Kalášek nezaplatil ani zálohu a jak víme, nepřijeli ani děti. Romana Kaláška se snažíme i nadále kontaktovat, zatím ale marně.
0: A ten, kdo se ho snaží kontaktovat, je reportér Radiožurnálu Jan Beneš. Díky za tyto informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.

Mám pro vás dvě sportovní zprávy. Artis Brno přijal nabídku od Ligové fotbalové asociace a v příští sezóně bude hrát nejvyšší soutěž, v níž nahradí vyloučenou Karvinou. A ta druhá zpráva, mužská tenisová asociace ATP chce od roku 2028 výrazně omezit turnaje ve čtyřhře i jejich finanční ohodnocení. Hráči se po schůzce s představiteli ATP během Wimbledonu proti tomu v prohlášení ohradili. A právě na dvorce Wimbledonu se vydáme v odpoledním radiožurnálu za chvíli.

0: tebe. Tři české tenistky budou hrát o postup do osmifinále Wimbledonu. Karolínu Muchovou čeká souboj s Tajkou Savankevovou a v českém duelu se utkají Barbora Krejčíková a Nikola Bartuňková. Karolína Plíšková nestačila na loňskou vítězku Polku Igu Švjontekovou a bude přemýšlet o tom, jestli se ještě někdy ve Wimbledonu představí.
1: No, já jsem ráda, že jsem tady byla. Byla tady moje ségra, byl tady s malým, takže to byl takový pro mě fakt hezký týden. Byli jsme tady týden dopředu, takže jsem se dostala docela dost i do města, což normálně jakoby ty roky předtím jsem nikdy jako nejezdila. Teďka jsme byli na hotelu víc jako v centru, takže to byl takový trošku jiný Wimbledon. A furt jsem ráda, že jsem tady udělala to kolo, že jsem se tady trošku zdržela a nebudu to jakoby brát úplně totálně negativně.
2: Možná i proto, že to klidně poslední zápas tady ve Wimbledonu mohl být, byla Karolína Plíšková ráda, že její blízcí sestra Kristýna i manžel Michal Hrdlička byli na centrálním dvorci, ze kterého má česká hráčka hodně pozitivních vzpomínek. Třeba na rok 2021, kdy na něm hrála finále s Australankou Bártyovou a těsně předtím tam porazila Bělorusku Sabalenkovou.
1: Na tu Sabalenku se vzpomenu často, protože to byl skvělý zápas a byl jakoby hodně těsný a jako úrovní byl podle mě dobrý.
2: I teď by ještě Karolínu Plíškovou lákalo porážet ty nejlepší hráčky, byť proti některým se i se svým stylem hraje hůř. Motivaci má stále velkou, ale tělo po zápasech už bolí víc než dřív.
1: 10 let jsem nebyla v podstatě skoro zraněná, takže teďka jako člověk se občas něčím zbudí, občas prostě někdy něco bolí, aniž bych jako popravdě věděla třeba proč, nebo něco se občas objeví. Teďka jako by s těma kotníkama mám trošku problémy, takže to jsem dřív vlastně neměla vůbec. Možná jako bych se ještě dostala jako by do lepší fyzické formy, ale bylo by to možná na úkor tomu zdraví, no.
2: Přiznává Karolína Plíšková, že by chtěla být zdravá i po kariéře.
1: Jako jestli pak třeba někdy to za to jako by stojí, že si pak člověk třeba nemůže jít ani, já nevím, prostě projít nebo zaběhat nebo tak, takže to určitě nechce, aby to došlo, to věřím tomu, že nedojde.
2: Českou tenis ještě čeká grandslamové US Open. Žebříček od návratu po zranění vylepšila tak, že už se dostane do hlavních soutěží, ale rozhodování o tom, co bude dál, se blíží.
1: Nevím, teďka tuhle sezónu jsem si řekla, že chci určitě odehrát do US Open, kde se vlastně taky dostanu do hlavní, to určitě hrát budu. A co bude příští rok, uvidíme.
3: Podle čeho si myslíte, rozhodnete?
1: Podle nálady. Ne, asi podle tak nějaký fyzický, jako nějaký připravenosti a tak. Samozřejmě jako nebudu lhát, začíná to být jakoby těžší a těžší a je to znát jakoby několik sezónu odehraných prostě od začátku do konce, nikdy jsem jakoby nic moc nevynechala, takže určitě i jako to tělo to prostě cítí, no, takže asi podle toho a asi nějak na konci roku se prostě rozhodnu, jak se mi bude chtít nebo nejenom chtít, tak mě by se asi chtělo, ale říkám, jak nějak na tom bude tělo a jaká bude hra a tak.
2: Řekla někdejší světová jednička Karolína Plíšková. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: A dálnice D11 z Prahy do Jaroměře je neprůjezdná u Hradce Králové. Za sjezdem na Kukleny na 92. kilometru policisté vyšetřují nehodu, dělají fotodokumentaci poškozených svodidel a provoz tak na Jaroměř od Prahy na několik minut zastavili. Dá se sjet z D11 na exitu 90, pak to oběd po silnici 611. A také na silnici 37 mezi Pardubicemi a Chrudimí zastavený provoz u Draškovic, tam zasahují hasiči u požáru auta. Provoz je tak také dočasně pozastaven obousměrně. Další zelená vlna už ve zprávách v celou.
4: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 20 minut radiožurnálu.
1: Spojené státy si zítra připomenou 250 let nezávislosti. Prezident Donald Trump řekl, že tehdy začala nejvýznamnější politická cesta lidských dějin. Kam se tato cesta pod Trumpovým vedením stáčí a kudy ještě může vést? Vladimír Kroc se zeptá odborníka na Spojené státy, výkonného ředitele Aspen Institute Central Europe, Tomáše Klvani.
2: Poslouchejte 20 minut radiožurnálu.
0: 20 minut přímých otázek a jasných odpovědí.
2: Dnes po 17. hodině.
0: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.

0: Posloucháte Radiožurnál, je 15 hodin. Zprávy připravila Kateřina Causidisová.
1: Kvůli páru lanovky na Ještětop žaloval státní zástupce 3 lidi a jednu firmu. Spojené státy prý varovaly Írán, že Izrael chtěl zabít jeho hlavní vyjednavače. Na mistrovství světa ve fotbale bude hrát o 8. finále Argentina proti Kapverdám. Fotbalový Artis Brno bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou ligu. Vyšetřování nehody zastavilo provoz na dálnici D11 z Prahy do Jaroměře u Hradce Králové. A zítra bude skoro jasno, postupně zataženo, večer v Čechách déšť nebo přehánky, nejvyšší teploty do 24 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Státní zástupce podal kvůli páru lanovky na Ještěd obžalobu na 3 lidi a České dráhy. Ty lanovku v době nehody vlastnili. Obžaloba všechny viní z obecného ohrožení z nedbalosti. Informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr.
3: Pro příčin obecného ohrožení z nedbalosti podle paragrafu 273 odstavec 1, odstavec 2, písmeno B, odstavec 4 trestního zákoníku.
1: České dráhy opakovaně uvedly, že s obviněním nesouhlasí a jsou připravené se bránit. Jedna z kabin lanovky na Ještědce po přetržení tažného lana zřítila na podzim 2021. Zemřel při tom průvočí. O nečekané roztržce mezi Spojenými státy a Izraelem píše deník Washington Post. Podle něj se americká vláda na jaře obávala, že Izrael plánuje zavraždit dva nejvyšší íránské vyjednavače, se kterými Bílý dům domlouval konec války a znovu otevření Hormuzského průlivu. Američtí představitelé proto prý prostřednictvím prostředníků Teherán před izraelskými plány varovali.
4: O život podle deníku Washington Post měli přijít ministr zahraničí Abbas Araghchi a předseda parlamentu Mohammad Ghalibaf. Právě s těmito dvěma muži přitom Trumpovi vyjednavači dojednali příměří i červnovou rámcovou dohodu o ukončení války. Podle analytiků varování ukazuje na hlubokou roztržku mezi spojenci. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu usiluje o svržení iránského režimu a snaží se americké dohodě s Teheránem zabránit. Ze Spojených států Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: V Lhotě pod Lipčany na Královéhradecku začal 44. ročník sjezdu obcí, které mají v názvu slovo Lhota anebo jeho podobu. Akce se účastní až 5000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehot anebo Lehotek. V Česku i na Slovensku je takových míst přes 400. Pořadatelství převzala obec po středočeské Vrbové Lhotě, která se organizace vzdala. Pokračuje nezávislý starosta Lhoty pod Lipčany Jaroslav Jelínek.
5: Nám se obec rozroste 5x. Máme výbornou spolupráci s naším agrodružstvem, ty nám tady půjčili 10 hektarů pole, kde bude starý město a parkoviště. Obec investovala do kabin místního Sokola, kde jsme udělali úplně nový sprchy, úplně nový toalety, zázemí prostě pro lidi. Plus jsme si pronajali další mobilní toalety, mobilní sprchy, mobilní oplocení, všechno, co se dalo půjčit, jsme si půjčili.
6: Sport. Fotbalový Artis Brno bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou ligu. Celek přijal nabídku Ligové fotbalové asociace, která o přijetí informovala v tiskové zprávě. Detaily má přímo z Brna reportér David Nekvinda.
7: Artis Brno v nejvyšší soutěži nahradí Karvinou, kterou etická komise fotbalové asociace České republiky vyloučila z šance ligy kvůli korupci. Nabídku posunout se mezi elitu nejdřív dostalo Táborsko jako druhý tým minulé druholigové sezóny, to ale tuto možnost nevyužilo a šanci tak dostal třetí Artis. Už na jaře postoupila sportovní cestou brněnská Zbrojovka. V Brně tak najednou jsou dva prvoligové týmy, které se dělí o stadion v Srbské ulici. První derby sezóny je čeká v 8. kole v polovině září. Z Brna David Nekvin. Radiožurnál.
6: Na fotbalovém mistrovství světa pokračuje úvodní kolo play-off. Od 8 hodin našeho času začne zápas Austrálie-Egypt, od půlnoci Argentina-Kapverdy a od 3 hodin a 30 minut ráno Kolumbie-Ghana.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Otevřená D11 u Hradce Králové a nehoda na D5 před Prahou. Dálnice D11 z Prahy do Jaroměře je opět průjezdná u Hradce Králové. Na 92. kilometru policisté vyšetřují nehodu. Provoz byl na chvíli zcela zastaven. Teď už se projíždí pravým a odstavným pruhem. Kolona z kilometru 90 se rozjíždí. Na D5 na příjezdu do Prahy z Plzně před sjezdem na Pražský okruh hlásíte novou nehodu.
9: V té koloně přibližně na kilometru 1,5 a osobní auto versus nákladák. Mě blokují pravý jízdní pruh a musí to teda všechno do levého.
8: Kolona je od Rudné z 5. kilometru asi na 15 minut a kolona pak pokračuje i na okruhu k Ořechu, tam čekejte dalších 20 minut navíc. Na D1 jsou komplikace za výjezdem z Prahy do Brna. Za sjezdem na Velké Popovice na 16. kilometru odtahují nepojízdný kamion z pravého pruhu.

0: kolone, tak od průhonic ze 6. kilometru je to asi na 25 minut. A na D1 čekejte velké zdržení i z Brna do Prahy u Velké Býteše na kilometru 154 v omezení. Blokuje 6 aut po nehodě, jeden pruh. Kolona z kilometru 162 je na 45 minut. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Volejte call centrum zelené vlny 800 553 553. Počasí.
2: Zítra bude skoro jasno až polojasno, později oblačno, od severozápadu přechodně je zataženo. Později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo přehánky. Teploty do 24 stupňů na jižní a střední Moravě a na východě Slezska kolem 28. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Zuzanou Burešovou.
3: Dobré odpoledne. Hosty Radiožurnálu dnes byli přímo z Venezuely velitel českého USAR týmu Petr Vodička a jeho zástupce Jiří Němčík. Mluvili o aktuální situaci v zemi po ničivém zemětřesení. Reprízu rozhovoru nabídneme ve večerním Radiožurnálu krátce po 21. hodině, vlastně po 22. hodině. Do Venezuely se vydáme i za chvíli. Poslouchejte dál odpolední Radiožurnál.
1: Odpolední Radiožurnál.
3: A

0: Venezuelská prozatímní prezidentka Delcy Rodríguezová odmítla obvinění z opožděné reakce na zemětřesení z minulého týdne.
1: Nečekali jsme až 3 dny, začali jsme jednat hned.
0: Z pomalé a nedostatečné pomoci vládu obvinují lidé z postižených oblastí na severu země. Počet obětí stále roste, oficiální bilance je téměř 2600 mrtvých. Budeme o tom mluvit s Helenou Berkovou ze zahraniční redakce. Vítej.
2: Dobrý den.
0: Jaké argumenty tedy Rodríguezová uvedla?
2: Důrazně hájila postup vlády. Řekla, že po těch otřesech 24. června zasáhla v řádu hodin, že vyhlásila nouzový stav, aktivovala plány pro mimořádné situace, nasadila do akce tisíce příslušníků bezpečnostních složek. Zkrátka vláda podle Rodríguezové udělala, co mohla a dělá to nadále. Caracas taky podle Rodríguezové okamžitě požádal o mezinárodní pomoc a zareagovali i Mezinárodní měnový fond a Světová banka. Rodríguezová taky mluvila o, cituji, mediálních laboratořích, které se podle ní snaží vytvořit dojem chaosu a řekla, že to je politicky motivované. Ten pojem mediální laboratoře neupřesnila.
0: Zatímco si tady my dvě spolu povídáme, tak stále pokračuje prohledávání trosek. Je vůbec šance, že se podaří najít někoho, kdo přežil?
2: Naděje už je mizivá, ale přesto ještě včera vyprostili muže. Tisíce záchranářů i ze zahraničí, hasiči, vojáci, dobrovolníci, civilisté stále odstraňují trosky i bez těžké techniky. S postupem prací se ten oficiální počet obětí ještě zvýší podle odhadů OSN a americké geologické služby. Jich může být až 10 tisíc. Počet pohřešovaných venezuelská prozatímní prezidentka neuvedla, ale podle seznamů na webu je jich necelých 40 tisíc.
0: Máme zprávy o práci českých specialistů ve Venezuele?
2: Ano, český tým USAR je tam od neděle, stále pracují v sutinách, pomáhají obyvatelům, kteří třeba hlásí, že by někdo pod tou masou betonu mohl být, některý jejich blízký, tak tým to prověřuje. V rozhovoru pro Radiožurnál o tom mluvil přímo z Venezuely zástupce velitele týmu Jiří Němčík.
3: Za každým mrtvým, to není číslo, za každým se skrývá velký příběh a je to vlastně velká tragédie pro rodinu. A už to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, je, že aspoň v té smrti bude mít svou důstojnost.
2: Čeští záchranáři by se měli vrátit domů do Česka v neděli.
0: A jak už jsme uvedli rozhovor právě s českými záchranáři, kteří se nám dnes přihlásili přímo z Venezuely, nabídneme ve večerním Radiožurnálu dnes, tedy krátce po 22. hodině. Teď už děkuji Heleně Berkové ze zahraniční redakce. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.

0: kam teď s odpoledním radiožurnálem za vámi na silnice a dálnice po celém Česku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D1 stále čekejte velké kolony za výjezdem z Prahy do Brna. Za sjezdem na Velké Popovice na 16. kilometru stojí nepojízdný kamion. Odtahová služba už je na místě, ale kolona v páteční špičce po pojíždí od Česlic z 9. kilometru to zdržení je asi 30 minut. D1 je pak stále hodně ucpaná i na cestě z Brna do Prahy na Vysočině u Velké Bíteše. Na kilometru 154 v omezení stojí 6 aut po nehodě. Kolona je tak z kilometru 162 skoro na 45 minut. Dá se to objet přes Velkou Bíteš po souběžné silnici. Na silnici 37 je zastavený provoz mezi Pardubicemi a Chrudimí u Dražkovic. Hasiči tam likvidují požár, dodávky s papírem nedá se projet. Ty kolony narůstají, jsou už od Mikulovic a také z Pardubice stojí. Dá se to ale objet přes Mikulovice a z Pardubic po Chrudimské ulici. Na tahu 35 jsou kolony mezi Turnovem a Libercem. U Hodkovic je dlouhodobé omezení, kolony jsou na Prahu i na Liberec vždy asi na 25 minut a 35 se ucpává i na trase z Hradce Králové do Mohelnice. Tam ty kolony jsou dlouhé před Litomyšlí, pak také v okolí Svitav a stojí se i před Moravskou Třebovou. Celkově zdržení na trase zhruba hodinu. A silnice 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu je neprůjezdná po těžké nehodě dvou kamionů u Štoků. Osobním autem se to dá objet přes Petrovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

0: A teď už nás na Radiu Žurnálu bude zajímat trh s bydlením, konkrétně aktuální situace ohledně nájmu. Podíl nájemníků, kteří se aktuálně spožďují s placením nájemného, je nejnižší od podzimu roku 2024. Za první čtvrtletí letošního roku tvořili neplatiče 2,2% nájemníků. To je o 0,2% bodu méně než v posledních třech měsících roku loňského. Vyplývá to z analýzy Asociace nájemního bydlení a my to právě teď probereme s Terezou Chlubnou z ekonomické redakce. Vítej.
1: Krásné odpoledne.
0: Takže o jakých nájemnících se tu vlastně bavíme? Jakou část společnosti asociace zkoumala?
1: Ta analýza vychází z dat členů asociace, kteří dohromady vlastní a pronajímají přes 65 tisíc bytů po celém Česku. Pokračuje prezident asociace nájemního bydlení Jakub Vysocký.
2: Typicky to jsou například nemovitostní fondy, společnosti, které vlastní sami ty bytová portfolia, například také developeři nebo firmy, které spravují bytové jednotky pro majitele.
1: Ta změna o 0,2% bodu je opravdu malá, podle Vysockého spíš ukazuje na nějaký trend. Jak Vysocký doplňuje, do nájmu se přesouvají i lidé s vyššími příjmy, kteří si nemůžou dovolit vlastní bydlení, ačkoliv ho třeba dřív plánovali. Týká se to třeba Prahy a Brna.
2: Tady opravdu ta cena toho vlastnického bydlení při ceně a úrokových sazbách hypoték, které dnes máme a které začaly opět mírně růst, tak opravdu se to bydlení vlastní pro ně stalo nedostupné a tam třeba ta splátka hypotéky měsíčně vyjde u stejné bytové jednotky ve stejné lokalitě třeba o 9-10 tisíc korun víc, než když jdou do nájmu.
1: Lidé v nájmech si zkrátka to bydlení chtějí dlouhodobě udržet, proto asi i ta platební morálka.
0: Terezo, když se na to podíváme z pohledu nájemníků, dá se ten pokles počtu neplatičů číst i tak, že se jejich finanční situace zlepšuje?
1: Já jsem se na to ptala na jejich zkušenosti Sdružení nájemníků České republiky a podle nich je to spíš trochu jinak. Většina lidí sice nájem platí včas a když už se do nějakých problémů dostanou, chtějí to řešit. Jak ale popisuje předsedkyně Sdružení nájemníků Lenka Veselá, nájemné roste rychleji než mzdy a pociťují to už i rodiny ze střední třídy žijící v nájmech a nejenom nízkopříjmoví.
3: Nájemci proto šetří na všem ostatním. Omezují dovolené, kroužky pro děti, větší nákupy. Navíc většina nájemních smluv je uzavřená na dobu určitou, takže mnoho lidí žije v nejistotě, jestli budou moci v bytě zůstat a za jakých podmínek jim bude nájem prodloužen.
1: A třeba podle platformy pro sociální bydlení velkou roli hrají i sociální dávky, které některým lidem pomáhají si ten nájem vůbec udržet.
0: Tématem dnešního odpoledního biznesu bylo nájemní bydlení. Vše důležité nám řekla Tereza Chlubná z ekonomické redakce. Díky za to, naslyšenou.
1: Já taky, hezký den.

0: O víkendu si mírně připlatíme za naftu a benzín. Detaily se dozvíte za chvíli ve zprávách.
1: Dvě výročí, jeden festival. Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary vstupuje do 60. ročníku a oslavuje 80 let od založení. Přijeďte zažít neopakovatelnou atmosféru od 3. do 11. července. Filmžurnál bude u toho? Buďte u toho také. Festival by nebylo možné uspořádat bez hlavních partnerů, mezi kterými jsou Innogy, Vodafone, Olvin a statutární město Karlovy Vary.
0: Posloucháte Radiožurnál, je 15:30 odpoledne. Poslechněte si zprávy s Kateřinou Sausidisovou.
2: Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 haléřů. Litr tak lidé koupí za 1,40 korun a 10 haléřů. Nejvyšší cena nafty se zvedne o 15 haléřů a řidiči budou o víkendu tankovat maximálně za 37 korun a 16 haléřů. Cenové stropy chce vláda určovat nejméně do 19. července. Světové ceny potravin v červnu podruhé za sebou mírně klesly. Vyplývá to ze zprávy, kterou zveřejnila Organizace OSN pro výživu a zemědělství. Souhrnný index byl oproti květnu nižší o 0,3%. Zlevnily obiloviny, cukr a mléčné výrobky. Naopak zdražily rostlinné oleje a taky maso. Bulharsko nepodpoří nový unijní balík sankcí proti Rusku. Bulharský premiér Rumen Radev to řekl při interpelacích parlamentu. Argumentoval národními zájmy v energetice. Sofie taky odmítá, aby na sankční seznam přibyl moskevský patriarcha Kiril a vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku. Plzeň usiluje o odstranění všech problematických reklam v centru města. Velkoformátovou reklamu anebo inzerci na lavičkách od července zakazuje vyhláška. Kontrolu dodržování zákazu má na starosti krajský živnostenský úřad. Za zakázanou reklamu je možné uložit pokutu až 2 miliony korun.
3: Sport.
2: Fotbalový Jartis Brno přijala nabídku Ligové fotbalové asociace a v nadcházející sezóně bude hrát nejvyšší českou soutěž. Brněnský klub nahradí vyřazenou Karvinou. Informovala o tom LFA. Mezi elitou bude Jartis nově. V samostatné první lize se zároveň poprvé představí dva brněnské týmy. Zbrojovka v minulé sezóně suverénně ovládla druhou ligu a zajistila si návrat do nejvyšší soutěže po 3 letech.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Komplikace na D1 u Velké Bíteše a také u Popovic za Prahou. Na dálnici D1 čekejte velké zdržení z Brna do Prahy u Velké Bíteše. U sjezdu na Tasov na kilometru 154 postupně odtahují auta po hromadné nehodě. Jezdí se v zúžení pouze jedním pruhem a kolona má stále skoro 8 kilometrů a zdržení 45 minut na Prahu. Dá se sjíždět na Velkou Bíteš a osobním autem to pak obět po souběžné silnici. Na D1 jsou kolony také na výjezdu z Prahy směr Brno. Za sjezdem na Velké Popovice na 16. kilometru odtahují nepojízdný kamion z pravého pruhu. Kolona je od Česlic z 9. kilometru, zdržení za Prahu asi půl hodiny. Vázne provoz na D1 také na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zastavují u Domašova v okolí kilometru 175. Osobní auta pak stojí od sjezdu na výstaviště z kilometru 190 a to až do omezení u sjezdu na Bratislavu na kilometr 196, celkově asi 25 minut pro osobní auta. A na dálnici D5 na příjezdu do Prahy z Plzně na 1,5 kilometru nehoda osobního auta s kamionem v pravém pruhu, kolona od Rudné pak pokračuje i za nehodou na okruh. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Večera v noci bude skoro jasno a teploty klesnou na 14 až 10 stupňů. V údolích a na západě můžeme naměřit jen kolem 8. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Zuzanou Brešovou.
0: Porota na Aljašce jednomyslným verdiktem rozhodla, že ke smrti českého miliardáře Petra Kellnera vedlo i fatální zpoždění záchranné akce ze strany společnosti Tordillo Mountain Lodge, která včas nenasadila záložní vrtulníky ani neaktivovala svůj nouzový plán. A my o tom budeme na Radiožurnálu podrobně mluvit v publicistice hlavních zpráv krátce po 18. hodině.
3: Radiožurnál.

0: Možná i vám teď něco připomeneme z vašeho mládí. Tam, kde bývala v Plzni restaurace u Koců, svítí nová pamětní deska. Slavnostně ji odhalili bývalí štamgasti a studenti Masarykova gymnázia. Nechali na ní vytesat nápis. V 80. letech minulého století zde hostinský magistr Jiří Karpíšek naléval pivo studentům a pomáhal jim tak přežít reálný socialismus. Čest jeho památce. No a společně pak zavzpomínali na návštěvy restaurace.
1: Před 40 lety jsme chodívali do hospody u Koců, která byla právě tady v těchto oknech a vstupovalo se do ní těmito dveřmi. A na tuto hospodu chceme dnes vzpomenout.
2: V Purkyňově ulici se sešla pestrá společnost, i bývalý konzument restaurace u Koců, David Hinčík, dnes psychiatr ve fakultní nemocnici v Plzni.
3: Ta hospoda měla u Makartový stoly a rozvrzaný židle a byly to ty tlustostěný pulitry.
2: Toto lítalo. Čtvrté cenové skupiny.
3: Ano, čtvrté až páté cenové skupiny.
4: Je to asi taková nostalgie, ono to opravdu bylo takový pro nás magický místo.
2: Spoluautorem nápadu a desky je Pepino, mimochodem dotáhl to na praktického lékaře v Nýřanech.
4: Je to možný, možná jsem to mohl dotáhnout i dál, kdybych sem pořád nechodil.
2: Štamgastem tu býval sochař Jaroslav Šindelář mladší, takovouhle podobnou ceduli už jste jako dělal někdy v životě?
5: S tímhletím obsahem opravdu ne, většinou se to týká samozřejmě závažnějších témat, tady to je jako na hraně recese, přesto to má svoji hodnotu a vážnost, není to jenom prostý humor. Myslím, že to v sobě kloubí jaksi všechny ty atributy, co by pamětní deska měla mít, jako silnou myšlenku, důvod a myslím, že je kvalitní výtvarně.
2: Jsou tam přeškrtnuté čárky, jako to dřív bývalo na účtenkách, občas někde do dneška.
5: A jako vlastně to evokuje nějak tu restaurační kulturu té doby, i ten řez toho písma je k tomu volený. Myslím si, že to jako má jako všechny parametry pamětní desky, abych tak řekl.
2: Kdy přesně hospoda u Koců zanikla, to už nikdo nepamatuje. Památka zůstává, pokud možno, na věky.
5: Ano, je to tak.
2: Z Purkyňovy ulice v Plzni, Lubomír Smatana, Radiožurnál. We were strangers at the bar, they were playing Wonderwall. I overheard you say you hate this song. Next thing I knew, I'm walking over, came and tapped you on your shoulder. Said, my dear, you're not the only one. Spent the night there at my place, that night became 100 days. And I shared all my deepest secrets with you.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Komplikace na D1 za Prahou a otevřená 38 u Štoků. Na dálnici D1 stále čekejte zdržení na výjezdu z Prahy do Brna. Kolona se táhne od sjezdu na Čestlice z 9. kilometru a pokračuje až za sjezd na Velké Popovice na 16. kilometru. Tam stále odtahují nepojízdný kamion z pravého pruhu. A to zdržení na výjezdu z Prahy je asi půl hodiny. V Praze pak dopravu komplikuje omezení ve Kbelské ulici. Jezdí se od včerejška vždy pouze jedním pruhem a hodně ucpaná je tak dálnice D8, příjezd do Prahy z Ústí nad Labem, kolona od Zdib je asi na 20 minut a plní se i Liberecká z centra, a to od Bulovky ke Kbelské, tam je omezení do jednoho pruhu a hodně zaplněné je i celé širší okolí, třeba Letňany, Čakovice nebo také Prosek. Na dálnici D1 velmi dlouhá kolona z Brna do Prahy u Velké Bíteše. U sjezdu na Tasov na kilometru 154 dořešují hromadnou nehodu. Postupně odtahují auta po nehodě. Jezdí se tam v omezení pouze jedním pruhem. Ta kolona má skoro 8 kilometrů, je od sjezdu na Velkou Bíteš. Osobním autem se dá sjíždět právě na Velkou Bíteš a objet to po souběžné silnici. A silnice 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu je opět průjezdná u Štoků. Stále tam uklízí silnici po těžké nehodě dvou kamionů. Podle policie už se ale dá projet kyvadlově. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: A téma vyloženě pro sportovní fanoušky. Obhájci titul Argentinci nastoupí do svého prvního zápasu vyřazovací části letošního fotbalového šampionátu v roli velkého favorita. O postup do osmifinále se utkají s obrovskou senzací turnaje, tedy s týmem z Kap Verd. Dnešní program šampionátu probereme s Krištofem Kousalem ze sportovní redakce. Dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Tak mohli by si Argentinci, co by nejlepší tým žebříčku Mezinárodní fotbalové federace FIFA, přát slabšího soupeře?
1: No, když se budeme držet toho žebříčkového postavení, tak Kap Verdi jsou druhým nejníže postaveným týmem, který se dostal do play-off mistrovství světa. Patří jim až 67. místo, hůř je na tom jenom Ghana. Jenže Kap Verdi hned na úvod turnaje ukázali, že se umí vzepřít favoritovi. Remizovali 0-0 se Španělskem a ziskem jednoho bodu skončila i jejich další dvě utkání ve skupině. To byly remízy 2-2 s Uruguayí a 0-0 se Saudskou Arábií. O tom, čím hra Kap Verd trápí favority, mluvil na tiskové konferenci trenér Argentinců Lionel Scaloni.
2: Daří se jim přerušovat přihrávky středem hřiště a následně vyrážejí do velmi účinných protiútoků zásluhou technicky skvěle vybavených hráčů. Je to kvalitní tým. Už jsme je měli nastudované. Ne proto, že jsme na ně teď narazili, ale proto, že jsme je analyzovali jako možného soupeře.
1: Argentinci byli v základní skupině suverénní, stejně jako Francie a Mexiko postoupili s maximálním ziskem 9 bodů, porazili postupně Alžírsko, Rakousko a Jordánsko, no a 6 góly k tomu pomohl nejlepší střelec z historie šampionátu Lionel Messi. Výkop utkání Argentiny s Kapverdami bude v Miami přesně o půlnoci českého času.
0: A která další utkání se dnes večer a v noci ještě budou hrát?
1: Jako první nastoupí Austrálie proti dosud neporaženému Egyptu v 8 večer našeho času, a to na stadionu v texaském Arlingtonu. Kolumbie, která vyhrála skupinu K před Portugalskem, se v posledním utkání úvodního kola playoff utká s Ghanou. Hrát se bude od 3:30 ráno v Kansas City. Pak už bude jasno o kompletním složení osmifinálových bojů. Připomínám, že všechny zápasy playoff vysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport a na Radiožurnálu z nich uslyšíte reportážní vstupy.
0: Vše tedy už víme od Krištofa Kousala ze sportovní redakce a můžeme se rozloučit. Pěkný den, naslyšenou.
1: Díky, naslyšenou.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Máte v telefonu uložená všechna důležitá čísla?
1: Záchranná služba 155.
0: Policie 158.
1: Hasiči 150.
0: A zelená vlna 800 553 553.
1: Děkujeme, že nám pomáháte hledat lepší cestu.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Nenechte si ujít v České televizi.
3: Neber to osobně, já proti tomu nic nemám, jenom to, že jsi ženská. Ty já v prvním oddělení prostě nechci.
4: Já se na tady tohle fakt nikdy nezvyknu.
5: Prostě musíš nějak vytěsnit, anebo to můžeš zabalit.
6: Takže jde o únos.
4: Nebo vraždu.
7: Vy jste kdo?
8: No to do sebe nějak moc hezky zapadá.
9: Ale já přece nejsem žádný vrah.
4: Prezřeli jsou všichni.
10: Místo zločinu Ostrava. V pondělí večer na ČT1 a v iVysílání.
11: Kvalifikace na mistrovství světa v basketbalu má zběsilé tempo. Čeští basketbalisté zakončí první fázi domácím utkáním proti Estonsku. Soupeře vyzvou i s posilami ze Zámoří, Krejčím a Nečasem. Už v pondělí 6. července v brněnské Stares aréně Vodova. Ve hře bude potvrzení naději na účast mezi světovou elitou. Více na webu cz.basketbal. Mediálním partnerem českého basketbalu je Radiožurnál.

0: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Ve sněmovně by se mohlo méně obstruovat. Zajistit to má novela jednacího řádu, kterou odpoledne schválili poslanci. Má zkrátit řečnickou dobu hlavně u načítání programu, které často zabírá i několik hodin. Časový limit by se měl nově týkat taky poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Pokračuje místopředseda ANO Radek Vondráček.
2: Podle nové právní úpravy každý s přednostním právem může vystoupit jenom maximálně na 30 minut. Poslanec hned na prvním jednání maximálně 5, potom jenom 2 minuty. Takže nějakým způsobem budeme mít zastropovaný nebo nějaký limit toho programu. Nebude to nekonečné.
1: Venezuelská vláda odmítá, že by její reakce na ničivá zemětřesení z minulého týdne byla příliš pomalá. Podle prozatímní prezidentky Delcy Rodriguezové úřady aktivovaly nouzové plány do několika hodin od katastrofy. Lidé si ale stěžují, že v postižených oblastech chyběli záchranáři i těžká vyprošťovací technika.
3: Rodriguezová na kritiku reagovala na své vůbec první tiskové konferenci od lednového nástupu do funkce. Uvedla mimo jiné, že téměř všichni regionální úředníci v nejvíc postižené oblasti La Guaira při zemětřesení zemřeli.
4: Nikdo nebude pohřbený v masovém hrobě. Všichni naši forenzní specialisté pracují na tom, aby bylo každé tělo řádně identifikováno.
3: Doplnila venezuelská prezidentka. Otřesy mají 9 dní po katastrofě téměř 2600 potvrzených obětí. Pohřešovaných zůstávají desítky tisíc. Čeští záchranáři už se připravují na odjezd z oblasti. Hlavní část týmu by se do Česka měla vrátit v neděli. Adéla Bartáková, Radiožurnál.
1: V Mikulčicích na Hodonínsku už obec chystá zázemí pro účastníky letošní Cyrilometodějské pouti. Ta se koná v neděli na velkomoravském hradišti Vali, kde působili solunští bratři Cyril a Metoděj. Pouť pořádá mikulčická farnost spolu s obcí a tradičně se jí účastní i lidé v krojích. Přípravy popisuje starosta Josef Dvořáček z ODS.
5: Napomáháme farnosti v tom, že půjčujeme lavičky, půjčujeme stany, navezeme jim to tam, pomůžeme to postavit. V současné době je tam už posekaná tráva, aby to bylo úplně, jak se říká, v ažuru. A následně máme k dispozici kulturní dům, kde se sejdeme i závěrečné modlitby, ale i závěrečnému povykládání.
6: Sport. Třetí tým druhé ligy Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou soutěž. Majitel Dukly, která skončila v uplynulém ročníku poslední a sestoupila, Matěj Turek, řekl ČTK, že pražský klub toto rozhodnutí neakceptuje, obrátí se proto na soud. Pokračuje mluvčí Ligové fotbalové asociace Pavel Jahoda.
7: Pražský klub se na LFA obrátil s podnětem týkajícím se výkladu pravidel pro doplňování míst nejvyšší soutěži. Pro posouzení celé situace však byla rozhodující skutečnost, že soutěžní ročník 25-26 byl ke dni 22. června 2026 oficiálně ukončen a Dukla se na základě konečné tabulky stala přímo sestupujícím klubem.
6: Ve třetím kole tenisového Wimbledonu dojde na české derby mezi Nikolou Bartuňkovou a Barborou Krejčíkovou. O postup do osmifinále bude bojovat také Karolína Muchová, a to proti Savankevové z Tajska.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Nebezpečí na D1 za Divišovem a kolony za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za sjezdem na Divišov. Za 45. kilometrem hlásíte kusy pneumatiky na vozovce.
9: Taky 45. a půl kilometr. Ve stoupacím pruhu i v prostředním jsou rozházení kusy pneumatiky.
8: A o kus dál pak stojí nepojízdný kamion částečně ve stoupacím pruhu. Na D1 je lepší situace za výjezdem z Prahy do Brna. Za sjezdem na Popovice na 16. kilometru už nepojízdný kamion odtáhli. Kolona od Čestlic se přesouvá do omezení na mostě Šmejkalka. Na D1 pak je silný provoz na příjezdu do Brna od Prahy. Kamiony poprvé zastaví u Domašova na kilometru 176 a pomalu pak pokračují až do Brna do omezení u sjezdu na Bratislavu. Na D1 je lepší situace z Brna do Prahy, a to u Velké Býteše. Nehoda na kilometru 154 v zúžení už nepřekáží, 6-kilometrová fronta se dává do pohybu, je to asi na 20 minut. A na silnici 11 z Týniště nad Orlicí do Častolovic je zastavený provoz u Čestic. Je tam nehoda, nedá se projet, osobním autem to jde objet přes Rašovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo, později večer se v severní polovině Čech začne lokálně vyskytovat déšť nebo

0: přehánky. Nejvyšší teploty do 24 stupňů na jižní a střední Moravě a na východě Slezska kolem 28. Tolik zprávy. Pokračuje odpolední Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
1: My vám přejeme dobré odpoledne, 16 hodin 6 minut, navážeme na sportovní část zpráv. 3 roky nemělo Brno žádný tým v první fotbalové lize. V novém ročníku bude mít hned 2, už dříve postupující Zbrojovce se, jak jste slyšeli, totiž přidal Artis, který využil možnost nahradit vyloučenou Karvinou. No a všechno probereme v detailech za chvilku ve vysílání odpoledního Radiožurnálu. Přejeme vám pěkný den a hezký poslech.
2: Odpolední Radiožurnál
3: a Štěpán Pokorný.

0: Vyloučenou Karvinou nahradí v první fotbalové lize Artis Brno. Vedení klubu oznámilo, že přijalo nabídku od Ligové fotbalové asociace. Ta Artis jako třetí tým minulé druholigové sezony oslovila poté, co druhé Táborsko stejnou nabídku odmítlo. Detailněji teď situaci probereme s brněnským sportovním redaktorem Davidem Nekvindou. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Jak vedení brněnského Artisu zdůvodnilo, že na rozdíl od Táborska se rozhodlo tu nabídku na posun do šance ligy přijmout?
1: Vyjádřil se k tomu Petr Kuba, což je generální ředitel Artisu Brno. Začal tím, že už opravdu Artis nepočítal s tou variantou, že by mohl nějakým způsobem se přesunout do nejvyšší soutěže, protože očekával, že Táborsko, tak jak na začátku týdne deklarovalo, přijme tu nabídku posunout se do šance ligy. Nakonec ale tedy včera Táborsko tu nabídku odmítlo, no a Artis měl 24 hodin na to, aby se rozhodnul, a podle Kuby tím, že od vstupu majitele Igora Fajta na konci roku 2024 klub celou dobu mluví o tom, že chce hrát nejvyšší soutěž, dělal proto, co mohl na hřišti, ale tam to tedy nevyšlo, tak zkrátka, když teď přišla ta nabídka, tak ji přijal Artis Brno, asi nějak extra dlouho neváhal, a podle Kuby je taky jeden z důvodů to, že Brnu 3 roky první liga úplně chyběla, nebyl tady ani jeden prvoligový tým, teď tedy už postoupila zbrojovka, Artis ji doplní, no a tak potom, co tady fanoušci vůbec nemohli chodit na prvoligový fotbal, tak budou mít zápas každý týden.
0: Do startu nové sezóny zbývají 3 týdny. Co za tu dobu musí Artis stihnout?
1: Co se týče nějakého zázemí a zajištění, tak je klub připravený. Právě od vstupu majitele Fajta Artis nemá, řekněme, s financemi problém. Určitě je tam spousta nějakých drobností, které ani my tak úplně nevidíme, které se musí připravit po formální stránce, ale to hlavní, co asi každý klub potřebuje, tedy stadion, tak Artis k dispozici má, hraje stejně jako zbrojovka v Srbské ulici, a ten stadion splňuje prvoligové podmínky. Co je i podle generálního manažera Kuby teď samozřejmě větší výzva, tak je připravit samotný tým, protože Artis před zhruba měsícem hrál baráž proti Slovácku, výrazně prohrál a rozhodl se trošku přestavět ten kádr víc na druhou ligu, bral doteď hráče, kteří působili právě v druhé nejvyšší soutěži, s tím, že by v ní měli být ti, kteří Artis dovedou do nejvyšší soutěže. Teď je tedy najednou situace jiná. Artis potřebuje hned hotové prvoligové hráče a jak Kuba říká, tak čeká sportovní vedení klubu opravdu spousta práce, aby ta první liga nebyla jen na jednu sezónu a Artis sestavil tým, který bude konkurenceschopný.
0: Ty už jsi se toho dotkl, do první ligy už na jaře postoupila jako druholigový šampion taky zbrojovka. Oba týmy navíc hrají na stadionu v Srbské ulici, tak jak náročné bude to zvládnout všechno logisticky?
1: Ono to tak fungovalo už teď poslední sezónu ve druhé lize, že oba kluby hrály na stejném stadionu. Artis historicky je tým, který se jmenoval SK Líšeň, ale před rokem se přejmenoval a přesunul právě na Srbskou, takže ty týmy jsou na to, nebo kluby jsou na to zvyklé, i když upozorňují na to, že ten stadion je ve špatném stavu a je tam právě taky to zázemí dost omezené, takže například to funguje tak, že když hraje Artis, který jinak má stále zázemí v Líšni, tak musí zbrojovka vyklidit svou šatnu, kde jinak celou dobu je, takže na ty 2 dny, kdy je Artis doma na stadionu, tak se musí přestěhovat a podobně. To rozhodně příjemné není. Trpět asi bude taky trochu víc trávník, a to i proto, že se nebude měnit los sezóny, o tom už rozhodla Ligová fotbalová asociace. No a třeba hned v prvním kole dojde k tomu, že jak zbrojovka, tak Artis budou hrát domácí zápasy. Aby ten trávník to aspoň nějakým způsobem zvládl, tak je pravděpodobné, že tam mezi těmi zápasy bude den pauza, takže se liga nebude hrát jen v sobotu a v neděli, ale v Brně to bude třeba varianta pátek, neděle nebo sobota pondělí, aby tam byla trochu prostoru pro regeneraci.
0: Ke zbrojovce se tedy nově přidává v první fotbalové lize i Artis Brno. My jsme to probrali s Davidem Nekvindou, s naším sportovním redaktorem. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
4: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Nebezpečí na D1 za Divišové má kolony za Prahou. Na dálnici D1 z Prahy do Brna velmi opatrně za sjezdem na Divišov. Na 45. a půltém kilometru leží podle zpravodaje zbytky pneumatiky v pravém a ve stoupacím pruhu a o kus dál pak i nepojízdný kamion je částečně ve stoupacím pruhu, částečně v bezpečnostním zálivu. Na D1 jsou kolony za výjezdem z Prahy do Brna. Poprvé se zastaví před frontou u Průhonic na 6. kilometru a krokem se pak pokračuje až za sjezd na Velké Popovice. Tam na 16. kilometru nepojízdný kamion odtáhli a nepřekáží, ale nově tam hlásíte nepojízdné osobní auto, a to na 15. kilometru.
2: Vozidlo stojí ve stoupacím pruhu, který se pak mění na odbočovací na Popovice na 15. kilometru. Vozidlo má za sebou výstražný trojúhelník, ale v nedostatečné vzdálenosti.
1: A to zdržení na výjezdu z Prahy asi na půl hodiny. V Praze pak dopravu stále komplikuje nové omezení ve Kbelské ulici. Průjezdná je pouze jedním pruhem a hlavně ucpaná je tak D8 na příjezdu z Ústí nad Labem. Kolona je od sjezdu na Březině Ves ke Kbelské asi na 15 minut. A ještě příjezd do Prahy po D5 z Plzně po dálnici. Tam kolona začíná na 2. kilometru a 20 minut se jede krokem na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Spojené státy si oficiálně připomínají 250. výročí podpisu deklarace nezávislosti až zítra, ve Filadelfii ho slaví už dnes. Začít tam měly oslavy, které nemají v americké historii obdoby. Už teď je ale narušilo počasí. Přímo na místě u budovy nezávislosti je americká zpravodajka Jana Ciglerová. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pojďme si připomenout trošku tu historii. Proč se největší oslavy pořádají právě ve Filadelfii?
1: Protože tady, Štěpáne, Amerika vznikla. Washington v roce 1776 ještě ani neexistoval. Zástupci 13 kolonií vyhlásili nezávislost na britské koruně právě tady v budově nezávislosti za mými zády. Tam se sešel tehdy kongres, 4. července ji podepsali, ale 2. července ji schválili a teprve o 11 let později, ale v tom samém sále tady v budově nezávislosti vznikla i americká ústava, klíčový dokument, podle kterého se řídí pravidla Ameriky doteď. A Filadelfie mimochodem byla také prvním hlavním městem Spojených států. Takže zatímco zbytek země slaví výročí, tohle město, se dá říct, slaví vlastní příběh.
0: Jak oslavy ovlivňuje ta vlna veder, která teď prochází východem Spojených států?
1: Tak naprosto zásadně. Já jsem se vám měla ozývat z největšího průvodu ke dni nezávislosti v historii země. Měl mít 250 prvků, 50 kapel, 19 alegorických vozů, vojenské jednotky, zástupce všech 50 států. Místo toho není nic, protože všechno bylo zrušeno. Právě před půl hodinou mi to řekl úředník z radnice hlavního města Filadelfie, kde říká mi, Filadelfie má zlomené srdce, my jsme za to utratili 120 milionů dolarů, ale včera tady naměřili 100 stupňů Fahrenheita, to je asi 40 stupňů Celsia. Ta stovka, to je taková psychologická hranice naprostého úmoru. A večer má být velký koncert, ale i ten je zpochybněný. Měla na něm zpívat třeba Boyz II Men, Idina Menzelová. I to je zpochybněno, protože se do toho všeho ještě řítí sem na Filadelfii velká bouřka, takže ten úředník z radnice mi říká, že to budou se rozhodovat hodinu od hodiny, jestli to budou pořádat nakonec nebo ne. Ale všichni jsou tady, všechno je na místě a úmorná vedra to zkazila.
0: Amerika je politicky hodně rozdělená, tak je to na těch oslavách znát?
1: Je a možná to je na nich to nejzajímavější, protože na první pohled vidíte takovou jednotu. Jsou tady tisíce lidí, chodí v barvách vlajky, snad každý má na sobě něco červeno-modro-bílého, až si říkám, že vlastně slaví tak trochu Českou republiku, naštěstí máme stejné barvy, ale vidíte tady dojaté zpívání hymny. Když se lidí ptáte, dělám tady rozhovory, tak taky slyšíte dvě různé Ameriky. Jedni slaví takovou hrdost na 250 let demokracie, ale druhý říkají, že třeba mají strach o osud té demokracie. Konec konců vede se i o spor i o to výročí samotné, jestli vlastně slavit ideální Ameriku, anebo tu skutečnou, se všemi chybami. Včera tady třeba na znamení jednoty pochodovali starostové měst z celé země a demokraté, republikáni vedle sebe. No dřív by to bylo normální, dneska už to gesto působí až skoro odvážně.
0: Amerika tedy slaví 250 let od svého vzniku, čekají se největší oslavy v historii. No a vše bude sledovat zpravodajka Radiožurnálu ve Spojených státech Jana Ciglerová. Díky a naslyšenou.
1: Hezký den.

0: 16 hodin a 30 minut. Zprávy má Jana Gulda.
1: Lidi už poslali na sbírku pro dětské domovy kvůli zrušeným táborům přes 2 miliony 600 tisíc korun. Původní cíl byl přitom 2 miliony. Dárci peníze poslali za jeden den. Vyplývá to z informací na webu znesnaze21.cz. Spolek Tábory Aurora na začátku léta zrušil tábory pro asi stovku dětí z dětských domovů. Jejich ředitelé přitom už spolku zaplatili desítky tisíc korun. Díky sbírce budou moct děti odjet na náhradní letní tábory. Státní zástupce podal obžalobu na 3 lidi a jednu firmu kvůli pádu lanovky na Ještěde z října 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti. Informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamel Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnily. Dráhy už dřív uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Jihočínský ostrov Hainan zasáhla tropická bouře Majsak. Doprovází je vítr o rychlosti přes 80 km v hodině. Bouře narušila leteckou i železniční dopravu. Na Hainanu se očekávají přívalové deště. Podle čínského meteorologického úřadu může na některých místech za 24 hodin napršet až 350 litrů na metr čtvereční. Úřady nařídily evakuace z rizikových oblastí. Lodě dostaly příkaz vrátit se do přístavů a nevyplouvat. A 650 let starý snímek Valérie a Týden divů se dostal do programu filmového festivalu v Benátkách. Na zářijové přehlídce se objeví v sekci restaurovaných filmů z celého světa. Hororový snímek režiséra Jaromila Jireše je filmovým stvárněním stejnojmenného románu Vítězslava Nezvala. Festival uvede taky restaurované snímky Romana Polanského nebo Andřeje Vajdy. Sport. Hokejového brankáře Davida Rittycha čeká už 7. angažmá v NHL. Český gólman podepsal roční smlouvu s New Jersey. Klub o tom informoval na svém webu. Uplynulou sezonu odchytal Rittych za New York Islanders, kde v roli náhradníka zasáhl do 30 utkání.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Kolony na D1 za Prahou a také před Brnem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna se rozjíždí kolony za výjezdem z metropole. U Velkých Popovic na 15. ani na 16. kilometru už nepojízdná vozidla nepřekáží a kolona se tak postupně rozjíždí, ale přesouvá se do omezení na mostě Šmejkalka. Teď mezi 10. a 24. kilometrem naberete za Prahu asi 20 minut. Na D1 pak vázne provoz na příjezdu do Brna z Prahy. Kolony kamionů tam poprvé zastaví u Domašova, to je okolí kilometru 176 a pomaleji se pak pokračuje až do omezení v Brně na kilometru 196. Na D1 z Brna do Prahy opatrně na Vysočině v nájezdu od Velkého Meziříčí na kilometru 141. Je tam nehoda dvou osobních aut v připojovacím pruhu. Na místě jsou hasiči, výrazně ji nepřekáží, ale přibržďuje se de facto do zastavení, tak velký pozor. A na silnici 11 na trase Stýniště nad Orlicí do Častolovic je zastavený provoz u Čestic. Je tam těžká nehoda v křižovatce, osobní auto s motorkou. Na místě jsou záchranáři a podle policistů se nedá projet. Osobním autem to ale jde objet přes Rašovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. V odpoledním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
0: Posloucháte nás v 16 hodin 34 minuty, řidičům přejeme šťastnou cestu, pokud vyrážíte už teď z města nebo na dovolenou. Samozřejmě vše sledujeme v zelené vlně radiožurnálu, další bude za pár minut, nejpozději ve 16:45. Teď zpěvačka Eli.
2: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
5: S

0: Svět filmu dorazil do Karlových Varů. V hotelu Thermal se chystá slavnostní zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu. U Červeného koberce je redaktorka radiožurnálu Eliška Zábrocká. Dobrý den.
1: Hezké odpoledne od hotelu Thermal.
0: Hotel Thermal je festivalovým centrem všeho dění. Slavnostní zahájení má ve velkém sále začít zhruba v 18 hodin. Přijíždějí první hosté opravdu už teď?
1: Je to tak, přijíždějí, já stojím před hotelem společně s desítkami, možná i stovkami fanoušků, někteří tu čekají i hodiny, aby viděli slavné osobnosti. Ty letos se divákům po příjezdu mávají o něco déle, protože Červený koberec před hotelem Thermal je při tom jubilejním ročníku o dost větší. Pokrývá místo rampy celé vyvýšené prostranství před hotelem, takže české i světové hvězdy na něm letos opravdu nepůjdou přehlédnout.
0: Je 16:38, kdo už tedy dorazil?
1: Ti hosté přijíždějí postupně už nějakou tu půl hodinku. Po Červeném koberci už se prošel výkonný ředitel festivalu Krištof Mucha se svojí ženou, nebo influencer Karel Kovář, známý jako Kovy, a spolu s ním jeho partner, stylista Miroslav Romaniv. A před chvílí z auta vystoupila i herečka Alena Mihulová. Na ty hlavní zahraniční hvězdy se ale musíme ještě chvíli počkat. Křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme herec Dustin Hoffman, asi ta vůbec největší hvězda. Cenu prezidenta festivalu dostane na zahájení herečka a režisérka Maggie Gyllenhaalová. Fanoušci ale tady před Thermalem čekají i na herce Jesseho Eisenberga nebo Harveyho Keitla.
0: Z festivalu vysílá tak jako každý rok i radiožurnál. Máme tam mobilní studio, ten náš krásný Airstream, ve kterém budeme vítat hosty až do příští soboty. Na co se posluchači můžou těšit?
1: Tak letos je toho opravdu hodně, vysíláme ze Sadové kolonády zase o něco víc než v předchozích letech. K dopolednímu a odpolednímu vysílání jsme přidali ještě to večerní po 18. hodině. Velmi oblíbený je i mezi diváky tady na filmovém festivalu host radiožurnálu každý den po 10. hodině dopoledne. U mikrofonu se budou střídat moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Koho si pozvali?
1: Tak hned zítra třeba zpěvačku Marii Rotrovou, pak taky herečku a scénáristku Ester Geislerovou nebo třeba herečku a diplomatku Magdu Vašáriovou, která zde převezme cenu prezidenta festivalu. Zajímaví hosté ale budou přicházet do našeho mobilního Airstreamu i během dne. Těšit se tak můžete třeba na Pavla Lišku, Jana Cinu nebo Hanu Wagnerovou. No a novinkou je letos taky naše odpolední půlhodinové debaty, jsou tedy debaty zítra o fenoménu True Crime anebo v pondělí o sociálních sítích z pohledu filmařů.
0: Redaktorka radiožurnálu Eliška Zábrocká z Karlových Varů. Díky a naslyšenou.
1: Díky, hezké odpoledne.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Na dálnici D1 stále čekejte velmi silný provoz, a to z Prahy směrem do Brna. Kolony jsou už na výjezdu z metropole. Poprvé se zastavíte u sjezdu na Pražský okruh okolo 11. kilometru a pomalu v nesouvislých kolonách se pak pokračuje až do omezení na mostě Šmejkalka na 24. kilometr. Celkově zdržení na trase za Prahou asi 30 minut. A vázne provoz také na příjezdu do Brna směrem od Prahy, a to tradičně před omezením v Brně na kilometru 196. Tam se rozšiřuje D1 a ta kolona teď začíná u Ostrovačic, tam zastavují kamiony na kilometru 178, zastavují už také i osobní auta, a pak do Brna čekejte pro osobní auta 20 minut navíc. Komplikace v Praze čekejte kvůli opravě k Belské ulice. Jezdí se vždy pouze jedním pruhem mezi Hloubětínem a mezi Letňany a kolony jsou tak z dálnice D8 od sjezdu na Čakovice a také v Liberecké, tam se popojíždí od sjezdu na Prosek právě do omezení ve Belské ulici. Na Pražském okruhu čekejte kolony obou směrně mezi D1 a letištěm, vždy před sjezdem na Ořech, pomalu se jede od plzeňské D5 asi 20 minut, 10 minut naberete také od ulice k Barandovu. A silnice číslo 11 z Týniště nad Orlicí do Častolovic je neprůjezdná u Čestic. Po těžké nehodě osobního auta s kamionem se nedá projet, dá se to ale objet přes Rašovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Tenistky Karolínu Muchovou, Barboru Krejčíkovou a Nikolu Bartuňkovou čekají večer zápasy třetího kola dvouher v Wimbledonu. V Londýně u toho bude reportér Jaroslav Plašil, kterého teď vítám v odpoledním radiožurnálu. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Kdybychom se mohli dočkat začátku zápasů českých hráček a jaké jsou jejich šance na postup? Připomenu, že Muchová se utká s Tajkou, Savankevovou a Krejčíkovou s Bartuňkovou čeká dokonce vzájemný souboj.
1: No, určitě se mohou fanoušci těšit na velmi pestrý tenis, protože jak Nikola Bartuňková, tak Barbora Krejčíková mají co nabídnout co do pestrosti úderů fanouškům na dvorci číslo 18, který je teď ještě obsazený. Španěl Chodar hraje teď s Japoncem Mochizukim, je to třetí set, 1-1 zatím na sety, takže ještě dohrát třetí set a pak buď ještě jeden anebo dva sety a to může být různě dlouhá doba od nějaké hodiny do 2:30 minut odhadem, takže je to zatím hodně nejasné, kdy nastoupí Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková na kurt. A to samé se dá říct také o duelu Karolíny Muchové, která zase pro změnu čeká na to, až se vyprázdní dvorec číslo 3 a tam teď svádí velkou bitvu Němec Štruf a Daniil Medveděv, který se snaží o srovnání stavu setu. Štruf zatím vede 1-0, teď Medveděv 5-4 ve druhé sadě bez breaku, takže vše otevřené a ta délka se teď velmi obtížně odhaduje.
0: Kromě tohoto zápasu, jaké zajímavé duely se už dnes ve Wimbledonu odehrály?
1: Postupy velkých jmen, co do ženské části pavouku, určitě bych mohl nabídnout, jak Naomi Osaková z Japonska, která porazila Rusku, teď už tedy Australanku Kasatkinovou 6-1, 6-3, pak Jessica Pegulová, která vyhrála nad 6-1 nad 6-3 nad Španělkou Buzasovou Manejrovou a Belinda Benčičová, ta zase zdolala 2-1 na sety Rusku Kalinskou. Ještě doplním výsledek jeden zajímavý z mužské části pavouka. Rus Safiulin 3-0 na sety porazil João Fonseca z Brazílie.
0: Vše sleduje ve Wimbledonu reportér radiožurnálu Jaroslav Plašil. Díky.
1: Naslyšenou.

0: 16.55, ještě před 17. hodinou zařazujeme mimořádnou zelenou vlnu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: A velmi aktuálně z dálnice D46, ta je teď neprůjezdná z Olomouce do Vyškova před sjezdem na Brodek u Prostějova. Na 13,5 kilometrů hoří auto, provoz na dálnici je zastavený, více náš zpravodaj.
3: Dálnice stojí, auto sice hoří v pravým pruhu, ale kolem se neodváží nikdo projet. A tak teď zrovna potkáváme i hasiče.
2: Poslední možný od Olomouce je sjezd na Vranovice na 16. kilometru. Další zelená vlna v dalších zprávách.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Léto má v Českém Krumlově svůj vlastní zvuk. Zvuk orchestru pod čerým nebem, zvuk klavíru, který se rozezní nad řekou, zvuk večerů, na které se nezapomíná. Festival Krumlov slaví 35 let. Lukáš Vondráček se Sočnem připomenou 100 let orchestru, který psal dějiny české hudby. 17. července až 8. srpna. Program na www.festivalkrumlov.cz. Hlavním mediálním partnerem je Český rozhlas.
1: Radiožurnál je 17 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
2: Česko získalo přes 12 miliard korun z výnosů z emisních povolenek. Ženy se můžou objednávat na mamografický screening i bez žádanky od gynekologa nebo praktika. Tři české tenistky budou bojovat o postup do osmifinále Wimbledonu. Na dálnici D1 za výjezdem z Prahy směrem na Brno popojíždí kolony. A počasí zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo a lokálně déšť.

0: členských zemích. Česko přitom získalo třetí nejvyšší částku. Investice podle Evropské komise pomohou modernizovat energetické systémy v průmyslu či dopravě a zároveň podpoří snižování emisí skleníkových plynů. Mezi podpořené projekty patří například dekarbonizace výroby tepla v systémech centrálního vytápění v Česku. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Radiožurnál.
1: První dětské domovy podávají trestní oznámení na organizátora tábora Aurora. V polovině týdne zrušil první turnus v den odjezdu a přestal komunikovat. Nereaguje ani na opakované telefonáty a e-mailové zprávy reportérů Českého rozhlasu. Domovy zaplatili na zálohách dohromady stovky tisíc korun. Například z Jemnice na Vysočině mělo jet 6 dětí a tamní domov zaplatil 130 tisíc korun. Ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro děti sehnat náhradní program. Organizátora vyzvala, aby peníze vrátil.
2: Včera jsem mu psala informativní mail, že požaduji navrácení peněz do 6.7. A v případě, že tak neučiní, tak budeme jednat s policií České republiky.
1: Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa, nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kiš z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá a říká, že kapacitu mají zatím dostatečnou.
3: Určitě jsme na to připraveni, je možnost se objednávat jak telefonicky, tak webově. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další. Já to vnímám jako velmi pozitivně.
1: Ženy můžou nadále využít i původní způsob s žádankou. Bulharsko nepodpoří nový unijní balík sankcí proti Rusku. Bulharský premiér Rumen Radev to řekl při interpelacích v parlamentu. Argumentoval národními zájmy v energetice. Sofie taky odmítá, aby na sankční seznam přibyl moskevský patriarcha Kirill a vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku. Nový balík opatření proti Rusku navrhla na začátku června Evropská komise. Cílí na energetiku, obchod, ruské banky nebo takzvanou stínovou flotilu.
4: Sport. Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a v nadcházející sezóně bude hrát nejvyšší českou soutěž. Třetí tým uplynulé druhé ligy nahradí vyřazenou Karvinou. S postupem asociace o doplnění Artisu nesouhlasí Dukla, která z šance ligy sestoupila. Obrátí se proto na soud. Řekl to majitel Pražanů Matěj Turek. Minimálně jedna z českých tenistek jistě postoupí do osmifinále Wimbledonu. Ve třetím kole se totiž utkají krajanky Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková. Bartuňková se na souboj s předloňskou šampionkou z Londýna těší.
5: Vyhrál to tady, pro ně by to byl zase výborný zápas. Když na ten zápas, tak mě vlastně nezajímá, kdo je na druhé straně. Já se koncentruji na sebe, na svůj výkon. Už jsem jako rozehraná hodně, už teď je to fakt obrovský úspěch pro mě.
4: O postup do osmifinále se bude snažit i Karolína Muchová, která se utká se Savankevovou z Tajska.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Uzavřená D46 u Brodků a nehoda na D7 na výjezdu z Prahy. Na dálnici D46 z Olomouce do Vyškova je zastavený provoz před sjezdem na Brodek u Prostějova. Na 13. kilometru zasahují hasiči u požáru auta. Provoz na Vyškov a Brno je zastavený. Poslední možný od Olomouce je sjezd na Branovice na 17. kilometru. Pak se to dá objet po souběžné silnici. Na dálnici pak najet na 12. kilometru. Na dálnici D7 jsou komplikace na výjezdu z Prahy do Chomutova. Na 2. kilometru za letištěm se srazila dvě auta v levém pruhu. Hasiči záchranáři jsou na místě, vybočuje se náhle v nepřehledném úseku. Na silnici 11 Týniště nad Orlicí do Častolovic je stále zastavený provoz u Čestic. Po těžké nehodě osobního auta s motorkou se nedá projet, dá se to ale osobním autem objet přes Rašovice. A dopravu výrazně brzdí i četná omezení. Na tahu 35 z Liberce do Turnova u Hodkovic jezdí pouze jedním pruhem, kolona je od sjezdu na Jablonec asi na 25 minut. A ucpává se i silnice 26 z Domažlic do Plzně u Holíšova, tam je kolona na Plzeň asi na 20 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
6: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť.

0: anebo přeháňky. A nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. A teď 20 minut Radiožurnálu a Vladimír Kroc.
1: V jaké kondici je americká demokracie 250 let od vyhlášení deklarace nezávislosti? Jak Američané oslavují 4. červenec 1776? A jak hodnotí, že prezident Trump elegantně spojil výročí s oslavou svých narozenin? Hostem 20 minut Radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je odborník na Spojené státy a výkonný ředitel Aspen Institutu pro centrální nebo střední Evropu Tomáš Klvaňa. Zdravím do Spojených států, do Colorada. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Rozhovor natáčíme hodinu před vysíláním. Zítra to bude 250 let od přijetí deklarace nezávislosti Spojených států. Američané slaví průběžně, ale hlavní oslavy tady připadnou právě na zítřek?
2: Přesně tak, ty hlavní oslavy připadnou na zítřek a jako už tradičně, tak to bude v hlavním městě Washingtonu, ale pochopitelně Amerika je federace, má 50 států a hodně velkých i malých měst a i tam se bude oslavovat.
1: Jak významný svátek je to pro obyvatele Spojených států?
2: Je to určitě vůbec nejdůležitější svátek, kterého se tahle ta generace dožila. 250 let je přece jen dlouhá doba pro moderní demokracii. Je to vlastně, když zaokrouhlíte v úvozovkách, tak asi nejdelší moderní demokracie v dějinách. A Spojené státy se v podstatě ze 13 kolonií, kde žilo nějakých 3 nebo 4 miliony obyvatel, staly světovou supervelmocí. Takže ta oslava je určitě na místě.
1: V polovině června si oslavy 250. výročí americké nezávislosti přisvojil prezident Trump, když je spojil s pompézní oslavou vlastních 80. Jak se americká veřejnost dívala na opulentní večeři, zápasy MMA v Bílém domě nebo přelety stíhaček nad Washingtonem?
2: Obecně to nebylo přijímáno příliš pozitivně a to nejenom proto, že prezident Trump se rozhodl tyhle ty oslavy spojit přímo se svojí osobou a se svým vlastními narozeninami, ale také proto, že zvolil tady právě k těmhletěm oslavám ten zápas smíšených bojových umění. To je sice sport, který je na vzestupu a který je velmi populární dnes i mezi mladými Američany, ale pořád to ještě není takový ten národní sport jako baseball nebo americký fotbal a vyvolává kontroverze právě kvůli tomu násilí, které vidíme. Takže mnoho Američanů, a to nejenom lidí, kteří jsou nalevo a vlastně rutině kritizují cokoliv, co dělá prezident Trump, ale i napravo a ve středu vyjadřovalo jakési pochybnosti o vhodnosti oslav tohoto typu.
1: Trump nechal vydat výroční cestovní pas nebo speciální edici zlatých mincí, obojí s vlastním portrétem. Jaký je o ně zájem?
2: Já v tuhle chvíli nemám žádné informace o tom, jaký je o ně zájem, ale samozřejmě to bude zřejmě tak, že zhruba ta polovina Ameriky, která Trumpa podporuje, tak bude říkat, tohle je skvělý nápad a je to dobrá oslava velké osobnosti, která nám přinesla ty politiky, které my jsme dlouho chtěli mít, a ta druhá polovina Ameriky Trumpa bude kritizovat. Je možná dobré připomenout, že většina těch lidí, kteří Trumpa podporují, nemá pas. To jsou lidi, kteří příliš necestují, takže ho možná neuvidí, spíš si koupí tu minci.
1: No, jak potupné pro něj bylo, když soud nedávno nařídil demontáž jeho jména z Kennedyho centra?
2: Já myslím, že Trump tyhle ty věci nese velmi, velmi špatně. Je to člověk, který je poháněn svým vlastním egem mnohem více než většina z nás a je to člověk, který pověstně v posledních 40-50 letech postavil svoji kariéru na tom, že svoje jméno má na svých budovách, ale i na dalších podnicích, které se snažil od té doby vybudovat. Tohle to mělo být jakési vyvrcholení jeho politické a vůbec veřejné kariéry. připomeňme, že to není jenom Trump Kennedy Center, ale bylo to řada dalších institucí, které byly pojmenovány po něm. Když se dneska projdete po Washingtonu, tak ono to trochu připomíná stalinistický Sovětský svaz, protože Trumpova podobizna visí z různých federálních budov a to v Americe prostě nebývalo zvykem. No a pokud samozřejmě soud rozhodne, že tohle to je nelegální a že to o tom musí rozhodovat kongres, tak Trump to nese velmi, velmi těžce, nese to úkorně. Viděli jsme to také na tom, že po nějakých 10 dní vlastně tam to celé jméno na tom Kennedyho středisku bylo přikryto jakýmsi lešením, to znamená, řada lidí si to interpretovala tak, že Trump si řekl tak dobře, tak když tam nebude prostě moje jméno, tak se lidi nebudou moc podívat ani na jméno Johna Fitzgeralda Kennedyho. Je to vlastně takový typický Trumpův šprajc, abych tak řekl.
1: Jaká je tedy momentálně popularita Donalda Trumpa?
2: Řekl bych, že asi vůbec nejnižší za těch prezidentských mandátů, protože ekonomika na tom pořád ještě není dobře. Ta válka s Iránem, která se pořád tak jako vleče, nevleče, zvládne jakési velmi podivné příměří, ale to příměří se porušuje, je velmi nepopulární. Donedávna tady do posledních několika dnů byl benzín velmi drahý. Musím teda připomenout, že ten benzín je pořád mnohem levnější než u nás, ale na Američany hodně drahý. To se všechno projevuje na velké nepopularitě prezidenta Trumpa. Takže jeho práci schvaluje dnes nějakých 37% Američanů, což je na Spojené státy opravdu velmi, velmi nízké číslo.
1: Donald Trump podle BBC v prvním roce od návratu do Bílého domu vydělal více než $1 miliardu na obchodování s kryptoměnami. Opravdu dokáže věrohodně obhájit, že to není střet zájmu?
2: No jistě, že ne. To je pochopitelně střet zájmu opravdu neskutečný, protože Donald Trump se například zasadil o to, že tahleta industrie, tady tahleta nová kategorie investování nebude mít nad sebou velmi striktní federální dohled, který plánovala ta předchozí vláda Joea Bidena, a okamžitě se začal zajímat o to, jakým způsobem by on a jeho rodina na tomhle to mohli vydělat. Trump se hájí tím, že se tím nezabývá, že se tím zabývají jeho děti, ale pochopitelně i tohle je jakési zdání konfliktu zájmu, které nejde nějakým způsobem rozumně vysvětlit. A připomeňme, že žádný americký prezident v minulosti se ničeho takového nedopouštěl. Donald Trump v tom prezidentském období vydělal víc než $2 miliardy obecně i na obchodování s akciemi. To je také velmi bezprecedentní, protože on má přístup k informacím, ke kterým nemá přístup žádný další investor. On ovlivňuje ty světové trhy, to znamená, on by se měl držet zpátky, neměl by vydělávat na akciových trzích a přitom on opravdu zlé jazyky tvrdí, že se tím miliardářem, kterým on se chvástal, že je po desítky let, stal až teď v tom druhém prezidentském období.
1: Jak velkým problémem pro Trumpa jsou Epsteinovy spisy? Jak moc skandál té kuplířské sítě hýbe veřejným míněním?
2: V těch posledních několika dnech je ten skandál trošičku v pozadí těch různých dalších kontroverzních rozhodnutí nebo těch různých informací, které se dostaly na světlo, ať už je to právě obchodování Trumpa a jeho rodiny, situace v Iránu, ceny komodit, ceny benzínu, ale i třeba inflace, kterou se pořád ještě nedaří tady ve Spojených státech zkrotit tak, jak by si většina těch Američanů přálo, tak ten skandál tak jako bublá v pozadí, občas se objeví nějaké informace, je nepochybné, že to je něco, co Trumpa velmi poškozuje, a to z jednoduchého důvodu. To je opravdu jeden z těch mnoha skandálů, téměř jediný, možná ještě ta inflace a ceny benzínu a ta válka, ale jinak je to asi jediný opravdový velký skandál, který zajímá tu jeho volební základnu, tu základnu MAGA, protože oni jsou velmi... To jsou lidé, kteří věřili různým konspiračním teoriím, že elity zneužívají děti. A existuje tady celá řada velmi zvláštních a neortodoxních názorů na to, jak tohleto v těch amerických elitách jak vlastně jako fungovalo. Problém ale bylo, že oni to interpretovali politicky, to znamená, oni si za to elity dosazovali demokraty. A najednou je vidět, že to samozřejmě do toho skandálu Jeffreyho Epsteina nejsou namočení jen demokrati, ale i mnozí republikáni. A jedním z nejvíce citovaných jmen v těch různých e-mailech a v těch různých zprávách, které má k dispozici právě federální vyšetřovací úřad, je její jméno Donalda Trumpa. A on nevysvětlil věrohodně, jakým způsobem se s Jeffreym Epsteinem znal, všeho se účastnil. Takže tohle to je prostě skandál, kterého se Donald Trump opravdu velmi osobně a politicky bojí.
1: Hostem 20 minut Radiožurnálu je amerikanista a politolog Tomáš Klvaňa. Nejvyšší soud USA v úterý rozhodl o zachování platnosti automatického udělování občanství všem dětem narozeným na americkém území, tedy včetně dětí nelegálních přistěhovalců. Jak velká je to pro Trumpa prohra?
2: No, vzhledem k jeho reakci, tak se zdá, že to považuje za velkou prohru, protože on prostě to přistěhovalectví je téma, které ho konec konců dostalo do Bílého domu už v tom roce 2016, nelegální přistěhovalectví, ale od té doby se samozřejmě ta retorika a ty argumenty, které on používá, kterou používají také samozřejmě jeho příznivci, zostřila a rozšířila nejenom na ilegální imigraci, ale také na legální imigraci. Je to prostě takové hnutí za zastavení nebo zpomalení migrace do Spojených států a tady tohleto udělování občanství automaticky dětem narozeným ve Spojených státech je jakýmsi velkým symbolem. Napravo a hlavně právě v tom hnutí MAGA vládne takové přesvědčení, že do Ameriky proudí stovky tisíc, miliony imigrantů nelegálně tak, aby tady se podařilo porodit dítě. Tomu se říká takzvané anchor baby, tedy děti kotvy, tedy jakési ukotvení budoucího nároku na občanství pro celou rodinu. A tady tenhle ten mýtus se rozšířil především právě v tom hnutí MAGA, ale i mezi jinými pravicově smýšlejícími Američany. A proto proti tomu automatickému udělování občanství, které připomeňme ve světě, je spíše výjimkou. Ano, příliš mnoho států tohle to nemá. Tak Trump velmi, velmi ostře vystupoval. Problém samozřejmě je, že to je zcela jasně ukotveno v americké ústavě. A převládá názor mezi právníky, že jediným způsobem, jak by to šlo zrušit, je právě ústavní dodatek. To ale pochopitelně v té současné politické situaci nepřichází v úvahu. Takže je to pro něj velká prohra v tuto chvíli.
1: No, Trump řekl, že to je velmi špatné rozhodnutí a že 14. dodatek americké ústavy je zbytečné a těžkopádný. Jak jsou lidé v Americe citliví na zpochybňování ústavy?
2: No, to určitě velmi, protože připomeňme, že americká ústava se v posledních mnoha desítkách let vůbec nenovelizovala. To je také velmi zvláštní věc, že? Protože ústava je prostě 250 let stará a možná něco méně než 250 let. Ano, protože ona byla přijata nějakých 14-15 let právě po tom vyhlášení a po válce za nezávislost. Má několik desítek ústavních dodatků, ale samozřejmě ten poslední byl přijat před mnoha a mnoha desítkami let a to prostě signalizuje nezdravou situaci, protože je jasné, že tu ústavu je potřeba průběhu, tak jak se společnost mění, tak tu ústavu je potřeba měnit a novelizovat a přizpůsobovat těm novým podmínkám. To, že se to v Americe nestalo, svědčí o jakési zablokovanosti celého toho politického systému. Je prostě velmi těžké politicky změnit ústavu. A zároveň na ústavu tady přísahá kdekdo, napravo a nalevo politici vždycky, když kandidují na různá politická, do různých politických úřadů, tak vytahují z náprsních kapes takové ty malé knížečky a poklepávají na tu ústavu, jako by to byla téměř jakási Bible. To znamená, to je opravdu velmi citlivé téma. O ústavě tady hovoří kde kdo, většina lidí samozřejmě nečetla.
1: Poradci a příznivci Trumpa hned přispěchali s plánem B, začali se zabývat úvahami, jak zablokovat těhotným ženám vstup do Spojených států, alespoň o tom píše tedy server Axios. Je to představitelné?
2: Velmi těžce představitelné, protože to by byla další diskriminace. Zablokovat přístup do Spojených států můžete někomu, kdo se do Spojených států snaží dostat nelegálně, ale pokud prostě ten člověk přijede legálně, no tak nemůžete zkoumat, jestli je nebo není těhotný, že? Myslím si, že tohle by přes americké soudy těžko prošlo.
1: Spojené státy ve středu odmítly prodloužit dohodu o volném obchodu s Kanadou a Mexikem o 16 let a místo toho se rozhodli zahájit třístranná jednání o jejím osudu. K čemu to může vést?
2: Je to velmi zvláštní načasování. Připomeňme, že ve Spojených státech, stejně jako v Mexiku i v Kanadě, v tuto chvíli probíhá velmi sledovaný světový šampionát ve fotbale. Takže by se spíš dalo očekávat, že vztahy těch tří států budou minimálně po dobu toho světového šampionátu dobré, nebo alespoň na pracovní úrovni rozumně dobré. Ale není to tak. Donald Trump neustále vystupuje proti Kanadě a i v Mexiku jsou z jeho slov a různých politických opatření velmi nervózní. Takže tohle to jenom přispěje k nezdravé atmosféře tady na tom severoamerickém kontinentu a zejména tady z Kanady vidíme velmi sebevědomá prohlášení o budování různých koalic, které nemají být samozřejmě proti Spojeným státům, ale mají být jakési neamerické. Kanada se chce spojovat se zeměmi nebo uskupeními, jako je Evropská unie, jako je Austrálie, jako je Jižní Korea a postupovat samostatně. A to je pro Kanadu, která byla pro mnoho a mnoho desítek let velmi úzce spojená s politikou Spojených států, vlastně nová situace.
1: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s politologem Tomášem Klvaňou. Republikáni uspořádají září v Dallasu mimořádný celonárodní sjezd s cílem mobilizovat voliče před listopadovými volbami do kongresu, které se konají zhruba v polovině prezidentova mandátu. Jak neobvyklý je to termín konání sjezdu?
2: Je to dost neobvyklé a vyjadřuje to jakousi paniku, protože v tuto chvíli podle všech různých seriózních průzkumů veřejného mínění to vypadá tak, že by republikáni mohli ztratit, a to docela výrazně, tu spodní komoru parlamentu, tedy kongresu, tu sněmovnu reprezentantů. Což je samozřejmě nepříjemné, zejména pro tu současnou americkou vládu z toho pohledu, že ty různé komise a výbory ve sněmovně by mohly začít vyšetřovat velmi pochybné obchody Donalda Trumpa. Velmi, velmi zvláštní rozhodnutí z hlediska americké ústavy nebo z hlediska zákonností. Takže se dá vsadit na to, že ty poslední dva roky prezidentského mandátu Donalda Trumpa by se nesly zase vlastně v duchu jakéhosi vyšetřování a on by měl velmi málo času a energie a prostoru na cokoliv jiného. A tomu oni se teď se snaží zabránit, vidí, že ten trend prostě není moc příznivý ve prospěch té republikánské strany, takže se snaží mobilizovat. Ta mobilizace vypadá velmi, velmi netradičně a patří k ní i oslavy toho svátku nezávislosti Spojených států, protože mnoho těch oslav dnes, zejména ve Washingtonu, není nepolitických, není nestranických. Je opravdu, všechno se vlastně točí kolem té osobnosti prezidenta Donalda Trumpa, který na tom národním molu má pronést možná i 90-minutový projev. Tohle to je nezvyklé, protože prezidenti většinou 4. července nemývají projevy, ponechávají Američanům volnost a snaží se politicky nezasahovat do tohletoho národního svátku, ale tohleto Donald Trump nectí a myslím si, že se snaží tímhletím způsobem také mobilizovat tu pravou část politického spektra své voliče k tomu, aby opravdu přišli k volbám a zabránili demokratům k převzetí toho kongresu. A sjezd v Dallasu je, myslím, jednou z takových položek téhleté strategie.
1: A je to tedy podle vás i známka toho, že republikani mají obavy z výsledků takzvaných midterms, obecně tentokrát považovaný za referendum o Donaldu Trumpovi?
2: Je to tak, ale je to vždycky tak. Vždycky to bývá v těch posledních několika, dejme tomu málo desítkách let, referendum o tom, jak si vede prezident, zejména tedy v tom prvním prezidentském období po těch dvou letech. Hodně lidí jde k volení urnám a volí tu stranu buď demokratickou nebo republikánskou podle toho, kdo je v Bílém domě, a bývá to jakési národní referendum, ale tohle to platí ještě více dnes, kdy ta situace ve Spojených státech je velmi polarizovaná, spolitizovaná, kdy Donald Trump je na jedné straně velmi nepopulární mezi mnoha demokratickými a i nezávislými voliči, ale na druhé straně milován a úctíván a zbožňován právě těmi voliči MAGA, kteří tvrdí, že kdyby nebylo Donalda Trumpa, tak dneska už nemáme Spojené státy. Je to nezdravá politická atmosféra vždycky, když se věnuje tolik pozornosti politice, a kde je politika takhle v popředí, tak to signalizuje cosi nezdravého v té demokracii.
1: A proč podle vás demokraté od myšlenky uspořádat v září vlastní sjezd nakonec ustoupili?
2: To je velmi těžké říci. Jo. Demokraté dnes nemají v ruce politickou moc na té federální úrovni, nemají žádného jasného lídra, který by tu stranu vedl. To je normální v těch poměrech amerických. Lídr se vždycky objeví až teprve, když se blíží prezidentské volby. Ale v samotné demokratické straně dneska probíhá jakýsi zápas mezi takovým tím levým socialistickým křídlem, které je na vzestupu, a většinovým většinovou středovou částí těch amerických demokratů. Je velká otázka, kdo vlastně dnes převezme to pomyslné žezlo a povede americké demokraty do prezidentských voleb v roce 2028. Pravděpodobně se vlastně nemůžou dohodnout na té správné taktice. Ten zápas mezi levicí a středem v demokratické straně je dneska opravdu velmi ostrý.
1: A jakou mají šanci ovládnout znovu aspoň jednu z komor parlamentu?
2: Mají velkou šanci ovládnout. Já, kdybych si dnes měl vsadit, a já připomínám, že nesázím, ale kdybych si měl vsadit, vsadil bych na to, že sněmovnu reprezentantů ovládnou demokraté na podzim. Pravděpodobně asi ne s tak velkým výsledkem, jako se třeba čekalo ještě před měsícem nebo před dvěma, kdy ta velmi nepopulární válka s Iránem vyhnala ceny ropy do opravdu stratosférických výšek, a tady ta cena benzínu byla velmi alarmující. Pokud se něco nestane a ta cena benzínu bude klesat a třeba inflace se dostane trošičku níže, než je dneska, tak ten výsledek by nemusel být tak dramatický, ta prohra pro republikány by nemusela být tak dramatická. Senát, tam je to velmi těžké, aby demokrati převzali Senát, tak by museli vyhrát několik států, kde Donald Trump pořád ještě je docela populární. A samozřejmě se to může stát, ale potřebovali by k tomu ve všech těch několika rozhodujících státech, tedy asi čtyřech nebo pěti, velmi kvalitní kandidáty, kteří jsou nekontroverzní a kteří mají šanci vyhrát, a zároveň trochu toho politického štěstí, to znamená zase nějakou krizovou situaci na straně té republikánské strany. Je to možné, ale není to zaručená věc.
1: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, s politologem Tomášem Klvaňou z Aspen Institute Central Europe. Děkuju, nashledanou.
2: Přeji hezký den.
1: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
3: Bruselské chlebíčky.
4: Průvodce kuchyní evropské politiky a jejím zákulisím.
3: Chcete poznat detaily diplomatických vyjednávání?
4: Nebo zjistit, co si státníci řekli po vypnutí mikrofonu?
3: Poslouchejte podcast Bruselské chlebíčky.
4: Každé pondělí v aplikaci Můj rozhlas CZ.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
5: Hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gulda.
0: Pražská burza poprvé od dubna zavřela na úrovni 2600 bodů. Index PX dnes posílil o 1,6% na 2615,58 bodů. Pomohly akcie ČES i některých bank, výrazně naopak ztrácely plzeňské strojírny Dawson Škoda Power. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Za celý týden pražská burza přidala 2,13%. Rakev s tělem bývalého íránského duchovního vůdce Alího Chameneího dorazila do chrámového komplexu v Teheránu, kde budou rozsáhlé pohřební obřady. Chameneímu už začali vzdávat hold vrcholní představitelé režimu. Pohřeb má začít zítra, dnes se očekává pietní ceremoniál za účasti zahraničních hostů. Má mezi nimi být například i ruský ex-prezident Dmitrij Medveděv. Radnice v Litomyšli začala regulovat reklamu pomocí nově vydaného manuálu Litomyšl kultivovaná. Chce například zamezit zbytečně velkým poutačům nebo výdejním boxům na nevhodných místech ve veřejném prostoru. Manuál zároveň obsahuje informace o dotacích, které můžou podnikatelé využít při úpravě svých provozoven. A na Královéhradecku začínají vzpomínkové akce ke 160. výročí bitvy u Hradce Králové. Třídenní program zahájilo odhalení památníků ve Střezeticích a Máslojedech. Ve Velkém náměstí v Hradci Králové výročí připomíná série koncertů a taky večerní ohňová show. Sport. Na fotbalovém mistrovství světa skončí úvodní kolo play-off. Na programu jsou už jen 3 zápasy v této fázi turnaje. Za 2,5 hodiny začne duel Austrálie-Egypt. O půlnoci našeho času nastoupí aktuální světoví šampioni z Argentiny proti Kapverdám. A ve 3 hodiny a 30 minut ráno odstartuje utkání Kolumbie-Ghana. Všechny souboje o postup do 8. finále vysílá v přímém přenosu Radiožurnál Sport. Na Radiožurnálu uslyšíte vstupy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Uzavřená D46 u Vyškova, kolony na D1 do Brna. Na dálnici D46 z Olomouce směr Vyškov je stále zastavený provoz před sjezdem na Brodek u Prostějova. Na 13. kilometru ještě hasiči zasahují u požáru auta a nedá se projet. Poslední možný od Olomouce je sjezd na Vranovice na 17. kilometru, pak se to dá objet po souběžné silnici a na dálnici najet u Brodku na 12. kilometru. Na D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy komplikace u sjezdu na Mikulov. Na kilometru 194 tam stojí auto po nehodě. Je v odstavném pruhu, nepřekáží, ale přesto se výrazně zpomaluje a kolony začínají u Kývalky na kilometru 182. Osobní auta pak jedou v koloně od sjezdu na Výstaviště z kilometru 190 a zdržení pak pro ně asi 15-20 minut. Na D1 čekejte zdržení také za výjezdem z Prahy do Brna, to před omezením na mostě Šmejkalka před 24. kilometrem kolony od Pražského okruhu z 10. je to asi na 20 minut. A na silnici 37 s Chrudimi do Trhové Kamenice za Lukavicí se srazila 4 osobní auta. Jezdí se Kivadlově, kolona směr Chrudimi asi na 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty zítra 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. V odpoledním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
6: Pokud byste o tom ještě neslyšeli, tak už za 4 dny začne v turecké Ankaře očekávaný summit NATO. My to teď vezmeme na Radiožurnálu, ale z jiného než českého pohledu. Americký prezident Trump na své sociální síti znovu kritizoval spojence. Podle něj je absurdní, aby Spojené státy pokračovaly ve stejné podpoře NATO. No a my to téma probereme už za chvilku. Podíváme se na to s naším komentátorem. Tak s námi zůstaňte i dál, 17.34, pěkný den.
3: Radiožurnál.
4: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Americký prezident znovu kritizoval spojence z NATO za jejich reakci na válku proti Íránu, kterou USA a Izrael rozpoutali. Na své sociální síti Donald Trump taky napsal, že vztah Spojených států s aliancí není reciproční. A je podle něj absurdní, aby Washington ve stávajícím nastavení pokračoval. Už příští týden přitom v Turecku bude summit NATO. My jsme ve spojení se spolupracovníkem zahraničně politickým analytikem Českého rozhlasu Milanem Slezákem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Co číst z těch Trumpových slov?
1: No tak je to další variace na to též téma. Donald Trump se vyjádřil skepticky o spojencích na to mnohokrát. Naposledy je označil dokonce za zbabilce, protože nepřispěchali Američanům na pomoc ve válce proti Iránu, kterou nicméně Američané zahájili, aniž by své spojence v Evropě konzultovali. Pak také on na to mluvil jako o přežité organizaci. Nechal se slyšet, že pokud tedy země spojené v NATO nezvýší své vojenské výdaje, tak pak, že takové zemi, možná Spojené státy ani nepřijdou na pomoc, ať si s nimi k čertu Rusové dělají, co chtějí. Čili je to typickým trumpovským jazykem řečeno, už po několikáté totéž. Ale nesmíme zapomínat na to, že ten tlak od strany Američanů na to, aby se spojenci více podíleli na společné obraně, je trvalý a nezávisle na tom, trvá, zda v Bílém domě sedí republikán nebo demokrat. Už tady bylo za Obamy a o tom, že by měli evropští spojenci zvyšovat své vojenské výdaje, se dokonce mluvilo už v 50. letech. Ono je to naprosto logické. Když si platilo, že když vezmeme dohromady ty výdaje na zbrojení v rámci NATO, tak kdysi dávno to ještě bylo tak, že Spojené státy se podělily na těch celkových zbrojních výdajích polovinou a polovinou evropští spojenci plus Kanada. Ale v posledních letech a desetiletích je to tak, že Američané platí 3/4 těchto nákladů a ten zbytek jenom čtvrtinu. Přičemž připomínám, že mezi tím zbytkem jsou země velice bohaté, které by si vyšší výdaje na zbrojení mohly dávno dovolit, jako třeba Německo, případně Španělsko.
0: No, může být ve hře rozšíření aliance třeba o země, jako jsou Japonsko nebo Jižní Korea?
1: Podívejte, myslím si, že v této chvíli by to přineslo další problémy a že by to bylo spíše kontraproduktivní. Vezměme si už to, že v současné době je pro Spojené státy rival číslo jedna Čína. Na ní se chtějí Spojené státy nejvíce soustředit. K tomu samozřejmě potřebují spolupráci Koreje, Jižní Koreje a Japonska, případně Austrálie, dalších zemí. Nicméně pro Evropany je daleko naléhavější hrozbou Rusko. Ale to zase není naléhavou hrozbou pro Američany, nebo oni ho tak alespoň nevidí. Čili vidíte, že už v té soustavě NATO, která je teď, jsou tady základní rozpory o to, na co by se měla aliance nejvíce připravovat a co jí nejvíce hrozí. A kdyby tam ještě přistoupili Japonsko a Jižní Korea, tak ty by samozřejmě tyto státy viděly jako největší hrozbu Severní Koreu. No ale ta je zase vzdálená pro Evropany. Takže zatím, ať je to tak, jak to je, a ať si ti spojenci v Pacifiku, to znamená Jižní Korea, Japonsko, Austrálie, Nový Zéland, ale třeba dokonce i Indie, dohadují nějaké vzájemné spolky, včetně Spojených států, které by řešily jejich naléhavé základní bezpečnostní problémy. Nechť se na to spolupracují, ale myslím si, že zatím ještě nepřišel čas, aby do něj vstupovali.
0: Zahraničně politický analytik Českého rozhlasu Milan Slezák v odpoledním radiožurnálu. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Uzavřená D46 u Vyškova, kolony na D1 před Brnem. Dálnice D46 z Olomouce do Vyškova je stále neprůjezdná před sjezdem na Brodeku Prostějova. Na 13. kilometru stále zasahují hasiči u požáru auta a nedá se projet směrem z Olomouce na Vyškov. Poslední možný od Olomouce tak je stále sjezd na Vranovice, to je 17. kilometr, pak se to dá objet po souběžné silnici. Na dálnici se pak dá vrátit u Brodku na 12. kilometru. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna směrem z Prahy stále opatrně před nehodou, která je u sjezdu na Mikulov na kilometru 194. Tam řeší nehodu mimo jízdní pruhy. Nic nepřekáží, ale přesto se tvoří kolony. Pomalu se jede už od Popůvek z kilometru 185. Zdržení i pro osobní auta asi 15 minut. Silný provoz je pak na D1 také za výjezdem z Prahy, a to před omezením na mostě Šmejkalka před kilometrem 24. Teď se zpomaluje před sjezdem na Velké Popovice na 14. kilometru. Zdržení asi 20 minut. A silnice číslo 11 z Týniště nad Orlicí do Častolovic je neprůjezdná u Čestic po těžké nehodě osobního auta s motorkou. Osobním autem se to dá objet přes obec Rašovice. Další zelená vlna nejpozději za 15 minut.
0: Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Vzpomeneš si, Eva Farna a Miraj na Radiožurnálu 17.49. Víc než 3000 lidí v jeden den, takový je nový návštěvnický rekord v údolí Bílé Opavy v Hrubém Jeseníku, padl na začátku května. Nová data zveřejnila Agentura ochrany přírody a krajiny. Turisty na úzké trase mezi vodopády ochránci počítají od roku 2009 a nikdy jich tolik nebylo. Agentura proto chce nápor zájemců rozmělnit a proto nově zveřejňuje tabulku, kdy a v kolik hodin je na stezce nejmín turistů.
1: Já se pomalu blížím k nástupu na žlutou trasu v údolí Bílé Opavy a potkal jsem Adélu s jejími kamarádkami.
2: Jdeme kolem vodopadu po žluté, nad vodopadama skončíme a půjdeme po modré zpátky. Je to má nejoblíbenější a nejhezčí.
1: Ta trasa je opravdu malebná, celou dobu vás provází bublající Bílá Opava. Zastihl jsem tady i Kateřinu s velice početnou skupinou, malé děti i dospělé ženy.
3: Míříme na vodopády, čekáme, že to bude moc prima.
1: Zájem o trasu je opravdu velký a podle Jindřicha Chlapka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky to tady není nic nového. Uznává, že tak vysoká návštěvnost sebou nese i problémy.
4: Takový nápor lidí vytváří tlak na tu návštěvnickou infrastrukturu. Někteří se věší na zábradlí, zkouší jeho pevnost, což samozřejmě vede ke zkrácení jeho životnosti. A pak si někdo v dobré víře se jenom lehce opře a může dojít nějakému úrazu a neštěstí.
1: Na Facebooku zaznívá pár hlasů, které říkají, že by se to mělo spoplatnit.
4: V legislativě podporu nemáme, takže to vlastně nelze. Ale můžeme se bavit o nějakém dobrovolném přispívání lidí právě na údržbu. Tuhle chvíli my máme prostředky na údržbu ještě na další 3,5 roku, ale potom se současnými škrty je to velká otázka.
1: Agentura ochrany přírody a krajiny vydala i tabulku, kde zprůměrovala návštěvnost. Co z toho můžu vyčíst?
4: Není nutné si přivstávat ani příliš brzo, stačí vyrazit v podstatě v 8 hodin do údolí Bílé Opavy a ještě to může být docela pohodový výlet.
1: Jindřich Chlapek dodává, že v okolí jsou i jiná údolí s vodou, například Skalní potok nebo Studený potok, kde většinou nepotkáte nikoho. Údolím Bílé Opavy projde každoročně zhruba 120 tisíc lidí. Z Hrubého Jeseníku Adam Tomáš, Radiožurnál. Then the rainstorm came over me. And I felt my spirit break.

0: 17.55, za chvilku uslyšíte hlavní zprávy a po nich večerní publicistiku s Tomášem Pancířem. Dobrý den.
1: Dobrý den. Poslanci dnes schválili změnu svého jednacího řádu, ta má omezit obstrukce. Pro nakonec byla i část opozice. Jak výrazný efekt tyto změny jednacího řádu mohou mít a jestli nejde o účelovou záležitost ze strany vládní koalice, tak na to se zeptám ústavního právníka Jana Kysely. Porota v aljašském městě Anchorage jednomyslně rozhodla o tom, že na úmrtí českého miliardáře Petra Kellnera po nehodě vrtulníku v březnu roku 2021 se podílelo i fatální zpoždění záchranné akce společnosti TML, která včas nenasadila záložní vrtulníky a neaktivovala svůj nouzový plán. Víc dodáme s právním zástupcem rodiny Kellnerových Františkem Honcou. A mluvit budeme také o fotbale. Poprvé od 30. let minulého století budou v nejvyšší fotbalové lize dva kluby z Brna. Po Zbrojovce totiž právo na účast v první lize získal i Artis Brno, ten nahradí vyloučenou Karvinou. Jestli Artis může hrát v lize důstojnou roli, jak vypadá srovnání obou brněnských klubů z pohledu kvality kádru, finančního zajištění nebo podpory fanoušků, tak o tom všem budu mluvit s naším sportovním reportérem Davidem Nekvindou.
0: Večerní publicistika začne v 18 hodin 10 minut. Pozvánka od Tomáše Pancíře, tak do té doby naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A před hlavními zprávami Lemon Tree.

0: Nenechte si ujít v České televizi.
1: Zlatý věk pařížských kabaretů v převratné době.
2: Zničila jste mi život.
1: A děsivá minulost.
3: Hledat pravdu často znamená otevřít monstru.
4: Toto!
5: Tady mám šanci.
1: Záře reflektorů a temné stíny duše.
5: Musím žít dál.
1: Premiéra seriálu Montmartre. Dva díly v jeden večer.
6: Čekají tě krásné věci.
1: Poprvé ve čtvrtek večer na ČT2 a v iVysílání.
7: Radiožurnál je 18 hodin. Jsou tu hlavní zprávy.
8: V Karlových Varech začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Poslanci si schválili změny v jednacím řádu. Nejvíc se přeli o to, jestli musí být v sále střízlivý.
9: Co se stane, když ten poslanec odmítne třeba tu dechovou zkoušku, protože my ho nemůžeme přinutit k tomu, aby tu dechovou zkoušku si tady udělal.
8: Fotbalový Artis Brno bude hrát v příští sezóně první ligu. Na dálnici D46 na 13. kilometru směrem do Vyškové je zastavený provoz po požáru auta. A počasí zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo, lokálně déšť nebo přehánky a teploty až 28 stupňů. Je pátek 3. července. Dobrý večer. U hlavních zpráv přeje Jana Gulda.
1: Radiožurnál, hlavní zprávy. Víme, co se děje.
8: Právě teď začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Hlavní hvězdou letošního roku je americký herec Dustin Hoffman. Jestli i on už dorazil do velkého

0: prošel třeba herec Harvey Keitel, známý z filmu Martina Scorseseho nebo Quentina Tarantina. Velkého potlesku od návštěvníků stojících kolem toho červeného koberce se dočkal třeba taky Marek Eben a chvíli před ním lidé přivítali taky herečku Aňu Geislerovou ve sněhobílé robě a nebo taky před malou chvílí herečku Jenové Fubokovou. Z Karlových Varů Lucie Pávová, Radiožurnál.
1: Sněmovní jednací řád by se mohl už brzy změnit. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou dnes schválili poslanci. Předkladatelé si od změn slibují, že omezí obstrukce.
2: Největší debatu při projednávání novely vyvolal pozměňovací návrh opozičních starostů. Do úprav jednacího řádu chtěli přidat paragraf označovaný lex střízlivost, tedy povinnost, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu, pokračuje poslanec starostů Jan Berky.
3: My se tu pořád všichni tváříme, že se tu prostě nepije, že sem nechodí lidi ve stavu, kdy mají něco v sobě. Já ten dojem teda rozhodně nemám.
2: Opilého poslance měl podle návrhu vykázat z jednání předsedající schůze. To by ale bylo komplikované, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
4: Předsedající schůze nemá možnost věc vlivu alkoholických nápojů na jednotlivé poslance a poslankyně jakkoliv ověřit.
2: Pozměňovací návrh u poslanců nakonec podporu nenašel. Změny jednacího řádu mají platit 15 dní po vyhlášení ve sbírce zákonů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
1: Počasí během prvního červencového víkendu, který je zároveň i prodloužený, bude proměnlivé. Teploty se ale budou podle meteorologů držet pod hranicí 30 stupňů Celsia a bude taky větrno.
5: Sobota by měla být nejdřív slunečná, odpoledne a večer se ale začne od severozápadu zatahovat a proudit k nám bude chladný a postupně vlhčí vzduch. V severní polovině Čech by mělo v sobotu později večer i pršet, pokračuje Marian Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
6: Nejvyšší teploty vystoupí na 19 až 24 stupňů, na jižní a střední Moravě na 24 až 28 stupňů Celsia.
5: Zbytek prodlouženého víkendu by měl být oblačný, na většině území se přidají i občasné přehánky, na horách by měly být četnější a bude taky foukat. Nad letních 25 stupňů Celsia se teploty dostanou jen na jižní Moravě. Tereza Chlubná, Radiožurnál.
7: Radiožurnál, hlavní zprávy.
8: Víme, co se děje u vás.
1: Vlády Česká a Maďarska plánují společné zasedání, oznámil to ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů při návštěvě Budapešti. Sejít by se podle něj mohli už na podzim.
9: Na uspořádání společné schůze vlád se podle Macinky dohodli premiéři Andrej Babiš z Hnutí ANO a šéf strany TISA Péter Maďar. Detaily dnes ladil během návštěvy v Budapešti.
10: A myslím, že by to teoreticky mohlo být ještě letos. Já určitě bych byl pro, aby to bylo dříve, než třeba později. Stejná představa i na maďarské straně, termín zatím nemáme.
9: Ministra Macinku přijala šéfka maďarské diplomacie Anita Orbánová. Probírali spolu taky například otázku vstupu Ukrajiny do Evropské unie a spolupráci Vyšegrádské čtyřky. Macinku přijal i předseda poslaneckého klubu opozičního Fidesu Gergej Gujáš. Z Budapešti Ladislav Novák, Radiožurnál.
1: Rekordní vlna veder zasáhla do oslav 250. výročí americké nezávislosti. Filadelfie dnes jen pár hodin před začátkem zrušila slavnostní průvod, který měl být největší v celých Spojených státech. Teploty ve městě mají přesáhnout 40 stupňů Celsia. Pořadatelé za takových podmínek nedokážou zajistit bezpečnost 10 000 lidí.
11: Zrušili to kvůli vedru, řekl Radiožurnálu úředník z radnice a dodal, že lidé z Filadelfie mají zlomené srdce. Oslavy stály v přepočtu 2,5 miliardy korun, jenže město zažívá už pátý den vlny veder, které včera téměř vyrovnaly teplotní rekord 40 stupňů Celsia. Dnes má být ještě tepleji. Průvod měl být největší oslavou dne nezávislosti v zemi. 50 kapel, alegorické vozy a zástupci všech 50 států. Pořadatelé trasu nejprve zkrátili, nakonec ale akci zrušili úplně. Bezpečnost účastníků je prý přednější a vedení města ji nedokázalo zaručit. Z Filadelfie Jana Ciglerová, Radiožurnál.
1: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
12: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamila Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
13: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
12: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
14: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost.

0: S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
1: Jedna z kabin lanovky na Ještěce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
2: Sport. Fotbalisté Artisu Brno budou v příští sezóně hrát nejvyšší soutěž. Dosud druholigový klub potvrdil, že přijal nabídku Ligové fotbalové asociace na posun mezi elitu. Artis v Šancelize nahradí Karvinou, která byla vyřazena. Přijmutí nabídky komentuje generální ředitel Artisu Petr Kuba.
3: Jsme stavili kádr na druhou ligu. Teďka víme, že během krátkého času budeme muset tu strategii úplně přehodnotit a budeme muset postavit ten kádr tak, aby jsme z první ligy nespadli. Je to pro nás obrovská challenge, ale my do toho půjdeme s pokorou.
2: Dukla, která z první ligy sestoupila, nesouhlasí s rozhodnutím Ligové fotbalové asociace o doplnění Artisu. Obrátí se proto na soud, řekl majitel Pražanů Matěj Turek. Na fotbalovém mistrovství světa se rozhodne o posledních 8 finalistech. O půlnoci našeho času vstoupí do úvodního kola play-off obhájci titulu Argentinci proti Kapverdám. Už za 2 hodiny začne zápas Austrálie-Egypt. Ve 3:30 ráno pak odstartuje duel Kolumbie-Ghana. Třetí kolo tenisového Wimbledonu nabízí české derby mezi Nikolou Bartuňkovou a Barbarou Krejčíkovou. Duel sleduje přímo v Londýně Jaroslav Plašil.
4: A teď také hodně dlouhý první gem s už 5. schodou. Barbora Krejčíková na podání má teď výhodu z Wimbledonu. Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
2: O postup do 8. finále bude bojovat také Karolína Muchová, a to proti Tejce Savankerové.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Uzavřená dálnice u Vyškova, kolony na Trojce u Benešova. Dálnice D46 je neprůjezdná z Olomouce do Vyškova za sjezdem na Vranovice. Po požáru na 13. kilometru je provoz odkláněný exitem 17 Vranovice. Pak se to objíždí po souběžné silnici a na dálnici se vrací u Brodku na 12. kilometru. Na silnici 37 s Chrodimi do Ždírce nad Doubravou za Lukavicí hlásíte hromadnou nehodu.
7: Od jihu na sever od pravém pruhu jsou 4 auta v sobě, jsou tam hasiči, 2 policejní auta a hasiči tam řídí kyvadlově dopravu.
6: A zdržení obou směrně 10 minut. A na silnici 3 z Prahy do Českých Budějovic čekejte kolonu před Benešovem, od Brače se popojíždí asi 15 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. A nejvyšší teploty zítra 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a v 1000 metrech na horách většinou kolem 15. Tolik hlavní zprávy. Teď publicistika a Tomáš Pancíř.
9: Jak zásadní úpravu jednacího řádu poslanecké sněmovny dnes schválila parlamentní dolní komora? Co může podle právního zástupce rodiny Kellnerových vyplývat z rozsudku aliašského soudu k okolnostem, za kterých před 5 lety zahynul podnikatel Petr Kellner? A co pro brněnské fotbalové fanoušky znamená fakt, že do nového ročníku první ligy postupují hned 2 kluby z Brna? Poslanci si dnes velkou většinou hlasů schválili změnu jednacího řádu. Ta by měla omezit obstrukce, a to hlavně při jednání o programu schůze, což bývá v poslední době mnohahodinová záležitost. Časový limit by se měl nově týkat také poslanců s přednostním právem, kteří teď mohou mluvit neomezeně dlouho, upřesňuje místopředseda sněmovního ústavně právního výboru za hnutí ANO Radek Vondráček.
10: Podle nové právní úpravy každý s přednostním právem může vystoupit jenom maximálně na 30 minut. Poslanec hned na prvním jednání maximálně 5, potom jenom 2 minuty. Takže nějakým způsobem budeme mít zastropovaný nebo nějaký limit toho programu. Nebude to nekonečné.
9: Novelu sněmovního jednacího řádu předložili zástupci vládní koalice a také předseda poslanců ODS Marek Benda. Pro návrh kromě koaličních poslanců hlasovala také většina zákonodárců ODS a hnutí STAN. Pro bylo nakonec 110 ze 136 přítomných poslanců. A víc teď dodáme s ústavním právníkem z Pražské právnické fakulty Univerzity Karlovy, profesorem Janem Kyselou. Dobrý den.
11: Dobrý den.
9: V nedávném rozhovoru pro Českou televizi jste říkal, že čas je vzácný statek a poslanci by jim neměli plýtvat. Zajistí novela jednacího řádu, že se časem nebude plýtvat?
11: Je to asi krok správným směrem. Každopádně to, jak bude fungovat, myslím, teprve ukáže, protože když už byste si ten stávající jednací řád poslanecké sněmovny četl, tak zjistíte, že zas není tak strašný, ale to, co na něm vadí, velmi často je praxe, kterou poslanecká sněmovna během let vytvářela, z nichž některé částky se nám můžou jevit sympaticky, což je třeba to, že si kluby berou přestávku, aniž by o tom hlasovala sněmovna, přestože z jednacího řádu by mohlo plynout, že o tom spíše sněmovna hlasuje, anebo jsou další posuny, které se týkají role předsedajících, protože když by bývali předsedající byli poněkud aktivnější v tom, že volají poslance k věci, tak se potom nesetkáváme s tím, že někdo dlouho mluví, aniž by bylo úplně zřejmé, o čem vlastně mluví. Takže tím chci říct, že to, co my velmi často vyčítáme jednacímu řádu, není nutně vina toho textu v uvozovkách, ale vina praxe, a proto se i u té novely ukáže, v jaké míře vlastně ten text pomůže a ta praxe ho zase jako nestáhne nějakým směrem neúplně třeba správným nebo vyhovujícím.
9: Ta novela má výrazně omezit počet a také délku vystoupení jednotlivých poslanců na začátku schůze, když se jedná o programu. Omezení ale podle té novely může sněmovní většina odhlasovat také při jednání o jednotlivých zákonech. Je to dobře? Nehrozí, že tím koalice bude opozici válcovat, tak jak tohle sloveso někdy politici právě v téhle souvislosti používají?
11: To se asi uvidí v závislosti na tom, v jakých chvílích bude mít opozice pocit, že má postupovat tak, že to v očích té většiny může působit obstrukčně a většina se tedy rozhodne, že tu obstrukci, zlomí, a vždycky musíme asi kalkulovat s tím, že při tom projednávání těch konkrétních zákonů potom existuje, řekněme, ne úplně dokonale zmapovaná možnost soudního přezkumu té procedury, protože když si v minulosti poslanci ti přehlasovaní stěžovali u ústavního soudu na to, že ten či onen zákon nebyl přijat ústavně souladným způsobem, tak to, co ústavní soud typicky dělal, je, že vlastně zkoumal okolnosti té schůze, to znamená, kolik bylo času, v jaké míře se opozice mohla vyjadřovat, kdo v té opozici se vyjadřoval, o čem vlastně mluvil, a to se mi zdá, že se nezmění. Jinými slovy, když by hrozilo to nebezpečí, že bude většina tu menšinu na víru umlčovat, tak je docela dobře možné, že potom nějakou korekci bude znamenat to jednání ústavního soudu, protože v případě, že by ten zákon byl zrušen z procedurálních důvodů, tak bude zrušen jako celek, a v případě, že ten zákon bude významný, tak to pro tu většinu může být dostatečné varování před tím, aby téhle možnosti nezneužívala.
9: Poslanci TOP 09 označovali návrh změny jednacího řádu za účelovou záležitost ze strany koalice, dávali to dnešní projednávání do souvislosti s blížícím se jednáním o financování médií veřejné služby, u kterého opozice dopředu avizuje obstrukce. Nebylo by správnější, kdyby změny jednacího řádu platily až od nového volebního období, jak navrhovali někteří opoziční poslanci?
11: No, v tom předchozím volebním období, pokud si vybavujete, to byla pozice té stávající vládní většiny, že pakliže by se mělo ke změnám jednacího řádu přistoupit a až účinností od toho dalšího volebního období, nicméně k žádným změnám jednacího řádu nedošlo, takže se to nemohlo odvyspovat. Je to podle mého soudu jako otázka politické vůle nebo politického rozhodnutí, v jaké míře chcete další 3 nebo 3,5 roku riskovat, že poslanecká sněmovna nebude v zásadě teda generovat to, co při nejmenším voliči vládní většiny očekávají, že generovat bude. Takže je to podle mého soudu věc rozhodnutí sněmovny, že bych si myslel, že jedna nebo druhá varianta je jako osudově správná nebo osudově nesprávná, to si asi nemyslím.
9: Někteří poslanci ty dnes schválené změny označovali za kosmetické a doplňovali, že jednací řád by si zasloužil větší změny. Vy jste na začátku říkal, jestli budu dobře interpretovat vaše slova, že ten jednací řád není zase tak bezzubý a tak špatný, že je to otázka jeho využívání. Znamená to tedy, že si nemyslíte, že by si zasloužil větší změny?
11: To asi si zaslouží. Já jsem jenom chtěl říct, že to, co my velmi často ve sněmovně vidíme, není nutně vina jednacího řádu, ale to, jak je jednací řád vykládán. Když se podíváte na rozpravu ve třetím čtení a čtete si jednací řád, tak byste mohl mít dojem, že ta rozprava se bude týkat jenom opravy legislativně technických nebo gramatických chyb, anebo v určité míře v ní zazní stanoviska k pozměňovacím návrhům, ale velmi často ta rozprava ve třetím čtení se nijak neliší od rozpravy v prvním čtení, nemyslím, konzumuje to čas, tak spíše tohle jsem měl na mysli, že když by byla poslanecká sněmovna dlouhodobě důslednější ve vztahu k tomu, že když je v jednacím řádu něco napsáno, tak se tváříme, že je to tam napsáno a vynucujeme to, tak by možná ty obstrukce nebyly tak výrazné. To, co se dneska stalo, je podle mě odčinění toho předchozího volebního období, protože právě v tom předchozím volebním období ten nový výmysl nebo ten nový trik, že budeme tedy konzumovat co možná nejvíce času už při těch rozpravách o pořadu schůze, tak to není dlouhodobý jev, to je z toho předchozího volebního období a když ho omezíte, respektive eliminujete, tak se dostanete do toho předchozího volebního období. A v tom předchozím volebním období zase mohly být nějaké jiné praktiky, pomocí nich můžete obstruovat. Ale odhlédne tedy od těch obstrukcí, tak je samozřejmě možné se nad jednacím řádem zamýšlet. Ve sněmovně dlouhodobě probíhá frustrace z toho, jak fungují interpelace. Nicméně to, jak fungují interpelace, je do značné míry už vina první vlády Václava Klauze, protože Václavu Klauzovi na poslanecké sněmovně ani na interpelacích příliš nezáleželo. A už se to nepodařilo nikdy vrátit a obávám se, že to nevyřešíte tím, že něco napíšete do jednacího řádu. Takže dílčích témat můžete vymyslet mnoho. Otázka je, jestli se na nich ta sněmovní většina shodne.
9: Přestože mluvíme a jedná se o jednacím řádu sněmovny, teď ho bude posuzovat Senát, protože jde fakticky o zákon, je to zákon o jednacím řádu poslanecké sněmovny. Není tohle zvláštní? Má nějaký smysl, aby senátoři mluvili poslancům do toho, jak má vypadat jejich jednací řád?
11: No stejnou otázku byste mohl klást u jednacího řádu senátu, jestli to není zvláštní, když mají poslanci mluvit do jednacího řádu senátorům. U nás je to zkrátka tak, že už od dob starorakouských máme jednací řády v podobě zákona, toho času je tam odlišná procedura, jednací řád sněmovny je běžný zákon, jednací řád senátu není běžný zákon, jinými slovy, senátoři potřebují souhlas poslanců, ale poslanci jim nemohou vnutit jejich jednací řád, zatímco sněmovna si nakonec může přijmout jednací řád, jaký chce, když přehlasuje případné veto senátu nebo prezidenta republiky. Existuje většinový asi model, že jednací řády jsou autonomní, to znamená, že se o nich parlamentní komory usnášejí samostatně s eventuální možnou kontrolou ústavnosti pro případ, že by do toho jednacího řádu umisťovali něco, co tam umisťovat nemají, ale ta naše tradice posledních bezmála 150 let je takováhle, je prostě spojena s tím úsilím, na které narážíte.
9: Ústavní právník profesor Jan Kysela, díky, naslyšenou.
11: Rádo se stavu, naslyšenou.
9: Porota v aljašském městě Anchorage jednomyslně rozhodla, že na úmrtí českého miliardáře Petra Kellnera po nehodě vrtulníku při takzvaném heliskiingu v březnu roku 2021 se podílelo fatální zpoždění záchranné akce společnosti TML, která včas nenasadila záložní vrtulníky ani neaktivovala svůj nouzový plán. Neštěstí si vyžádalo 5 obětí na životech, nehodu podle vyšetřování nespůsobila technická závada, ale souhra nešťastných náhod, povětrnostních a přistávacích podmínek. Záchranný tým dorazil na místo havárie až téměř po 6 hodinách. Podle svědectví jediného přeživšího českého snowboardisty Davida Horváta byl Kellner po pádu stroje naživu a komunikoval, ale podlehl zraněním před příjezdem pomoci. Soud přiznal rodině Kellnerových částku 1 200 000 dolarů jako odškodné za prožité utrpení a více než 6 milionů dolarů za finanční ztráty, které vznikly pozůstalým. Naším hostem je právní zástupce rodiny Kellnerových František Honca. Dobrý den.
12: Dobrý den.
9: Proč se rodina Kellnerových rozhodla podat žalobu v souvislosti s okolnostmi, za který zahynul Petr Kellner?
12: No tak rodina potřebovala nezbytně vědět, co se přesně stalo a kdo je za to zodpovědný. A to před podáním žaloby nebylo zcela zřejmé.
9: O jaké indicie se ta žaloba opírala? Jaké důkazy byly klíčové?
12: Velmi důležitá byla zpráva NTSB, tedy Národní americké agentury pro bezpečnost v dopravě. A velmi podstatné bylo také svědectví Davida Horváta, to znamená jediného přeživšího z té výpravy, které jste již zmínil. Na tu zprávu NTSB jsme čekali vlastně 2 roky a potom jsme museli žalobu podat i bez toho, že jsme tu zprávu měli k dispozici, protože hrozilo uplynutí promlčecí lhůty, takže potom od podání žaloby to řízení trvalo ještě další 3 roky.
9: O jaké argumenty opírala svou pozici žalovaná strana?
12: Žalovaná strana se snažila svalit veškerou vinu na společnost Soloi, která zabezpečovala tu přepravu vrtulníkovou. Tvrdili, že všechno bylo způsobeno chybou pilota a to, že vlastně oni zpozdili tu záchrannou operaci, že nemělo na ty fatální důsledky takový vliv, ale to samozřejmě to řízení vyvrátilo a porota určila odpovědnost všech 3 zúčastněných společností, tedy té hotelové, u které si pan Kellner objednal tu službu, té vrtulníkové a i té, která poskytovala průvodce.
9: Pokud jde o tu vrtulníkovou společnost Soloi, tak tam došlo k mimosoudnímu vyrovnání. Proč to mimosoudně nedopadlo i se společností TML?
12: Kdybych to shrnul jednoduše, tak oni neměli takovou vůli a necítili takovou potřebu. Oni se prostě nechtěli dohodnout. Ta vrtulníková společnost byla velmi odpovědná, uznala svoji odpovědnost, zaplatila odškodné. Ty z toho byli opravdu zničení, kdežto ta hotelová společnost, ta se zjednodušeně snažila tu vinu přenést na někoho jiného.
9: Z čeho vychází ta výše odškodného?
12: To odškodné vychází z posudku soudního znalce, který byl poměrně složitě konstruován, ale v zásadě to odpovídá zhruba výši nákladů vynaložených na různá šetření a na soudní řízení, protože soudní řízení ve Spojených státech jsou velmi nákladná.
9: Je ten aktuální verdikt definitivní nebo jsou tam nějaké opravné prostředky?
12: Tam jsou opravné prostředky, je možno se proti tomu verdiktu odvolat, nicméně je to trochu jiné než v České republice. Tam není možno zpochybňovat úsudek té poroty, jak porota hodnotí ty důkazy, ale teoreticky, když by tam byla nějaká chyba v řízení způsobená třeba špatným vedením soudce, tak by to odvolání mohlo uspět.
9: Jaké lekce mohou nebo by měly plynout z toho tragického případu a věříte, že by skutečně to, jak porota rozhodla, mohlo mít dopad na uplatňování a nastavení bezpečnostních pravidel při tom takzvaném hliskýngu?
12: Já tomu opravdu věřím, protože tohle bylo něco, co si Aljaška bude pamatovat na desítky let dopředu. Já jsem tam byl během toho soudního řízení několikrát a tam jsem mluvil s řadou třeba jakoby pilotů z jiných leteckých společností, ale i s běžnými lidmi a s každým, s kým jsem mluvil, tak o té nehodě věděl a všichni věděli, že to je něco katastrofického pro vlastně rozvoj vůbec cestovního ruchu na Aljašce. Takže už jenom to projednání věci je obrovským mementem a dosažené odškodnění je velkou výstrahou pro všechny v tom helskýngovém průmyslu, aby opravdu dodržovali velmi přísně všechny bezpečnostní předpisy.
9: Říká právní zástupce rodiny Kellnerových František Honsa. Díky moc za rozhovor, naslyšenou.
12: Děkuji, naslyšenou.
9: Pouhé 3 týdny před startem nového ročníku nejvyšší české fotbalové ligy se rozhodlo o posledním účastníkovi. Tím se stane Artis Brno, který využil nabídku Ligové fotbalové asociace a nahradí klub MFK Karviná, který etická komise kvůli kauze s ovlivňováním výsledků z ligy vyřadila. Poprvé od 30. let minulého století tak v nejvyšší fotbalové soutěži uvidíme brněnské derby, protože už dříve si postup zajistila také brněnská Zbrojovka. Postup Artisu ale zřejmě ještě bude mít soudní dohru. Majitel fotbalové Dukly Praha Matěj Turek totiž řekl, že pražský klub neakceptuje rozhodnutí Ligové fotbalové asociace o doplnění první ligy právě o Artis Brno a obrátí se kvůli tomu na soud. Turek je po konzultaci s právníky přesvědčený, že právě Dukla po vyloučení Karviné měla jako sestupující tým z nejvyšší soutěže dostat přednost před náhradníky z druhé ligy. A my teď všechno rozebereme s naším sportovním reportérem Davidem Nekvindou. Hezký podvečer.
13: Pěkný podvečer z Brna.
9: Artis dostal nabídku na účast v lize místo Karviné jako druhý v pořadí po tom, kdy možnost postupu odmítlo vedení Táborska. Bylo to pro majitele a vedení klubu těžké rozhodování? Má Artis finance, hráče a zázemí, aby mohl hrát v lize důstojnou roli?
13: Přestože Artis dlouhodobě mluví o tom, nebo jeho zástupci, že chtějí do první ligy a připravují na to klub, tak když ve čtvrtek dostal nabídku, tak generální manažer Petr Kuba mluví o tom, že přeci jenom poměrně těžké rozhodování to bylo a to právě kvůli tomu, že času do startu prvoligové sezóny moc nezbývá a Artis se chystal na tu druhou ligu, ale přece jenom nakonec převážilo to, že dlouhodobě tedy klub o první ligu usiluje a tu výzvu tedy přijal. Co se týká financí, tak tam Artis nemá problém, protože před rokem a půl zhruba ho koupil podnikatel Igor Fajt, který je zajištěný a klubu dává dostatek peněz. Zázemí tam je to řekněme trochu horší, protože stadion v Srbské ulici Brněnský sice splňuje podmínky, ale moc hezký není. A taky se o něj musí dělit Artis se Zbrojovkou. No a největší problém to budou hráči, to bude kádr, protože Artis se chystal na druhou ligu a teď najednou musí ten tým výrazně posílit, aby zvládl vyšší soutěž.
9: Poslední 3 sezóny Brno nemělo zastoupení v první lize. Teď najednou bude to zastoupení dvojnásobné, protože jako vítěz druhé ligy postoupila už před časem brněnská Zbrojovka. Jak na tom tyhle 2 brněnské kluby jsou, když je porovnáme ohledně kvality týmu, financí, podpory fanoušků?
13: Vezmu to odzadu, to je nejjednodušší, podpora fanoušků je naprosto jasná, v Brně se fandí zbrojovce v drtivé většině, Artis to ale řekněme sympaticky uznává, že je ten druhý brněnský klub a láká třeba i mladší fanoušky nebo z celé Jižní Moravy, aby nalákal i řekněme ne úplně ty pravověrné zbrojováky. Ale zkrátka tam je to jasné. Finance, i vzhledem k tomu, o čem jsem před okamžikem mluvil, tak tam je situace mezi kluby, řekl bych, podobná. Zbrojovka, ta je vlastně návodichem Kačenou a ten taky do klubu neváhá investovat. Kvalita týmu, to je asi nejsložitější otázka, ale napřed by teď měla být Zbrojovka, protože ta suverénně vyhrála druhou ligu, už doplnila kádr směrem k té nejvyšší soutěži. Artis skončil v druhé lize třetí, nepostoupil výš a zatím tedy tak úplně prvoligově nedoplňoval.
9: Zbrojovka i Artis budou hrát své domácí zápasy na stejném stadionu. Podle losu se přitom už v prvním kole oba představí doma. Nebude to problém? Nebylo by lepší ty zápasy přilosovat?
13: Problém to určitě bude, třeba pro Trávník, který bude trpět, z toho důvodu se taky trošku změní klasické rozlosování. Většinou se hrává liga jenom v sobotu a neděli, ale podle domluvy s Ligovou fotbalovou asociací se bude v Brně v těchto případech hrát systémem pátek neděle, aby tedy mezi zápasy byl aspoň jeden celý den volna a Trávník měl prostor pro regeneraci. No a samozřejmě taky to bude trochu problém pro lidi v Králově Poli, protože stadion je přímo v městské zástavbě a když je tam fotbal, tak to pro ty tamní obyvatele není úplně příjemné. Přelosovat celou ligu, ale Ligová fotbalová asociace už nechtěla a ono naštěstí, řekněme to z tohoto pohledu, vychází tak, že k tomu souběhu má dojít jen třikrát za sezónu, takže je to přece jenom snesitelné.
9: Když se vrátím k tomu, že ligu doplní místo Karviné Artis Brno, už jsem říkal, že proti té možnosti veřejně vystupuje majitel Dukly Praha, která sestoupila z ligy. Majitel Dukly namítá, že místo vyloučené Karviné by právě se do ligy měla vrátit Dukla. Dnes řekl, že se kvůli tomu obrátí na soud. Má šanci uspět, nebo jsou v tomto směru řády fotbalové ligy a fotbalové asociace tak jednoznačné, že postup Artisu nejde zpochybnit?
13: To je samozřejmě těžká otázka, kterou bude tady nejspíš řešit právě soud, takže nechci úplně předjímat. Samozřejmě ta argumentace Matěje Turka je poměrně logická, že když se stoupila Karviná nakonec tedy jako přímo z první ligy, tak Dukla jako druhý klub by přímo sestupovat neměla. A taky Matěj Turek upozorňuje na to, že do té současné podoby upravila fotbalová asociace České republiky řády až 26. června, což tedy považuje, myslím, letošního roku, což považuje za účinnost. Ale co by asi se nemělo měnit v žádném případě, tak je to, že Artis bude hrát první ligu, protože do jeho startu zbývají opravdu jenom 3 týdny a Dukla tak spíš bude požadovat finanční kompenzaci. Jisté tak je, že to budeme jako sportovní redakce Českého rozhlasu dál sledovat.
9: Říká sportovní reportér David Nekvinda. Díky, naslyšenou.
13: Rádo se stalo, naslyšenou.
9: Možná ještě pro zajímavost, Artis donedávna byl klubem SK Líšeň a ten název, to je zkratka slov ambice, respekt, tým, inspirace a spojení. Tolik večerní publicistika hlavních zpráv Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Krásný večer, pokud možno ve společnosti Českého rozhlasu vám přeje Tomáš Pancíř.
14: Hodin a 30 minut. Zprávy a Jana Gůda.
8: Desítky dětí z dětských domovů neodjeli na letní tábor. Organizátor spolek Tábory Aurora je na poslední chvíli zrušil. Český rozhlas na to upozornil školský ombudsman Štěpán Jílka. Dětské domovy zatím ani nedostaly zpátky peníze a předseda spolku není k zastižení. Někteří ředitelé podávají na pořadatele trestní oznámení. Kauzou se i dál zabývá školský ombudsman. Irsko se hned v prvních dnech svého předsednictví v Radě Evropské unie stalo terčem kritiky v souvislosti s továrnou, kterou v Irsku vlastní Moskva a která do Ruska dodává oxid hlinitý. Irsko začalo záležitost vyšetřovat, výsledky očekává do několika týdnů. Moldavský premiér Alexandru Muntanu končí ve funkci. Svou rezignaci oznámil na síti X, důvod neupřesnil. Jeho odstoupení ale znamená pád celé moldavské vlády. Muntanu byl v čele kabinetu od loňského listopadu. A ve Lhotě pod Lipčany na Královéhradecku začal 44. ročník sjezdu obcí, které mají v názvu slovo Lhota nebo jeho obdobu. Akce se zúčastní až 5000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotic, Lehot nebo Lehotek. V Česku i na Slovensku je takových míst přes 400. Na setkání jsou koncerty, soutěže a taky společný průvod účastníků.
5: Sport.
8: Do osmi finále tenisového Wimbledonu jistě postoupí minimálně jedna česká tenistka. Nastoupili proti sobě totiž Nikola Bartuňková, Barbora Krejčíková. O postup bojuje taky Karolína Muchová. A všechno sleduje přímo v Londýně reportér Jaroslav Plašil.
4: Barbora Krejčíková vyhrává v první sadě 4-2 nad Nikolou Bartuňkovou, která ještě neuhrála ani jednou svůj servisový gem. Tam je zatím velký rozdíl v souboji krajanek. Karolína Muchová, ta má proti sobě Savankevovou z Thajska, která prošla úspěšně kvalifikací. Karolína Muchová zatím vede 40-15 v první hře zápasu, kde je na podání. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Nebezpečí na D1 na Vysočině a otevřená D46 u Vyškova. Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy velmi opatrně na Vysočině za sjezdem na Jihlavu. Na kilometru 109,5 leží na dálnici ztracené jízdní kolo.
15: 109,5 kilometr leží v levém a prostředním pruhu kolo na zemi a zhruba půl kiláku zatím už je zastavené auto, z kterého to pravděpodobně vypadlo.
6: Policisté jedou na místo, tak velký pozor, 109,5 na Prahu, kolo v jízdním pruhu. Dálnice D46 z Olomouce do Vyškova je za sjezdem na Vranovice opět průjezdná. Na 13. kilometru už se kolem auta po požáru dá projet levým pruhem. Odklon dopravy na 17. kilometru tak policisté zrušili. Zdržení je asi na 10 minut. Kolona má přes kilometr. A na dálnici D1 čekejte silný provoz za výjezdem z Prahy do Brna. Na mostě Šmejkalka na 24. kilometru je dlouhodobé omezení a kolona tak teď začíná u sjezdu na Velké Popovice na 15. kilometru a celý ten asi 8-kilometrový úsek pojedete v koloně asi půl hodiny. Další zelená vlna nejpozději za 30 minut.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
8: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. A nejvyšší teploty zítra 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Ve večerním Radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
14: Pěkný večer už vám přejeme, 18.34 a teď je vzpomínkách na Ozzyho Osbourna.
5: Radiožurnál.
16: Každý den s vámi.
5: I o prázdninách. Jej.

Mixovat hudbu na DJském pultu se dá i několik stovek metrů nad zemí. Jeden takový netradiční zážitek přinesl fanouškům festival Beats for Love v Ostravě. Za chvilku o tom uslyšíte i vy, posluchači večerního radiožurnálu.

0: Někdo vyrazil za filmy do Karlových Varů, někdo zase za elektronickou hudbou do Ostravy. My všude máme reportéry radiožurnálu na tamním festivalu Beats for Love. Dnes vystoupí DJ, který měl přijet už loni, ale nakonec své vystoupení musel odřeknout, o koho jde. To už nám z areálu bývalých železáren řekne reportér Jiří Štefl. Dobrý den.
1: Dobré odpoledne, Štěpáne, dobrý podvečer tobě i našim posluchačům. Tak je to jeden z nejžádanějších současných DJů, který vystupoval třeba i na velmi populárním belgickém festivalu Tomorrowland. DJ Dimitri Vegas se proslavil hlavně díky songům, které vytvořil se svým bratrem. Oba dva měli sem na Beats for Love dorazit už loni, ale kvůli stávce v dopravě byl jejich let zrušen. Takže letos aspoň menší kompenzace za ten loňský rok, bude to 90-minutový set plný svižné houseové muziky a dojde prý i na trochu tvrdšího techna a rave music. No a festival Beats for Love je v tuhletu chvíli za polovinou svého programu. Hraje se tady nejen na pódiích, ale i na netradičních místech. Na jednom takovém včera hrála i frýdecko-místecká DJka Teja, která je teď se mnou u mikrofonu. Dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Tak řekněte nám, kde jste hrála? Ono to bylo totiž hodně vysoko nad zemí.
2: Ano, ano, bylo to hodně spontánní, ale bylo to teda v horkovzdušném balónu a bylo to 150 metrů nad zemí, takže to bylo úplně šílené.
1: Nebála jste se?
2: Mě se na tohle ptají úplně všichni a mě to upřímně moc jako nedocházelo. Já jsem k tomu byla zády, takže jsem moc jako neviděla, jak vysoko jsme a bylo to v pohodě, vlastně mě moc nedocházelo mi to celou dobu, vlastně jsme tak vysoko.
1: Jak se taková DJská technika dává do toho balónu? To jste museli mít napojené na nějaký agregátor přímo v tom balóně?
2: No, my jsme komunikovali asi měsíc předtím, než to vypuklo a kluci, co právě zařizovali tu techniku do balónu, tak dělali i stůl na míru a takovéhle věci. Takže to tam nějak jako pospojovali. Já jsem jim dala v tom volnou ruku, protože tomu moc nerozumím, ale DJská technika například byla moje, tu jsem vypůjčila a fungovalo to krásně.
1: A jak dlouho jste tam hrála?
2: Bylo to plus, myslím, že hodinku 15, než jsme přistáli, že jsme chvilku měli problém najít nějaké pole, kde by se to dalo, ale hodinku 15, no.
1: Počasí vám rozhodně včera přálo. Pro kolik lidí jste vlastně hrála ve horkovzdušném balóně, protože asi to neslyšeli lidi na zemi?
2: Bylo to pro 20 lidí plus běžel live stream na Instagramu a tam si upřímně nejsem jistá, kolik lidí bylo, takže pro 20 plus nějaké online.
1: Určitě to ještě někdo viděl tady na zemi, no a to nejlepší se nechávám samozřejmě na závěr. Řekněte nám, jak se jmenujete.
2: Tereza Balonová se jmenuju.
1: Takže Tereza Balonová včera hrála ve horkovzdušném balóně tady na festivalu Beats for Love. Terezo, děkuju, ale vy jste tady včera hrála i na normální klasické stage, pokud se nepletu, nebo ne?
2: Ne, včera ne, budu teprve dneska.
1: Takže i tam vás zveme, taková krátká pozvánka. Terezo, děkuju, DJka Teja tady u nás u mikrofonu radiožurnálu. Ať se vám daří.
2: Vám taky moc děkuju.
1: Takový je tady festival Beats for Love nejen v areálu bývalých železáren, ale i nad ním. No a ve studiu radiožurnálu je ideál Štěpán Pokorný.
0: Jiří Štefl zůstává v Ostravě, tak zatím díky a naslyšenou.
1: Krásný večer, naslyšenou.

Na jižní Moravě dozrává pšenice a naplno začaly žně. Za chvilku se v reportáži Radiožurnálu vydáme na pole v Josefově na Hodonínsku.

0: Mark Ambor, who knows, na radiožurnálu zemědělci na Jižní Moravě se pustili do sklizně pšenice, ječmene nebo hrachu. Do žní se letos propisuje výrazné sucho, kvůli kterému zřejmě budou na některých místech výnosy nižší. Kombajny už vyjeli taky v Josefově na Hodonínsku.
1: Po schůdcích stoupám do kabiny kombajnu. Prostředí je to docela příjemné, fouká tu klimatizace. Kombajn dnes řídí Petr Sehnal.
2: Sklízíme pšenici a potom budeme pokračovat dál na střední Moravu, někde k Brnu a pak se stáhneme k nám do Jedovnic.
1: Takže teďka je potřeba se s kombajnem rozjet, vjet do pole a začít sklízet.
2: Ano.
1: Tak šťastnou cestu.
2: Tak jo, děkuju.
1: Nohama jsem opět na pevné zemi, kombajn odjíždí a zanechává za sebou typické strniště. Na okraji pole vše sleduje místní agronom Roman Zimák.
3: My si myslíme, že ta sklízeň půjde hladce, pokud se nepokazí počasí.
1: Kombajny tady v Josefově vyjeli i do polí s hrachem, za sebou už mají taky sklízeň ozimého ječmene.
3: Ten jsme sklízeli před týdnem s výnosem asi 55 metráků z hektaru, což je taky málo na ozimý ječmen.
1: Podobně jako většina ostatních zemědělců na Jižní Moravě i tady bojovali se suchem. Srážky byly za první půl rok výrazně pod průměrem. Některé plodiny tak nezvládly dorůst do takového objemu jako obvykle.
3: Prostě v dubnu tady spadly 3 mm a to je vlastně nejvíc to rozhodující období, třeba pro tu pšenici a tak dále. Jo.
1: To se podle Romana Zimáka nejspíš podepíše nižším výnosem.
3: Budeme rádi, když sklidíme 50 metráků, možná 55.
1: Tedy asi o pětinu méně, než byl celorepublikový loňský průměr. Nižší výnosy v některých oblastech očekává i agrární komora. Kvalita úrody navíc může klesnout i kvůli vlně veder především tam, kde obilí ještě úplně nedozrálo a na žně teprve čeká. Z Josefova na Hodonínsku Šimon Franc, Radiožurnál.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Honzík prožívá svou první lásku a Eva poznává nevýhody života ve vile Francových. Seriál vyprávěj. ČT2. Paul Newman se jako zkušený bankovní lupič vydává po boku půvabné ošetřovatelky do poslední velké akce. Premiéra kriminální komedie Balík peněz. A ČT Art uvádí v premiéře koncert americké rockové a punkové legendy. Iggy Pop, Post-Pop Depression. Páteční večer s Českou televizí.
1: 21 Pilots, LP, Tomora, Moby, Lord, tedy Swims a stovka dalších. To jsou Colors of Ostrava. Každý festivalový den vám přinášíme speciální vysílání Colors on Air na Radiožurnálu. Aktuální hudba a inspirativní témata diskuzního fóra Melting Pot. Od 15. do 18. července v areálu Dolních Vítkovic. Festival by nebylo možné uspořádat bez podpory Moravskoslezského kraje a generálního partnera festivalu T-Mobile. Hlavním mediálním partnerem je Radiožurnál.
2: Radiožurnál je 19 hodin. Jsou tu zprávy s Janou Gůdou.
3: Jednací řád sněmovny by se od příštího roku mohl změnit, schválili to poslanci. Kyjev drží den smutku za oběti včerejšího masivního ruského útoku. Tenistky Bartuňková a Krejčíková bojují proti sobě o postup do osmifinále Wimbledonu. Kolona popojíždí na dálnici D1 za výjezdem z Prahy do Brna od Velkých Popovic. A počasí zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo, lokálně déšť nebo přehánky a teploty až 28 stupňů.
4: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
3: Sněmovní jednací řád by se od příštího roku mohl změnit. Cílem je hlavně omezit obstrukce při navrhování změn programu schůzí. Počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou dnes schválila sněmovna. Omezení řečnické doby při navrhování programu by se nově mělo vztahovat i na poslance s přednostním právem. Ti teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Úpravy jednacího řádu jsou potřebné i podle opozice. Poslanec KDU-ČSL Marek Výborný je přesto považuje jen za kosmetické. Jednací řád by si podle něj zasloužil hlubší změny.
5: Skutečně po těch 30 letech je na místě se podívat na ty zkušenosti z této sněmovny. Je na místě také reflektovat zkušenosti s jednacími řády z jiných zemí, jiných parlamentů a pokusit se nalézt nějaký konsenzus v této věci.
3: Benzín a nafta o víkendu mírně zdraží. Cenový strop pro benzín oproti dnešku stoupne o 17 halířů. Litr bude stát 1,40 korun a 10 halířů. Nejvyšší přípustná cena na

0: lidí a poškozeno nejméně 5 obytných domů a garáže. Rusko dnes drony zaútočilo na 2 čerpací stanice v Dnipropetrovské oblasti. Další benzínky se staly cílem ruských útoků v Sumské oblasti, kde zahynula podle tamních úřadů 1 osoba a 3 byly zraněny. Počet obětí nočního ruského útoku na Ramenský okres Sumské oblasti dosáhl 5 a 26 lidí bylo zraněno, z toho 5 dětí, oznámila oblastní vojenská zpráva. Z Dnipra Martin Dorazín, Radiožurnál.
1: Sloupsko-Šošůvské jeskyně v Moravském Krasu připravili na letní prázdniny dětské prohlídky. Průvodci v kostýmu netopíra 2x denně provedou malé návštěvníky od 3 do 10 let. V podzemí, kde je i v létě 8 stupňů Celsia, stráví zhruba hodinu. Trasa končí v jeskyni Kůlna, kterou v minulosti obývali neandrtálci, popisuje to mluvčí zprávy jeskyní Pavel Gejdoš.
2: Tomu také bude uspůsobena forma výkladu, to znamená, nebudou servírovat žádná suchá fakta, ale informace o jeskyních budou dávat hravou interaktivní formou pro děti srozumitelnou. No a v jedné chvíli budou moci si taky děti zasoutěžit a za úspěšné splnění úkolu dostanou každý na konci odměnu.
3: Sport. Tenistky Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková hrají v českém derby o postup do osmifinále Wimbledonu. Karolína Muchová nastoupila proti Thajce Savankebové. Detaily přidá přímo z Londýna reportér Jaroslav Plašil.
4: Krejčíková vyhrála 6-3 první set, teď je to 1-1 na podání Bartuňková, stav 40-30 ve prospěch servírující hráčky. Karolína Muchová má teď set ball v duelu se Savankebovou z Thajska, která podává za stavu 2-5 a za výhody české hráčky. Takže set ball pro Karolínu Muchovou, teď Nikola Bartuňková hraje s Barborou Krejčíkovou 1-1 na začátku druhé sady. První set vyhrála Barbora Krejčíková a teď právě Karolína Muchová vyhrála první sadu. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
3: Debitující fotbalisté Kapverd na mistrovství světa čeká v úvodním kole play-off obhájce titulu Argentina. Duel začne o půlnoci českého času. Už za hodinu odstartuje zápas Austrálie-Egypt. V 15:30 ráno nastoupí Kolumbie proti Ghaně. Přímé přenosy odvysílá Radiožurnál Sport. Radiožurnál nabídne vstupy.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Kolona na D1 u mostu Šmejkalka a nehoda na D8 za sjezdem na Teplice. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna stále vázne provoz před omezením na mostě Šmejkalka. Kolona začíná u sjezdu na Velké Popovice na 16. kilometru a zdržení na Brno na 23. a 5. kilometru pak je asi 20 minut. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy pozor za sjezdem na Teplice. Na 58. kilometru těsně za výjezdem z tunelu Libouchec se srazil autobus s osobním autem. Stojí v pravém pruhu, jsou označení a vybočuje se bez kolon. Na silnici 38 z Jihlavy do Havlíčkova Brodu stále čekejte komplikace u štoků. Uklízí tam vozovku po dopolední těžké nehodě 2 kamionů. Podle policie se tam projíždí kyvadlově. A v Praze provoz sklidnil, kolony se zpravidla rozjely. Stále je ale plný Nuselský most. Na příjezdu do Legerovy ulice čekejte zdržení v koloně asi 10 minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
5: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo a lokálně déšť nebo přeháňky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku místy až 28. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál se Štěpánem Pokorným.
7: Dobrý páteční večer, s Radiožurnálem vám přejeme v 19 hodin 6,5 minuty. My pro vás i dál máme reportáže, rozhovory a zajímavosti a taky samozřejmě spoustu muziky. Nejen té zahraniční, ale i české, což teď potvrdíme v úvodu této vysílací hodiny večerního Radiožurnálu s Davidem Kollerem. Tak vám přejeme pěkný zbytek dne a hezký poslech.
5: Večerní Radiožurnál a Štěpán Pokorný.

0: Víc než 100 dětí z dětských domovů v Česku neodjelo na plánovaný letní tábor. Pořadatel spolku Tábory Aurora ho zrušil ve středu, kdy měl začít první turnus. Potom přestal komunikovat. Ani reportérům Radiožurnálu se ho nepodařilo zastihnout na jeho adrese. Nereaguje na volání, SMS zprávy ani e-mail. Ředitelé dětských domovů přitom zaplatili až stovky tisíc korun. První z nich už podávají trestní oznámení a všichni museli narychlo zajistit pro děti náhradní program. V Jemnickém domově se na tábor chystalo 6 dětí, mezi nimi i 12-letý Dan.
1: Trochu jsem byl smutný, protože jsem se tam těšil.
2: A už jsi měl zbaleno?
1: Ano, trenky, ponožky, kraťasa, trička, mikiny, tepláky, všechno, co šlo.
2: Ale nemusel jsi vybalovat, protože pojedeš na jiný tábor, tak jsi rád?
1: Ano, jsem rád. Těším se na diskotéky třeba.
2: No, pojďte se podívat, já vás tu schválně provedu. Ze stropu trčí dráty, ještě potřeba vymalovat. Všude jsou plachty, všude je naprášeno. V Jemnickém dětském domově už měla skončit roční rekonstrukce, jenže práce se protáhly do léta. Takže ředitelka Jiřina Kýnelová musela pro 6 dětí ze dne na den sehnat náhradní program.
3: Děti byly zklamané, ale nakonec se nám podařilo všechny děti na tábor jakoby umístit, takže děti přesto odjedou.
4: No, my nemůžeme ani nařídit nic, protože vlastně všechno je stavební prostor, takže jsme byli rádi.
2: Tábor Aurora původně vybrala na základě doporučení dvou ředitelek jiných dětských domovů.
3: Na základě referencí od ředitelek a na základě referencí z webových stránek jsme usoudili, že teda využijeme tento dětský tábor.
2: A které paní ředitelky vám to doporučily? Byly to z jiných domovů?
3: To z jiných domovů, ale bohužel já už si nepamatuju, z kterého my jsme, jak jezdíme na asociaci náhradní výchovy, tam jako potom diskutujeme po školeních a padlo teda jméno Aurora a že byli teda velice spokojeni. Bohužel dopadlo to, jak to dopadlo, mě to neskutečně mrzí.
2: Ředitelka poslala organizátorovi e-mail, že zálohu 130 tisíc korun má vrátit do pondělí 6. července. Jinak začne situaci řešit s policií. Z Jemnice Veronika Bartes-Vohradíková, Radiožurnál.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

Chcete, aby do vás proniklo něco z Cimrmanovy geniality? Není nic jednoduššího, než se posadit na jeho lavičku. Právě na ní tento týden herci divadla Járy Cimrmana dotočili druhou sérii cyklu Stopy Járy Cimrmana. Za největším českým géniem vás vezmeme za chvilku ve vysílání večerního radiožurnálu.

0: Cimrmanovo ohniště, Cimrmanovo pádlo nebo skalní věž Jára Cimrman. Síť míst pojmenovaných po největším Čechovi je stále hustší. Herci divadla Járy Cimrmana po těch nově objevených putují už v druhé sérii České televize Stopy Járy Cimrmana. Tento týden cyklus dokončili, poslední klapka padla v severních Čechách.
1: Chce. Vidíte tamhle tu lavičku?
2: To vypadá, jako kdyby ji někdo udělal z jednoho kusu dřeva.
1: Jasan.
2: Já myslím, že to bude spíš topol.
3: Cimrmanova lavička, o níž se traduje, že kdo se na ní za soumraku posadí, toho osvítí dobrá myšlenka. Usedejí na ně teď průvodce pořadem Miroslav Táborský a herec Marek Šimon.
4: To dřevo je jasan.
5: Už jsem unaven a už to asi nezvládám, blábolím nesmysly.
6: My totiž teď točíme nejdelší dialog celého dílu a Mareček tam má nejdelší věty, špalky jako šílený podpatky. A přece jenom už je taky 8:30.
3: Marek Šimon, čtvrtý nejstarší člen divadla Járy Cimrmana.
5: Pátý,
3: pardon.
2: Ten, co mluvil o tom, že Mareček má ty nejdelší špalky, tak mu je napsal.
3: A to byl režisér a scénárista Patrik Ulrich.
6: Nyní se nacházíme v Radvanci, nedaleko Sloupu v Čechách, v pískovcových skalách, kde jsme našli lavičku Járy Cimrmana. Dlouho se o ní nevědělo, ale našla se někde na půdě místního zámku a Radek Matoušek,
3: Místní cimrmaniak
6: ji takhle krásně opravil.
3: Kde jste byli ještě teď v posledních dnech?
6: Tento díl se jmenuje Cimrman ve skalách, takže jsme prakticky pobývali celou dobu v pískovcových skalách. Nejdřív to byly prachovské skály, potom jsme se podívali na pískovcový masiv podél řeky Jizery, takže jsme pluli na kánoji po Cimrmanově řece. No a pak jsme se přesunuli sem do sloupského města skalního.
7: Dáme jedny Mirkovi, všechno tak, jak jsme hráli. Jo?
3: Miroslav Táborský tento týden natáčí Stopy Járy Cimrmana střídavě s filmem Bobule a bobulky na jižní Moravě.
2: No je to těžký, protože to je od sebe 350 kilometrů. Když jedno natáčení probíhá ve dne a druhý v noci, tak z toho vychází, že na spánek moc času nezbývá. No.
3: V každém ze 6 dílů nové série se Miroslav Táborský potkává s ostatními členy divadla Járy Cimrmana, včetně Zdeňka Svěráka nebo Miloně Čepelky, a také s místními, kteří jsou často autory, respektive objeviteli Cimrmanových stop.
2: Objevujeme místa, kde bydlí lidé, kteří si rádi hrají, mají smysl pro humor a chtějí to jedno malé místo zkrášlit pro sebe a právě pro okolojdoucí a taky je i trochu pobavit.
3: V dalších dílech druhé série tvůrci diváky zavedou například do Jevíčka, města, kde Cimrman opravoval hodinový stroj, do Frimburka až na dno Lipenské přehrady. Tam cimrmanologové pátrali po proslulém starobinci, v němž Cimrman dožíval, anebo do základní umělecké školy Járy Cimrmana ve Františkových Lázních. Tomáš Maleček, Radiožurnál.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.

0: Židovské muzeum v Praze slaví 120 let. Přijďte objevit příběhy, které formovaly naše dějiny. Prožijte tisíc let historie v jedinečné atmosféře pražského Josefova. Židovské muzeum v Praze. Už 120 let. Místo, kde minulost promlouvá k současnosti. Více na www.zmp.cz. Hlavním mediálním partnerem muzea je Český rozhlas.
1: Hodin a 30 minut. Jana Gulda a zprávy.
2: Sklizeň základních obilovin letos klesne meziročně o zhruba 16%. Vyplývá to z prvního odhadu Českého statistického úřadu. Pokles očekává u pšenice, ječmene, ovsa i žita. I sklizeň řepky bude podle statistiků nejspíš o skoro pětinu nižší než loni. Přes 640 tisíc válkou vyhnaných Libanonců se už vrátilo do svých domovů, přibližně 500 000 dalších ale zůstává vysídlených. Podle agentury AFP to vyplývá z nové zprávy Mezinárodní organizace pro migraci. Údaje vycházejí z dat shromážděných od 22. června, tedy z období následujícího po uzavření křehkého příměří mezi Izraelem a hnutím Hizballáh, které ale obě strany opakovaně porušují. Americký dolar dnes dál oslabuje. Dolarový index, který vyjadřuje hodnotu dolaru ke koši 6 hlavních světových měn, za týden ztrácí 0,5% a směřuje tak k největšímu týdennímu poklesu od začátku dubna. Trh práce ve Spojených státech vytvořil v červnu míň míst, než odhadovali analytici, a to snížilo očekávání, že centrální banka brzy zvýší úrokové sazby, a poslalo to dolar dolů. Na finančních trzích ve Spojených státech se dnes kvůli svátku neobchoduje. A v Karlových Varech začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Příjezdy hostů na slavnostní zahájení v hotelu Thermal uzavřel americký herec Dustin Hoffman. Dvojnásobný držitel Oscara večer převezme křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos. A do Filmových Varů se ve večerním radiožurnálu vrátíme ještě za pár minut. Sport. V českém zápase bojují o postup do osmifinále tenisového Wimbledonu Nikola Bartuňková a Barbora Krejčíková. Hraje taky Karolína Muchová. Podrobnosti má Jaroslav Plašil.
3: Barbora Krejčíková už je kousek od toho, aby postoupila do osmifinále. Kousek znamená teď v tuto chvíli dva míče, protože je to 6-3, 5-2, 30-0 pro podávající Barboru Krejčíkovou. Karolína Muchová vyhrála první sadu v zápase proti Savankepové z Thajska. V té druhé je na tom ale lépe soupeřka, která teď podává za stavu 4-3 a 40-15. Z Wimbledonu Jaroslav Plašil, Radiožurnál.
4: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Omezení na D1 na mostě Šmejkalka a nehoda na devítce u České Lípy. Na dálnici D1 z Prahy směrem do Brna se zkrátilo zdržení před zúžením na mostě Šmejkalka. Teď se zpomaluje za sjezdem na Velké Popovice do kolony na 18. kilometru a do omezení na 23. naberete maximálně 10 minut. Na silnici 38 na tahu z Jihlavy do Havlíčkova Brodu stále počítejte s komplikacemi u štoků. Uklízí tam vozovku po dopolední nehodě dvou kamionů. Podle informací policie tam je provoz řízen kyvadlově, řídí ho semafory, čekejte kratší kolony. Na silnici 9 za výjezdem z České Lípy do Nového Boru pozor za kruhovým objezdem u Oby. Srazilo se tam osobní auto s motorkou, provoz je ale slabý, kolony se netvoří. Opatrně také na silnici 35 na trase z Jičína do Hradce Králové v centru Ostroměře u lékárny narazilo auto do Ostrůvku na přechodě, projíždí se tam pomaleji. A v Praze je spíše klidnější provoz, zdržení ale čekejte v Bělohorské z centra před křižovatkou Vypich, je tam fronta na 10 minut a 5 minut na berete i z poloviny Nuselského mostu do Legerovy nebo i ve Vlzenově před Václavským náměstím. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
4: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť a nejvyšší teploty zítra 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Štěpán Pokorný.
1: Dobrý večer, v této půlhodině vysílání večerního radiožurnálu z hudby uslyšíte MIG 21, kapelu Queen a nebo teď zpěváka Xindla X. Tak vám přejeme hezký poslech.
4: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
4: I o prázdninách.

Zahajovací večer Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary dnes uzavře dronová show. Na její přípravě pracovali tvůrci tisíce hodin a do vzduchu vyšlo víc dronů, než létalo třeba při zahájení zimních olympijských her v Pchjongčangu. My se tam podíváme za chvilku na radiožurnálu po OMD.

0: Drony letos poprvé nahradí na zahájení Karlovarského filmového festivalu tradiční ohňostroj. Nad Sokolským vrchem jich večer vzlétne více než tisícovka a vytvoří světelnou podívanou s poselstvím o jedinečnosti každého životního příběhu, nejen těch filmových.
1: Rozsah těch obrazců bude až téměř 220 metrů.
2: Říká spoluautor a režisér dronové show David Zaorálek.
1: A celková délka bude okolo 10 minut.
2: Sokolský vrch bude během představení z bezpečnostních důvodů pro veřejnost uzavřený. Nad ním bude létat 1300 dronů. Každý z nich představuje jeden světelný bod výsledného obrazce.
1: Drony, které se připravují, jsou bez barev a ty drony, které mají v ten daný moment hrát, tak hrají barvami.
2: Stojíme u jedné z mnoha přepravních beden, ve které se drony převážejí a nabíjejí. Když ho vezmeme do ruky, tak jeden měří přibližně 30 na 30 cm.
1: A jak vidíte, tak to tělo toho dronu je z tvrzeného plastu, dokonce má i zabudovaný padáček, ta spodní část, ta celá září.
2: Karlovy Vary od začátku letošního roku zakázaly na celém svém území ohňostroje. Organizátoři filmového festivalu proto museli nahradit tradiční zahajovací ohňostroj. Pokračuje vedoucí produkce festivalu Petr Lintimer.
3: Ta dronová show není pouze vizuální, ale je doprovozena i hudbou a hudební složkou, která bude slyšet tady před termálem, takže si myslíme, že ta kombinace toho všeho je nejlépe sledovat od hotelu Termál nebo z přilehlých parků.
2: Podle primátorky Andrej Pfeffer-Ferklové z hnutí ANO by se město mohlo dronovou show inspirovat také při oslavách konce roku.
4: Jsem ráda, že se povedlo takovou show zachovat, protože bychom rádi 31. prosince třeba místo ohňostroje nabídli takovouto dronovou show a jsem zvědavá na to, jak to vlastně dopadne, jak to bude vypadat.
2: Dronová show bude mít premiéru po zahajovacím koncertu před hotelem Termál. V repríze se zopakuje v úterý od 10:30 večer. Z Karlových Varů Václav Malý, Radiožurnál.

Je možné, že se vrací výrazná česká stopa na cyklistickou Tour de France. Poprvé od roku 2017 tam budou závodit hned tři Češi. V jaké roli, tak to vám stihneme říct ještě před 20. hodinou na Radiožurnálu.

0: Don't Stop Me Now od Queen a my taky nezastavujeme. Naopak od zítřka budeme sledovat rychlost cyklistů. V Barceloně začne Tour de France a na startu bude i trojice Čechů. V různých týmech pojedou Matias Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba, kteří budou mít velmi odlišné role ve slavném etapovém závodu.
1: Já bych byl spokojený samozřejmě, kdyby Mats získal zelený dres. A...
2: Mats Pedersen byl nejlepším spurtérem loni na Giro d'Italia a Matias Vacek si tehdy udělal velké jméno tím, jak ho k tomu dovezl. Teď by rád stejný úspěch svého kolegy zopakoval na Tour de France.
1: Aspoň kdybychom získali půlku toho, co jsme získali loni na Giro, takže by to byl extrémní úspěch. Chci, aby jsme tam měli dobrou atmosféru, aby jsme jeli na takový tý naší vlně a užívali si to a zároveň vlastně každý den podávali ten nejlepší výkon. Budu pomáhat Ajusovi vlastně, aby získal to pódium na té Tour de France, což taky nebude jednoduchý, ale budu spokojený samozřejmě, když odvedu já práci, kterou jsem měl. A bonus by byl, kdybych třeba vyhrál etapu z nějakého úniku nebo prostě kdybych dostal volnou ruku a využil toho.
2: Pomáhat spurterovi a zároveň být v kopcích k dispozici Juanu Ayusovi, to je pro Matiase Vacka nesmírně náročná úloha. Ale na nedávném závodě kolem Švýcarska ukázal, že má výbornou formu. Pro Vacka to bude premiérová Tour de France, stejně jako pro Jakuba Otrubu. Jeho méně známá formace Caja Rural Seguros je na Tour de France na pozvánku a Otruba se do finální sestavy propracoval na poslední chvíli.
3: Určitě to bývá, že pokud ten člověk není vyloženě lídr toho týmu, tak ta nominace se dělá na poslední chvíli. Kuba se skvěle ukázal na mistrovství republiky, už předtím jsem četl, že měl dobrou šanci jet, takže je možný, že až po těch jeho výkonech na mistrovství republiky pár dní zpátky teprve opravdu 100% to místo mu potvrdili.
2: Komentuje to bývalý závodník Petr Vakoč. Po druhé bude na Tour Pavel Bittner, který se chystá především na sprinterské dojezdy na rozmezí prvního a druhého týdne závodu. Rád by vylepšil loňské čtvrté a páté místo v etapě.
4: Na Pavla Bittnera jsem se ptal Marka Cavendishe, jakože nejlepšího sprintera vlastně Tour de France historie, tak jsem se ptal, jak vidí Pavla Bittnera, a on říkal, že to je pro něj zajímavé jméno, už jenom tím, že Pavel Bittner bude vlastně hlavním highlightem toho jeho týmu Picnic Post NL. Ten tým by měl jet na něj a měl by mu připravovat ty pozice. Taky je to skvělé, že máme českého závodníka, který je jakoby lídrem své stáje, což je úplně jako výjimečná záležitost a podařilo se to jen několika cyklistům v historii, že by celý tým na ně pracoval.
2: Říká šestinásobný paralympijský vítěz Jiří Ježek, náš reportér na Tour, od kterého uslyšíte každý den aktuální informace přímo od trati. Martin Charvát, Radiožurnál.

0: Vinohradská 12.
1: Každé ráno nová epizoda našeho zpravodajského podcastu s moderátorem Matějem Skalickým.
2: Stovky dronů, Dustin Hoffman a trochu širší červený koberec. Jsou to dostatečné oslavy 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech? Zeptám se.
1: Taková je dnešní Vinohradská 12.
3: V předpremiéře v 15:30 ráno.
1: A tradičně po zprávách v 20:30 večer.
3: Navíc kompletní textový přepis od 6 hodin ráno na webu irozhlas.cz.
1: A vše také na audioportálu Můj rozhlas.
3: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
4: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Radiožurnál 20 hodin. Zprávy a Jana Gulda.
1: Stovce dětí z dětských domovů organizátor na poslední chvíli zrušil letní tábor. Češi jim peníze poslali přes sbírku. Karlovy Vary přivítali na červeném koberci amerického herce Dustina Hoffmana. Fotbalisti Austrálie a Egypta hrají o postup do osmifinále mistrovství světa. A počasí zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo a lokálně déšť nebo přehánky a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
1: Češi poslali přes 2 miliony a 600 tisíc korun na podporu asi stovky dětí z dětských domovů. Organizátor jim na poslední chvíli zrušil letní tábor. Peníze lidi poslali na veřejnou sbírku během jediného dne.
3: Děti se vydali nevesmluvenou dobu na nádraží a čekali tam hodinu a půl, kdy jsme se marně snažili někomu dovolat, co se děje.
4: Popisuje ředitelka domova ve Vrbně pod Pradědem na Bruntálsku Markéta Remešová. Za tábor pro děti zaplatila desítky tisíc korun, další domovy i 100 tisíc. Vybrané peníze jim pomůžou tyto výdaje pokrýt, říká spoluorganizátor sbírky Tomáš Slavata.
5: Peníze půjdou právě na pobyty, tábory a náklady, které najednou měly spojení, když jim ty děti zůstaly vlastně v domově.
4: Organizátor pobytů spolek Tábory Aurora na dotazy nereaguje. Některé dětské domovy už na něj podaly trestní oznámení. Případem se zabývá i školský ombudsman. Anna Millerová, Radiožurnál.
1: Pacientky se od začátku července můžou objednat na preventivní vyšetření pro včasný záchyt karcinomu prsu i bez žádanky. Má to usnadnit cestu k prevenci těm, které nemají praktika a gynekologa, nebo je pro ně časově obtížné vyhradit si volno. Například Igor Kyže z Masarykova onkologického ústavu v Brně novinku vítá a říká, že kapacitu mají zatím dostatečnou.
6: Určitě jsme na to připraveni, je možnost se objednávat jak telefonicky, tak webově. Doufám, že tuto praxi budou následovat další screeningové programy, jako je screening kolorektálního karcinomu a další. Já to vnímám jako velmi pozitivně.
1: Ženy můžou i nadále využít původní způsob se žádankou. Světové ceny.

0: rozhovoru pro Radiožurnál mluvil o svých kořenech ve střední a také východní Evropě. My family comes
1: from... Rodina pochází z jeho východního Polska. Mamka je z Moldavska, táta je Polák. Vždycky jsem chtěl pracovat v Polsku. Líbila se mi taky práce tady v Česku, v Liberci. Příští týden bych měl dostat občanství v Polsku, takže se sem budu moct vracet častěji. Sport. Fotbalisté Austrálie a Egypta hrají v Dallasu o postup do osmifinále mistrovství světa. Úvodní kolo play-off komentuje z Prahy reportér Tomáš Petr.
2: Polovina čtvrté minuty, zatím Austrálie Egypt nerozhodně 0-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: O půlnoci budou hrát obhajci světového titulu Argentinci proti Kapverdám. První kolo vyřazovací fáze uzavře duel se startem ve 3:30 našeho času mezi Kolumbií a Ghanou. Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do osmifinále Wimbledonu. V českém derby porazila Nikolu Bartuňkovou 2-0 na sety. V dalším duelu čeká Krejčíkovou Karolína Muchová, která vyhrála nad Tajkou Savankevovou taky 2-0 na sety.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Zdržení na D1 u Miročovic a nehoda na silnici 50 u Uherského Hradiště. Na dálnici D1 z Prahy do Brna počítejte s kratším zdržením okolo Miročovic. A provoz zpomaluje zúžení na mostě Šmejkalka od 23. kilometru. A kolona od 20. kilometru je zhruba do 10 minut. A na silnici 50 hlásíte nehodu u Uherského Hradiště. Na silnici do Brna se střetla 3 osobní auta u nájezdu na dálnici D55.
5: Takže se tam dobrýžďuje, je to tam na tom sjezdu z dálnice.
4: Na silnici 35 pozor za Turnovem ve směru na Jičín. Zasahují tam záchranáři u srážky osobního auta s motorkou. Průjezdné je to Kyvadlově, tvoří se kolony v obou směrech. A na silnici 4 na výjezdu z Prahy směrem na Strakonice se střetla 2 osobní auta. Následky havárie překáží hned za sjezdem z Pražského okruhu. Je to tam s opatrností průjezdné, zatím bez výraznějšího zdržení. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty zítra 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Michálou van Erne.
6: Za to děkuji nedlouho po 20. hodině. V poslední době to na začátku prakticky každého jednání sněmovny vypadá stejně. Než se začne jednat o zákonech, vystupují politici dlouhé hodiny s návrhy na změnu programu schůze. Už brzy by to mohlo skončit, poslanci si dnes odsouhlasili změny v jednacím řádu. My vám je představíme, ale stane se tak až za chvíli, protože jako první se vám představí Pink.
3: Večerní Radiožurnál a Michaela van Erne.

0: Poslanci si schválili nová pravidla pro jednání sněmovny, to je další informace Radiožurnálu. Novela jednacího řádu prošla závěrečným třetím čtením. Podle předkladatelů má především omezit obstrukce a zajistit efektivnější projednávání zákonů.
1: Novela jednacího řádu má zkrátit řečnickou dobu hlavně u načítání programu, které zabírá i několik hodin. Časový limit by se pak měl týkat taky poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně. Sněmovna hlasovala taky o více než 20 pozměňovacích návrhů. Tím nejkontroverznějším, který rozdělil koaliční i opoziční poslance, byl takzvaný lex střízlivost, který do novely chtěli přidat opoziční starostové. Žádali do zákona zakotvit, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu. Předsedající schůze by pak z jednání mohlo opilého poslance vykázat. Takovou změnu podpořil například předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD, i když připustil, že kontrola alkoholu by byla problematická.
2: Tady je ordinace ve sněmovně, takže by zřejmě musel být ten lékař vyzván, aby tedy přišel, já nevím, odebrat krev nebo dát fouknout. A co se stane, když ten poslanec odmítne třeba tu dechovou zkoušku, protože my ho nemůžeme podle ústavy žádného poslance přinutit k tomu, aby tu dechovou zkoušku si tady udělal. Ten návrh je z tohoto pohledu nedotažený.
1: Návrh nakonec neprošel, a to jen těsně. Opoziční TOP 09 pak chtěla prosadit, aby novela jednacího řádu platila až od dalšího volebního období. Důvody vysvětloval na plénu předseda strany Matěj Ondřej Havel.
3: Pozor na to načasování. Pozor na tu dobu. Sedáte na lopatu, když podpoříte jednací řád v tuhle chvíli, odzbrojíte opozici v boji za nezávislost veřejnoprávních médií a to bude bitva, která nebude úplně jednoduchá.
1: Ani tento pozměňovací návrh ale neprošel. Novelu teď dostane k posouzení Senát. Pak měli poslanci na programu závěrečné třetí čtení rozsáhlé novely stavebního zákona. Jde o návrh koaličních poslanců, který má zrychlit a zjednodušit povolování staveb, jak před poslanci řekla ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z Hnutí ANO.
4: Novela stavebního zákona má přinést více dostupných bytů, škol, školek, moderních nemocnic, dopravní a technické infrastruktury, a to bez zbytečného papírování a běhání po úřadech. Jednoduché procesy, přehledné řízení, srozumitelná pravidla. Čím jednodušší stavba, tím jednodušší proces.
1: Opozice novelu od samého začátku kritizuje, nejen proto, že podle ní stavební řízení nezrychlí, ale i proto, že je to návrh poslanecký a ne vládní. A neprošel proto řádným připomínkovým řízením. Nemohla se k němu vyjádřit například některá ministerstva. K hlasování se poslanci nedostali, debatu nedokončili. Pokračovat by měli příští týden. Jana Čermáková, Radiožurnál.

0: Michael Jackson, součástí Radiožurnálu, a teď už máme další radu pro řidiče z naší série Prázdninová autoškola Radiožurnálu.
1: Letní autoškola Radiožurnálu.
2: V letní autoškole Radiožurnálu se věnujeme situacím, které řidiči řeší dnes a denně. Jednou z nich je i používání telefonu za volantem. Možná navigace, možná rychlý hovor a člověk si říká, co je vlastně ještě v pořádku. Takže jednoduchá otázka dnešního dne. Smím telefonovat během jízdy? Plukovník Jan Straka nám to objasní. Pane plukovníku, mohu nebo nemohu telefonovat?
3: Můžete telefonovat. Samotné telefonování není trestné, nicméně, jak zákon hovoří, řidič nesmí držet v ruce telefon nebo jiné obdobné zařízení. V podstatě, pokud budete mít handsfree, což dneska většina moderních vozidel má, telefonovat můžete. Tady je důležité ještě říct, že samozřejmě to samotné držení telefonu jako jedna z těch hlavních příčin nevěnování se řízení není ale jediná. I když telefonujete, tak pořád platí ta povinnost, že se musíte plně věnovat řízení vozidla.
2: Co znáte z vaší praxe, že lidé dělají za volantem?
3: Není možné, aby člověk při tom hovoru koukali nám, hledal něco v taškách, dejme tomu, případně vykonával další činnosti, které nesouvisí s tím samotným řízením. Byť to není telefonování ani držení hovorového zařízení v ruce, ale je to nevěnování se řízení jako takové.
2: Takže nemůžu za jízdy držet telefon, i když jen koukám do navigace?
3: Ano, je to špatně. To je právě to držení hovorového nebo jiného záznamového zařízení v ruce za jízdy. Nemůžete. Jediné, co asi můžete, je přijmout hovor tím, že si ťuknete na displej.
1: Letní autoškolu Radiožurnálu připravujeme ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
4: Well, you were staring down disaster. That night we almost called it quits.

0: To byl Dermot Kennedy. Fotbalisté Egypta hrají poprvé v historii v play-off mistrovství světa. V Dallasu nastoupili proti Austrálii a první poločas sleduje reportér Tomáš Petr.
1: 20. minuta začíná, Egypt vede nad Austrálií 1-0. Australané začali aktivně a dokonce trefili tyč, tedy tu horní tyč, řekněme břevno přesněji. Volpá to pál zpoza hranice pokutového zemí, ale tahle rána ještě golem neskončila. Naopak byli to Egypťané, kteří se mohli radovat z úvodní branky ve 13. minutě. Po standardní situaci ještě vrátil míč zpátky do pokutového území Hafez, který centroval z pravé strany a přetáhl ten míč na zadní tyč, kde byl připravený Ašur, a právě Ašur hlavou dokázal překonat gólmana Patrika Bíče. A od 13. minuty tedy Egypťané vedou 1-0. Viděli jsme i další náznaky šancí, ať už na jedné nebo na druhé straně, ale další góly zatím nepřišly, a tak na přelomu 22. a 23. minuty Egypt vede nad Austrálií 1-0. Přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
2: Mám tajnou skrýš a v ní fotky z našich výletů. Když tě potkám,

Mráz mi běhá po zádech. Mám tajnou skrýžavní pár opravdových dopisů. Voní jak ten krém, co míváš na rukou. Znám každou křivku z tvého podpisu. To ještě není zárukou, že už se není o co bát, že mi zase zmizíš, jak už se stalo tolikrát, no a ty se divíš.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.

0: Zelená vlna radiožurnálu.
1: To je moderní call centrum s nepřetržitým provozem.
0: Tisíce aktivních zpravodajů.
1: Moderní systém pro okamžité zpracování informací.
0: A hlavně přesnější a rychlejší dopravní zprávy.
1: Ráno každých 15 minut, přes den každou půl hodinu.
0: Pomozte nám i vy hledat lepší cestu.
1: 800 553 553.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: Dvacet hodin, 30 minut. Přehled zpráv a Jana Gulda.
3: Americký herec Dustin Hoffman převzal na zahájení festivalu v Karlových Varech křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. 88-letý držitel dvou Oscarů za snímky Kramerová versus Kramer a Rain Man uvede 4. července ve Velkém sále Termalu film Absolvent z roku 1967. Energetická společnost ČES od konce srpna zvýší ceny některých svých fixovaných ceníků elektřiny i plynu. Reaguje tím na růst cen energií na světových trzích. Elektřina například u dvouletých tarifů zdraží zhruba o 6, plyn o přibližně 17%. Dodávky energií v důsledku blízkovýchodní krize v minulých týdnech a měsících zdražovaly i další dodavatelé. Frontová linie na Ukrajině, která se pátým rokem brání ruské invazi, zůstala v červnu převážně zamrzlá. Rusko ve své snaze o postup nadále stagnuje. Píše to agentura AFP na základě analýzy dat Amerického institutu pro studium války. Rusku data přisuzují čistý zisk 30 kilometrů čtverečních, hlavně v Charkovské oblasti. Ukrajina pak osvobodila 11 kilometrů čtverečních v Záporožské a 18 kilometrů čtverečních v Dněpropetrovské oblasti. A čeští policisti společně se svými tureckými kolegy zadrželi 51 lidí, kteří se podle nich podíleli na provozu podvodného call centra v Istanbulu. Skupina je spojena s víc než 11 podvodů na českých občanech, při kterých vznikla škoda přes 553 milionů korun. Informovala o tom Národní centrála proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě.
0: Sport.
3: Na fotbalovém mistrovství světa se rozhoduje o dalším osmifinalistovi, a to v utkání mezi Austrálií a Egyptem. Duel sleduje reportér Tomáš Petr.
4: 32. minuta končí, 33. začíná, Egypt vede nad Austrálií 1-0 po gólu Ašura. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
3: O půlnoci českého času začne zápas Argentina Cap Verde a ve 3 hodiny a 30 minut ráno pak Kolumbie Ghana.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Překážka na D10 za Svijany a nehoda u Turnova. Na dálnici D10 pozor na překážku před Turnovem ve směru z Prahy. Za odbočkou na Svijanský újezd na 70. kilometru leží na vozovce balení geotextilie. Na dálnici D48 z Frýdku Místku do Českého Těšína zvyšte pozornost za Nošovicemi. Na 58. kilometru stojí porouchané nákladní auto. U Turnova komplikuje provoz nehoda na silnici 35 do Jičína. Srazilo se tam osobní auto s motorkou. Na místě záchranáři je to zřejmě obtížně průjezdné, tvoří se kolony v obou směrech. Na silnici 4 pozor na nehodu za Prahou směrem na Strakonice. Za sjezdem z Pražského okruhu se střetla dvě osobní auta, je to s opatrností průjezdné. A v Ostravě opatrně v nájezdu na silnici 56 směrem od Vítkovic na centrum. V nájezdu překážejí následky kolize osobního auta s autobusem. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo a v severní polovině Čech později lokálně déšť nebo přehánky a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. A teď dnešní epizoda Vinohradské 12.
6: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
7: V
6: pátek začíná 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary.
7: Zavítají na něj hvězdy jako Maggie Gyllenhaal, Jesse Eisenberg, Dustin Hoffman.
8: Zároveň oslaví 80 let od konání vůbec prvního festivalu.
9: Mezinárodní filmový festival Karlovy Vary letos poprvé zahájí světelná show s dronem místo tradičního ohňostroje.
10: Program festivalu divákům nabídne 137 celovečerních filmů.
11: Stovky dronů, Dustin Hoffman a trochu širší červený koberec. Jsou to dostatečné oslavy 60. ročníku filmového festivalu v Karlových Varech. Jak se z něj vůbec stala takto úspěšná akce? A nejde spíš o biznis a mejdany než o filmy? Ptám se Jindřišky Bláhové, filmové kritičky z Respektu. Dnes je pátek 3. července. Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
12: Dobrý den, děkuji za pozvání.
13: And the Oscar goes to Dustin Hoffman for Rain Man.
11: Dustin Hoffman jako pro mě teda aspoň nejznámější host na letošním ročníku filmového festivalu v Karlových Varech.
14: I'm very honored and I thank the Academy for your support.
11: Je to dost velké jméno na oslavy 60. ročníku, jubilejního 60. ročníku.
12: A 80. let. Tak,
11: díky, že mě doplňujete. Přesně tak.
12: 80.
11: Tak, 80 od startu a 60. ročník to je.
14: And to my father and to his new friends, here's looking at you. Thank you.
12: Dustin Hoffman je velká hvězda 60., 70., 80. let. To je, on je opravdu jako velké jméno, to je, byť na začátek festivalu, řekla bych jako relativně, jako ano i ne. Ono je velké, zároveň je trochu za zenitem a zároveň je trochu problematické, vzhledem k tomu, že je spojovaný s nějakými obviněními ze sexuálního obtěžování Vary, protože nejsou úplně festival, kam by se hvězdy jakoby hrnuly a vůbec tím nesnižuji, jak jako těžké je získat jakoukoliv velkou hollywoodskou hvězdu na jakýkoliv festival. Jako 100% je to těžké, ale zároveň Vary mají nějakou pověst toho, že zvou hvězdy, které mají nějaký trouble, nějaký škraloup a ty západní festivaly se o ně příliš nederou, jako Johnny Depp nebo Mel Gibson. Nicméně jednu velkou symboliku, když jsme u těch dějin, to má, protože, a nejsem si teda jistá, jestli jsou si toho organizátoři vědomi, ale on před rokem 1989 patřil Dustin Hoffman ve Varech k tvářím Hollywoodu. On byl jako vlastně, ne že by tam někdy přijel, on tam nikdy nepřijel, ale zároveň ho Hollywood ve spolupráci s americkou vládou velmi ochotně, no hlavně Hollywood, velmi ochotně ty jeho filmy vysílal, protože měl pocit, že jsou to filmy, které budou českoslovenští komunisté ochotní hrát. On nebyl žádné soutěže, byly to filmy mimo soutěžní. A hlavně Hollywood fungoval na takové logice, že vzhledem k tomu, že má kořeny na Ukrajině a v Rumunsku, tak to spojení s tím regionem, že je vlastně jako plus. A že zároveň hraje ve filmech, které jsou s ženskými hrdinkami, protože Hollywood se chtěl prezentovat ne jako producent Ramba, ale nebo jako Rocky, nebo drsných filmů, ale jako vlastně feminní, jemný, ne žádný jako válečný štváč, ale vlastně jako někdo, kdo je mnohem jako jemnější a smířlivější.
11: To jste šla takhle z kraje hnedka do hloubky. Já jsem tu otázku myslel tak jako povrchně. Není to DiCaprio, není to Scarlett Johansson, není to Keira Knightley, co tam byli v minulých letech, je to Dustin Hoffman, jestli to je dost?
12: To bych si docela dovolila tvrdit, že v tomhletom kontextu je víc než DiCaprio a víc než Scarlett Johansson, protože ani DiCaprio, ani Johansson do Varu nepřijeli jako hvězdy, ale jako začínající herci v začátku svých kariér. Jo, takže DiCaprio dneska by do Varu pravděpodobně nepřijel, nebo téměř jistě. A teďka doufám, že ho příští rok pozvou a přijede. Ale to byl mladíček, který přijel s babičkou a s dědečkem do Varu a žádnou hvězdou nebyl. Jo. Takže on se to retrospektivně jako říká, přijel DiCaprio, opravdu DiCaprio v 90. let nebyl DiCaprio, co je dneska.
11: Jeffrey Wright, Jesse Eisenberg a tak dále, těch hostů bude celá řada. Zapomněl jsem na někoho významného?
12: Přijíždí i Maggie Gyllenhaal, moje oblíbená herečka ze Sekretářky nebo z Donnie Darka. Přijíždí Juliette Binoche, nesmím zapomenout. Ta doprovodí jenom jednu projekci, takže je to velmi exkluzivní host k jedné projekci, věrné kopie Kiarostámího. A já se třeba osobně hodně těším na kameramana Roberta Richardsona, který spolupracoval s Quentinem Tarantinem nebo s Oliverem Stonem, dělal jeho rané i pozdější filmy.
11: Velká dronová show je naplánovaná, stovky dronů, velký mejdán, rozšířený červený koberec jsem zaznamenal, že bude na jubilejní 60. ročník. No ne, znovu se vracím k tomu, tak 60. ročník, to je už něco, ne? To už něco znamená. Ty oslavy skutečně odpovídají tomu, jako jak velkou slávu má Karlovarský filmový festival za sebou?
12: Nevím, jestli je to velká sláva. On se ke svým dějinám Karlovarský festival úplně nehlásil docela dlouhou dobu, zhruba tak 30 let, protože ty komunistické dějiny byly dějiny zdiskreditované politické akce, se kterými nechtěl mít společného a stály trošku v protikladu k tomu hezkému, heroickému a velmi přehlednému příběhu o tom, jak Jiří Bartoška zachránil festival v 90. letech a jak ho vybudoval. A předstírat, že předtím ten festival měl nějakou hodnotu a nějak fungoval, to do toho narrativu jako nezapadalo. Takže teďka to naopak zapadá. Asi ano, je to nějakým způsobem, je tam mnohem větší důraz na, je to mnohem větší party, když to řeknu, je tam mnohem víc hudby, mnohem víc kapel. Je vidět, že je tam jako přijadej akcent na to, že to je jako ta oslava, takže je tam nějaká větší koncentrace prostě zábavy, která by mohla přitáhnout lidi. A je tam skvělá, za mě skvělá sekce Návraty k pramenům, kde je vlastně sestavoval umělecký ředitel Karel Och a je sestavená z filmů, které v minulosti buď ve Varech vítězily, nebo něco v těch dějinách důležitého znamenaly, nějaký milník. Takže to je, myslím, taková jako nenápadná. Drony to nejsou, není to vidět, ale jako v rámci té cinefilie a toho filmu je to fakt jako důležitá sekce.
11: Já když jsem zmiňoval tu slavnou historii, tak jsem samozřejmě tak nějak mezi řádky opomíjel tu komunistické období a myslel jsem to zahájení v roce 46, které bylo dřívější než festival v Cannes, tím se velmi pyšnili, že jo. Pravda je, nebylo to v Karlových Varech, ale v Mariánkách. No, ani, to je hrozně zajímavé.
12: Ani drony tam neměli.
11: Ani drony tam neměli.
12: Měli tam maximálně Vítězslava Nezvala a Štěpánka a různou jinou herckou honoraci. Ten festival začínal v Mariánských lázních, které měly po válce lepší pověst a lepší vybavenost v uvozovkách, což znamenalo jeden lepší společenský dům, takzvané kasíno, kde se dalo předělat na to kino, ten dům. A měli vlastně lepší pověst z hlediska nějaké pozice na té mapě, kam jezdili evropské elity v 19. století. Ty Vary trošku zaostávaly, byly takový jakoby trošku schátralejší a jednoduše se taky dohodli ty organizátoři mnohem snáze s tím městem. A s těmi Vary se prostě nedohodli, takže začali v Mariánských lázních, pak se promítalo ve Varech a v roce 48-49 vlastně přecházejí napevno do Karlových Varů.
11: To, že to bude v Sudetech, to bylo ale od začátku jasné. Mariánky, Karlovy Vary, že to nebude v Praze třeba ten festival?
12: Ne, Praha vůbec nebyla ve hře a Sudety byly pro komunisty v té národní vládě strašně důležitým místem, kde oni prosazovali svoji politiku, že oni jsou jediní, kteří vlastně jako zabrání nějakému pronikání toho německého živlu a obnoví, vlastně vytvoří nějakou novou společnost a jediní jsou schopní zastavit případně třetí světovou válku a tak dále. To byla ta poválečná politika. Takže tam to bylo vlastně hodně symbolické a zároveň i symbolické nejen čistě ideologicky, ale i proto, že pojďme prostě do západu, do Sudet, na západ Čech k německým hranicím implantovat a přinést českou kulturu, aby bylo jasné, že nepřijíždíme do Německa, ale že přijíždíme do Čech. Takže tam to bylo hodně spojené s tím osvobozením se o Němců po válce.
11: No a potom roce 48, 49, 50, jak se to přesunulo kompletně do Karlových Varů, tak jak se pak ta ideologie projektovala do toho festivalu? To byla holá propaganda asi, ne?
12: Jako byla a nebyla. Samozřejmě ten festival byl spojený s komunistickým režimem, byl spojený od začátku, propagoval znárodněnou kinematografii, propagoval státem vlastněnou kinematografii. Pak se to samozřejmě radikalizovalo a po roce 48 už jsou to komunistické ideje, už je to o tom, jak prostě propagovat komunistické ideje, propagovat sovětský nějaký internacionalismus. Tam vždycky byla sovětská kinematografie, za ní česká, pak nějaké jako lidově demokratické. Vary třeba byly fakt jako místem, kde se porovnával v 50. letech to, jak která východoevropská kinematografie správně postupuje nebo nepostupuje v zavádění socialistického realismu.
11: Jo, takže to byl takový summit až dokonce.
12: No, tak jako v těch momentech tam byly
11: hodnotilo
12: jako...
11: Hodnotilo se tam,
12: jako vyčítali si ti jednotliví zástupci, my to děláme dobře, vy to děláte špatně, Sověti kárali, jakože že to ti jejich vazalové nebo ty satelity nedělají. Ta hesla to odrážela, že jo, formování prostě nového člověka, potom se přidal mír v 50. letech, kde to vlastně bylo nejvyhrocenější. No nejvyhrocenější období je tak jako řekněme 50 až 56 nebo 48-56 a pak se to otevírá západu, stejně jako se oteplovala studená válka, tak se vlastně ten festival začíná mnohem víc dívat na západ.
11: A stává se mezinárodním? Dnes je to mezinárodní filmový festival v Karlových Varech, tak už v těch 60. letech je to mezinárodní filmový festival v Karlových Varech?
12: On byl mezinárodní, on byl prvně jenom v Československu s mezinárodní účastí a pak byl mezinárodní, protože jakkoliv se to může nezdát, tak organizátoři velmi usilovali o to, aby byli v tom prestižním okruhu těch západních přehlídek. A to nešlo bez toho, aby vyjednávali s FIAP, což je asociace producentů a distributorů, která tehdy velmi jako určovala ten harmonogram, rozdělovala ty takzvané kategorie A, B, C. A ty organizátoři velmi usilovali od půle 50. let, aby to Ačko takzvaně jakoby měli, aby mohli být ten soutěžní mezinárodní a aby byli jako Cannes, jako Benátky, jako Berlín. Takže byl to 100% mezinárodní festival jako statusem a rozhodně mezinárodní festival s zvanými kinematografiemi, protože jo. Tam třeba francouzští kritici chválili, jezdili se dívat na filmy z Číny, protože nikde jinde ty filmy hrané nebyly, zatímco Karlovy Vary dávali prostor zemím, kde se prosazovala komunistická revoluce, mezi něž patřila Čína a důsledkem bylo, že tam prostě se hrály filmy z Číny nebo z jiných zemí, které jinde nebyly.
11: Aha, takže takové provazování vlastně.
12: Byla to vždycky zóna kontaktu. Děkuju, že jste si skoro půjčil titul mojí knížky. Proplétání světu. Proplétání světu, ale je to tak, byla to vždycky zóna kontaktu, byť samozřejmě vychýlená nějak do té socialistické hemisféry.
11: A už tehdy to teda bylo místo i setkávání té herecké smetánky, místo plné červených koberců, okázalosti, spousta peněz, bujaré večírky.
12: Bujaré večírky byly, ale byly, nemůžeme si je představovat jako dneska večírky Česu nebo večírky v Bechersbaru. Opravdu to fungovalo jakoby jinak. Ten festival si budoval identitu v opozici vůči Cannes a Benátkám tím, že to není takzvané festiválení, že my se tam nejezdíme válet jako ty hvězdy v zahraničí, ale my jezdíme pracovat na ten festival. Ten festival byl pracovní, ten étos kolem hvězd, které se tam snažili dostat, včetně hvězd západních, jako je Claudia Cardinale nebo Henry Fonda. Prostě jsou to skvělí herci, skvělí pracanti, skvělí jako charakterní herci.
15: J'avais très envie de venir à Karlovy Vary et j'espère pouvoir voir quelque chose demain matin.
12: Takže ten festival si vlastně budoval jako pověst festivalu, který je domácký, který je přívětivý, který je vstřícný, protože to mohl nabídnout, nemohl nabídnout ten luxus, ale mohl nabídnout naopak ta vřídla, tu léčbu, jako fakt takový ten domácí luxus.
16: It was a wonderful experience for me, very funny, very unusual. It's not what I would have expected to find in Czechoslovakia or almost.
11: A uznávaní Češi tam jezdili, Jan Němec, Věra Chytilová, Miloš Forman.
12: Jezdili ano i ne, jako Jan Němec tam myslím, možná se myhl, určitě tam byl Miloš Forman, byť jeho filmy nesoutěžili. V podstatě ti herci jezdili, museli, byli zvaní, byli součástí nějaké propagace, často tvořili ty hvězdné tváře, když prostě nebyly hvězdy západní, tak je dodávali jako československá kinematografie, ale třeba čeští režiséři, československá nová vlna byla mnohem víc vidět na západě a to nejen proto, že by tam ti tvůrci chtěli jezdit, protože jejich filmy, když vyhráli, tak dostávali vedle ceny i finanční odměnu, což ve Varech neexistovalo, ale
11: možná to... taky angažmá, že jo.
12: Angažmá úplně ne, to ne. Ale jako některé, ano, mohli, někteří získali třeba nějakou spolupráci s Německem, se západním Německem, ale ona o to měla zájem i československý státní film jako takový, protože to pro něj znamenalo devizi, znamenalo to větší viditelnost, znamenalo to prestiž, znamenalo to lepší export. A fakt v těch Varech vy jste v 60. letech narazil na dva filmy československé, a to Obžalovaný, který se mimochodem promítá tady i v té sekci Návraty k pramenům, který v roce 64 ten festival vyhrává.
11: Aha. A teďka se bude promítat?
12: Ano, bude se promítat jako jeden z těch historických filmů. A Rozmarný léto Jiřího Menzla, který ho vyhrává v roce 68. A to jsou dva filmy z kraje Nové vlny a zbytek tam prostě nic. To bylo schované jako ve vedlejších sekcích, na trhu a takové jako hobby měli ty zahraniční novináři, že se jako byli nasosaní, byli navnadění na to, že chtějí vidět ten československý zázrak, ale museli si ho horko těžko vyhledávat jako v těch vedlejších sekcích schovaný někde v proječních místnostech.
11: Pokud festival začal před 80 lety a slaví jubilejní 60. ročník, kam se ztratilo těch 20?
12: Tak o jeden přišel kvůli smrti Stalina a Gottwalda v roce 53, nemohlo se festiválet, muselo se truchlit. Druhý v roce 55 se nekonal z organizačních důvodů a potom se festival od roku 59 střídá ve svém Moskvě, protože Sověti prostě chtěli mít také festival, protože mělo to nějakou jako prestiž, mělo to nějakou jako soft power, nějaká kulturní propaganda a ve východním regionu, ve východní Evropě FIAP, ta organizace chtěla mít jenom jeden Ačkový festival, tak ta dohoda byla, pojďme se prostě střídat, aby jsme každý z nás mohli mít to Ačko. Mm-hmm.
11: Když jsme se bavili na začátku o tom, co to znamená slavná historie, tak ta desetiletí, na která by nejradši ve Varech zapomněli, to jsou teda 40. léta. Potom 50., 70., 80.?
12: No, vlastně všechno před rokem 89, protože ono to nezapadalo v rámci toho porevolučního vyprávění, že antikomunistického naladění a těch nových začátků a nového jako budovatelského úspěchu ve smyslu budování nějaké akce, která není vlastněná státem, která není skorumpovaná, která není dotovaná, ale která má za sebou záruku těch soukromých peněz, které znamenaly v 90. letech záruku kvality, jako to se v těch novinách fakt píše, že jako...
11: Jo, ale oni je teda nejdřív vůbec neměli, že jo, ale tam je ten problém, že ty začátky nebyly jednoduché úplně.
12: No, nebyly, oni je, já se bavím o tom ročníku 94 dále, jo, jo. Který je vlastně spojovaný s tím příběhem Evy Zaoralové, umělecké ředitelky a Jiřího Bartošky jako prezidenta. Oni ty dva první ročníky byly pořádané ještě pod záštitou Ministerstva kultury, protože ten ročník 90 se připravoval ještě před rokem 89. Pak do toho vpadnul 89, tak to jenom jako překlopili a trošku modifikovali, aby to odpovídalo tomu étosu nějaké jako demokratizace a nástupu demokracie a změně režimu. Ale většina těch lidí tam zůstala, že jo, lidé, kteří to organizovali před rokem 89, kdo jiný by to mohl dělat, jako nikdo jiný to nemohl dělat. A v roce 92 se stává prezidentem Jiří Menzel, Terza Brečková uměleckou ředitelkou, ale ten festival znovu, ty lidi to neumí dělat, je to takové chaotické, ale ten příběh toho festivalu po roce 89 musíte vnímat jako v rámci celé té proměny, jakoby té transformace celé transformace kultury.
17: Ne, určitě, tak teď se otevřou všechny ty trezory a to se dostane do toho festivalu, jako... ne? Teď všichni se můžou dívat na ty filmy, které nikdo neviděl desítky let.
12: Ne, já jsem myslela, oni jako mohli, už v 80. letech se uvolňovaly trezorové filmy v Československu. Ta jako mýtus, že se ty filmy neuvolňovaly, ale jedna ta sekce, máte pravdu, že v 90. letech právě, co ukážeme? Ukážeme 60. léta, co jsme tady nemohli hrát a ukážeme trezorové filmy, takže byla vlastně jedna speciální sekce, která se jmenovala Filmy osvobozené, protože ten 90. ročník, ta 90. byl vlastně spojovaný s nějakou představou napravování křivd a napravování dluhů, které dlužíme těm tvůrcům, kteří byli zakázaní, kteří prostě museli emigrovat a tak dále, filmy, které byly zakázané. Takže se promítali Skřivánci na niti, promítalo se Ucho, promítaly se všechny ty opravdu problémové filmy. A ty najednou byly vlastně jako tím výstavním a tím gestem, že končí stará éra a začíná éra nová, kdy se nic zakazovat nebude.
17: Vy jste ukazovala uvozovky u těch problémových, to jenom není vidět
12: podcastu. To jsem nemyslela, myslela jsem, jako fakt, fakt je zlobivé, ty zlobivé, zlobivé filmy, zlobivých filmařů.
17: A pak přišla éra teda Bartošky, který ale udělal z Karlových Varů to Ačko, ale v tom 21. století, ne?
18: Jiří, jakého filmového favorita máte vy?
19: Já bych vám řekl, já jsem tady za úředníka. Ta funkce
17: ten festival je teď známý právě díky úsilí pana Bartošky.
19: Takže já opravdu bohužel uvidím filmy až v Praze na kazetě.
12: Jiří Bartoška byl velmi schopný podnikatel.
19: Peníze se sehnaly, festival proběhl a věřím tomu, že stejně bezproblémově a myslím daleko méně komplikovaně proběhne příští ročník.
12: Ten festival vlastně vybudoval úplně skvělým způsobem. Já si myslím, že jeho role je velmi často jenom redukována na to, že je to ta známá tvář, která jako prezentuje ten festival jako navenek pro ty média, ale já, když jsem psala jeho nekrolog, tak si opravdu myslím, že ten jeho příběh je do určité míry fakt jako, že se podceňuje to, jak on byl schopný organizátor a schopný vlastně jako podnikatel, protože on ten festival přebírá v roce 94 s Evou Zaoralovou, pořádají ho, ale pořádají ho pořád v rámci nadace Film Festival Karlovy Vary, která je zřízená státem, který má stát nějaký podíl, ale pak stát rozhodne, že nesmí jakoby vznikat zisk v rámci nadací a ten festival se privatizuje a privatizuje ho na konci 90. let Jiří Bartoška jako jediný akcionář Film Festivalu Karlovy Vary. Takže se stává jediným akcionářem a rozvíjí vlastně tu jako soukromou akci, ten soukromý podnik a rozvíjí ho s týmem, který byl schopný ho zorganizovat tak, aby to byl profesionální dobrý festival.
17: No, na druhou stranu řada kritiků by vám řekla, ve Varech jsem nikdy nebyl z toho důvodu, že to je prostě společenská akce z bohatlíků, tam se střetávají politické zájmy, všichni tam jedou jenom se ukázat, tak je to dnes vůbec ještě o filmech?
12: Ten festival je schizofrenní v něčem a často, když máte pocit, že byste jenom nebyl ve Varech a četl ty články, tak byste měl pocit, že sledujete úplně a prožíváte úplně jiný festival. Jo? Je to fakt jako mediální festival a pak je to festival, který žijete a můžete samozřejmě jít na večírky a na akce a pařit prostě před termálem do 3 do rána. A nebo můžete od rána od 8 chodit na argentinské filmy jako v kinosále.
17: A dělá to někdo tak?
12: Já si myslím, že určitě, jako, že to 100% někdo dělá. Tam jsou jako fronty lidí, kteří pořád chtějí, jedou za těmi filmy a naopak je jim třeba bytostně jako nepříjemné někde dělat nějakou party a pak jsou tam, já nevím, jak Zlatá mládež nebo někdo, kdo se chodí ukázat, protože ten festival má zároveň kvůli sponzorům a kvůli tomu, že i ty Vary vlastně chtějí tenhle ten typ jako celebrit přitáhnout, protože to generuje nějakou viditelnost.
17: Ano, ano, no podporují to taky, že město Vary to podporuje 11 miliony ročně, ten festival dělá stovky milionů korun, v tom jsou obrovské peníze.
12: Stovky milionů jsou spíš jako ten argument, že se tam utratí a že z toho je nějaký zisk, velmi jako že to nějaký komerční benefit pro ten kraj, pro to město samotný. 11 milionů dávají dohromady Karlovy Vary a kraj a město, ač 20% z té pohyblivé částky, která je zhruba 250 milionů, je rozpočet, dává stát, takže a zbytek jsou sponzoři. Takže 20 je nějaká dohoda, myslím, která je plovoucí, takže pokud se rozpočet zvedá, tak by měli dávat, stát by měl dávat víc, v současnosti je to asi 47 milionů.
17: Dobře, takže kdybyste měla tři varianty, je to spíš biznis, spíš společenská akce nebo stále v pořád filmový festival, tak volíte všechno dohromady asi.
12: Tak jasně, protože jedno bez druhého jakoby nemůže existovat, že jo, logicky, aby ta akce nějak z pohledu toho soukromého podniku jakoby fungovala, tak aby se mohly ty filmy promítat, tak je třeba tam mít i jiný druh. A ten festival hlavně taky využívají sami organizátoři k tomu, aby tam třeba uzavírali nějaké příští dohody. Jo, je to pořád, jako na každém festivalu je nějaká, jako jsou nějaké vrstvy. A jedna vrstva jsou cinefilové diváci, baťuškáři v vozovkách, kteří tam chtějí vidět a spějí v městečku a fakt chodí na 4 filmy, na 5 filmů denně. A pak jsou lidi, kteří chodí na večírky a hrajou golf. Jo. A protože ty zase přinášejí ty peníze a čím dál tím víc, myslím, že se ten festival stará velmi jako luxusně o své partnery a o své sponzory, jakože jim vychází velmi vstříc a opravdu je opečovává, protože bez nich nemůže jaksi fungovat.
17: Vy jste mluvila o těch lidech, kteří jezdili v minulosti do Varu, aby se podívali na filmy z Číny nebo z Asie?
12: Z Číny, ano, no, z Asie. No, Sadul velmi, velmi psal o tom.
17: Dneska si nutně ale nepotřebujete jet na filmový festival, abyste se podívala na filmy z jiné části světa, ne? Je to i ještě o tom?
12: Je i není, má to, je to nějaký jako kolektivní prožitek, myslím si, že kdokoliv, kdo na nějaký festival jel, tak ví, že dívat se na festival v tisíci hlavém kolektivu a prožívat i takovej jiný rytmus, třeba jako vidět Barryho Lyndona na velkém plátně hotelu Thermal je neuvěřitelný zážitek. Jakože vidět fakt ty filmy, které jsou natočené pro velké plátno na velkém plátně. A to já sleduju kvůli práci hodně filmů na počítači a nic proti tomu nemám, ale pořád je tam něco nezastupitelného. Hmm. Pořád je to nějaký jako druh komunity, nějaký druh jako prožívání jiného druhu.
17: A to se nezmění do příštích 60 ročníků, které možná Karlovarský filmový festival přežije, nebo přejme mu to samozřejmě?
12: Těžko říct, jako jestli se to změní, že jo, covid změnil velmi návyky, ale ten festival každopádně dělá vlastně všechno pro to, aby jako ten soukromý podnik fungoval, protože se, že jo, synergicky rozpíná jiná, má kvy v televizi, jo, je to vlastně zajištěné Rockaway Capital, což je firma, které to Jiří Bartoška vlastně prodal, ten majoritní podíl. Jsou tam všechny ty přidružené vlastně jako podniky k tomu, takže asi přežije.
17: A konkurovat dál třeba těm velkým evropským festivalům dokáže?
12: On jim nekonkuruje.
17: Ne? On má svoje vlastní místo.
12: No přesně, ta hierarchie je podle mě daná, tohleto je festival, který je regionálního významu velmi, velmi solidního. Až vám řeknu jednoduše, jo. Vary jsou paradoxně vždycky, a měli to i ti organizátoři před rokem 89, vždycky mu paradoxně přisuzovali větší význam, než měl, a zároveň všichni domácí návštěvníci menší důležitost, než měl. Jo. Oni všichni organizátoři chtěli, aby to byl jako největší festival, jsme součástí Ačka, a domácí diváci si říkají, no my jsme taková jako akce ušmudlaná. No to není pravda, on je to fakt jako solidní, velmi důležitý festival, který může být pro tvůrce ze střední Evropy nebo z Řecka nebo mimo Českou republiku v něčem strašně důležitý, jako býval v těch 60. 70. letech, kdy vlastně sem přijížděli, kdy ten festival objevil Cinema Novo, pomáhal prostě, objevil brazilskou kinematografii, objevil kubánskou kinematografii, jako hrál filmy od Pasoliniho, hrál Buñuela. Ten festival fakt měl pro kinematografie Latinské Ameriky, Asie a Afriky strašnou důležitost. Ti lidé tady ukázali svoje filmy, ukázali je světu, nebyly to malé kinematografie, které v Cannes by ten prostor nedostali. A tohle to si myslím, že platí pořád, že prostě tady, když přijedete, tak američtí novináři se setkají se segmentem kinematografie, který nikde jinde neuvidí.
17: No, tak vidíte, že má slavnou historii. Já jsem rád, že jsme se k tomu
12: já vím,
17: na
12: závěr že má slavnou
17: dostali.
12: Historii, ale já jsem možná jediná, kdo to ví, že má slavnou historii.
17: My taky. Díky, že jste přišla.
12: Děkuji za pozvání.
17: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Jindřiška Bláhová, filmová kritička z Respektu a taky editorka knihy Proplétání světů o historii filmového festivalu v Karlových Varech. My jsme řešili samozřejmě, teda mimo jiné, jubilejní 60. ročník téhle populární společensko-kulturní akce, ze které i letos budete moct poslouchat živé vysílání naplněné informacemi a rozhovory na Radiožurnálu. Naslyšenou v úterý.

0: Radioservis představuje
1: audioknihu Petry Štarkové Dej mi pokoj.
2: Přijde na kontrolu sociálka. Už zas? A proč jako?
1: 6 příběhů mladých lidí, kteří hledají odvahu a sílu změnit svůj život.
3: Luis už zase cítí, jak se mu do hlavy valí krev.
1: Dej mi pokoj.
4: Tohle neskončí dobře.
1: Nová audiokniha v e-shopu radiotéka.cz.
5: Radiožurnál 9 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda.
6: Poslanci podpořili změny v jednacím řádu sněmovny, chtějí omezit obstrukce. Česká a turecká policie zadržela 5 desítek lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Tenistky Krejčíková a Muchová postoupily do 8. finále Wimbledonu. A počasí zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo, lokálně déšť nebo přehánky a teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál, zprávy. Víme, co se děje.
6: Ve sněmovně by se mohlo míň obstruovat, zajistit to má novela jednacího řádu, kterou odpoledne schválili poslanci. Má zkrátit řečnickou dobu, hlavně u načítání programu, které často zabírá i několik hodin. Časový limit by se měl nově týkat taky poslanců s přednostním právem, kteří teď můžou mluvit neomezeně dlouho. Pokračuje místopředseda ANO Radek Vondráček.
7: Podle nové právní úpravy každý s přednostním právem může vystoupit jenom maximálně na 30 minut. Poslanec hned na prvním jednání maximálně 5, potom jenom 2 minuty. Takže nějakým způsobem budeme mít zastropovaný nebo nějaký limit toho programu. Nebude to nekonečné.
6: Čeští policisti spolu s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizovaná skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Mezi zadrženými bylo podle mluvčího Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakuba Vinčálka taky 6 Čechů.
8: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky, při nich vznikla škoda přesahující 500 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
6: Při 3 domovních prohlídkách našla policie i padělané služební průkazy nebo technologie na vytváření deepfake videí v reálném čase. Bulharsko nepodpoří nový unijní balík sankcí proti Rusku. Bulharský premiér Rumen Radev to řekl při interpelacích v parlamentu. Argumentoval národními zájmy v energetice. Sofie taky odmítá, aby na sankční seznam přibyl moskevský patriarcha Kiril a vysoký manažer ruského koncernu Lukoil v Bulharsku. Nový balík opatření proti Rusku navrhla na začátku června Evropská komise. Cílí na energetiku, obchod, ruské banky nebo takzvanou stínovou flotilu. Část linky C pražského metra čeká týdenní výluka. Od zítřka až do 10. července nepojede z nádraží Holešovice na Pražského povstání. Technici budou vyměňovat zabezpečovací zařízení. Dopravu zajistí náhradní autobusová doprava s označením XC, říká mluvčí dopravního podniku Aneta Řehková.

0: 1:0 přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: Za 3 hodiny budou o osmifinále bojovat ve vzájemném souboji Argentina a Cap Verde. První kolo play-off uzavře duel mezi Kolumbií a Ghanou od 3:30 našeho času. Tenistky Barbora Krejčíková a Karolína Muchová postoupily do osmifinále Wimbledonu. V něm si zahrají proti sobě. Krejčíková porazila v českém derby Nikolu Bartuňkovou 2:0 na sety. Muchová slaví po výhře nad Stajkou Savinkovovou taky 2:0 na sety.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Překážka na D1 za Ostrovačicemi a zdržení na Pražském okruhu. Na dálnici D1 z Prahy do Brna zvyšte pozornost za odbočkou na Rosice. Na kilometru 181,5 stojí porouchané osobní auto. Je označené, většina vozidel ale vybočuje doleva. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 čekejte kolonu za sjezdem z plzeňské dálnice. Na 20. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Zpomaluje se na kilometru 21,5, zdržení je kolem 10 minut. U Turnova je obousměrně průjezdná silnice 35 do Jičína, zasahují tam záchranáři u srážky osobního auta s motorkou.
4: Řidiče už tady začínají otáčet na Turno. V tuhle chvíli ta silnice vypadá, že je uzavřená, protože v protisměru nikdo nejede.
3: Obět se to dá přes Turnov, Bělou a po silnici kolem Rybníků. Na silnici 44 ze Zábřehu do Mohelnice se vyhněte překážce u Zvole na kilometru 6,5, leží na vozovce kus plechu. A u Valašského Meziříčí na silnici 150 do Bystřice pod Hostýnem se mezi Brankami a obcí Police střetlo osobní auto s motorkou. I tam čekejte omezený průjezd. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
5: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo a v severní polovině Čech později lokálně déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Posloucháte večerní Radiožurnál s Michálou van Erne.
6: Za to děkuji, mám pro vás další informaci. Pokud jste ochutnali kvašenou zeleninu nebo kysané mléčné výrobky a neudělali vám hned dobře, pak je možná tato informace pro vás. Vědci totiž radí, zkuste to znovu. Proč? Povíme za chvíli.
2: Večerní Radiožurnál
7: a Michaela van Erne.

0: George Ezra až do posledního tónu. 9 z 10 nemocí může nějak souviset s lidským mikrobiomem, odhadují vědci z České akademie věd. Mikroby v našich střevech totiž složitým způsobem působí na imunitní systém. My na ně na oplátku můžeme působit tím, co jíme a tím, co se nebojíme ochutnat.
1: Říká se, že mikrobiom je jako takový náš otisk prstu, že každý ho má úplně totálně jiný.
2: Říká Michal Kraus z Mikrobiologického ústavu Akademie věd. Střevní mikroorganismy sice váží jen malou část naší tělesné hmotnosti, za to mají mnohokrát víc buněk a genů.
1: Ty mikroby nás válcují co do počtu, ty mikroorganismy mají dohromady snad 100 až 150 krát víc genetické informace.
2: Ale zároveň lidský organismus má imunitu, to znamená buňky, které by měly hlavně rozpoznávat vlastní cizí. Jak do toho ten mikrobiom zapadá vůbec?
1: Mimo jiné je to také předmět studia naší laboratoře. Nás velmi zajímá imunitní systém a to, jak si s tím mikrobiomem povídá. Ukazuje se, že imunitní systém ten mikrobiom ve střevě zaznamenává a ví o něm, udržuje ho na uzdě a naopak ten dobrý mikrobiom dokáže náš imunitní systém, když je třeba nazlobený, třeba v případě nějakých autoimunit nebo alergií, pěkně uklidnit a udělat ho takovým příjemnějším.
2: Vědci například zkoumají, jakou roli hraje střevní mikrobiom u lidí s autoimunitními nemocemi. Stav imunity přesně ukáže přístroj pro průtokovou cytometrii, předvádí Žaneta Slavíčková z Mikrobiologického ústavu.
3: Máme třeba vzorky od pacientů, krevní vzorky. Ten stroj je schopný si ten vzorek nasát, ty buňky seřadit jednu za druhou.
4: Je to nějaký fyzikální jev,
3: ano,
4: který je dokáže seřadit, přestože ty buňky mají jiný tvar, jinou hmotnost?
3: Ano, přesně tak. Oni se seřadí hezky jedna za druhou a my pak na ně svítíme laserem a to se převede v počítači, který vám pak dokáže spočítat, jak se mi tam ty buněčné populace mění, jestli je to víc jakoby prozánětlivý, protizánětlivý.
2: Na mikrobiom můžeme působit například tím, že jíme takzvané prebiotické a probiotické potraviny.
1: Prebiotika znamená, že to je něco jako před, ta vláknina. Čím my krmíme ten mikrobiom? Čím my krmíme ta probiotika? Protože ta probiotika jsou živé mikroorganismy, ať už jsou v tabletě, nebo jsou ve fermentovaných výrobcích.
2: Jenže probiotika nepůsobí na každého stejně a nedají se považovat za lék, upozorňuje Michal Kraus.
1: Nemáme nástroje na to, abychom předpokládali, že když do střeva pošleme tohle jedno probiotikum, tuhle jednou bakterii, takže to ten mikrobiom ovlivní tak či onak. Prostě nejsme schopni to nějak předvídat. Mikrobiom má takovou vlastnost, že pokud je rozmanitý, tak mezi sebe nerad pouští nové návštěvníky. Probiotika se do nás dostanou, pár dní třeba v nás pobydou, ale když je přestaneme brát, tak nám je zase výjdou, protože ten náš mikrobiom je mezi sebe prostě nepustí.
2: A protože každý máme jiné složení mikrobiomu, vysvětluje se tím i to, že třeba někdo nesnese určitý druh jogurtu nebo kysané zeleniny.
1: Každý fermentovaný výrobek se vyznačuje nějakým složením těch mikrobů, co v něm jsou. Takový obyčejný jogurt většinou má v sobě 2 druhy bakterií. Pokud to jíte dostatečně často dlouho, tak si ten váš mikrobiom na to zvykne a nic hrozného vám to neudělá. Takový kefír ale už může být divočejší. Podobně je to vlastně třeba taková fermentovaná zelenina.
2: Různá farma to může dělat jinak?
1: Přesně tak. Když si koupíte třeba kombuchu z obchodu nebo kefír fermentovanou zeleninu, kimči, tak každá ta firma může mít jiné trošku mikrobiální složení. Ta firma potřebuje, aby to bylo zdraví nezávadné, ta potravina, a aby to bylo chutné.
2: Když nám určité probiotické jídlo jednou způsobí potíže, podle vědce není nutné se mu vyhýbat. Právě naopak bychom mu měli dát ještě šanci.
1: Je potřeba takzvaně, my vědci rádi říkáme, titrovat. Začít ho dávkovat po malých dávkách, což znamená nevypít tu láhev kefíru a nesníst mísu toho kysaného zelí najednou, protože ten mikrobiom na to není zvyklý, ten fermentovaný výrobek kvůli tomu přestanu jíst a za mě je to škoda.
2: Probiotika bychom tak podle mikrobiologů měli jíst nejenom pravidelně, ale i nebojácně. Martin Srb, Radiožurnál.

Tones and I, David Guetta, Teddy Swims z hudby. Na fotbalovém mistrovství světa se schyluje k zápasu Davida a Goliáše, tedy k debutantům na turnaji z Kap Verd a obhájcům světového titulu z Argentíny. Utkání v boji o osmifinále playoff začne za necelé 3 hodiny, budeme o něm mluvit i ve sportovním přehledu a ten začne naopak už za malou chvíli. Poslouchejte Radiožurnál.

0: John Bon Jovi z hudby v noci na zítřek našeho času se uzavřou brány osmi finále fotbalového mistrovství světa. Bude za námi úvodní kolo playoff a poznáme tak 16 nejlepších celků turnaje. Právě teď se o postup do osmi finále v jednom ze zápasů bojuje. A nás na duel vezme autor sportovního přehledu Karel Schamberger. Dobrý večer.
1: Hezký večer. Sport. V Dallasu bojují o postup do osmifinále reprezentace Austrálie a Egypta. Utkání komentuje z Prahy v přímém přenosu na radiožurnálu Sport reportér Tomáš Petr.
2: 58. minuta končí a Austrálie hraje s Egyptem nerozhodně 1-1. Egypťané vedli po gólu Ašura, vyrovnával pak vlastní brankou znovu Egypťan Hany. Stav tedy nerozhodně 1-1. Přímý přenos poslouchejte na radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, radiožurnál.
1: Argentina se v prvním kole play-off na fotbalovém mistrovství světa utká s Kapverdami. Duel začne o půlnoci našeho času. Trenér obhájců titulu Lionel Scaloni mluví o týmu Kapverd, který je na šampionátu poprvé.
3: Daří se jim přerušovat přihrávky středem hřiště a následně vyrážejí do velmi účinných protiútoků zásluhou technicky skvěle vybavených hráčů. Je to kvalitní tým. Už jsme je měli nastudované. Ne proto, že jsme na ně teď narazili, ale proto, že jsme je analyzovali jako možného soupeře.
1: Zápas Argentina-Kapverdy začne za necelé 3 hodiny. Od 15:30 ráno se utká Kolumbie s Ghanou. Radiožurnál Sport nabídne přímé přenosy. Tady na radiožurnálu uslyšíte reportážní vstupy. Třetí tým druhé ligy Artis Brno přijal nabídku Ligové fotbalové asociace a bude hrát v nadcházející sezóně nejvyšší českou soutěž. Majitel Dukly, která skončila v uplynulém ročníku poslední a sestoupila, Matěj Turek, řekl, že pražský klub toto rozhodnutí neakceptuje. Obrátí se proto na soud. Pokračuje mluvčí Ligové fotbalové asociace Pavel Jahoda.
4: Pražský klub se na LFA obrátil s podnětem týkajícím se výkladu pravidel pro doplňování míst nejvyšší soutěži. Pro posouzení celé situace však byla rozhodující skutečnost, že soutěžní ročník 25-26 byl ke dni 22. června 2026 oficiálně ukončen a Dukla se na základě konečné tabulky stala přímo sestupujícím klubem.
1: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do osmifinále Wimbledonu. V českém derby porazila Nikolu Bartuňkovou 2-0 na sety. V dalším duelu čeká Krejčíkovou Karolína Muchová, která vyhrála nad Tajkou Savankevovou taky 2-0 na sety. A hokejového brankáře Davida Rittycha čeká už 7. angažmá v NHL. Český golman podepsal roční smlouvu s New Jersey. Klub o tom informoval na svém webu. Uplynulou sezónu odchytil Rittych za New York Islanders, kde v roli náhradníka zasáhl do 30 utkání.
0: Pátek s datem 3. července tedy zpřehlednil po sportovní stránce Karel Schamberger. Za to moc děkuji a přeji hezký večer.
1: Dobrý večer.
5: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: hezký čas.
1: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
2: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
1: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
2: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
1: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
2: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
1: Radiožurnál ve Varech.
2: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.

0: 21 hodina 30 minut. Jsou tu zprávy a Jana Gulda.
1: Pražská burza poprvé od dubna zavřela na úrovni 2600 bodů. Index PX dnes posílil o 1,6% na 2615,58 bodů. Pomohly akcie ČES i některých bank, výrazně naopak ztrácely plzeňské strojírny Dolsan Škoda Power. Vyplývá to z údajů burzovního webu. Za celý týden pražská burza přidala 2,13%. Průtoky na řekách v povodí Orlice na východě Čech dál klesají. Podle povodí Labe se na většině toků pohybují jen mezi 10 a 45% dlouhodobého průměru. Hydrologické sucho už evidují vodohospodáři na několika místech Tiché i Divoké Orlice. Důvodem je hlavně dlouhodobý nedostatek srážek a vysoké teploty, které zvyšují odpar vody. Rakev s tělem bývalého íránského duchovního vůdce Alího Chameneího dorazila do chrámového komplexu v Teheránu, kde budou rozsáhlé pohřební obřady. Chameneímu už začali vzdávat hold vrcholní představitelé režimu. Pohřeb má začít zítra. Dnes se očekává ještě pietní ceremoniál za účasti zahraničních hostů. Měl by mezi nimi být například ruský ex-prezident Dmitrij Medveděv. A oceňovaný japonský spisovatel Haruki Murakami vydává po 3 letech nový román The Tale of Kaho, v překladu Příběh Kaho, je jeho první knihou, kde je hlavní postavou žena. Vypráví o dívce, které se začnou dít podivné věci, kterým nerozumí. Jestli román vyjde i v češtině, zatím ale není jasné. Kniha je teď k dostání pouze v japonštině. Plány na překlad autor ani nakladatel nezveřejnili. Sport. Fotbalisty Argentiny čeká od půlnoci našeho času úvodní kolo play-off mistrovství světa proti Kapverdám. Teď hrají ve stejné fázi soutěže Austrálie a Egypt a víc už reportér Tomáš Petr.
2: 71. minuta utkání Austrálie-Egypt nerozhodně 1-1, přímý přenos na radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, radiožurnál.
1: A ve 3 hodiny a 30 minut začne poslední zápas prvního kola vyřazovací fáze mezi Kolumbií a Ghanou.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D55 u Otrokovic a zdržení na pražském okruhu před Ořechem. Na dálnici D55 velmi opatrně za Otrokovicemi ve směru na Kroměříž. Kolem 28. kilometru jede po dálnici cyklista, na místo jede policie. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 se tvoří kolona před omezením u Ořechu. Na 20. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě. Zpomaluje se na 22. kilometru, zdržení kolem 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna čekejte překážku za Humpolcem. Na kilometru 101 stojí porouchaný autobus v pruhu pro pomalá vozidla. Ještě není označený a v místě se vybočuje. Na D1 z Prahy do Brna opatrně i za odbočkou na Rosice. Na kilometru 181,5 stojí porouchané osobní auto. Na místě už je policie, zabraný je odstavní pruh. A na silnici 43 z Brna do Svitav pozor za Lipůvkou. V Lažanech za odbočkou na újezd u Černé hory se střetlo osobní auto se zvěří. Čekejte překážku na vozovce. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo, v severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Ve večerním radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
0: Z další informací, herec Dustin Hoffman zahájil filmový festival v Karlových Varech. Pokud vás zajímají detaily, pak je nabízí zpravodajský server iRozhlas.cz.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Celeste Buckingham z hudby. Po sérii stížností rodičů části žáků základní školy v Bašce na Frýdecko-Místecku zůstává vedení školy beze změn. Rozhodli o tom zastupitelé obce. Ze školy odchází desítka zaměstnanců. Někteří rodiče se obávají toho, jak bude škola po prázdninách fungovat. Také my se u toho pozastavíme za moment.

0: I o prázdninách pokračuje spor části rodičů žáků s vedením školy v Bašce na Frýdecko-Místecku. Mimořádně se kvůli tomu sešli zastupitelé obce. Vedení školy podpořili a rodiče žáků vyzvali k uklidnění situace. Špatnou atmosféru ve škole popsali někteří rodiče žáků v petici, kterou odevzdali obci. Potvrdilo ji i šetření školní inspekce.
1: Já jsem viděla požadavek klid na práci, protože ten celý rok nemám.
2: Ředitelka základní školy v Bašce Dagmar Tobolová a její vystoupení na zasedání zastupitelstva. Klid ale vypadá jinak. Rodiče části žáků chtějí ujištění, že incidenty, jako byla lednová facka žákovi, se nebudou opakovat. Mezi nimi Dagmar Kovalová.
1: Kdo tedy z vás pouhal? Protože do dneška vlastně ti rodiče nikde vlastně nevidí oficiální vyjádření.
2: Ředitelku přišel na jednání podpořit i bývalý kolega, nyní ředitel základní školy v Šilheřovicích, Jan Pavelka.
3: Dokáže být tvrdá k sobě, dokáže být občas velmi přísná i na děti, ano, ale má výsledky.
2: Školní inspekce uložila vedení školy opatření ke zlepšení špatného klimatu. Zastupitelé v čele s nezávislým starostou Tomášem Břeškem ředitelku podpořili.
4: Zastupitelstvo obce Baška vyjadřuje podporu vedení základní školy a mateřské školy Baška při zajištění společného cíle, kterým je bezpečné, klidné a důvěryhodné prostředí pro žáky, zaměstnance i rodiče.
2: Řada rodičů nevěří, že v září bude škola, ze které odchází 10 zaměstnanců, fungovat tak, jak má. Ani členka školní rady Tereza Hudečková.
5: Pro mě to úplně nekončí, já tam mám pořád jako dvě děti ve škole, tam zůstává 9 zaměstnanců. Za mě to jsou zásadní změny.
2: Ředitelka Dagmar Tobolová ale ujišťuje, že učitelský sbor bude v září kompletní. Poměry ve škole stále šetří i inspektorát práce. Z Bašky Marta Pilařová, Radio.

Posloucháte Radiožurnál. Fotbalisté Egypta hrají poprvé v historii v play-off mistrovství světa. V Dallasu nastoupili proti Austrálii a informace z druhého poločasu nabídneme za malou chvíli.

0: Robert Palmer. Na mistrovství světa ve fotbale se rozhodne o zbývajících 8 finalistech. O půlnoci českého času nastoupí obhájci titulu z Argentiny proti Kapverdám. Teď se hraje zápas mezi Austrálií a Egyptem. A závěr druhého poločasu sleduje reportér Tomáš Petr.
1: Polovina 90. minuty, Austrálie, Egypt 1-1, Egypťané šli do vedení ve 13. minutě, kdy skóroval Ašur, pak se bohužel pro Egypťany trefil ještě Hany, který poslal míč do vlastní sítě v 55. minutě. Od té doby tedy stav nerozhodný 1-1, a to říkám už v končící 90. minutě, kdy Egypťané kombinují na útočné polovině a za chvilku se také dozvíme, kolik že se bude přidávat navrch. Nad rámec té základní hrací doby Atiouf míč do vápna, kam nabíhal Trezeguet. Australská defenzíva si poradila, odvrací na rohový kop a 5 minut se bude hrát navíc. A pokud těch 5 minut nepřinese rozuzlení, tak samozřejmě bude následovat prodloužení. Po třetí na letošním mistrovství světa by duel mohl jít do prodloužení. V těch předchozích případech Paraguay nakonec v penaltovém rozstřelu porazila Německo a Maroko po penaltách postoupilo do osmifinále přes Nizozemsko. Teď egyptský roh, který rozehrává Marmuš nakrátko. Míč od Aty směřuje do pokutového území, přetažený balón na zadní tyči Salah, ale těžký balón Salah ho ještě udržel na hrací ploše a zapojuje tak Hasana. Hasan se snaží odcentrovat míč do vápna, který odvrací Harrington. Ještě pokus o takové nůžky, řekněme, v podání Hosama, ale už se Australané osvobozují. První z 5 nastavených minut končí, Austrálie, Egypt zatím nerozhodně 1-1, přímý přenos i nadále můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.

0: Vaše varování ze silnic.
1: Je velká bouračka motorkáře s autem.
2: Obratem předáváme všem řidičům.
3: Valí se tam obrovský kouř dýmu, silnice nebude ani vidět.
0: I vaše zpráva může pomoct ostatním.
4: Teď tady přistávala helikoptéra, tam měli hasiči.
2: Aby včas zvolili lepší cestu.
5: A tady odpočujou jenom ty, co poslouchají zelenou vlnu.
0: Volejte 800 553 553.
2: Zelená vlna radiožurnálu.
0: Dopravní zpravodajství 24 hodin denně.
2: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.

0: Radiožurnál 10 hodin večer. Zprávy a Jana Gulda.
1: Křišťálový glóbus za přínos filmu dostal v Karlových Varech herec Dustin Hoffman. Roste počet klientů organizací pro pomoc obětem domácího násilí. Fotbalisty Argentiny čekají v úvodním kole play-off mistrovství světa Kapverdy. A počasí zítra bude slunečno, od severozápadu přechodně až zataženo, lokálně déšť nebo přehánky a teploty až 28 stupňů.
2: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
1: Americký herec Dustin Hoffman převzal v Karlových Varech křišťálový glóbus za mimořádný přínos světové kinematografii. Je držitelem dvou Oscarů za filmy Kramerová versus Kramer a Rain Man. Karlovarský festival mu promítl sestřih všech jeho rolí.
3: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mě bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla a pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji. Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmu.
1: Neziskovým organizacím pro pomoc obětem domácího násilí přibývá klientů. Například Centrum pro ženy Rosa zaznamenalo extrémní nárůst právě v posledních dnech. Ženy jako důvod hledání pomoci uvádí mimo jiné nový seriál Moniová o brněnské spisovatelce Simoně Moniové, kterou manžel byl, psychicky týral a nakonec je zavraždil. Pracovníkům krizové linky Rosy vzrostl počet telefonátů o víc než 80%, potvrzuje ředitelka organizace Martina Hronová.
4: Linka je 116 016 a je bezplatná a je non-stop pro všechny ženy, které zažívají násilí v České republice. Poradně, která je teda jenom pražská, jsme teďka museli zastavit příjem klientek, protože máme na celý červenec už obsazené termíny.
1: Počet obětí zemětřesení ve Venezuele z minulého týdne stoupl na téměř 2600, oznámila to prozatímní prezidentka Delcy Rodriguezová. Stále se ale pohřešují desítky tisíc lidí. Finanční pomoc na obnovu infrastruktury nabídl například Mezinárodní měnový fond. Ve spolupráci s ním chce Venezuela vytvořit fond na opravu a výstavbu nových domů, ve kterém má být v přepočtu přes 4 miliardy korun. Rodriguezová taky poděkovala za zahraniční pomoc při hledání přeživších. Se zapojil i český USAR tým, který se má z Venezuely vrátit v neděli. Česká bankovní asociace varuje před konverzí měny při platbách kartou v zahraničí. Při placení v českých korunách hrozí velmi nevýhodný kurz. Lepší volbou je proto dokončit transakci v místní měně. Další možností je zřídit si multiměnový účet, který už dnes nabízí většina velkých bank v Česku. Jak funguje, přibližuje za Komerční banku Lucie Leixnerová.
5: V rámci jednoho účtu si mohou držet až 14 různých měn a před cestou si jednoduše směnit koruny na eura nebo dolary přímo v aplikaci KB+. Když pak v zahraničí platí kartou, částka se strhne přímo z příslušné měny, takže už nedochází k další konverzi při samotné platbě.
1: Sport. Fotbalisti Austrálie a Egypta hrají o postup do osmifinále mistrovství světa. Aktuality má reportér Tomáš Petr.
6: Odstartovalo prodloužení za stavu 1-1 mezi Austrálií a Egyptem. Egypťané vedli po gólu Ašura, pak si

0: do další fáze. Češi uzavřou skupinu v pondělí v Brně zápasem proti Estonsku.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Zdržení na Pražském okruhu a odstavená vozidla na D1 mezi Prahou a Brnem. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 brzdí provoz opravy vozovky. První zúžení do jednoho pruhu je před Ořechem na 20. kilometru, před ním už jen kratší zdržení. Dále se pak ale brzdí za sjezdem na Ořech na 18. kilometru a poté se jede až ke zúžení na 17. kilometru. Celkové zdržení necelou čtvrt hodinu. Na D1 z Prahy do Brna překážejí odstavená vozidla. Za Humpolcem na kilometru 101 blokuje pruh pro pomalá vozidla nepojízdný autobus. Za odbočkou na Rosice na kilometru 182 před malou chvílí nepojízdné osobní auto odvezli, stále je tam ale dopravní značení uzavírající odstavný pruh. A na dálnici D8 z Prahy do Ústí nad Labem opatrně za odbočkou na Zdiby a Mělník. Na 4. kilometru stojí porouchané osobní auto. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
0: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo, v severní polovině Čech později lokálně déšť nebo přeháníky a nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů Celsia, na Moravě a ve Slezsku místy 24 až 28 stupňů a na horách většinou kolem 15. Tolik zprávy. Posloucháte večerní radiožurnál s Michálou van Erne.
3: A čeká nás výlet do Karlových Varů, protože tam se chystá velmi nevšední zážitek. Oslavu zahájení 60. ročníku Mezinárodního filmového festivalu obstarají drony a bude jich 1300. Víc k tomu za chvíli řekne náš reportér, ten je přímo na místě, my se s ním spojíme. Teď přejeme hezký večer.
1: Večerní radiožurnál.

0: Enrique Iglesias, Nicole Scherzinger, posloucháte Radiožurnál, pokud za volantem, pak prosím věnujte pozornost i zelené vlně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Na dálnici D6 z Karlových Varů směrem do Prahy pozor na překážky za odbočkou na Nové Strašecí. Na 30. kilometru se povalují kusy dřeva, bezpečně se jim vyhněte. D6, 30. kilometr ve směru do Prahy pozor na překážky na vozovce. Další zelená vlna ve zprávách půl.
1: Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Nebe nad Karlovými Vary rozzáří 1300 dronů. Stroje přiletí nad hotel Thermal minutu před půlnocí, aby oslavili začátek Mezinárodního filmového festivalu. Podle organizátorů půjde o dosud největší dronovou show v Česku. Detaily má reportér Radiožurnálu Lubomír Smatana. Dobrý večer.
3: Dobrý podvečer z Karlových Varů.
0: Kam se tedy postavíš, abys měl nejlepší výhled?
3: No, abych ti řekl pravdu, Míšo, je to tak, že žádné drony nikdo neuvidí. A to z toho důvodu, že uvidí jenom světla z těch dronů. Tak to jsem chtěl jenom odlehčit. Těch dronů bude 1300 a přiletí tady od Thermálu, když se díváte, tak směrem dopředu, to znamená přes kopec, přes říčku Teplou. Odtamtud ve 23.59 vystartuje těch 1300 dronů, přiletí nad hotel Thermal. Tady se postaví do nějaké formace a měli by tu viset a tančit a zářit a předvádět tu show nějakých 10 minut.
0: A buď prosím ještě konkrétnější, co tedy všechno operátoři dronů divákům předvedou?
3: Tak tahle ta show je koncipovaná trošku jako překvapení. Mělo by to být filmové plátno, na kterém se budou zjevovat různé obrazce. Ty drony budou blikat, takže ty obrazce vždycky se chvíli setmí, pak se objeví nějaký obrazec, který by měl souviset nějak s filmem nebo s diváky. A tohle to celé bude trvat 10 minut a ty drony, které budou v té výšce 200 metrů, tak se vlastně budou pohybovat po celé obloze, čili to uvidí i lidé nejenom v Thermálu nebo v okolí, ale uvidí to lidé podle mě z velké části Karlových Varů, protože těch 200 metrů je docela vysoko, je to o nějakých 150 metrů výš, než stojí hotel Thermal.
0: A kolik lidí takové, řekněme, hejno dronů ovládá?
3: Tak tenhle ten roj, pokud mám přesné informace, tak bude ovládat úplně přesně jeden člověk, jeden pilot, protože na tom softwaru pracovali podle těch organizátorů nebo majitelů firmy, ti jejich technici několik měsíců, museli to hodně testovat, takže to je celé ovládané nějakým velice dobře vymyšleným softwarem a kdyby snad nějaký ten dron vynechal nebo se ztratil, tak prý jsou schopni ho nějakým způsobem okamžitě nahradit, což si tedy představit nedokážu. V každém případě musíme věřit tomu, že všechny ty zkoušky proběhly dobře a žádný ten dron se nezřítí na zem, teprve potom bychom ten dron opravdu viděli. Ale to by se podle pořadatelů stát nemělo.
0: Tak a co když člověk usne a propásne show, kterou chtěl vidět, bude někde tak záznam?
3: Ne, tady asi nikdo neusne v Karlových Varech, to pochybuji, hlavně dnešní noc, ale jinak záznam asi budou pořizovat diváci, předpokládám, nepochybně i ta firma Allwin, která to pořádá, ale ti, kteří to opravdu prospí a budou to chtít vidět znovu, tak v úterý ve 22.30 se celá show zopakuje znovu, takže kdyby si, Míšo, měla čas, tak tě tady rádi uvidíme.
0: Tak děkuji moc za pozvání. Lubomír Smatana má před sebou dlouhou noc tu dnešní a to je naše výhra, protože, jak slyšíte, získáváme velmi zajímavé informace. Děkuji a hezký večer, dobrou noc.
3: Díky, příjemný večer.

Picture this, Michal Šulte. V centru Plzně jsou po několika letech znova k vidění některé fasády. Už na nich nejsou obrovské reklamní plachty, ty musely dolů kvůli vyhlášce, která ve městě reguluje reklamu a omezuje takzvaný vizuální smog. Detaily přidáme za chvíli, teď Dario G. Příjemný poslech.

0: Jedna po druhé mizely v uplynulých dnech z fasád domů v centru Plzně velkoformátové reklamní plachty. Ty někdy zakrývaly několikapatrové budovy nebo celé řady oken. Takovou reklamu vedení Plzně v rámci boje s vizuálním smogem od nového roku zakázalo. Na odstranění poutačů ponechalo půlroční přechodnou lhůtu, která skončila na konci června, tedy toto úterý.
1: Tady v sadech 35. bylo na fasádách několik reklamních plachet. Některé tu byly do poslední chvíle toho přechodného období. Zmizely teprve na začátku tohoto týdne. Teď jsou pryč.
2: Jsou pryč a to je dobře, ale...
1: Paní Božena.
2: Mně se to nelíbilo. Jsem si i říkala chudácí lidi, co tam bydlí.
1: No a na tramvaj tady čeká také Richard.
3: Vy tam z těch oken nemohli vidět ven, ne? Přes ty reklamy.
1: To nevím, já tam nebyl nikdy. Vyhláška určila, kde a jaká reklama být nemá a kde naopak být může. Narovnala i podmínky pro inzerci ve veřejném prostoru, jehož uživatele chrání před přemírou vizuálních vjemů.
4: Prostě byla tam jednoduchá snaha kultivovat veřejný prostor.
1: Dodává technický náměstek primátora Pavel Bosák z Pirátů. Jak se to podařilo?
4: Myslím si, že jsme na správné cestě, ale je tady spousta i maličkostí, kdy ten náš manuál požaduje omezení těch polepů i označování provozoven.
1: Tady v sadech 35. zůstanou ještě několik let i obrovské obrazovky, povolené podle stavebního zákona. Někde v centru ale zůstaly i ty velké reklamní plachty na fasádách. Porušují něco, kdo to posoudí?
4: Teď už to má na starost živnostenský úřad.
5: Občané mohou sami podávat podněty přímo na krajský živnostenský úřad nebo na útvar koncepce a rozvoje města Plzně.
1: Radí mluvčí plzeňského hejtmanství Kateřina Dobrovolná a vysvětluje, co s podnětem udělá krajský živnostenský úřad.
5: Prověří, zda se jedná o reklamu nebo o obchodní sdělení, které nepodléhá nařízení o šíření reklamy ve veřejném prostoru. Do ulic ale také vyrážejí přímo samotní zaměstnanci úřadu, aby kontrolovali dané nařízení.
1: Pokud úřady zjistí porušování vyhlášky, bude možné uložit až 2 milionovou sankci. Z Plzně Lukáš Milota, Radiožurnál.

0: 22 hodiny 30 minut. Přehled zpráv a Martin Matějka.
1: Podporu stovky dětí z dětských domovů, kteří neodjeli na letní tábor, lidé poslali už více než 2,5 milionu korun. Program dětem zrušil na poslední chvíli spolek Tábory Aurora. Vedení dětských domovů jim přitom zaplatilo desítky tisíc korun. Aby domovy mohly dětem zařídit náhradní program, požádali veřejnost o pomoc. A cílovou částku lidé poslali za jediný den. Podle organizátorů sbírky se díky tomu podaří děti na tábory nakonec poslat. Ředitelé některých domovů už podali na spolek trestní známení. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová označila pokračující rozšiřování židovských osad na západním břehu Jordánu za nepřijatelné. Řekla to v Korku po jednání s irskou vládou. Zároveň potvrdila, že unijní exekutiva v nejbližší době předloží návrhy možných řešení ohledně zákazu dovozu zboží z těchto nelegálních osad. Irsko aktuálně předsedá Evropské unii a chce, aby členské státy o této problematice rozhodly co nejdřív. Víkendové počasí bude proměnlivé, podle meteorologů se budou teploty držet pod 30 stupni Celsia a v sobotu by mělo být slunečno, večer se ale začne obloha od západu zatahovat a postupně se ochladí. V severní polovině Čech by mělo z kraje noci i pršet. Déšť se udrží až do neděle, na většině území můžeme očekávat občasné přehánky. K tomu bude oblačno a větrno, letní teploty kolem 25 stupňů se udrží jen na jižní Moravě. A o provozování rychlíků na lince R10 mezi Prahou, Hradcem Králové a Trutnovem mají zájem České dráhy a Regiojet. Předpokládaná hodnota zakázky přesahuje 3,25 miliardy korun. Ministerstvo dopravy dnes v 10 hodin dopoledne ukončilo příjem přihlášek a teď začne obě nabídky vyhodnocovat. Vítěz tendru získá smlouvu na 6 let a provoz zahájí v prosinci 2028. Sport. Fotbalisté Austrálie a Egypta hrají v prodloužení úvodního kola playoff mistrovství světa o postup do osmifinále. Duel sleduje reportér Tomáš Petr.
2: 27. minuta prodloužení Austrálie-Egypt 1-1. Přímý přenos poslouchejte na Radiožurnálu Sport. Tomáš Petr, Radiožurnál.
1: O půlnoci začne zápas Argentina-Kapverdy a ve 3 hodiny a 30 minut našeho času utkání Kolumbie-Ghana.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Nebezpečí na D6 za Novým Strašecí a zdržení na Pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D6 z Karlových Varů do Prahy se vyhněte překážkám za odbočkou na Nové Strašecí. Na 30. kilometru se povalují kusy dřeva v jízdním pruhu. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 brzdí provoz omezení za Ořechem. Na 17. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě vozovky. Kolona od 19. kilometru je na 15:15. Ještě před sjezdem na Ořech a před kolonou na 20. kilometru nepřehlédněte odstavené osobní auto. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za Humpolcem na kilometru 101 nepojízdný autobus. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla, je označený silničáři a vybočuje se. Na dálnici D8 z Ústí nad Labem do Prahy podobná překážka u sjezdu na Mělník a Slaný. Na 18. kilometru pojedete kolem stojícího vozidla. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
1: Zítra čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Tolik zprávy. A ve večerním Radiožurnálu je s vámi Michála van Erne.
0: Mimo jiné se pozastavíme u 7 trenérů, kteří skončili kvůli neuspokojivým výsledkům na fotbalovém šampionátu, ale to až za nějaký čas. Teď je tu kapela Keen a my přejeme nerušený poslech a hezký páteční večer.
3: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

Posloucháte Radiožurnál. I hospody mají své pamětní desky. Například v Plzni bývalí štamgasti restaurace U koců slavnostně takto odhalili vzpomínku na studentská léta a svérázného hostinského. Za chvíli si 80. léta minulého století můžete připomenout přímo na místě činu.

0: Tam, kde bývala v Plzni restaurace U koců, svítí nová pamětní deska. Slavnostně ji tam odhalili bývalí štamgasti a studenti Masarykova gymnázia. Nechali na ní vytesat nápis: v 80. letech minulého století zde hostinský magistr Jiří Karpíšek naléval pivo studentům a pomáhal jim tak přežít reálný socialismus. Čest jeho památce. A společně pak zavzpomínali na návštěvy restaurace.
1: Před 40 lety jsme chodívali do hospody U koců, která byla právě tady v těchto oknech a vstupovalo se do ní těmito dveřmi. A na tuto hospodu chceme dnes vzpomenout.
2: V Purkyňově ulici se sešla pestrá společnost i bývalý konzument restaurace U koců David Hinčík, dnes psychiatr ve fakultní nemocnici v Plzni.
3: Ta hospoda měla umakartový stoly a rozvrzaný židle a byly to ty tlustostěný pulitry.
2: Toto lítalo. Čtvrté cenové skupiny.
3: Ano, čtvrté až páté cenové skupiny.
4: Je to asi taková nostalgie, ono to opravdu bylo takový pro nás magický místo.
2: Spoluautorem nápadu a desky je Pepino, mimochodem dotáhl to na praktického lékaře v Nýřanech.
4: Je to možný, možná jsem to mohl dotáhnout i dál, kdybych sem pořád nechodil.
2: Štamgastem tu býval sochař Jaroslav Čindelář mladší. Takovouhle podobnou ceduli už jste jako dělal někdy v životě?
5: S tímhletím obsahem opravdu ne. Většinou se to týká samozřejmě závažnějších témat. Tady to je jako na hraně recese. Přesto to má svoji hodnotu a vážnost. Není to jenom prostý humor. Myslím, že to v sobě kloubí jaksi všechny ty atributy, co by pamětní deska měla mít, jako silnou myšlenku, důvod a myslím, že je kvalitní výtvarně.
2: Jsou tam přeškrtnuté čárky, jako to dřív bývalo na účtenkách, občas někde do dneška.
5: A jako vlastně to evokuje nějak tu restaurační kulturu té doby, i ten řez toho písma je k tomu volený. Myslím si, že to jako má jako všechny parametry pamětní desky, abych tak řekl.
2: Kdy přesně hospoda U koců zanikla, to už nikdo nepamatuje. Památka zůstává, pokud možno, na věky.
5: Ano, je to tak.
2: Z Purkyňovy ulice v Plzni, Lubomír Smataná, Radiožurnál.

To byl Adam Ďurica. Fotbalový trenér Julian Nagelsmann skončil u německé reprezentace. Připojil se tak k Miroslavu Koupkovi na početný seznam koučů, kteří přišli o místo po vyřazení svého týmu na mistrovství světa. Detaily nabídneme ve večerním radiožurnálu. Za chvilku, teď je tu z hudby.

0: Falkov do zvuku. Letošní mistrovství světa ve fotbale je pro trenéry velmi rizikovým turnajem. Kvůli neuspokojivým výsledkům na šampionátu v Severní Americe jich o práci přišlo už 7. Zatím posledním byl kouč německé reprezentace Julian Nagelsmann. A právě o tom si v souvislostech poslechněte.
1: Byl tam velký tlak na to, aby uspěli na tom turnaji, protože další období nebylo úplně ideální. Přijde mi to jako logický vlastně vyústění toho po neúspěchu na mistrovství světa, že prostě zkusí jít jinou cestou.
2: Vysvětluje si konec německého trenéra Nagelsmana bývalý asistent reprezentačního kouče Šilhavého Jiří Chytrý. Němci, co by fotbalová velmoc od titulu mistrů světa v roce 2014 a bronzu na Euru o 2 roky později na velkých turnajích propadali. Na světových šampionátech 2x skončili ve skupině a naposledy vypadli v prvním kole play-off po penaltách s Paraguají. Po zápase Nagelsmann na tiskové konferenci řekl:
3: Nehodlám utíkat z boje. Nestalo se to poprvé. Už nějakou dobu se nám na turnajích nedaří. Jsou některé věci, nechci o nich mluvit do detailů, které se za všech okolností musí změnit. Vím, jak to chodí. Určitě je tu spousta lidí, kteří by nechtěli, abych zůstal. Ale pokud si bude s vás přát, abych pokračoval, tak zůstanu.
2: Ať už Nagelsmann v tu chvíli věděl nebo ne, že u reprezentace končí, jeho rétorika se v mnohem shodovala s vyjádřením Miroslava Koubka po českém neúspěchu na turnaji.
4: Já nikdy nic samozřejmě nevzdávám, neutíkám ze žádného boje, vůbec takhle neuvažuji a budu plnit svoji smlouvu.
2: Případy Nagelsmana a Koubka jsou podobné v tom, že několik dnů po konci na šampionátu se trenér s Národním svazem dohodli na ukončení smlouvy. Dalších 5 případů konců trenérů v průběhu letošního mistrovství se ale těžko porovnává, říká Jiří Chytrý.
1: Některý ty konce mi přijdou trochu z cesty, takový unáhlený rozhodnutí, některý asi mají nějakou logiku, vždycky asi je to o tom, za jakým účelem prostě byl ten trenér tomu mužstvu jako uvedený, co se od něho očekalo, jestli prostě to splnil, jestli na to dostal čas nebo ne, takže u některých těch trenérů bych řekl, že se to čekat dalo, u některých mi to přijde jako taková zbytečně alibistická reakce, jenom aby se jako něco udělalo.
2: Jako první odstoupil po debaklu 1-5 se Švédskem už v úvodním duelu na mistrovství světa trenér Tuniska. Kouč Skotska rezignoval hned po tom, co se potvrdilo, že jeho tým nepostoupí do play-off. Po vyřazení z mistrovství skončili taky trenéři Nizozemska, Ekvádoru a Jižní Koreji. Krištof Kousal, Radio

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Radiožurnál 23 hodin. Zprávy pro vás má Martin Matějka.
3: Kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021 podal státní zástupce obžalobu na tři lidi a jednu firmu. Ministr zahraničí Macinka se v Budapešti setkal s šéfkou maďarské diplomacie. Tenistky Karolína Muchová a Barbora Krejčíková postoupily do osmifinále Wimbledonu. A zítra bude slunečno od severozápadu, přechodně až zataženo a lokálně s deštěm nebo přeháňkami, teploty až 28 stupňů.
1: Radiožurnál Zprávy. Víme, co se děje.
3: Státní zástupce podal obžalobu na tři lidi a jednu firmu kvůli pádu lanovky na Ještěd z října 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti, informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnily. Dráhy už dřív uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvodčí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů jednal v Budapešti o oživení Vyšegrádské čtyřky. S šéfkou tamní diplomacie Anitou Orbánovou mluvil i o procesu přistoupení Ukrajiny do Evropské unie a o přípravě plánovaného společného zasedání české a maďarské vlády. Podle Macinky by mohla být schůzka už na podzim. Ve vztazích mezi Českem a Maďarskem je teď podle něj silný potenciál, a to jak v rámci Vyšegrádské skupiny, tak i mimo ní.
4: Naše vláda bude partnerem té maďarské vlády poměrně dlouho, to znamená nějaké 3,5 roku do českých voleb, takže vlastně ta V4 bude teďka trošku stát na nás, protože my budeme spolu mít spoustu času ve funkcích jak v Maďarsku, tak v České republice, takže v česko-maďarských vztazích máme možnost plánovat třeba na delší dobu.
3: Kvůli nejnovějším ruským útokům zemřelo na Ukrajině 6 lidí, desítky dalších jsou zraněné. V Kyjevě drží smutek za oběti čtvrtečního útoku, jejichž počet stoupl na 30. Ruské úřady naopak uvedly, že v okupovaném městě Tokmak po ukrajinském útoku zemřelo 5 lidí. Obě strany tvrdí, že míří na vojenské objekty nepřítele nebo energetickou infrastrukturu. Při útocích ale pravidelně umírají i civilisté. Americká herečka Maggie Gyllenhaalová převzala v Karlových Varech cenu prezidenta filmového festivalu. Ve Varech uvádí film Nevěsta, ke kterému napsala scénář, režírovala ho a je taky jeho producentkou. Diváci ji znají taky z filmu Temný rytíř o Batmanovi. Gyllenhaalová v exkluzivním rozhovoru pro Radiožurnál vzpomínala na své začátky a svou filmovou rodinu.
5: My parents both make movies.
6: Rodiče točili filmy. Doma jsme se na ně vždycky dívali. Když jsme s Jakem byli malí, tak jsme se dívali na videokazety. Neměli jsme jich ale zase nějak moc, takže jsme si pouštěli stále to stejné. S mamkou jsme milovali třeba hollywoodské muzikály. Ovlivnil mě muzikál Zpívání v dešti. Myslím, že bych ho dala z paměti. Just remembering it,
3: you know? Maggie Gyllenhaalová pochází z umělecké rodiny, její otec je režisér, matka scénáristka a její bratr je Jake Gyllenhaal, taky herec. Objevil se třeba v sci-fi thrilleru Den poté. Sport. Fotbalisté Egypta prošli do osmifinále mistrovství světa. Austrálii porazili 2-1 po penaltovém rozstřelu. Jejich soupeřem bude vítěz duelu mezi Argentinou a Kapverdami. A čtvrtfinále Wimbledonu si zahraje minimálně jedna česká tenistka. Ve čtvrtém kole totiž na sebe narazí Barbora Krejčíková a Karolína Muchová. A Krejčíková porazila 6-3 a 7-5 krajanku Nikolu Bartuňkovou. Muchová 6-2 a 7-6 Savankevovou z Thajska. A Karolína Muchová přiznává, že o možném zápase proti Krajance dopředu věděla.
7: Tak viděla jsem už před tímhle kolem, že potom budu mít nějakou Češku. Myslím si, že obě dvě by byly strašně těžké. Vyhrála Bára, která na té trávě víme, že umí hrát, a vyhrála ten turnaj, takže těžký kolo další.
3: O postup do osmifinále dvouhry ještě budou bojovat Marie Bousková, Linda Nosková a Jiří Lhečka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě vozovky a před zúžením popojíždí už jen krátká kolona na pár minut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
1: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
2: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů v údolích a na západě až na 8. Zítra pak čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří místy 24 až 28 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď je na řadě repríza dopoledního hosta Radiožurnálu Jana Pokorného.
3: Posloucháte Radiožurnál, čeští záchranáři znovu pomáhají tam, kde je třeba. Tentokrát ve Venezuele, kterou zasáhlo ničivé zemětřesení. Vyžádalo si nejméně 3000 obětí, několik desítek tisíc lidí se pohřešuje. Hosty Radiožurnálu jsou teď přímo z Venezuely. Velitel českého USAR týmu Petr Vodička, dobrý den.
4: Dobrý den.
3: A jeho zástupce Jiří Němčík. Vítejte ve vysílání. Dobrý den.
5: Dobrý den.
3: Jenom vysvětlím, že za zkratkou USAR se skrývá Urban Search and Rescue. V překladu se dá říct, jde o prohledávání a záchranu osob v městské, tedy urbanizované zástavbě, městském prostředí. Páni plukovníci, jaký byl dnešní den?
4: No, on nám ten dnešní den v podstatě začíná, vzhledem k tomu časovému posuvu. Je to den, další den práce, další den, kdy se snažíme pomoci postiženému obyvatelstvu, další den, kdy se snažíme prohledávat trosky. Samozřejmě už se snažíme stále najít ještě živou osobu, snažíme se o nějaký zázrak, ale jestliže se tento zázrak neobjeví, tak se snažíme alespoň tomu postiženému obyvatelstvu pomoci v tom, že jim pomůžeme lokalizovat, případně umožnit přístup k mrtvému příbuznému, protože za každým mrtvým, to není číslo, za každým se skrývá velký příběh a je to vlastně velká tragédie pro rodinu a už to nejmenší, co pro ně můžeme udělat, je, že aspoň v té smrti bude mít svou důstojnost.
3: Ono se říká, že vždycky je alespoň promile naděje na zázrak. Platí to i při pokusu zachránit přeživší osoby, když den za dnem jejich počet objektivně mizí?
5: Já za sebe můžu říct, že samozřejmě ty statistiky jsou neúprosné a opravdu víme, že ty nejzásadnější jsou první tři dny, kdy opravdu ta pravděpodobnost toho, že ten člověk, který je někde uvězněný v těch troskách a neutrpěl nějaké zásadní zranění, tak je schopen relativně ty tři dny ještě přežít a potom ale den po dní a hodinu po hodině od tohoto okamžiku ty šance velice rychle klesají. My jsme vlastně ještě včera měli jednu naději na jednom místě v jedných sutinách, které už začaly rozebírat bagry. Jsme díky psům a technickým zařízením objevili signály o žijící osobě, takže jsme vlastně od 4 hodin rána včerejška našeho času pracovali až do večera na nějaké záchraně potenciálně toho člověka, který v těch sutinách evidentně tam byl. No, několikrát nám to potvrdili psi, ale bohužel ta sutina byl 12-patrový dům se 60 bytovými jednotkami. Ta sutina má 7-8 metrů na výšku a opravdu i za pomocí bagru a všech těch technických prostředků, byť jsme vynaložili veškeré úsilí, tak v těch večerních hodinách ta signalizace i psů, i té techniky přestala. To znamená, bohužel jsme to štěstí neměli a ty situace jsou na místě opravdu tak nebezpečné a ty postupy musí být tak opatrné, aby to neodskákal ještě někdo další. Takže zázraky se dějí, bohužel včera se nám to nepovedlo.
6: Host Radiožurnálu.

0: Posloucháte Radiožurnál, jsme propojeni s těžce zkoušenou Venezuelou a mluvíme s velitelem českého USAR týmu Petrem Vodičkou a jeho zástupcem Jiřím Němčíkem. Když přišla žádost o pomoc, jak rychle se dá sestavit potřebný tým?
1: Tak samozřejmě, jestliže přijde žádost o pomoc, tak začínáme okamžitě pracovat. Na jedné straně se připravuje dokumentace, formalizace, schání se přeprava, protože to je pro nás klíčovým bodem. Na straně Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy a Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje a některých dalších začíná aktivace a mobilizace týmu tak, aby všichni členové byli do 12 hodin připraveni k odletu, to znamená zbaleni, připraveni, zkontrolováni lékařem, kontrola osobních dokladů, u psů k tomu přibývá veterinární kontrola, kontrola čipování a v podstatě sedíme na batozích a jsme připraveni vyrazit.
2: Já bych to s dovolením ještě doplnil, ono to totiž je prakticky tak, že my jsme připraveni kdykoliv. My máme připravené procedury na předbalené věci a vlastně ve chvíli, kdy se objeví první informace o tom, že někde nějaké zemětřesení je, tak se vzájemně informujeme, protože to samotné nasazení pak je samozřejmě rozhodnutí za prvé té postižené země, že zažádá o nějakou zahraniční pomoc. Potom je to o tom, jestli Česká republika umí a chce zareagovat na tuto výzvu. A i když se rozhodne, že ten tým pojede, tak je to zase jako právo té vyžadující země, že si rozhodne, jestli Českou republiku a její záchranný tým teda akceptuje či nikoliv. Takže ono už některé věci běží ještě předtím, než vlastně dojde k tomu schválení. My se vždycky snažíme právě připravit se co nejrychleji, aby ty následné procedury a ten čas, než sedíme na těch batozích, byl co nejkratší.
0: Tentokrát bylo vidět, že jste připraveni mnohem dřív než třeba letadlo. V čem byl hlavní problém při schánění patřičného letadla, které by naložilo všechny členy týmu, i ten materiál, i to zařízení, které jste potřebovali odvést?
2: Vy jste to vlastně vyjmenoval, jo? Ten limit je ten, že ten tým je velký, je to velký počet osob, my potřebujeme relativně i velké množství zavazadel a vybavení, které si vezeme s sebou, protože jednou ze základních premis tady tohohle typu speciálních odřadů je to, že vlastně přiletá do té postižené země, která má sama se sebou obrovské problémy i s lokálním obyvatelstvem, ať už z hlediska nějakého nouzového ubytovávání, stravy, pitné vody a tak dále, takže my tam přiletáváme se základnou nebo se stany a v jejich vybavením tak, aby jsme byli schopni tady minimálně 10 dní fungovat bez potřeb požadavků na tu místní zemi, na tu postiženou zemi. Samozřejmě jediné, co jsme tak relativně limitováni, je pitná voda, kterou si bereme na první 3 dny, byť máme nějakou čističku vody a jsme schopni i z nějaké užitkové vody dělat vodu pitnou a pak jsou to třeba věci, jako je benzín, který potřebujeme do generátoru nebo do vybavení, které pak používáme na těch sutinách. Tam jsme zase limitováni leteckými předpisy z hlediska množství hořlavých kapalin, které můžeme převážet. Takže to je ta jedna komponenta, pak jsou to ta obrovské množství nějakého speciálního nářadí na vyprošťování, pak jsou to psy, jsou to klece pro ty psy a to všechno nějak váží a zabírá nějaký objem a ne každé letadlo je to schopno zvládnout. Bohužel kapacity třeba armády České republiky jsou nedostatečné. Samozřejmě svou roli hrají ta vzdálenost. Venezuela je prakticky nejvzdálenější místo, kdy jsme byli někde nasazeni. Takže tam jsou ty limity a samozřejmě i když pak se rozlíneme dookola, jestli někdo další nemá vhodné letadlo, tak i spousta států evropských reagovalo na tuto výzvu, takže i ty kapacity, které možná běžně i v komerční sféře jsou dostupnější, tak v tu chvíli byly vlastně vybírány i některými jinými státy.
3: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdninách.

0: Velitel českého USAR týmu Petr Vodička, jeho zástupce Jiří Němčík jsou hosty Radiožurnálu po linkách přímo z Venezuely. Nakonec jste sehnali letoun NATO, který odvezl tým a zařízení na ostrov Curaçao, což je, řekněme, skoro na dohled od Caracasu. A pak už jste se do dalšího letadla zase nevešli všichni, bylo to tak?
1: Bylo to tak, byť teda ten veškerý letový plán byl schválen a nikdo z nás nečekal tuto komplikaci, tak opravdu po přistání na Curaçao, kde došlo i nějakému ještě zpožděnému příletu oproti původnímu plánu, tak jsme se potýkali s dvěma faktory, které byly jako dost stresující, a to bylo to, že pokud to nestihneme zhruba do hodiny všechno vyřídit, přebalit, tak neodletíme, protože piloti měli nějaký timeslot, do kterého se potřebovali vejít. A ta druhá ještě varianta horší byla ta, že přišli s tím s prvotní nabídkou, že nám vezmou lidi, ale z těch šesti palet obrovských, které jsme měli s tím vybavením, že vezmou jenom tři, ať si vyberem, které tři potřebujeme, což jako vlastně nepřipadá v úvahu. My jsme buď se museli zbavit toho, kde budeme stavět základnu, s čím budeme stavět základnu, anebo s čím budeme zachraňovat lidi. Takže to prostě to nešlo, takže jsme po nějaké jako intenzivní diskuzi a kontrole všech podkladů nákladových to nějakým způsobem dodefinovali tak, že to vyšlo, že nám vezmou veškeré vybavení, vezmou nám 8 psů, ale z toho celkového počtu 69 lidí 19 musí zůstat na Curaçao. Takže to opravdu asi byla jediná reálná možnost, kterou jsme v tu chvíli měli, aniž bychom ohrozili to, že když se nerozhodneme zavčasu, tak zůstaneme všichni na Curaçao a třeba nám uteče den až dva možnosti pomoct těm lidem.
0: To přece i pro vás jako pro zkušené záchranáře musí být neuvěřitelně frustrující, že jste 65 kilometrů od místa akce a víte, že každou hodinou, každým dnem a každou hodinou je ta šance na přežití menší a menší a menší. Jak se na tohle dá získat psychická odolnost?
2: Samozřejmě byla to velmi nepříjemná situace. Samozřejmě jsme museli tam nechat 19 lidí, kteří nám sice snížili kapacitu našeho nasazení, ale neohrozili ho. To znamená, například nemohli jsme tam v žádném případě nechat psy, nemohli jsme tam nechat další součásti týmu, ale bohužel došlo ke snížení kapacity. Snažili jsme se alespoň ten zbytek týmu dostat komerčním letem, prostě to zaplatit, přiletět. Bohužel se nám to spojilo i s tím, že komerční lety nebyly přijímány, to znamená ani ten komerční let, který měl letět druhý den ve 12 hodin, což by bylo naprosto pro nás dostačující, nebyl k dispozici. Lidi, kteří dorazili do Venezuely, ty samozřejmě ty makali, ty byli zapojení, horší to měli právě ti, kteří nám tam zůstali. Samozřejmě se trápili tím, že nemůžou dělat to, pro co tady jsme, protože to je základ naší práce, jinak bychom to nedělali. My nechceme jezdit v úzovkách na výlet do Venezuely, my tam chceme zachránit. Nechceme zůstat na ostrově, možná tam jsou i pláže, ale my chceme prostě se dostat tam, kde jsme, proto tady na to jsme cvičení. Nicméně, jakmile se podařilo díky spolupráci se kolegy ze Slovenské republiky nám je sem dopřipravit, tak okamžitě se zapojili všichni, co tam byli, okamžitě se zapojili do práce, téměř okamžitě byli nasazeni a vlastně s velkým nadšením a se pustili do práce a zase naopak ty, kteří už tady nějakou dobu pracovali, tím získali celou noc na to, aby se vyspali.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Začínáme v sobotu 4. července.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Hodiny 30 minut. Zprávy a Martin Matějka.
3: Čeští a turečtí policisté zadrželi 50 lidí, která se podílela na podvodných telefonátech. Organizovaná skupina sdílela v Istanbulu. V podvodném call centru pracovali lidé různých národností, mezi nimi i 6 Čechů. Vydávali se za policisty, bankovní poradce nebo zaměstnance České národní banky a pod psychologickým tlakem přesvědčovali poškozené, aby své peníze poslali na údajně bezpečné účty. Celkem má skupina na svědomí přes 1100 podvodů a z lidí vylákala více než 550 milionů korun. Jihočínský ostrov Hainan zasáhla tropická bouře Majsak. Doprovází vítr o rychlosti přes 80 km za hodinu. Bouře narušila leteckou i železniční dopravu. Na Hainanu se očekávají přívalové deště. Podle čínského meteorologického úřadu může na některých místech za 24 hodin napršet až 350 litrů na metr čtvereční. Úřady nařídily evakuaci z rizikových oblastí. Lodě dostaly příkaz vrátit se do přístavu a nevyplouvat. Rakev s tělem bývalého iránského duchovního vůdce Alího Chamenejího dorazila do chrámového komplexu v Tehránu, kde budou rozsáhlé pohřební obřady. Chamenejímu už začali vzdávat hold vrcholní představitelé režimu. Pohřeb má začít zítra, dnes se očekává pietní ceremoniál za účasti zahraničních hostů. Má mezi nimi být třeba i ruský ex-prezident Dmitrij Medvěděv. A radnice v Litomyšli začala regulovat reklamu pomocí nově vydaného manuálu Litomyš kultivovaná. Chce třeba zamezit zbytečně velkým poutačům nebo výdejním boxům na nevhodných místech ve veřejném prostoru. Manuál zároveň obsahuje informace o dotacích, které můžou podnikatelé využít při úpravě svých provozoven.
0: Sport.
3: Fotbalisté Egypta zdolali v úvodním kole play-off světového šampionátu Austrálii v penaltovém rozstřelu 4-2. V normální hrací době i prodloužení skončil zápas 1-1. Africký tým tak poprvé postoupil do osmifinále mistrovství světa.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Omezení na Pražském okruhu u Ořechu a zavřená silnice 27 u Mostu. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 brzdí provoz opravy vozovky za sjezdem na Ořech. Na 17. kilometru je zúžení do levého pruhu, už je to ale bez kolony. Na dálnici D1 z Prahy do Brna stojí za Humpolcem na kilometru 101 nepojízdný autobus. Blokuje pruh pro pomalá vozidla a v místě se vybočuje. Stojící vozidlo nepřehlédněte také na dálnici D5 při průjezdu Berounem ve směru do Prahy. Za odbočkou do centra na 17. kilometru stojí porouchané osobní auto. A u Mostu je zavřená silnice 27. Ve sjezdu na silnici 15 směrem od Žadce na Lovosice se srazila dvě osobní auta. Na místě teď zasahují záchranáři a nedá se projet. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
0: 800 553 553. Pomozte nám najít lepší cestu. Počasí.
3: V noci se ochladí na 14 až 10 stupňů v údolích a na západě až na 8. Zítra pak čekáme skoro jasno až polojasno. Během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří místy 24 až 28 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A po písničce pokračuje repríza dopoledního hosta Radiožurnálu Jana Pokorného.
0: Radiožurnál.
1: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Velitel českého USAR týmu Petr Vodička, jeho zástupce Jiří Němčík jsou hosty radiožurnálu Po linkách přímo z Venezuely. Kdo a za jakých okolností rozhoduje o návratu a o ukončení operace?
1: To je vždycky několik hledisek. Za prvé, samopostižená země může rozhodnout o ukončení záchranných prací. Za druhé, i naše země může rozhodnout o tom, že záchranáři se budou vracet zpátky. No a pak je to spíš o té dohodě, jestli další pobyt těch záchranných jednotek je ještě na místě potřeba, jestli je dostatečně efektivní. A právě do tohoto stádia už se dostáváme, kdy už vlastně k dispozici, nebo kdy ještě otevřené pracovní místa jsou takové, kde jsou výškové budovy, kde došlo k jejich sesunutí a je nutno zasahovat pomocí těžké techniky. Bagry, jeřávy, případně buldozery. Ta daná sutina se rozvírá od zhora, to zná vrstvu po vrstvě, a vezměte si, že máte 15-patrový dům, který se sesune na výšku, řekněme, 8 metrů, kde je jedna vrstva železobetonu na druhé. Zaprvé v tomto okamžiku je velmi, velmi nepravděpodobné, že by se tam nacházela nějaká živá osoba, ale za druhé, aby jsme se kamkoliv dostali, musí se celá sutina rozebrat od zhora. V tomto okamžiku jsou nasazeny místní síly, místní firmy, stavební, které tohoto rozebírají, a ty jednotlivé objekty v podstatě rozebírají až na základ. A to je přesně ten okamžik, ke kterému už došlo, a proto bylo rozhodnuto o tom, že náš tým se bude vracet.
0: Kdy?
1: Vracet se budeme v podstatě v sobotu dopoledne a předpokládáme, že se dostaneme domů v neděli. Samozřejmě máme přesné časy. Nicméně přesné časy jsou takové naprosto optimální, to jsou optimální varianty, ale neustále počítáme s tím, že v sobotu dopoledne odletíme a v neděli během dopoledne se dostaneme zpátky do České republiky.
0: Jak se na místních lidech projevuje tahle mimořádná krizová situace?
2: Je třeba si opravdu uvědomit, že ta katastrofa má obrovské rozměry. Jsou to stovky velkých domů, několika patrových, které se zřítily. To znamená, že samozřejmě je to o velké množství lidí, kteří zahynuli, protože to zemětřesení a ta reakce těch budov na ty dva otřesy, i ta kombinace vlastně dvou zemětřesení v necelé dvou minutách, to je prostě ta kombinace, která případně ty domy, které první vlnu přežili, třeba narušili tak, že tou druhou vlnou samozřejmě šli k zemi taky. To znamená, je to o velké tragédii těch zesnulých, kteří zůstali v těch troskách, ale pak je to samozřejmě o tom, jak to město vypadá, vypadnou veškeré mobilní signály, datové signály, elektřina, voda, nic nefunguje, je třeba nějakým způsobem řešit okamžitě, co s těmi lidmi na těch ulicích, protože musí se někde shromáždit, musí někde přespat. Naštěstí případ Venezuely a počasí, které tady, tak není jako tragické z pohledu zimy, jak jsme tomu třeba měli v Turecku, kde ty teploty v noci sahaly pod nulu, to znamená i ti lidi, kteří byli venku na těch ulicích, tak měli problém s tím, že jim byla zima, nejenom, že měli hlad nebo žízeň, takže to samozřejmě nějakým způsobem tady doléhá. Jsou to prostě stovky a tisíce lidí, kteří se pohybují po těch ulicích. Zaprvé mají ambici a tendenci ještě zachraňovat tam, kde došáhnou v těch sutinách, ale samozřejmě je to taky o tom, že jsou to celé rodiny, které se ani nechcou vracet do budov, byť třeba nejsou narušené, ale opravdu z toho zážitku, který měli, tak nevěří tomu, že se do těch domů můžou vrátit, že to třeba nepřijde znova, takže ta situace je pochopitelně z tohohle pohledu jako dost jako obtížná pro ty místní, nicméně na druhou stranu musím říct, že je tady z jejich strany vidět obrovská vděčnost za to, že jim někdo přijde pomoct. Nesetkali jsme se tam s ničím, co by nás nějakým způsobem konfrontovalo, že by tam někdo po nás křičel nebo nějak násilně se nás snažil přetáhnout. Samozřejmě jsou ty ambice, kdy někdo přijde a požádá, že někde vedle někoho má být, už ví, že není naživu, ale že by ho chtěl vytáhnout. Ne všemu se dá nějakým způsobem vždy a hned víc vstříc, takže na druhou stranu, ale musím říct, že díky tomu, že tady máme překladatelku, což je policistka, která perfektně mluví španělsky, nám to zásadně rozvazuje ruce, protože umíme relativně přesně popsat, proč a nebo nač jsme na tom místě, kde jsme a jestli můžeme a z jakého důvodu případně nemůžeme jim pomoct. Jo. Takže to je obrovská pomoc, to, že máme buď to tady tuto překladatelku nebo ad hoc občas nám půjčí nějakého překladatele místního člověka, který hovoří anglicky a španělsky a díky tomu jsme schopni nějakým způsobem se s tím místním obyvatelstvem domluvit. Ale říkám znova, opravdu jsou tu majoritně projevy vděčnosti s negativními nějakými reakcemi na naši práci nebo na naši činnost jsem se nesetkal.
1: Já bych možná ještě doplnil jeden takový příběh, který se nám tady udal, mimo to, že jak kolega říkal, že se pro nás, že se nás to žádají, tak to byl i příběh, kdy přišli nás přišli požádat o radu, jak vlastně právě tou těžkou technikou nejšetrněji a nejefektivněji vlastně tu budovu rozebírat, protože se s ním v životě nesetkali, takže i takovouto formu může mít ta pomoc, která nebyla v tomto případě ani rukama, ani přístrojem, ale spíš takovoutou, teď myslím tím know-how, spíš takovoutou znalostí situace a i tom vlastně může pomoct té postižené populaci.
2: Ono totiž součástí našeho týmu jsou i dva statici studovaní, kteří jsou nejenom zcela zásadní pomocí pro nás, když se pohybujeme v těch sutinách, protože opravdu to suťoviště a všechny ty materiály, které jsou tam přes sebe tak různě naskládány, můžou ohrozit i zasahující, zachraňující hasiče. Takže nejenom to, že nám pomáhají pro ty naše postupy, které chceme my, ale samozřejmě jsou schopni posoudit případně ty požadavky, ať už místních lidí, anebo těch třeba i záchranářů, kteří tuto znalost nemají.

0: day tomorrow. Velitel českého USAR týmu Petr Vodička, jeho zástupce Jiří Němčík jsou hosty Radiožurnálu po linkách přímo z Venezuely. Nikdo z nás tří, pánové, by si asi neodpustil, kdybychom nemluvili o pomocnících nad jiné ceny. A to jsou psi, kteří tam jsou s vámi. Speciálně vycvičení. Hasiči ukazovali na Facebooku práci kinologů s ovčačkou Origami z Libereckého kraje, z hasičského záchranného sboru, a pak s ovčákem Sizorem Námořníkem, zase z Jihomoravského kraje. Jak se takový psi snesou?
1: Za prvé, doteďka nebyl vymýšlen, zkonstruován lepší přístroj na identifikaci lidí v sutinách, než je pes. To je první okamžik. Opravdu všechny ty profesionální týmy spoléhají při tom prvním, no, při té první identifikaci, pokud nemají jako vyloženě fyzický kontakt s někým, kterého slyší, volá nebo někde ťuká, tak pokud je ta tichá sutina, tak není nic přesnějšího než ten pes. Ti psi jsou speciálně cvičení, ti se snesou, jsou to opravdu speciálně i vybírání a trénovaní psi, takže oni v průběhu toho výcviku, který se nedá určitě udělat za pár měsíců, tak jsou vyprofilováni tak, aby byli spolehliví, klidní a snesli se nejenom s lidmi, ale i mezi sebou, takže tady nevidíme vůbec žádný problém. Samozřejmě ideální bylo se zeptat samotných kinologů, my jeden kinologové jako specialisté nejsme, nicméně z těch zkušeností, které máme, tak prostě víme, že to tak je a ti psi jsou prostě naprosto nedílnou součástí našeho týmu.
0: Vy pracujete ve velmi náročných podmínkách, už jste mluvili o tom, že ve Venezuele je docela teplo, možná až horko. Jasně, lidé si dovedou nastavit nějaký režim, střídáte se logicky častěji. Jaký režim mají vaši pomocníci psi? Jak ti odpočívají?
2: A ta právě tady je jedna z velkých úloh právě kinologů, jejich páničků, který vlastně jsou tady mimo toho, že nám přetlumočí to, co ten pes ví, ale jejich zájem je i o to, aby ho udrželi neustále v dobré kondici. Čili snaží se jim vždycky připravit takové místo, ve kterém se i na tom, při tom nasazení, ve kterém jsou schopni si odpočinout, najdou stín, samozřejmě pitný režim pro psy, aby se psy taky trošku rozptýlili, aby se si odpočinuli. A ta vazba mezi kinologem a jeho psem je strašně úzká. Prostě on se o něj stará, to je v mnohých případech, to jsou v podstatě členové rodiny, a on se snaží, aby byl v co nejlepší kondici, aby byl připraven na nasazení, aby byl schopen podávat co nejlepší výkon, ale jedna z možností, kterou samozřejmě tady využíváme, je častější střídání těch psů. Vždycky pes provede vyhledávání, označí, neoznačí, a jde, nastupuje další, pak se zase odpočinou, případně můžeme povolat dalšího psa, proto máme těch psů 8, aby jsme vlastně mohli takhle pracovat. Když jsme měli 2, 3, 4 psy, tak je vlastně zlikvidujeme, utaháme hned první nebo druhý den, čili opravdu jeden z základních úkolů kinologů je postarat se dobře o své psy, aby byli schopni podávat perfektní výkon. Ano, je pravdou to, že v tomhle vedru je to velmi obtížné, ale o to je ta jejich práce zásluženější.
1: Na druhou stranu ti psi jsou opravdu na to cvičení, oni ti kinologové ví, přesně znají ty limity, poznají na tom psovi, jestli je nebo není unavený. Někteří ti psi jsou až jako někde člověk vidí, jak oni se těší jako na to, že to budou dělat, ale jak to říkal kolega, oni přesně ví, a stejně jako my lidi střídáme podle toho, jak vidíme, jak jsou unavení, tak tahle střídáme i ty psi, protože ta procedura třeba to vyhledávání je vždycky o dvou psech minimálně. To znamená, pokud nějaký z těch psů projde tu sutinu, ať už zareaguje nebo ne, tak se to překrývá vždycky druhým psem, což jako je relativně náročný koloběh, protože se i někdy v průběhu toho nasazení opakuje prohledávání té sutiny, takže opravdu je potřeba i na to brát ohled na ty psy.
0: Je to možná banální otázka, ale už jsme probrali, jak tam žijí psy. Kde bydlíte vy?
2: My bydlíme na naší operační základně týmu, ze které vyrážíme, takzvaná Base of Operation, Báze je postavena na stanech, to znamená, ve stanech jsou ložnice, ve stanech je kuchyň s jídelnou, ve stanech je to, co je z hygienických důvodů velmi důležité, to znamená, máme s sebou i stany, ve kterých máme vytvořenou sprchu, máme tady šatny, ve kterých naši členové, kteří se vrátí od zásahu, si nechávají to oblečení, ve kterém přišli, dál pokračují přes sprchu a vlastně čistí se nám vracejí do tábora a zase naopak, když jsou jdou nasazení, jdou, vezmou si to svoje oblečení. Jako tým musíme být naprosto nezávislí, včetně toho, že si vyrábíme elektřinu, jsme schopni si vyrobit i vodu a žijeme v takovém našem prostoru, v takové té naší bublině a trávíme tady vlastně 24 hodin denně, samozřejmě odsaď se vyjíždí a odsaď se vrací. A je to vlastně první věc, kterou si při příjezdu musíme vybudovat. Čili okamžitě pro příjezdu začne se budovat základna, jestliže v nějakém stádiu rozestavěnosti první tým může jít na nasazení, ale je to až v tom okamžiku, kdy máme jistotu, že až se bude vracet, už se můžou převlíknout, už se můžou vysprchovat, už se můžou najíst a můžou si jít odpočinout.
1: To není žádná jako ad hoc záležitost. Ty věci, které tady jsou jako naprosto do detailů vyprecizovány tak, aby jsme tady měli všechno to nejnutnější, co opravdu potřebujeme, protože všechno to má vliv na objemy a tuny, které převážíme sebou. Takže opravdu všechno, co tu je zcela nezbytně potřebné. Nemáme tady nějaké zásadní jako věci, které by byly aspoň nějakým náznakem ve směru k luxusu. Když kolega zmínil sprchy, tak je třeba si představit, že to jsou tlakové outdoorové sprchy, které si můžete vzít do běžného kempingového stánu. Jo? Takže nemáme tady sestavu sprchy s teplou vodou a něco takového, krchličkované koupelny. Je to opravdu outdoorové řešení, minimalistické, tak, aby jsme se vešli do těch tun a objemů, které tu jsou, ale zároveň, aby to splňovalo nejpřísnější pravidla z hlediska hygieny, protože ti lidé se v těch sutinách pohybují opravdu ve všem. Manipulují s mrtvými, ty sutiny, tam lítá prach, všechno chodíte prostě ve všem, co v těch domech bylo a tohle si nesmíme zavléct vlastně do toho kempu, takže máme tu hygienickou smyčku, že opravdu než vejdou vůbec do toho kempu, tak procházejí ať už dekontaminací, dezinfekcí, obuvy, vyslékají se ve špinavé sprše, pak jdou ve špinavé šatně, pak jdou do sprchy a pak teprve můžou vlastně vstoupit do toho prostoru té základny, aby jsme minimalizovali jakýkoliv zdravotní problém, protože jakákoliv infekce, která se tady dovleče, tak vlastně může vyautovat celý tým z těch záchranných prací.
0: Pane plukovníku Vodičko, pane plukovníku Němčíku, děkuju vám za rozhovor. A s obrovskou hrdostí v hlase vám chci říct, že Radiožurnál a jeho posluchačky a posluchači jsou na vás neuvěřitelně pyšní. Děkujeme celému vašemu týmu za práci a nashledanou.
1: I my bychom chtěli určitě poděkovat za podporu, kterou vnímáme i od veřejnosti z České republiky a opravdu věřte, že nám to pomáhá.
2: Děkujem.
0: Mějte se hezky.
2: Nashledanou.

0: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
1: Speciální půlhodina zaměřená na atraktivní téma.
2: Fascinace zločinem nebo sonda do lidské psychiky? Proč je filmové zobrazení skutečných zločinů tak populární? A jaké jsou jeho hranice etické nebo technické? A co už je vlastně za hranou zákona?
1: Víkendový filmžurnál s Janem Pokorným.
0: Zítra od 15 hodin na Radiožurnálu.
1: Radiožurnál, každý den s vámi.
0: I o prázdninách.
3: Radiožurnál je půlnoc. To je čas na hlavní zprávy.
4: V Karlových Varech začal 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálový globus za přínos filmu převzal herec Dustin Hoffman. Poslanci si schválili změny v jednacím řádu. Fotbalisté Egypta slaví postup do osmifinále mistrovství světa. Dnes bude slunečno od severozápadu přechodně až zataženo a lokálně déšť nebo přeháníky teploty až 28 stupňů. Je sobota 4. července, hlavní zprávy a Martin Matějka.
0: Radiožurnál zprávy. Víme, co se děje.
4: V Karlových Varech večer slavnostně odstartoval jubilejní 60. ročník Mezinárodního filmového festivalu. Křišťálový globus za mimořádný přínos světové kinematografii převzal americký herec Dustin Hoffman, držitel 2 Oscarů za filmy Kramerová versus Kramer a Rain Man. Potěšilo ho, že pořadatelé mu promítli sestřih všech jeho rolí.
5: If you're very lucky.
6: Když budete mít velké štěstí, budete jednou tak staří jako já. Mě bude za pár dní 89. Uvidíte obraz svého životního díla. A pro mě je to hodně emocionální a jsem nesmírně vděčný, že jsem měl příležitost dělat práci, kterou miluji. Chci poděkovat Karlovarskému festivalu, že pomáhá přežít lásce k natáčení filmu.
4: Filmové hvězdy vítali v Karlových Varech davy lidí. Po červeném koberci se prošli také herci Maggie Gyllenhaalová, Jesse Eisenberg a Harvey Keitel, který na festival dorazil už po třetí.
7: Americký herec Harvey Keitel měl pro Karlovy Vary jen slova chvály. Lázeňské město označil za úžasné, nádherné a dojemné. Už v roce 2004 ve Varech převzal křišťálový globus za přínos kinematografii. Stejně jako letos ho i tehdy doprovázela manželka Daphne a vlastně tak trochu i syn Roman.
8: Když jsme sem poprvé přijeli, tak jsem byla těhotná. Teď je Romanovi 21 a jsme tu znovu.
7: Harvey Keitel letos ve Varech uvádí kultovní snímek Špinavá ulice režiséra Martina Scorseseho. Jeho snímky označil za silné, krásné a pronikavé. Z Karlových Varů Martin Balucha, Radiožurnál.
4: Sněmovní jednací řád by se mohl už brzy změnit, počítá s tím novela koaličních poslanců a některých zástupců ODS, kterou v pátek schválili poslanci. Předkladatelé si od změn slibují, že omezí obstrukce.
9: Největší debatu při projednávání novely vyvolal pozměňovací návrh opozičních starostů. Do úprav jednacího řádu chtěli přidat paragraf označovaný lex střízlivost, tedy povinnost, aby poslanci nebyli v sále pod vlivem alkoholu, pokračuje poslanec starostů Jan Berky.
10: My se tu pořád všichni tváříme, že se tu prostě nepije, že sem nechodí lidi ve stavu, kdy mají něco v sobě. Já ten dojem teda rozhodně nemám.
9: Opilého poslance měl podle návrhu vykázat z jednání předsedající schůze. To by ale bylo komplikované, říká ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů.
11: Předsedající schůze nemá možnost věc vlivu alkoholických nápojů na jednotlivé poslance a poslankyně jakkoliv ověřit.
9: Pozměňovací návrh u poslanců nakonec podporu nenašel. Změny jednacího řádu mají platit 15 dní po vyhlášení ve sbírce zákonů. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Radiožurnál.
4: Státní zástupce obžaloval kvůli pádu lanovky na Ještěd 3 lidi a České dráhy. Ty v době nehody lanovku vlastnili. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení.
12: Náměstek okresní státní zástupkyně Kamil Látr obžalované viní z obecného ohrožení z nedbalosti.
13: 30. června 2026 jsem podal obžalobu k okresnímu soudu v Liberci na 3 fyzické osoby a 1 právnickou osobu pro přičin obecného ohrožení z nedbalosti.
12: České dráhy se s obsahem obžaloby seznamují, řekla mluvčí Vanda Rajnochová.
14: Nadále jsme přesvědčeni, že České dráhy nenesou za tuto tragickou událost trestní odpovědnost. S ohledem na probíhající trestní řízení nebudeme případ dále komentovat.
12: Jedna z kabin lanovky na Ještěce na podzim 2021 zřítila po přetržení tažného lana. Zemřel přitom strojvedoucí. Cestující museli vyprostit hasiči. Z Liberce Kateřina Kubíčková, Radiožurnál.
4: Přesně před rokem zasáhl Česko rozsáhlý výpadek proudu. Bez elektřiny se tehdy na několik hodin ocitlo milion odběratelů. Správce páteřní přenosové soustavy ČEPS teď plánuje miliardové investice, aby se podobná situace neopakovala.
15: Tady na nádraží je to jedním slovem chaos.
16: Čekat, někteří si ty chvíle krátí třeba s mobilem v ruce.
17: Podle těch posledních... dopravním terminálu, kde jsou aktuálně stále ještě zastavené tramvaje.
18: Kvůli výpadku taky v Praze musí hasiče vyprošťovat lidi z výtahu a řešit.
16: Takhle jsme o blackoutu informovali přesně před rokem. Za výpadek mohl podle ČEPS souběh

0: čtvrtém stupni z pěti, to znamená vysoké riziko. A v příštích dnech budou klíšťata místy ještě aktivnější, upozorňuje Český hydrometeorologický ústav.
1: Třeba na Mostecku, Chomutov nebo na jihu Čech, České Budějovice, okolí Vysočina. Souvisí to jako i s tou teplotou a se srážkama.
2: Říká Martin Možný z Českého hydrometeorologického ústavu. Lidé by proto měli používat repelenty, nesedět v trávě a po návratu domů se prohlédnout, říká vedoucí Národní referenční laboratoře pro limskou boreliozu Kateřina Kibicová.
3: Zvlášť právě v těch městech, protože tam klíšťata podle těch našich nejnovějších výzkumů ve městech jsou klíšťata mnohem infikovanější než někde uprostřed lesa.
2: I letos podle Kibicové mírně přibývá případů boreliozy. Proti závažnější klíšťové encefalitidě Státní zdravotní ústav doporučuje očkování. Sára Adamcová, Radiožurnál.
0: Pražské národní divadlo dnes vůbec poprvé v historii uvede premiéru ve Francii. Na Mezinárodním divadelním festivalu v Avignonu představí tým Laterny Magiky inscenaci Perpetuum Havel. Ta vznikla na motivy málo známého Havlova díla Perpetuum Mobile.
4: Je to absurdní fraška o sedmi dnech vězně pana A.
5: Říká režisér Petr Boháč.
4: My jsme vzali jednu věc, která je relativně neznámá. My jsme ji trošku upravili a díky tomu jsme to mohli nahlédnout aktuálně.
5: Jediné libreto pro nonverbální divadlo z pera Václava Havla převede na scénu performer Roman Zotov Mikšin.
6: Pro mě to je příležitost mluvit za všechny politické vězně, co sedí v tuto chvíli neprávem ve vězení.
5: Tým Laterny Magiky uvede novinku Perpetuum Havel na avignonské scéně La Manufacture. Česká premiéra se pak uskuteční 10. září v pražském paláci Akropolis. Tereza Cedidlová, Radiožurnál.
0: Sport. Fotbalisté Egypta porazili Austrálii 2-1 po penaltovém rozstřelu a postoupili do osmifinále mistrovství světa. Do stejné fáze turnaje se snaží projít i Argentina. Ta nastoupila proti Kapverdám a duel komentuje Kristián Šveda.
7: V 8. minutě jsme branku neviděli, takže Argentina Kapverdy 0-0. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Fotbalisté Artisu Brno budou v příští sezóně hrát nejvyšší soutěž. Dosud druholigový klub potvrdil, že přijal nabídku ligové fotbalové asociace na posun mezi elitu. Artis v šancelize nahradí Karvinu, kterou etická komise fotbalové asociace vyloučila kvůli ovlivňování zápasů.
8: Nabídku nahradit Karvinou ve fotbalové šancelize nejdřív dostalo Táborsko, to ale jako druhý tým minulé druholigové sezóny tuto možnost odmítlo. Na řadu tak přišel třetí Artis a ten nabídku přijal. Brno tedy bude mít v nové prvoligové sezóně dva zástupce, už na jaře totiž do nejvyšší soutěže sportovní cestou postoupila taky Zbrojovka. První derby je na programu v 8. kole v polovině září. Z Brna David Nekvinda, Radiožurnál.
0: Tenistka Barbora Krejčíková postoupila do osmifinále Wimbledonu. V českém derby porazila Nikolu Bartuňkovou 2-0 na sety. V dalším duelu čeká Krejčíkovou Karolína Muchová, která vyhrála nad Tajkou Savankevovou také 2-0 na sety.
9: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
10: Zavřená D2 před Brnem a překážka na D1 za Ostředkem. Dálnice D2 je uzavřená na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Silničáři budou do rána pracovat v místě budované dálniční křižovatky. Objížďka vede sjezdem na D1 směr Ostrava, otočením na odpočívce a na D1 směr Praha. Na Brno se pak sjíždí na kilometru 194. Na dálnici D1 z Brna do Prahy pozor za odbočkou na Sázavu. Na 30. kilometru řidiči hlásí odstavené nákladní auto, zatím bez výrazného značení.
11: Ve stoupací pruhu stojí kamion, stojí tam napíkačka.
10: V místě se vybočuje. Na D1 z Prahy do Brna stojí za Humpolcem na kilometru 101 nepojízdný autobus. Blokuje pruh pro pomalá vozidla, už je označený silničáři. Na nehodu pozor na silnici 55 z Břeclavy do Hodonína. Mezi Hruškami a D2 stojí osobní auto po srážce se Srnou. A u Obrnic na Mostecku je stále zavřená silnice 27. Ve sjezdu na silnici 15 směrem od Žadce na Lovosice provoz blokují následky srážky dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
9: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
0: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří místy 24 až 28 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. To byly hlavní zprávy. Teď je na řadě repríza 20 minut Radiožurnálu s Vladimírem Krocem.
12: V jaké kondici je americká

0: demokracie 250 let od vyhlášení deklarace nezávislosti, jak Američané oslavují 4. červenec 1776 a jak hodnotí, že prezident Trump elegantně spojil výročí s oslavou svých narozenin. Hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je odborník na Spojené státy a výkonný ředitel Aspen Institutu pro centrální nebo střední Evropu Tomáš Klvaně. Zdravím do Spojených států, do Colorada. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Rozhovor natáčíme hodinu před vysíláním. Zítra to bude 250 let od přijetí deklarace nezávislosti Spojených států. Američané slaví průběžně, ale hlavní oslavy tady připadnou právě na zítřek.
1: Přesně tak, ty hlavní oslavy připadnou na zítřek a jako už tradičně, tak to bude v hlavním městě Washingtonu, ale pochopitelně Amerika je federace, má 50 států a hodně velkých i malých měst a i tam se bude oslavovat.
0: Jak významný svátek je to pro obyvatele Spojených států?
1: Je to určitě vůbec nejdůležitější svátek, kterého se tahle ta generace dožila. 250 let je přece jen dlouhá doba pro moderní demokracii. Je to vlastně, když zaokrouhlíte v úvozovkách, tak asi nejdelší moderní demokracie v dějinách. A Spojené státy se v podstatě ze 13 kolonií, kde žilo nějakých 3 nebo 4 miliony obyvatel, staly světovou supervelmocí. Takže ta oslava je určitě na místě.
0: V polovině června si oslavy 250. výročí americké nezávislosti přisvojil prezident Trump, když je spojil s pompézní oslavou vlastních 80. Jak se americká veřejnost dívala na opulentní večeři, zápasy MMA v Bílém domě nebo přelety stíhaček nad Washingtonem?
1: Obecně to nebylo přijímáno příliš pozitivně a to nejenom proto, že prezident Trump se rozhodl tyhle ty oslavy spojit přímo se svojí osobou a se svým vlastními narozeninami, ale také proto, že zvolil tady právě k těmhletěm oslavám ten zápas smíšených bojových umění. To je sice sport, který je na vzestupu a který je velmi populární dnes i mezi mladými Američany, ale pořád to ještě není takový ten národní sport jako baseball nebo americký fotbal a vyvolává kontroverze právě kvůli tomu násilí, které vidíme. Takže mnoho Američanů, a to nejenom lidí, kteří jsou nalevo a vlastně rutině kritizují cokoliv, co dělá prezident Trump, ale i napravo a ve středu vyjadřovalo jakési pochybnosti o vhodnosti oslav tohoto typu.
0: Trump nechal vydat výroční cestovní pas nebo speciální edici zlatých mincí, obojí s vlastním portrétem. Jaký je o ně zájem?
1: Já v tuhle chvíli nemám žádné informace o tom, jaký je o ně zájem, ale samozřejmě to bude zřejmě tak, že zhruba ta polovina Ameriky, která Trumpa podporuje, tak bude říkat, tohle to je skvělý nápad a je to dobrá oslava velké osobnosti, která nám přinesla ty politiky, které my jsme dlouho chtěli mít, a ta druhá polovina Ameriky Trumpa bude kritizovat. Je možná dobré připomenout, že většina těch lidí, kteří Trumpa podporují, nemá pas. To jsou lidi, kteří příliš necestují, takže ho možná neuvidí, spíš si koupí tu minci.
0: No, jak potupné pro něj bylo, když soud nedávno nařídil demontáž jeho jména z Kennedyho centra?
1: Já myslím, že Trump tyhle ty věci nese velmi, velmi špatně. Je to člověk, který je poháněn svým vlastním egem mnohem více než většina z nás a je to člověk, který pověstně v posledních 40-50 letech postavil svou kariéru na tom, že svoje jméno má na svých budovách, ale i na dalších podnicích, které se snažil od té doby vybudovat. Tohle to mělo být jakési vyvrcholení jeho politické a vůbec veřejné kariéry. Připomeňme, že to není jenom Trump Kennedy Center, ale bylo to řada dalších institucí, které byly pojmenovány po něm. Když se dneska projdete po Washingtonu, tak ono to trochu připomíná stalinistický Sovětský svaz, protože Trumpova podobizna visí z různých federálních budov a to v Americe prostě nebývalo zvykem. No a pokud samozřejmě soud rozhodne, že tohle to je nelegální a že to o tom musí rozhodnout kongres, tak Trump to nese velmi, velmi těžce, nese to úkorně. Viděli jsme to také na tom, že po nějakých 10 dní vlastně to celé jméno na tom Kennedyho středisku bylo přikryto jakýmsi lešením, to znamená, řada lidí si to interpretovala tak, že Trump si řekl tak dobře, tak když tam nebude prostě moje jméno, tak se lidi nebudou moc podívat ani na jméno Johna Fitzgeralda Kennedyho. Je to vlastně takový typický Trumpův šprajc, abych tak řekl.
0: Jaká je tedy momentálně popularita Donalda Trumpa?
1: Řekl bych, že asi vůbec nejnižší za těch prezidentských mandátů, protože ekonomika na tom pořád ještě není dobře. Ta válka s Iránem, která se pořád tak jako vleče, nevleče, zvládne jakési velmi podivné příměří, ale to příměří se porušuje, je velmi nepopulární. Donedávna tady do posledních několika dnů byl benzín velmi drahý. Musím teda připomenout, že ten benzín je pořád mnohem levnější než u nás, ale na Američany hodně drahý. To se všechno projevuje na velké nepopularitě prezidenta Trumpa, takže jeho práci schvaluje dnes nějakých 37% Američanů, což je na Spojené státy opravdu velmi, velmi nízké číslo.
0: Donald Trump podle BBC v prvním roce od návratu do Bílého domu vydělal více než miliardu dolarů na obchodování s kryptoměnami. Opravdu dokáže věrohodně obhájit, že to není střet zájmu?
1: No jistě, že ne. To je pochopitelně střet zájmu opravdu neskutečný, protože Donald Trump se například zasadil o to, že tahleta industrie, tady tahleta nová kategorie investování nebude mít nad sebou velmi striktní federální dohled, který plánovala ta předchozí vláda Joea Bidena, a okamžitě se začal zajímat o to, jakým způsobem by on a jeho rodina na tomhle to mohli vydělat. Trump se hájí tím, že se tím nezabývá, že se tím zabývají jeho děti, ale pochopitelně i tohle je jakési zdání konfliktu zájmu, které nejde nějakým způsobem rozumně vysvětlit. A připomeňme, že žádný americký prezident v minulosti se ničeho takového nedopouštěl. Donald Trump v tom prezidentském období vydělal víc než 2 miliardy dolarů obecně i na obchodování s akciemi. To je také velmi bezprecedentní, protože on má přístup k informacím, ke kterým nemá přístup žádný další investor. On ovlivňuje ty světové trhy, to znamená, on by se měl držet zpátky, neměl by vydělávat na akciových trzích, a přitom on opravdu zlé jazyky tvrdí, že se tím miliardářem, kterým on se chvástal, že je po desítky let, stal až teď v tom druhém prezidentském období.
0: Jak velkým problémem pro Trumpa jsou Epsteinovy spisy? Jak moc skandál té kuplířské sítě hýbe veřejným míněním?
1: V těch posledních několika dnech je ten skandál trošičku v pozadí těch různých dalších kontroverzních rozhodnutí nebo těch různých informací, které se dostaly na světlo, ať už je to právě obchodování Trumpa a jeho rodiny, situace v Iránu, ceny komodit, ceny benzínu, ale i třeba inflace, kterou se pořád ještě nedaří tady ve Spojených státech zkrotit tak, jak by si většina těch Američanů přálo, tak ten skandál tak jako bublá v pozadí, občas se objeví nějaké informace, je nepochybné, že to je něco, co Trumpa velmi poškozuje, a to z jednoduchého důvodu. To je opravdu jeden z těch mnoha skandálů, téměř jediný, možná ještě ta inflace a ceny benzínu a ta válka, ale jinak je to asi jediný opravdový velký skandál, který zajímá tu jeho volební základnu, tu základnu MAGA, protože oni jsou velmi... To jsou lidé, kteří věřili různým konspiračním teoriím, že elity zneužívají děti, a existuje tady celá řada velmi zvláštních a neortodoxních názorů na to, jak tohle to v těch amerických elitách jak vlastně jako fungovalo. Problém ale bylo, že oni to interpretovali politicky, to znamená, oni si za to elity dosazovali demokraty. A najednou je vidět, že to samozřejmě do toho skandálu Jeffreyho Epsteina nejsou namočení jen demokrati, ale i mnozí republikáni, a jedním z nejvíce citovaných známých jmen v těch různých e-mailech a v těch různých zprávách, které má k dispozici právě federální vyšetřovací úřad, je jméno Donalda Trumpa. A on nevysvětlil věrohodně, jakým způsobem se s Jeffreym Epsteinem znal, všeho se účastnil. Takže tohle to je prostě skandál, kterého se Donald Trump opravdu velmi osobně a politicky bojí.
0: Hostem 20 minut Radiožurnálu je amerikanista a politolog Tomáš Klvaňa. Nejvyšší soud USA v úterý rozhodl o zachování platnosti automatického udělování občanství všem dětem narozeným na americkém území, tedy včetně dětí nelegálních přistěhovalců. Jak velká je to pro Trumpa prohra?
1: No, vzhledem k jeho reakci, tak se zdá, že to považuje za velkou prohru, protože on prostě to přistěhovalectví je téma, kterého konec konců dostalo do Bílého domu už v tom roce 2016, nelegální přistěhovalectví, ale od té doby se samozřejmě ta retorika a ty argumenty, které on používá, kterou používají také samozřejmě jeho příznivci, zostřila a rozšířila nejenom na ilegální imigraci, ale také na legální imigraci. Je to prostě takové hnutí za zastavení nebo zpomalení migrace do Spojených států a tady tohleto udělování občanství automaticky dětem narozeným ve Spojených státech je jakýmsi velkým symbolem. Napravo a hlavně právě v tom hnutí MAGA vládne takové přesvědčení, že do Ameriky proudí stovky tisíc, miliony imigrantů nelegálně tak, aby tady se podařilo porodit dítě. Tomu se říká takzvané anchor baby, tedy děti kotvy, tedy jakési ukotvení budoucího nároku na občanství pro celou rodinu. A tady tenhle ten mýtus se rozšířil především právě v tom hnutí MAGA, ale i mezi jinými pravicově smýšlejícími Američany. A proto proti tomu automatickému udělování občanství, které připomeňme ve světě, je spíše výjimkou. Ano, příliš mnoho států tohle to nemá. Trump velmi, velmi ostře vystupoval. Problém samozřejmě je, že to je zcela jasně ukotveno v americké ústavě. A převládá názor mezi právníky, že jediným způsobem, jak by to šlo zrušit, je právě ústavní dodatek. To ale pochopitelně v té současné politické situaci nepřichází v úvahu. Takže je to pro něj velká prohra v tuto chvíli.
0: No, Trump řekl, že to je velmi špatné rozhodnutí a že 14. dodatek americké ústavy je zbytečné a těžkopádný. Jak jsou lidé v Americe citliví na zpochybňování ústavy?
1: No, to určitě velmi, protože připomeňme, že americká ústava se v posledních mnoha desítkách let vůbec nenovelizovala. To je také velmi zvláštní věc, že? Protože ústava je prostě 250 let stará a možná něco méně než 250 let. Protože ona byla přijata nějakých 14-15 let právě po tom vyhlášení a po válce za nezávislost. Má několik desítek ústavních dodatků, ale samozřejmě ten poslední byl přijat před mnoha a mnoha desítkami let a to prostě signalizuje nezdravou situaci, protože je jasné, že tu ústavu je potřeba v průběhu, tak jak se společnost mění, tak tu ústavu je potřeba měnit a novelizovat a přizpůsobovat těm novým podmínkám. To, že se to v Americe nestalo, svědčí o jakési zablokovanosti celého toho politického systému. Je prostě velmi těžké politicky změnit ústavu. A zároveň na ústavu tady přísahá kdekdo, napravo a nalevo politici vždycky, když kandidují do různých politických úřadů, tak vytahují z náprsních kapes takové ty malé knížečky a poklepávají na tu ústavu, jako by to byla téměř jakási Bible. To znamená, to je opravdu velmi citlivé téma. O ústavě tady hovoří kdekdo, většina lidí samozřejmě nečetla.
0: Poradci a příznivci Trumpa hned přispěchali s plánem B, začali se zabývat úvahami, jak zablokovat těhotným ženám vstup do Spojených států, alespoň o tom píše tedy server Axios. Je to představitelné?
1: velmi těžce představitelné, protože to by byla další diskriminace. Zablokovat přístup do Spojených států můžete někomu, kdo se do Spojených států snaží dostat nelegálně, ale pokud prostě ten člověk přijede legálně, no tak nemůžete zkoumat, jestli je nebo není těhotný, že? Myslím si, že tohle by přes americké soudy těžko prošlo.
0: Spojené státy ve středu odmítly prodloužit dohodu o volném obchodu s Kanadou a Mexikem o 16 let a místo toho se rozhodli zahájit třístranná jednání o jejím osudu. K čemu to může vést?
1: Je to velmi zvláštní načasování. Připomeňme, že ve Spojených státech, stejně jako v Mexiku i v Kanadě, v tuto chvíli probíhá velmi sledovaný světový šampionát ve fotbale. Takže by se spíš dalo očekávat, že vztahy těch tří států budou minimálně po dobu toho světového šampionátu dobré, nebo alespoň na pracovní úrovni rozumně dobré. Ale není to tak. Donald Trump neustále vystupuje proti Kanadě a i v Mexiku jsou z jeho slov a různých politických opatření velmi nervózní. Takže tohle to jenom přispěje k nezdravé atmosféře tady na tom severoamerickém kontinentu a zejména tady z Kanady vidíme velmi sebevědomá prohlášení o budování různých koalic, které nemají být samozřejmě proti Spojeným státům, ale mají být také si neamerické. Kanada se chce spojovat se zeměmi nebo uskupeními, jako je Evropská unie, jako je Austrálie, jako je Jižní Korea a postupovat samostatně. A to je pro Kanadu, která byla pro mnoho a mnoho desítek let velmi úzce spojená s politikou Spojených států, vlastně nová situace.
0: Ve 20 minutách Radiožurnálu mluvíme s politologem Tomášem Klvaňou. Republikáni uspořádají září v Dallasu mimořádný celonárodní sjezd s cílem mobilizovat voliče před listopadovými volbami do kongresu, které se konají zhruba v polovině prezidentova mandátu. Jak neobvyklý je to termín konání sjezdu?
1: Je to dost neobvyklé a vyjadřuje to jakousi paniku, protože v tuto chvíli podle všech různých seriózních průzkumů veřejného mínění to vypadá tak, že by republikáni mohli ztratit, a to docela výrazně, tu spodní komoru parlamentu, tedy kongresu, tu sněmovnu reprezentantů. Což je samozřejmě nepříjemné, zejména pro tu současnou americkou vládu z toho pohledu, že ty různé komise a výbory ve sněmovně by mohly začít vyšetřovat velmi pochybné obchody Donalda Trumpa. Velmi, velmi zvláštní rozhodnutí z hlediska americké ústavy nebo z hlediska zákonností. Takže se dá vsadit na to, že ty poslední dva roky prezidentského mandátu Donalda Trumpa by se nesly zase vlastně v duchu jakéhosi vyšetřování a on by měl velmi málo času a energie a prostoru na cokoliv jiného. A tomu oni se teď se snaží zabránit, vidí, že ten trend prostě není moc příznivý ve prospěch té republikánské strany, takže se snaží mobilizovat. Ta mobilizace vypadá velmi, velmi netradičně a patří k ní i oslavy toho svátku nezávislosti Spojených států, protože mnoho těch oslav dnes, zejména ve Washingtonu, není nepolitických, není nestranických. Je opravdu, všechno se vlastně točí kolem té osobnosti prezidenta Donalda Trumpa, který na tom národním molu má pronést možná i 90-minutový projev. Tohle to je nezvyklé, protože prezidenti většinou 4. července nemývají projevy, ponechávají Američanům volnost a snaží se politicky nezasahovat do tohletoho národního svátku. Ale tohleto Donald Trump nectí a myslím si, že se snaží tímhletím způsobem také mobilizovat tu pravou část politického spektra své voliče k tomu, aby opravdu přišli k volbám a zabránili demokratům k převzetí toho kongresu. A sjezd v Dallasu je, myslím, jednou z takových položek téhleté strategie.
0: A je to tedy podle vás i známka toho, že republikáni mají obavy z výsledků takzvaných midterms, obecně tentokrát považovaný za referendum o Donaldu Trumpovi?
1: Je to tak, ale je to vždycky tak, vždycky to bývá v těch posledních několika, dejme tomu málo desítkách let, referendum o tom, jak si vede prezident, zejména tedy v tom prvním prezidentském období po těch dvou letech. Hodně lidí jde k volení urnám a volí tu stranu buď demokratickou nebo republikánskou podle toho, kdo je v Bílém domě, a bývá to jakési národní referendum, ale tohle to platí ještě více dnes, kdy ta situace ve Spojených státech je velmi polarizovaná, spolitizovaná, kdy Donald Trump je na jedné straně velmi nepopulární mezi mnoha demokratickými a i nezávislými voliči, ale na druhé straně milován a úctíván a zbožňován právě těmi voliči MAGA, kteří tvrdí, že kdyby nebylo Donalda Trumpa, tak dneska už nemáme Spojené státy. Je to nezdravá politická atmosféra vždycky, když se věnuje tolik pozornosti politice a kdy je politika takhle v popředí, tak to signalizuje cosi nezdravého v té demokracii.
0: A proč podle vás demokraté od myšlenky uspořádat září vlastní sjezd nakonec ustoupili?
1: To je velmi těžké říci. Jo. Demokraté dnes nemají v ruce politickou moc na té federální úrovni, nemají žádného jasného lídra, který by tu stranu vedl. To je normální v těch poměrech amerických. Lídr se vždycky objeví až teprve, když se blíží prezidentské volby. Ale v samotné demokratické straně dneska probíhá jakýsi zápas mezi takovým tím levým socialistickým křídlem, které je na vzestupu, a většinovým středovým většinovou středovou částí těch amerických demokratů. Je velká otázka, kdo vlastně dnes převezme to pomyslné žezlo a povede americké demokraty do prezidentských voleb v roce 2028. Pravděpodobně se vlastně nemůžou dohodnout na té správné taktice. Ten zápas mezi levicí a středem v demokratické straně je dneska opravdu velmi ostrý.
0: A jakou mají šanci ovládnout znovu aspoň jednu z komor parlamentu?
1: Mají velkou šanci ovládnout. Já, kdybych si dnes měl vsadit, a já připomínám, že nesázím, ale kdybych si měl vsadit, vsadil bych na to, že sněmovnu reprezentantů ovládnou demokraté na podzim. Pravděpodobně asi ne s tak velkým výsledkem, jako se třeba čekalo ještě před měsícem nebo před dvěma, kdy ta velmi nepopulární válka s Iránem vyhnala ceny ropy do opravdu stratosférických výšek, a tady ta cena benzínu byla velmi alarmující. Pokud se něco nestane a ta cena benzínu bude klesat a třeba inflace se dostane trošičku níže, než je dneska, tak ten výsledek by nemusel být tak dramatický, ta prohra pro republikány by nemusela být tak dramatická. Senát, tam je to velmi těžké, aby demokrati převzali Senát, tak by museli vyhrát několik států, kde Donald Trump pořád ještě je docela populární. A samozřejmě se to může stát, ale potřebovali by k tomu ve všech těch několika rozhodujících státech, tedy asi čtyřech nebo pěti, velmi kvalitní kandidáty, kteří jsou nekontroverzní a kteří mají šanci vyhrát, a zároveň trochu toho politického štěstí, to znamená zase nějakou krizovou situaci na straně té republikánské strany. Je to možné, ale není to zaručená věc.
0: Tak to bylo 20 minut Radiožurnálu, které vysílal také Český rozhlas Plus, s politologem Tomášem Klvaňou z Aspen Institute Central Europe. Děkuju, nashledanou.
1: Přeji hezký den.
0: Příjemný poslech dalších pořadů přeje Vladimír Kroc.
2: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
2: I o prázdninách.
4: Repríza 20 minut Radiožurnálu s hostem Vladimíra Kroce je za námi a teď máme necelé 4 minuty po půl jedné. Krátké zprávy připravil Martin Matějka.
5: Na letní tábor neodjeli desítky dětí z dětských domovů. Organizátor spolek tábory Aurora je na poslední chvíli zrušil. Radiožurnál na to upozornil školský ombudsman Štěpán Jilka. Dětské domovy zatím ani nedostali zpátky peníze a předseda spolku není k zastižení. Někteří ředitelé podávají na pořadatele trestní oznámení. Kauzou se i dál zabývá školský ombudsman. Irsko se hned v prvních dnech svého předsednictví v Radě Evropské unie stalo terčem kritiky v souvislosti s továrnou, kterou v Irsku vlastní Moskva. která do Ruska dodává oxid hlinitý. Irsko začalo záležitost vyšetřovat, výsledky očekává do několika týdnů. Moldavský premiér Alexandru Muntanu končí ve funkci, svou rezignaci oznámil na síti X. Důvod neupřesnil jeho odstoupení, ale znamená pád celé moldavské vlády. Muntanu byl v čele kabinetu od loňského listopadu. A ve Lhotě pod Lipčany na Královéhradecku začal 44. ročník sjezdu obcí, které mají v názvu slovo Lhota nebo jeho obdobu. Akce se zúčastní až 5000 lidí ze Lhot, Lhotek, Lhotice, Lehot nebo Lehotek. V Česku i na Slovensku je takových míst přes 400. Na setkání jsou koncerty, soutěže a také společný průvod účastníků. Sport. Fotbalisté Argentiny nastoupili k úvodnímu zápasu v playoff mistrovství světa a v Miami hrají proti Kapverdám. Zápas na Radiožurnálu Sport komentuje Kristián Šveda.
3: 35. minuta zápasu, Argentina už vede nad Kapverdami 1-0, no a prosadil se Lionel Messi, který tak dal na tomto světovém šampionátu už svůj 7. gól. Kristián Šveda, Radiožurnál.
5: A v dalších zápasech Egypt vyřadil Argentinu 2-1 po penaltách.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Překážka na D1 za Humpolcem a omezení na pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna opatrně za Humpolcem. Na kilometru 101 právě nakládají porouhaný autobus na odtah. Děje se to v pruhu pro pomalá vozidla, takže se vybočuje. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 budete brzdit za Ořechem. Na 17. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě vozovky. A před zúžením se už nezdržíte. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova čekejte překážku před Mladou Boleslaví. Za odbočkou na Bezděčín na 42. kilometru stojí porouchané osobní auto. A na Mostecku čekejte komplikace na silnici 27 na příjezdu od Žadce. U Obrnice je po nehodě neprůjezdná odbočka na silnici 15 směrem na Lovosice. U srážky dvou osobních aut tam zasahují záchranáři. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
2: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
5: Teď v noci se ochlazuje na 14 až 10 stupňů v údolích a na západě až na 8. Přes den pak čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo a v severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší sobotní teploty 19 až 24 stupňů, na Moravě a ve Slezsku naměří místy 24 až 28 a na horách většinou kolem 15 stupňů Celsia. Tolik zprávy. Teď začíná noční Radiožurnál s Adamem Cardou.
4: Přeji příjemnou víkendovou noc, je tu sobota 4. července, začíná noční Radiožurnál, právě máme 7 minut po půl jedné a před námi je prodloužený víkend, někdo jste možná volného pondělí využili i k dovolené, tak ať už vás čekají 3 dny volna nebo třeba celý týden, užijte si odpočinku a v nočním Radiožurnálu si teď pustíme kapelu No Name.
2: Noční Radiožurnál
7: a Adam Carda.

0: S vámi je noční radiožurnál a i dnes bude noc patřit zejména fotbalu a prvnímu kolu play-off mistrovství světa. Fotbalisté Egypta zdolali právě v úvodním kole play-off světového šampionátu Austrálii. V penaltovém rozstřelu zvítězili 4-2, když v normální hrací době i po prodloužení skončil zápas 1-1. Africký tým tak poprvé postoupil do osmifinále mistrovství světa. Už za chvíli se vydáme na souboj Argentiny s Kapverdami, který se právě hraje.
1: Radiožurnál.
2: Každý den s vámi.
1: I po celou noc.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Fotbalisté Argentiny usilují o postup do osmifinále mistrovství světa. Na stadionu v Miami hrají proti Kapverdám a utkání komentuje na Radiožurnálu Sport Kristian Šveda.
2: Třetí nastavená minuta z celkových čtyř, teď už začíná čtvrtá nastavená minuta ze čtyř v prvním poločase. Argentina Kapverdy 1-0, to je to podstatné, co platí. Lionel Messi skóroval ve 29. minutě z bezprostřední blízkosti branky poté, co dostal krásný pas ze středového kruhu od Lisandra Martinéze. Takový dlouhý oblouček Messi si jedním dotekem zpracoval a druhým dotekem pálil nahoru přes brankáře Vozíňu. A jednak se stává zatím v tom průběžném pořadí nejlepším střelcem turnaje, už má 7 branek. Kylian Mbappé jich měl 6, respektive má jich stále 6, ale Lionel Messi jich měl předtím taky 6, teď mu tedy o gol odskočil a celkově v tom pořadí všech světových šampionátů posunul Lionel Messi svůj vlastní rekord z 19 na 20 branek. Lionel Messi je absolutním rekordmanem v počtu vstřelených gólů na mistrovství světa. Dal 20 gólů a je tak o 2 branky před Kylianem Mbappém. Takže ale vše se ještě může posouvat, měnit na tomto světovém šampionátu. Teď slyšíte pod mým hlasem i závěrečný hvist prvního poločasu. Avizovaná nastavená doba vypršela, Argentina vede po první půli nad Kapverdami 1-0. Znovu připomínám to nejpodstatnější, Lionel Messi ve 29. minutě skóruje už ve čtvrtém utkání na tomto světovém šampionátu v řadě, ve čtvrtém utkání celkově, které Argentina na tomto turnaji hraje a vede nad Kapverdami tedy 1-0 po první půli. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.

0: Posloucháte noční radiožurnál, tohle byli Goo Goo Dolls s písní Give a Little Bit. A kromě fotbalových utkání vás dnes v noci tradičně po druhé hodině čeká i soutěž, a to o audioknihu na Radiokartě od Martina Uhlíře s názvem Sestry. Jedná se o psychologický román. Robert po rozvodu vyrazí na dovolenou nabrat síly a narazí tam na dvě odlišné sestry skrývající tajemství. Jaké, tak to zjistíte, když s námi budete soutěžit, a to po druhé hodině po zprávách v nočním radiožurnálu. Připomenu i čísla, volat pak můžete na 221 552 155 nebo 255 na konci. A teď už do celé zazní ještě Erasure a pak už zpravodajský servis.
1: Za potíže v dopravních omezeních může občas technická chyba.
2: Špatně se řízeny semafory, teď je to tady zablokované a čekáme na policii.
3: Častěji ale provoz komplikují někteří řidiči.
4: Se tady snaží za každou cenu dostat do levýho pruhu, už půl kilometru před tím.
1: Nezapomínejme na pravidla zipování.
3: Auta v obou pruzích nejdřív srovnají rychlost.
1: A krátce před zúžením se řadí střídavě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Pomozte respektem a ohleduplností i ostatním řidičům k lepší cestě.
3: Zelená vlna radiožurnálu.
1: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.

0: Prázdniny začínají tradičně v Karlových Varech.
1: Užijte si i letos zdejší filmový festival společně s Radiožurnálem.
0: Naše mobilní studio stojí jako vždy na Sadové kolonádě a vysíláme z něj v průběhu celého dne.
1: Festivalové hosty můžete vidět od 10 hodin přímo v Airstreamu, kde je zpovídají moderátoři Libor Bouček a Jan Pokorný.
0: Odpolední program vyplní oblíbený magazín Filmžurnál s recenzemi na soutěžní snímky i tipy, co si ve Varech nenechat ujít.
1: A večer nově zařazujeme i festivalový kvíz o zajímavé ceny.
0: Radiožurnál ve Varech.
1: Radiožurnál.
0: Každý den s vámi.
1: I o prázdninách.
2: Radiožurnál je 1 hodina. Zpravodajský přehled doplní Martin Matějka. Sněmovna schválila změnu svého jednacího řádu, má omezit obstrukce. Zatímco v Kyjevě drželi smutek za oběti čtvrtečního ruského útoku, další údery na Ukrajinu zabily 9 lidí. Tenistky Krejčíková a Muchová postoupily na Wimbledonu do 8. finále. A dnes bude slunečno, od severozápadu přechodně až zatažená lokálně s deštěm nebo přeháníkami, teploty až 28 stupňů.
0: Radiožurnál, zprávy, víme, co se děje.
2: Poslanci schválili změnu svého jednacího řádu, která má omezit možné obstrukce ve sněmovně. Novelu předložili zástupci koaličních ANO, SPD a motoristů a opoziční ODS. Počítá mimo jiné s omezením vystoupení při navrhování změn programu schůze a rozšiřuje možnosti sněmovny zkrátit řečnickou dobu při projednávání zákonů. Novelu teď dostane k projednání Senát. Čeští policisté spolu s kolegy z Turecka zadrželi 51 lidí z podvodného call centra v Istanbulu. Profesionálně organizovali skupina se v telefonátech vydávala za policisty nebo pracovníky České národní banky. Pod nátlakem přesvědčovali oběti, aby převedli své peníze na údajně bezpečné účty. Mezi zadrženými bylo podle mluvčího Národní centrály proti terorismu, extremismu a kybernetické kriminalitě Jakuba Vinčálka i 6 Čechů.
3: Skupina je spojována s nejméně 11 případy podvodů na občanech České republiky, při nich vznikla škoda přesahující 500 milionů korun. S ohledem na probíhající analýzu dat zajištěných při domovních prohlídkách lze očekávat, že konečná škoda bude ještě výrazně vyšší.
2: Při 3 domovních prohlídkách našla policie i padělané služební průkazy nebo technologie na vytváření deepfake videí v reálném čase. Kvůli nejnovějším ruským útokům zemřelo na Ukrajině 9 lidí, desítky dalších jsou zraněné a v Kyjevě drželi smutek za oběti čtvrtečního útoku, jejichž počet stoupl na 30. Ruské úřady naopak uvedly, že v okupovaném městě Tokmak po ukrajinském útoku zemřelo 5 lidí. Obě strany tvrdí, že míří na vojenské objekty nepřítele nebo energetickou infrastrukturu. Při útocích ale pravidelně umírají i civilisté. V Karlových Varech bude mít premiéru český film Čika Čeka a představí se v hlavní festivalové soutěži. Podle uměleckého ředitele přehlídky Karla Ocha je to snímek s morálním poselstvím.
4: Vypráví o vztahu stárnoucí poštěčky z Deny s jejím synem, který po nějakém čase se vrací do rodného domu, a ten film je velmi dojemný, velmi neokázaným způsobem postavený na 2 fantastických hereckých výkonech Pauly Tomicové a Jana Ciny, a ten film nám tak jako nenásilně vzkazuje, abychom pečovali o vztahy se svými blízkými, protože náš čas na zemi je velmi vyměřen.
2: Do běžné distribuce půjde film Čika Čeka v srpnu. Národní památkový ústav zaplatí za rekonstrukci invalidovny v pražském Karlíně 2 miliardy 150 milionů korun. Na rekonstrukci se budou podílet 3 stavební společnosti. V historické budově mají vzniknout 2 stálé expozice, multifunkční sál a návštěvnická centra, říká mluvčí ústavu Blanka Černá.
5: Je předpoklad, že kompletně obnovený a vybavený areál invalidovny, včetně stálých expozic, by se veřejnosti otevřel na přelomu roku 2029 a 2030.
2: Invalidovna vznikla v první polovině 18. století podle pařížského vzoru pro potřeby válečných veteránů. Původní plán počítal s ubytováním až 4000 invalidů s rodinami, realizovala se 1/9 projektu.
0: Sport.
2: Argentinský fotbalista Lionel Messi se může na aktuálním světovém šampionátu osamostatnit v čele tabulky střelců. Potřebuje se ale prosadit v zápase s Kapverdami. Utkání úvodního kola play-off komentuje na Radiožurnálu Sport Christian Šveda.
6: Lionel Messi se osamostatnil, gól kapverdským fotbalistům už dal ve 29. minutě, je tak se 7 góly zatím nejlepším střelcem tohoto světového šampionátu. Argentina Kapverdy za malou chvíli začne druhý poločas, 1-0, přímý přenos můžete poslouchat na Radiožurnálu Sport. Kristián Šveda, Radiožurnál.
2: A v dalších zápasech Egypt vyřadil Austrálii 2-1 po penaltovém rozstřelu. Tenistka Karolína Muchová porazila ve Wimbledonu Savankevovou z Thajska 6-2, 7-6 a v osmifinále ji čeká předloňská šampionka Barbora Krejčíková. Ta si poradila v českém derby s Nikolou Bartuňkovou 2-0 na sety.
7: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Překážka na D1 za Humpolcem a omezení na pražském okruhu za Ořechem. Na dálnici D1 z Prahy do Brna pozor za Humpolcem. Na kilometru 101 budou odvážet nepojízdný autobus. Blokuje tam pruh pro pomalá vozidla, v místě se vybočuje. Na pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 teď za sjezdem na Ořech opravují vozovku. Na 17. kilometru je zúžení do levého pruhu. Projíždí se plynule a kolona se netvoří. U Obrnic na Mostecku je uzavřená silnice 27, přesně ve sjezdu na silnici 15. Směrem od Žadce na Lovosice se srazila dvě osobní auta. Na místě zasahují záchranáři. A v Brně pozor v Bauerově ulici kolem výstaviště směrem do centra. Před levotočivou zatáčkou havarovalo osobní auto, které narazilo do překážky na vozovce.

0: průmyslového a komunálního odpadu. Teď mají strach z aktuálního záměru soukromého investora třídit a drtit tam stavební odpad. Bojí se, že chemikálie ve skládce se dají do pohybu a zamoří zdroje pitné vody. Budeme se tomu věnovat v reportáži hned po písni od Sunrise Avenue.
1: Noční radiožurnál a Adam Carda.

0: Lidé v Letcích na severu Plzeňska se bojí, že přijdou o zdroj pitné vody. Žijou v sousedství vytěženého kaolinového lomu, kam až do roku 1989 vyváželo město Plzeň veškerý komunální i průmyslový odpad, včetně nebezpečných chemikálií. Bývalá průmyslová skládka je od 90. let zakonzervovaná. Teď se objevil soukromý investor, který nad ní chce drtit stavební odpad. Vliv záměru na životní prostředí aktuálně posuzuje plzeňské hejtmanství v rámci procesu EIA.
1: Bojím se o tu vodu,
2: říká Jarmila Kubíková. Strach o vodu mají i další obyvatelé Letců, třeba Richard Gabriel.
3: Bojíme se, že už nebude ani užitková.
2: Půl kilometru od chystaného záměru a bývalé skládky v Letcích u Plzně je zoopark Vlasta Urbánková.
1: Máme strach z kontaminace spodních vod.
2: K záměru vybudovat nad zakonzervovanou průmyslovou skládkou recyklační centrum na stavební drť se mohli vyjádřit majitelé sousedních pozemků, jako třeba Luděk Sláma z rekreační lokality Zhledný Krkavec.
4: Investor zmínil, že když máme obavy a došlo by ke znehodnocení našich zdrojů pitné vody, že případnou škodu máme vymáhat na město Plzni.
5: Neustálá bagatelizace ze strany investora.
2: Popisuje atmosféru veřejného projednávání na krajském úřadě nezávislá místostarostka Letců Veronika Kulhánková.
5: Bude stavět recyklační centrum na staré ekologické zátěži.
6: Spodní vody řeší bývalá skládka.
2: Tvrdí spolumajitel plánovaného recyklačního centra Daniel Fikerle.
6: Jsou to starý ekologický zátěže a to jde za státem a za stávajícím majitelem té

0: skládky. To znamená město Plzeň.
1: Ta skládka je města Plzně, vznikla ještě za socialismu.
2: Náměstek primátora města Plzně pro životní prostředí Aleš Tolar z hnutí STAN.
1: Před 15 lety posudek určil, že není nutno s tou skládkou v podstatě nic dělat, máme jim zachovat ten současný stav.
2: Tedy zakonzervovat a monitorovat.
1: Teď se tady ozývají hrozby, jestli ten stavební záměr něco na tom nezmění.
2: Stanovisko EIA k chystanému záměru v Letcích by mělo být podle mluvčí krajského úřadu Natálie Vajnarové známé do několika měsíců. Z Plzně Pavel Hala, Radiožurnál.

0: mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Egypt zvítězil v penaltovém rozstřelu 4-2 a postoupil tak ze zápasu s Austrálií do osmifinále. Ještě doplním, že po základní hrací době bylo utkání 1-1. No a teď bojují v Miami Argentinci proti Kapverdám a jak probíhá druhý poločas, prozradí Kristian Šveda.
2: 58. minuta utkání Argentina Kapverdy 1-0. Teď to fotbalisté Kapverd zkouší rychlým breakovým takovým přechodem na útočnou polovinu, ale nakonec nebyli úspěšní, protože Argentinci to dobře odbránili a Lionel Messi okamžitě otáčí hru a pokouší se oslovit Lautara Martineze, ale taky to nebyla přesná přihrávka a teď znovu rychlá šance na druhé straně. Kapverdy už míří dopředu díky Moreirovi. Moreira je na pravé straně, skoro u autové čáry dostává přihrávku po takové rychlé výměně od Duarteho zpátky a Moreira nakonec na Mendéše. Mendéš otáčí hru až přes Larose Duarteho na levou stranu. Giovane Cabral už je v blízkosti pokutového území. Přihrává na Larose Duarteho. Ten ale už neprotečoval přesně. Takže Argentinci můžou zamířit dopředu dlouhým centrem na Lautara Martineze, ale nepřesně. A další šance pro Kapverdy. Tohle je možná největší tlak Kapverďanů v tomto utkání. Mendéš je na pravé straně, už dává do pokutového území. Střela a gól! Kapverd, které srovnávají utkání s Argentinou na 1-1. Gól dává Diroy Duarte dorážkou z malého vápna. Dostal přihrávku z pravé strany od Mendéše. Krásná individuální, respektive nikoli individuální, ale týmová akce Kapverd, které srovnávají utkání s Argentinou na 1-1. Před malou chvílí jsem ve vysílání Radiožurnálu Sport mluvil o tom, že Kapverdy měli jen jednu střelu na branku, tak teď tedy přichází druhá a rovnou je gólová. Úřadující světoví šampioni jen koukají kolem sebe, jak mohli nechat Diroye Duarteho volného. Ale stalo se, takže vyrovnáno máme. Pokud byste chtěli poslouchat přímý přenos tohoto utkání, můžete, nalaďte si digitální stanici Radiožurnál Sport. Argentina Kapverdy v 60. minutě prvního kola playoff mistrovství světa ve fotbale 1-1. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál. Každý den s vámi. I o prázdnu.

0: Ben Kristoval v nočním radiožurnálu. A zemědělci na Jižní Moravě se pustili do sklizně pšenice, ječmene a hrachu. Žně ovlivnilo sucho, se kterým farmáři bojovali na jaře. Výnosy tak podle nich budou letos nižší než loni. Kombajny už vyjeli také v Josefově na Hodonínsku.
1: Po schůdcích stoupám do kabiny kombajnu. Prostředí je to docela příjemné, fouká to klimatizace. Kombajn dnes řídí Petr Sehnal.
2: Sklízíme pšenici a potom budeme pokračovat dál na střední Moravu, někde k Brnu a pak se stáhneme k nám do Jedovnic.
1: Takže teďka je potřeba se s kombajnem rozjet, vjet do pole a začít sklízet.
2: Ano.
1: Tak šťastnou cestu.
2: Tak jo, děkuju.
1: Nohama jsem opět na pevné zemi, kombajn odjíždí a zanechává za sebou typické strniště. Na okraji pole vše sleduje místní agronom Roman Zimák.
3: My si myslíme, že ta sklízeň půjde hladce, pokud se nepokazí počasí.
1: Kombajny tady v Josefově vyjeli i do polí s hrachem, za sebou už mají taky sklízeň ozimého ječmene.
3: Ten jsme sklízeli před týdnem s výnosem asi 55 metráků z hektaru, což je taky málo na ozimý ječmen.
1: Podobně jako většina ostatních zemědělců na Jižní Moravě i tady bojovali se suchem. Srážky byly za první půl rok výrazně pod průměrem. Některé plodiny tak nezvládly dorůst do takového objemu jako obvykle.
3: Prostě v dubnu tady spadly 3 mm a to je vlastně nejvíc to rozhodující období, třeba pro tu pšenici a tak dále. Jo.
1: To se podle Romana Zimáka nejspíš podepíše nižším výnosem.
3: Budeme rádi, když sklidíme 50 metráků, možná 55.
1: Tedy asi o pětinu méně, než byl celorepublikový loňský průměr. Nižší výnosy v některých oblastech očekává i agrární komora. Kvalita úrody navíc může klesnout i kvůli vlně veder především tam, kde obilí ještě úplně nedozrálo a na žně teprve čeká. Z Josefova na Hodonínsku Šimon Franz, Radiožurnál.
4: Radiožurnál.
5: Každý den s vámi.
4: I po celou

0: Máme 30 minut po jedné hodině. A posloucháte zprávy s Martinem Matějkou.
1: Americký herec Dustin Hoffman převzal na zahájení festivalu v Karlových Varech křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii. 88-letý držitel dvou Oscarů za snímky Kramerová versus Kramer a Rain Man uvede 4. července ve Velkém sále Termálu film Absolvent z roku 1967. Státní zástupce podal obžalobu na tři lidi a jednu firmu kvůli pádu lanovky na ještě z října 2021. Viní je z obecného ohrožení z nedbalosti, informovala o tom Česká televize a potvrdil to náměstek okresní státní zástupkyně Kamila Látr. Zmíněnou firmou jsou České dráhy, které lanovku dřív vlastnily. Dráhy už dřív uvedly, že s obviněním nesouhlasí a budou se bránit. V říjnu 2021 po pádu jedné z kabin zemřel průvočí. Obžalovaným hrozí až 10 let vězení. Přes 640 tisíc válkou vyhnaných Libanonců se už vrátilo do svých domovů, přibližně 500 000 dalších ale zůstává vysídlených. Podle agentury AFP to vyplývá z nové zprávy Mezinárodní organizace pro migraci. Údaje vycházejí z dat shromážděných od 22. června, tedy z období následujícího po uzavření křehkého příměří mezi Izraelem a hnutím Hizballáh, které ale obě strany opakovaně porušují. A 56 let starý snímek Valerie a Týden divů se dostal do programu filmového festivalu v Benátkách. Na zářijové přihlídce se objeví v sekci restaurovaných filmů z celého světa. Hororový snímek režiséra Jaromíra Jireše je filmovým stvárněním stejnomenného románu Vítězslava Nezvala. Festival uvede taky restaurované snímky Romana Polanského nebo Andřeje Vajdy. Sport. Fotbalisté Egypta zdolali v úvodním kole playoff mistrovství světa Austrálii po penaltách 4-2 a v normální hrací době i prodloužení bylo skóre zápasu 1-1. Africký tým tak poprvé postoupil do osmifinále světového šampionátu. Aktuálně se hraje utkání Argentiny s Kapverdami, které komentuje na radiožurnálu Sport Christian Šveda.
2: 72. minuta, Argentina Kapverdy 1-1, nicméně teď dostanou Argentinci standardní situaci z bezprostřední blízkosti pokutového území. Pokud chcete poslouchat přímý přenos, nalaďte si radiožurnál Sport. Christian Šveda, radiožurnál.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Nehoda na D1 u Brna a zavřená D2 před Brnem. Na dálnici D1 pozor u Brna ve směru do Ostravy. Za odbočkou na centrum na kilometru 195,5 havarovalo osobní auto ve zúžení. Blokuje pravý pruh a provoz zpomaluje. Na D1 opatrně i za Brnem ve směru na Ostravu. Za odbočkou na Vyškov západ na kilometru 226 zasahují policisté u svodidel. S opatrností projedete plynule. Dálnice D2 je uzavřená na příjezdu do Brna směrem z Bratislavy. Silničáři budou do rána pracovat v místě budované dálniční křižovatky. Objížďka vede sjezdem na D1 směr Ostrava, poté otočením na odpočívce na D1 směr Praha a na Brno se pak sjíždí na kilometru 194. Na Pražském okruhu směrem z letiště k dálnici D1 připomínáme omezení za Ořechem. Na 17. kilometru je uzavřený pravý pruh kvůli údržbě vozovky, kolona se tam netvoří. A u Obrnic na Mostecku je zavřená silnice 27. Ve sjezdu na silnici 15 směrem od Žadce na Lovosice provoz blokují následky srážky dvou osobních aut. Další zelená vlna nejpozději za půl hodiny.
3: Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Počasí.
1: Dnes čekáme skoro jasno až polojasno, během dne oblačno, od severozápadu přechodně až zataženo. V severní polovině Čech se později lokálně přidá déšť nebo přehánky. Nejvyšší teploty 19 až 24, na Moravě naměří až 28 stupňů. Tolik zprávy. Pokračuje noční radiožurnál s Adamem Cardou.
5: Údolí Bílé Opavy v Hrubém Jeseníku má nový návštěvnický rekord. Za jeden den tam prošly 3 000 lidí. Ochránci přírody upozorňují, že je potřeba nápor turistů rozmělnit. Podle nich jsou v oblasti i jiné, podobně malebné trasy. Budeme o tom mluvit za pár minut v nočním radiožurnálu.
3: Radiožurnál.
6: Každý den s vámi.
3: I o prázdninách.

0: Víc než 3 000 lidí v jeden den. Takový je nový návštěvnický rekord v údolí Bílé Opavy v Hrubém Jeseníku. Padl na začátku května. Nová data zveřejnila Agentura ochrany přírody a krajiny. Turisty na úzké trase mezi vodopády ochránci počítají od roku 2009 a nikdy jich tam tolik nebylo. Agentura chce nápor zájemců rozmělnit, zveřejňuje proto tabulku, kdy a v kolik hodin je na stezce turistů nejméně.
1: Já se pomalu blížím k nástupu na žlutou trasu v údolí Bílé Opavy a potkal jsem Adélu s jejími kamarádkami.
2: Jdeme kolem vodopadu po žluté, nad vodopadama skončíme a půjdeme po modré zpátky. Je to má nejoblíbenější a nejhezčí.
1: Ta trasa je opravdu malebná, celou dobu vás provází bublající Bílá Opava. Zastihl jsem tady i Kateřinu s velice početnou skupinou, malé děti i dospělé ženy.
3: Míříme na vodopády, čekáme, že to bude moc prima.
1: Zájem o trasu je opravdu velký a podle Jindřicha Chlapka z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky to tady není nic nového. Uznává, že tak vysoká návštěvnost sebou nese i problémy.
4: Takový nápor lidí vytváří tlak na tu návštěvnickou infrastrukturu. Někteří se věší na zábradlí, zkouší jeho pevnost, což samozřejmě vede ke zkrácení jeho životnosti. A pak si někdo v dobré víře se jenom lehce opře a může dojít nějakému úrazu a neštěstí.
1: Na Facebooku zaznívá pár hlasů, které říkají, že by se to mělo spoplatnit.
4: V legislativě podporu nemáme, takže to vlastně nelze. Ale můžeme se bavit o nějakém dobrovolném přispívání lidí právě na údržbu. Tuhle chvíli my máme prostředky na údržbu ještě na další 3,5 roku, ale potom se současnými škrty je to velká otázka.
1: Agentura ochrany přírody a krajiny vydala i tabulku, kde zprůměrovala návštěvnost. Co z toho můžu vyčíst?
4: Není nutné si přistávat ani příliš brzo, stačí vyrazit v podstatě v 8 hodin do údolí Bílé Opavy a ještě to může být docela pohodový výlet.
1: Jindřich Chlapek dodává, že v okolí jsou i jiná údolí s vodou, například Skalní potok nebo Studený potok, kde většinou nepotkáte nikoho. Údolím Bílé Opavy projde každoročně zhruba 120 000 lidí. Z Hrubého Jeseníku Adam Tomáš, Radio.

0: Mistrovství světa ve fotbale na Radiožurnálu.
1: Mistrovství světa ve fotbale pokračuje i dnes v noci. Dalšími zápasy prvního kola play-off. Od půl čtvrté se bude hrát utkání Kolumbie-Ghana, ale momentálně se v Miami hraje zápas Argentina-Kapverdy. A jak aktuálně vypadá utkání těsně před koncem druhého poločasu, nám prozradí Kristián Šveda.
2: Začal nastavený čas druhého poločasu, Messi centruje do Bogutové území, hlavička Gonzálese nepřesná, jen na Semeda, to je kapverdský fotbalista, skóre nerozhodné 1-1, hraje se první z celkových 8 nastavených minut. Argentinci jsou u pokutového území, Alvarez už je dokonce v 16, centruje levou nohou, ale jeho pokus byl zablokovaný kapverdskými fotbalisty, byl to Kevin Depina, který zakládá okamžitě breakovou situaci, ale zakládá ji nepřesně, takže pokračuje znovu Argentina, úřadující světoví šampioni. V první nastavené minutě z celkových 8 na jejím konci hrají s Kapverdami nerozhodně 1-1 v prvním kole play-off fotbalového mistrovství světa. Enzo Fernandez už se blíží k pokutovému území. Argentinci chtějí rozhodně dát ještě gól, dát na 2-1 a rozhodnout toto utkání. V základní hrací době nechtějí připustit nějaké drama v podobě prodloužení či snad penaltového rozstřelu. Teď to zkouší středem hřiště a pokračují v kombinaci. Snaží se o to na pravé straně, rychlá přihrávka, nakonec přijde centr, ne, ještě si to Paredes rozmyslel, dává na McAllistera, znovu hraje Paredes, tentokrát ve středu hřiště, rána zpoza pokutového území. Suverénní zákrok golmana Kapverd Vozíni, který si počká, než k němu někdo z Argentinců doběhne, tak aby zasáhl Paredes, kroutil balón na Vozíňu, ten ale měl připravené rukavice. Vozíně už dnes vychytal třeba Lionela Messiho a pokračujeme tak i dál za nerozhodného stavu. Rychle připomenu střelce, 29. minuta se prosadil Lionel Messi, který je tak nejlepším střelcem tohoto světového šampionátu aktuálně, průběžně, má 7 gólů, Kylian Mbappé jich má 6, Lionel Messi posunul svůj vlastní rekord historie světových šampionátů. Začala třetí nastavená minuta z celkových 8, ve druhém poločase skórovali Kapverdy v 59. minutě, Deroy Duarte skóroval, takže 1-1 je to, co teď aktuálně platí. Pokud byste chtěli poslouchat přímý přenos na Radiožurnálu Sport, tak můžete učinit, tam vysíláme celý duel živě. Kristián Šveda, Radiožurnál.
0: Radiožurnál.
3: Každý den s vámi.
0: I o prázdninách.